Thank you.

Testa, guarda che sei un buone!

Ha dato un loco, l'uomo di sasso, ferma!

0: archivního záznamu festivalového představení Dona Giovanniho na Salzburger Festspiele 1968 jsme vyslechli Mozartovu operu Don Giovanni. Zpívali Nikolaj Giaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gilles-Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cerlina. Sbor vídeňské státní opery vedl Walter Hagen Groll, vídeňské filharmoniky a celé představení řídil Herbert von Karajan. Tím pro dnešek naše návštěva u století slavících Salzburger Festspiele končí. Zítra nás čeká trocha novější historie a mimo jiné záznam Beethovenova Fidelia s Karlem Böhmem. Naschledanou se těší Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, další pořad z cyklu věnovaného staré hudbě. Začíná speciální koncert s názvem Od Klaudia k Ludwigovi, který je věnovaný interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky, přilédnutím k příslušné dobové maníře či stylu. Hudbu vybral Rafael Brom. Dnes začínáme skladbou Alessandra Scarlattiho. Bude to antifona pro dva sólové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina. Zpívají Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hraje Concerto de Cavalieri, jeden z nejživějších a nejzajímavějších italských souborů, věnujících se hře na dobové nástroje, který řídí Marcello di Lisa.

To byla antifona pro dva solové hlasy a instrumentální doprovod Salve Regina od Alessandra Scarlattiho. Zpívali Gemma Bertagnoli, soprán, a Sara Mingardo, alt. Hrál soubor Concerto de Cavalieri, řídil Marcello Di Lisa. A následuje koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Solo má Melvin Ten, orchestr London Classical Players řídí Roger Norrington. Melvin Ten je rodák ze Singapuru, je známým specialistou na interpretaci hudby klasicismu a dirigent Roger Norrington v čele London Classical Players stáli u zrodu hnutí zavádějícího dobovou interpretaci ve Velké Británii. Pianista hraje na repliku nástroje od Dereka Adlema, zhotovenou podle nástroje z roku 1814 od vídeňské klavírnice Nanety Streicherové. Beethovenův pátý klavírní koncert vznikl v roce 1809. Premiéru měl o 3 roky později s Karlem Černým u klavíru. Beethoven ho věnoval dalšímu ze svých žáků, arcivévodovi Rudolfovi, synu císaře Leopolda II., pozdějšímu olomouckému arcibiskupovi a kardinálovi. Tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur, opus 73. Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský. Hrají pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 5 Es-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli pianista Melvin Ten a orchestr London Classical Players. Dirigent Roger Norrington.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Programem stanice vás provází Rafael Brom a následující čas vysílání je věnován hudbě Heinricha Ignáce France von Biebra. Uslyšíte kompletní provedení cyklu růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo, známých také jako sonáty tajemství, mysterické v originálním názvem Mysterien Sonaten, anebo také mědidetinové podle rytin na notovém partu u každé sonáty. Bieber věnoval růžencové sonáty knížeti arcibiskupovi Maximiliánu Gandolfovi von Kühnburg, v jehož orchestru byl zaměstnán. Přesná doba vzniku cyklu není známa, ani název cyklu, protože chybí titulní stránka rukopisné partitury, ale badatele ji řadí přibližně do roku 1678. Tohoto roku byl Bieber jmenován vicekapelníkem. Stanislav Přibyl, autor studie v bukletu kompaktního disku, kterou budu v detailech dále ještě citovat, se přiklání k době kolem roku 1676, kdy vzniklo Salzburské růžencové bratrstvo. Zatímco katalog IMSL, Mezinárodní hudební knihovna partitur, uvádí rok 1674. A to je rok, kdy arcibiskup Gandolf posvětil nový kostel v poutním místě Maria Plén nedaleko Salzburku. Ale existuje domněnka, že sonáty nebyly všechny napsány ve stejnou dobu nebo ve stejném kontextu. A nemají od Biebera pojmenování, a tak jsou označovány podle rytiny, která uvádí každou skladbu. A právě tyto rytiny vedly k upřesnění vztahu sonát s modlitbou růžence. Neboť stejné rytiny nese také leták, vydaný Salzburským růžencovým bratrstvem, které bylo založeno v roce 1676, jak bylo řečeno. Cyklus má 15 sonát, sledující růžencová tajemství, a na závěr je přidána pasakalia pro sólové housle, která se pravděpodobně vztahuje ke svátku Anděla Strážného, jak napovídá příslušná rytina. Mimořádnou událostí růžencových sonát je skordatura, přelaďování houslí z obvyklého ladění na jiné. Bieber předepsal pro každou růžencovou sonátu, kromě první a závěrečného pasakaliu, jiné ladění. Skordaturu využil zejména k proměnám v barvě tónu houslí a k tvorbě akordů, které nelze dosáhnout na houslích se standardním laděním. Aby tak vyjádřil proměny emocí. Cyklus zhudebňující 15 tajemství růžence je rozdělen do oddílů po 5 sonátách, tedy 5 radostných, 5 bolestných a opět 5 mystérií radostných nebo slavnostních. Dovědkem kompletu sonát je pasakalia pro sólové housle. Ve vysílání stanice uvedeme komplet sonát po zmíněných oddílech s komentářem mezi nimi. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Houslistka hraje na kopii nástroje Giuseppa Guarneriho del Gesù, zvané Le Duc, z roku 1745, které vyrobil houslař Dalibor Bzirský, a na druhé barokní housle zapůjčené týmž houslařem. Dvojhousle z důvodu skordatury. Jaroslav Tůma hraje na varhany, které postavil v roce 1712 Tobias Fleck a restauroval je Vladimír Schleich. Jsou v kostele navštívení Panny Marie v Horní Polici v okrese Česká Lípa, kde byl cyklus natáčen. Radostná mystéria zobrazují epizody z raného života Ježíše, od zvěstování až po nalezení v chrámu. První z pětice radostných sonát, Dorská, nese titul Zvěstování Kristova narození archandělem Gabrielem. Druhá sonáta A-dur má popis Marie navštěvuje Alžbětu. Třetí sonáta cyklu H-mol je uvozena rytinou Kristova narození vzývání pastýřů. Sonáta číslo 4, dorská, zhudebňuje mystérium Kristus se představuje v chrámu. Pátá sonáta uzavírající úvodní skupinu radostných mystérií z cyklu Růžencových sonát Heinricha Ignáce France von Biebra je psána v tónině A-dur a líčí mystérium 12-letý Kristus v chrámu.

To bylo 5 radostných růžencových sonát pro sólové housle a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebera. Hráli Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Druhý oddíl z kompletu 15 růžencových sonát uvádí 5 bolestných mystérií ze života Panny Marie a Krista. Počíná sonátou číslo 6 C-moll s názvem Kristovo utrpení na Olivecké hoře. Sonáta 7. F-dur je uvozena rytinou Bičování Krista. Následující 8. sonáta B-dur líčí mystérium Korunování trnovou korunou. 9. sonáta A-moll je charakterizována slovy Kristus na cestě bolesti. A poslední sonáta z pětice bolestných mystérií je sonáta číslo 10 B-moll Ukřižování Krista. V bolestných mystériích Bieber užívá skordatury, která tlumí jasný zvuk houslí, vytváří mírné disonance a omezuje rozsah od nejnižší po nejvyšší strunu. V houslích znějí protichůdné vibrace, které přispívají k vyjádření napětí v utrpení a v zoufalství. Poslední z bolestných mystérií, Ukřižování, používá zvučnější ladění, zdůrazněji významu a emocí v událostech Ježíšových posledních hodin bolesti. Hrají opět Lucie Sedláková-Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Hezké ráno dnes s návštěvou Olomouce a festivalů i koncertů, kterým se Český rozhlas Vltava, stejně jako dalším v naší vlasti, se zájmem věnuje a vybrané události také natáčí. Nerušený poslech vám přeje od mikrofonu Renáta Spisarová. Dnes tak v partiturách zavítáme na Mezinárodní varhaní festival do chrámu svatého Mořice, na festival Baroko do kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci a prostřednictvím nahrávek symfonie číslo 98 B-dur Josefa Haydna do olomoucké Reduty na jeden z koncertů Moravské filharmonie Olomouc. Eisenach, Oddruf, Lüneburg, Weimar, Köthen a Lipsko. Důležité životní destinace Johanna Sebastiana Bacha, který v 9 letech osiřel. I poté ale vyrůstal uprostřed proslulé hudební rodiny Bachů. Už v 18 letech se Johann Sebastian projevoval jako virtuózní hráč a znamenitý improvizátor a jeho hudební sloh už tenkrát originálně propojoval severoněmecký fantazijní styl s jeho německými prvky. Díky návštěvě nizozemského varhaníka Leo van Dusselera v chrámu svatého Mořice v Olomouci 15. září 2025 si poslechneme raná Bachova chorální preludia i vrcholné fugy, triové sonáty a tokáty už z lipského období. Na úvod zazní jedno z chorálních preludí Johanna Sebastiana Bacha, které zkomponoval co by velmi mladý varhaník, ovlivněn už hudbou severoněmeckých mistrů. Za nimi také co by mladíček cestoval, aby přímo poznal jejich varhaní umění. Tak teď tedy preludium tokáta C-dur BWV 566. Také tuto kompozici do svého putovního programu zařadil nizozemský varhaník host Leo van Dusselera.

Svou strukturou nezvyklé preludium tokáta in C BWV 566a mladého Johanna Sebastiana Bacha v podání nizozemského varhaníka Leo van Dusselara, který na téma Na Bachově životní pouti z Ohrdruffu do Lipska koncertoval v září roku 2025 v chrámu svatého Mořice v Olomouci. Preludium tokátu, o které byla teď řeč, Bach zkomponoval zřejmě v Lübecku, kam zhruba ve 20 putoval za mistrem Buxtehudem. V roce 1707 Bach přijal na necelé dva roky varhanický post v Milhausenu, aby se brzy poté usídlil ve Výmaru jako dvorní varhaník tamních vévodů. Později se ve Výmaru stává i koncertním mistrem. O tomto období mluvíme v souvislosti s Johannem Sebastianem Bachem jako o jeho nejplodnějším vůbec. Mimo jiné tehdy sestavil sbírku 46 chorálních předeher pod názvem Varhaní knížka. V následujících minutách se s Bachem ocitneme nejen ve Výmaru, ale také v Köthenu, kde se věnoval zejména světské tvorbě. Teď zazní Bachovy skladby pro varhany, a to v tomto pořadí. Herrgott, nun schleust den Himmel auf, BWV 1092, v překladu Pane Bože, nyní otevři nebesa. Pak zazní Fantazia C-dur, BWV 570 a kompozice Ich dich hab, ich gehofft, Herr. V tebe jsem doufal, pane. Závěr bude patřit Fuze, D-moll. BWV 539. Na varhany v chrámu svatého Mořice hraje Leo van Dusselar.

Jako pátá v pořadí tohoto hudebního bloku, opět věnovanému dílu Johanna Sebastiana Bacha, dozněla jeho fuga D mol BWV 539. Je důkazem jeho umělecké práce v Kétenu, která se ale odehrávala ponejvíce na poli světské hudby. Absence té chrámové, o kterou se hlavně jako umělec zabýval, přiměla Johanna Sebastiana Bacha v roce 1723 usilovat o post kantora v lipském chrámu svatého Tomáše, kde pak setrval až do své smrti. Bachova varhaní tvorba z lipských let i podle slova muzikologa Vlastimila Tichého svědčí o suverénním kompozičním mistrovství a schopnosti ovládnout téměř kterýkoliv kompoziční styl či postup. V chrámu svatého Mořice v Olomouci 15. září 2025 na pozvání Moravské filharmonie Olomouc se Bachovu dílu prostřednictvím svého recitálu věnoval celoevropsky oceňovaný nizozemský varhaník Leo van Dusselaer. V minulosti dlouhodobě působil také coby profesor hry na varhany na Universitě der Künste v Berlíně. Po roce prestižních soutěží za sebou coby výkonný umělec má řadu unikátních vystoupení i oceněných hudebních alb s repertoárem staré hudby. Jedno ze zvučných jmen 57. ročníku Mezinárodního varhaního festivalu v Olomouci, díky kterému i dnes sledujeme Bachovu životní a uměleckou pouť. Zaposlouchejme se teď do live záznamů Bachových skladeb s těmito názvy. Árie číslo 5, Stirb in mir z kantáty Gott soll allein mein Herz haben, BWV 169, která obsahuje prosbu, aby v člověku zemřela připoutanost ke světským žádostem a hříchu. Další kompozice Aus tiefer Not schrei ich zu dir v překladu Z hluboké tísně volám k tobě, BWV 1099 a skladba se stejným názvem, akorát s číslem 686. Poté zazní triová sonáta číslo 4 E mol BWV 528.

partiturách dnes z Olomouce jsme stále v chrámu svatého Mořice, kde v září roku 2025 v rámci Mezinárodního varhanního festivalu účinkoval v programu na Bachově životní pouti z Ohrdruffu do Lipska velmi oceňovaný varhaník Leo van Dusselaer. A je zde další luteránský chorál a jeho varhaní zpracování a opět Johannem Sebastianem Bachem Otče náš, jež si na nebesích. BVV 683. Chorál se stejným názvem Vater unser im Himmelreich BVV 682.

Vater unser im Himmelreich, Otče náš, jež jsi na nebesích. Luteránská hymna opět uchopená Johannem Sebastianem Bachem pro varhany. Pouť s předním evropským varhaníkem Leo van Dusselerem v chrámu svatého Mořice v Olomouci uzavřeme dvěma ranými skladbami Johanna Sebastiana Bacha a cesta jeho životní poutí z Ohrdrufu do Lipska. Bach se obecně během svého působení v Lipsku často obracel ke svým ranějším kompozicím. Tokátu F-dur BWV 540, kterou pravděpodobně napsal v roce 1713, v době svého působení v Kétenu, doplnil počátkem 30. let 18. století fugou. A tady je tedy tokáta ve své finální kreativě.

První podstatnou část nedělních partitur dnes z Olomouce vyplnila varhanní hudba Johanna Sebastiana Bacha a my s nizozemským varhaníkem Leo van Dusselerem, hostem Mezinárodního varhanního festivalu roku 2025 v Olomouci, jsme se zúčastnili, co by posluchači poutě Johanna Sebastiana Bacha. Na závěr jsme udělali v časové ose otočku a koncert jsme ukončili ranou tokátou F-dur. Tady Bachovu pouť z Ohrdrufu do Lipska už uzavíráme a přesouváme se k autorovi, ale hlavně velmi vlivnému teoretikovi hudebního baroka, který se jmenoval Mauritius Vogt. Byl to český benediktinský mnich, skladatel, hudební teoretik, také pedagog, právě období baroka. Velmi významná osobnost hudebního života v českých zemích na přelomu 17. a 18. století. Olomoucký festival Baroko 2026 také uspořádal koncert Duchovní hudba západočeských skladatelů, na kterém se objevilo právě jméno Mauritius Vogt, a to ve spojení s programem velmi úspěšného, i když velmi mladého souboru svým zrodem, který si říká Silencium Ensemble. Uměleckou vedoucí je Tereza Válková, která v letech 2008 až 2024 působila jako sbormistrině souboru Czech Ensemble Barok dirigenta Romana Válka. Nyní spolu oba soubory spolupracují, ale zároveň zahajují každý svoji novou uměleckou etapu. Silencium Ensemble zahájil svou proměnu v roce 2025. Teď tedy Mauritius Vogt a jeho Vertumnus, Bůh proměn. Proměn 4 ročních období, zde spíš pomíjivosti ročních dob spojených s životním cyklem lidským. A na čembalo hraje Jiří Haverland a postupně zpívají členové Silencium Ensemblu Tereza Zimková, Lucie Karafiátová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Dirigentem celého koncertu 1. června v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci byl Marek Rajnoch.

Zpívali členové nově vzniklého ansámblu pod jménem Silencium, který vede Tereza Válková. Poslouchali jsme dílo Vertum Nos, což znamená Bůh proměn. A ty zažívají jak čtyři roční doby v našem mírném pásmu, tak lidský život od dětství po stáří. Autorem byla významná osobnost doby baroka Mauritius Vogt a ke koncertu, který měl 1. června 2026 na festivalu Baroko velký úspěch, se ve vysílání Českého rozhlasu Vltava budeme vracet. V souvislosti s vysíláním nahrávek z Olomouce se teď ráda vrátím do olomoucké Reduty ke koncertu z 16. dubna 2026 a k symfonii číslo 98b dur od Josefa Haydna. Je šestou z jeho slavných 12 londýnských symfonií a má tato tempová označení: Adagio Allegro, Adagio Cantabile, Menuetto a finále Presto. Moravskou filharmonii Olomouc diriguje Žolt Hamár.

0: Návrat k účinkování Moravské filharmonie Olomouc a jejího šéf-dirigenta Žolta Hamara v Olomoucké Redutě v dubnu roku 2026. A v jejich provedení jsme poslouchali symfonii číslo 98 B-dur Josefa Haydna z roku 1792. Je neobvyklá bohatou instrumentací a jak jste si jistě všimli, i čembalovým sólem ve finální větě. Končí partitury z Olomouce, které se dnes zastavily na třech místech, které obvykle doprovázejí také mikrofony Českého rozhlasu. Natáčeli Zdeněk Slavotínek a Antonín Schindler. Renáta Spisarová vás zdraví svým dramaturgickým výběrem jak z Mezinárodního varhanního festivalu, tak festivalu Baroko i sezóny Moravské filharmonie Olomouc. Pěkné ráno do vašich domovů a všude tam, kde jste s vysíláním Českého rozhlasu Vltava.
1: Dobré sváteční ráno, svatoanenské, vážení a milí, jsme rádi, že vám můžeme dělat i v neděli 26. července společnost. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Dittrichová a z techniky Viktor Láně. Nejbližší hodiny chystáme v atmosféře duchovní a v hodině předpolednem pak změníme směr a pustíme si první část radioseriálu, který bude vyprávět o záměně identity. Radioseriál je inspirovaný procesem, který vešel do dějin evropské justice. Napsal jej Michal Lázňovský a dal mu jméno Případ Martina Guéra. Můžeme se těšit na Viktora Preisse, Michala Pavlatu, Krištofa Hádka, Janu Strejkovou a další neviditelné herce. To bude tedy v hodině předpolednem, teď je ale teprv 8 hodin.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
1: A my se v repríze vracíme ke spirituále Martina C. Putny. Spolu s Ninou Rutovou prochází spletitými duchovními dějinami Evropy napříč národy a náboženskými konfesemi. V podtitulku pořadu Duchovní Evropa z roku 2019 čteme otázku: Sionismus zbožný či bezbožný?

0: Wikipedie dělí židovské svátky na biblické, poutní, historické. Během roku slyšíme názvy svátků, jako je Purim, Pesach, Rosh Hashana, Jom Kippur, Sukot, Chanuka, anebo taky Den vzpomínky na holokaust a hrdinství, Den nezávislosti nebo Den Jeruzaléma. Zákony umožňují obyvatelům Izraele v závislosti na náboženství dodržovat i další svátky. U žádného ze svátků jsem ale nenašla dnešní datum. Který svátek, Martine, připomeneš právě dnes a k jakéže to příležitosti jsi tedy vzal na hlavu kipu?
1: Inu, vzal jsem si na hlavu kipu, neboli jarmulku, neboli šábezdekl, proto, že budeme hovořit o památném dni, který není jakoby v seznamu těch oficiálních izraelských svátků, ale který patří mezi významné dny moderních izraelských dějin a není přímo náboženský, Ale, jo, a tady o tom velkém ale, je to ještě jinak, budeme vykládat. A konec konců to málo co vím o Talmudu je takové to, že může to být takhle, ale ono to vlastně, rabi tam tento vykládal ještě trošičku jinak. Takže k věci. 24. listopadu opravdu nenacházíme žádný svátek náboženský, ale je to den narození druhého prezidenta Izraele, který se jmenoval Yitzhak ben Tzvi.
0: A pravděpodobně bude nějak hodně významný, že ho dnes musíme připomínat?
1: Podívej se, nemusíme nic, že jo? Samozřejmě musíme zemřít a skládat své účty potom. Ale už jsme dlouho neměli židovské téma a na jaře jsme tady spolu hovořili o křesťanském sionismu. A jak ten náš pořad je takový prostě nesystematický, takový talmudický v tomto smyslu, že tak jako tu zaplujeme tam a tu zase jinam, pak se jako vrátíme, tak mi potom došlo, že jsme vlastně nemluvili o sionismu jako takovém, protože křesťanský sionismus je samozřejmě strašně zajímavá věc, ale je až druhotný. Pochopitelně ten prvotní sionismus je vlastní židovský, to znamená v 19. století vznikající hnutí, které říká přátelé a dost, a jdeme domů. Jo, prostě jdeme domů a náš domov je Izrael a nedá se s tím nic dělat, basta fidli šmidli. No a Yitzhak ben Tzvi patří k té generaci těch jakoby úplně prvních sionistů, kteří se odstěhovali do Izraele dávno, dávno předtím. Nejenom než vzniknul stát Izrael, ale dokonce ještě než tam vznikla britská mandátní správa, která tak jako velmi opatrně na to hleděla, velmi váhala, jestli vlastně to má podpořit nebo nemá. Druhé složité dějiny a on tam odjel ještě za Turků, jo, protože do 1918 Palestina byla součástí tureckého nebo tedy osmanského impéria. A Yitzhak ben Tzvi se narodil v Poltavě, to víš, my jak už to vysíláme dlouho, my už jsme skoro všude byli, není to pravda, nebyli jsme na tisíci a tisíci poutních místech během Evropy, ale už jsme vlastně byli kdysi v Poltavě. To je ten kraj, kde žil a který popsal Nikolaj Vasilevič Gogol. Jo, to je ta východní Ukrajina, která také byla prostě domovem tisíců a tisíců židovských rodin, z nichž ty šťastnější se včas odstěhovali do Ameriky nebo do Izraele, protože ty, které se neodstěhovali, víme, jak to s nimi dopadlo. No a Yitzhak ben Tzvi se tady narodil v Poltavě roku 1884, 24. listopadu, jo, to proto tady je to dnešní datum, a odjel tam ještě 1907, čili on byl opravdu v těch úplně prvních partách, které přišlo té země, kde jakoby nebylo téměř nic, jo, kde byla ta turecká správa, byly nějaké ty památky, ty byly většinou v troskách. Samozřejmě bydly tam Arabové, ale u nich tam zase ani tak moc nebylo. A jim to vlastně připadalo jako konec světa. Že i ta východní Ukrajina, která jistě také nepatřila nikdy k nejrozvinutějším oblastem Evropy, ve srovnání s tím jim připadala vlastně jako takový úžasný ráj na zemi. Přinejmenším tam člověk, když vezme pluh a zaorá, tak prostě je to černozem, takže To musí přijít Stalin, aby z toho byl hladomor. Jo, jinak.
0: Unikl revoluci.
1: Ano, ano, ano, ale unikl a zároveň trošku neunikl. Protože k dějinám toho raného sionismu, do nichž patří Jitzchak Ben Cvi, patří právě i ten velmi ambivalentní vztah s revolucí. Jo? Ano, i s tou komunistickou revolucí bolševickou 1917. A my to pokusíme nějak si vysvětlit. Čili než se Jitzchak Ben Cvi stal prezidentem Izraele, druhým po Chaimu Weizmannovi, to uplynulo půl století, během kterých on tam byl aktivistou, členem Židovské národní rady, což byla něco jako stínová vláda, řekněme. A vlastně probíhaly celé ty dramatické dějiny mezi těmi Turky, Brity, Araby a tak dále a tak dále. Ale předtím vlastně, jo, musíme si říct, jak ten sionismus vlastně vzniknul. To znamená, jaká je ta jeho prapůvodní podoba. A tady od Jitzchaka Ben Cvi musíme k muži, který si jméno nepohebrejštil, který se jmenoval a zůstal se nadále jmenovat Theodor Herzl. Protože to je zakladatel sionismu. A to, a teď jsme právě u té jakoby revolučnosti, nebo u té otázky, do jaké míry je to vlastně náboženské, nenáboženské. To byl člověk, který žil ve Vídni a byl naprosto sekulární. Jo? To byl Žid, který pravděpodobně tu kypu moc nenosil. Člověk naprosto už jakoby integrovaný, který nicméně byl na tom přelomu století svědkem těch vzplanutí antisemitských nálad. Zažil ve Francii Dreyfusovu aféru, kdy obvinili důstojníka židovského původu Dreyfuse, což je špionem. A najednou ta jakoby moderní emancipovaná společnost, liberální, sekulární, najednou se v ní prostě vzedmula. On je Žid, to proto nás zradil. A Herzl byl tehdy u toho a řekl si, oh, tak asi ne. Tak asi jako ta představa, že se vlastně bez problémů integrujeme a vlastně, že to, že se někdo chodí do synagogy a někdo do kostela, to je vlastně úplně jedno. Říká, tak ne, tak přátelé, musíme nějak jinak. A Theodor Herzl píše svůj propagační spis, který máme také v češtině a který se nazývá Židovský stát, der Judenstaat. Jo, příznačně napsal to německy, protože byl to rakouský novinář německého jazyka. A víš co, my se možná rovnou už teď toho spisu něco přečteme, abychom si trochu představili tu atmosféru toho raného sionismu, ze kterého tady vyšel vlastně Jitzchak Ben Cvi. A to, co jsem vybral, to je, prosím tě, jediná pasáž, která se v celé knize týká náboženství.
0: Židovské inteligenci nemusíme její úkol vůbec vysvětlovat. Každý, kdo se přimkne k národní myšlence, už bude vědět, jak ji ve svém okolí šířit a prosazovat. Především ale apelujeme na aktivitu našich rabínů. Ve skupině půjde rabín se svou obcí. Kolik bude rabínů, tolik bude i místních skupin. Rabíni nám porozumí první, jako první se pro věc natchnou a své nadšení předají. Není třeba pořádat žádná zvláštní řečnická shromáždění, vše zazní během bohoslužby, což je správné. Svou dějinou sounáležitost rozpoznáme nejlépe ve víře otců, neboť jsme už dávno přijali za své jazyky různých národů. Rabíni tak budou pravidelně dostávat zprávy od society i kampeny a předají je a vysvětlí na shromážděních. Izrael bude prosit za nás, za sebe. Takový sociální inženýrství,
1: ano,
0: ne?
1: Ano, úplně přesně. To slovo je trošku ošklivé, ale velmi přesně popisuje. Ta kniha Židovský stát je vlastně utopická. To je popis, jak to technicky vlastně udělat. On prostě na počátku řekne, přátelé, je to jasné, vidíme to, antisemitismus se vrací, jo, a my prostě jsme také národem, vrátíme se do své země. A pak už vlastně technicistně popisuje, proto je tam ta Jewish Society a Jewish Company, což měly být takové dvě instituce mezinárodní, které měly organizovat ten exodus. A on vlastně líčí jenom tu techniku. Jak se to udělá, jak to zařídí, kdo půjde první, kdo půjde potom, že nejdřív potom ti chudí a potom jak to bude s majetkem a tohle tamhleto. Mm-hmm. Ale vlastně bychom čekali nějaké větší, jakoby, řekněme, duchovní ukotvení toho vysvětlení. A říká prostě ne, to jeho nezajímá. A ty rabíny v těch synagogách, on bere úplně automaticky, že no to je jasný, to přece rabíni se přidají k nám, nemusíme nic vysvětlovat.
2: krásně.
1: On krásně ukazuje, jak je prostě jako mimo realitu těch židovských obcí, jako všichni utopikové. Jo? Kniha Židovský stát vlastně se podobá takým knihám, jako je Bolzánova knížka o nejlepším státu, nebo Utopie Thomase Morea, jo, nebo ta Platónova utopie. Jak to udělat ideálně?
2: A já myslela, že si to čteme tady proto, že ten Ben Zvi, kterého dneska připomínáme, z něj vycházel.
1: Ano, ale. Jo, a teď to začne být ještě složitější. Já za to nemůžu. Já jsem ty dějiny neudělal tak složité. Já se jenom pokouším rozplétat. Takže Herzlův původní sionismus je, řekněme, liberální, obecný a to náboženství bere jenom jako společenskou funkci. Jo? Nic víc než, je to prostě synagoga, je konec konců i to slovo samoříkáte, prostě shromáždění, jo, a tam ti rabíni to povedou, je to jasný. Ale dál se o to náboženství nestará. A vedle toho židovského státu, tedy té knihy Židovský stát, Herzl napsal ještě jeden text, který ovšem česky nemáme. Já si myslím, že by stálo za toho přeložit, i když je literárně špatný. On totiž napsal román. Tak, jak se to stává lidem, kteří mají nějakou velkou ideu a říkají si, jak bych tu ideu vlastně nejlépe vysvětlil lidem, učinil jí masově srozumitelnou, napíšu román. Jo? A se spoustě lidí to stalo. A taky Theodoru Herzlovi. A ten román se jmenuje krásně Altneuland, to znamená staronová země, což nám tady v Praze připomene, že jo, i staronovou synagogu, že jo, ta prostě Altneuschul. A to je do jaksi takové neúplně dobré beletristické slupky zabalené povídání o tom, jak taková skupina Židů, jak se prostě si uvědomuje zpátky to svoje židovství, jak přijdu do té Palestiny. A pak je tam jakoby utopická část, takový ten střih, 20 let poté, jo, prostě tři mušketýři po 20 letech a už je všechno krásné, už tam prostě je to jako moderní evropská země, ale příznačně i v téhleté knize to náboženství vlastně nehraje žádnou roli. Jo. Tam někdo chodí do synagogy, někdo ne, vedle toho jsou tam jakoby lidé jiných náboženství. Tohle to vlastně není problém a dokonce ani i z hlediska jazyka, který že pro pak po moderní sionismu se ukázal tak klíčovým, to vzkříšení hebrejštiny. I v otázce jazyka Herzl vlastně nezaujímá žádné jednoznačné stanovisko, ba spíš se kloní k tomu, že oživovat hebrejštinu asi ne. To je ten jazyk posvátný, jazyk teologie, jazyk liturgie, no ale reálně to přece to nebudeme zkoušet.
2: Takže to, oč tu jde, je jenom to území.
1: Území, země, stát, je to vlastně moderní sekulární nacionalismus, jo? Který je po boku všech nacionalismů 19. století. Prostě české národní obrození, slovenské národní obrození, obrození, já nevím, Velšanů, prostě jako Furlánců, kolik si vzpomeneš, tak Herzl na sklonku 19. století přichází s tímhletím. No a teď ten problém, jeden z těch mnoha problémů, které tam jsou, na většině rabínů se to vůbec nelíbilo. Na prosté většině evropských rabínů se to nelíbilo. Protože ti v té západní Evropě, v Berlíně, Paříži, Vídni, Budapešti, říkali, no ale prosím vás, proč bychom to dělali? Proč bychom lezli někam do země, kde je nějaké to příšerné počasí, jsou tam skály a poušť a nějací beduíni? Tady jsme doma v Budapešti, v Paříži, v Berlíně. Jo? To byli ti jedni rabíni. A pak ti druzí ortodoxní na východě. Jo? Někde v té Haliči, Volyni, Bělorusku, v Poltavě, ve Vilniusu a podobně. Říkali, ale prosím vás, to jim přece nemůžeme. To může až Mesiáš. To je úkol, který je jasně spojen s mesiášskou dobou. Jo? A židovské dějiny zaznamenaly několik falešných mesiášů. Ha, co několik? Celý vagón, jak by se řeklo rusky. Falešných mesiášů, Šabataj Cvi a Jakob Frank a toho bylo spousty. A těm rabínům na východě vlastně Herzl připadal jako ten falešný mesiáš. Jo? Co on si otroufá, že nám řekne, že smím vrátit? Jo? Tenhle ten bezbožník. Jo? Ten, co ani šábez dekle nosí pořádně. Ja? A kdo ví, jestli jí kašrut?
2: Kdyby se jim to nějak hodilo, tak z něj toho mesiáše udělají, ale jim se to nehodilo, takže...
1: Oni to neodpovídalo jejich modelu světa. Jo. Ani tím jedním, ani tím druhým. A jí byla takhle, byla skupina rabínů, kteří byli pro, a byla to opravdu malinkatá menšina. A tady musíme, já vím, že jsme jakoby daleko od Ben Cviho, ale my se k němu vrátíme. Jedno jméno ještě musíme říct, třetí jméno. Theodor Herzl, zakladatel sekulárního sionismu, Cvi, který nás za chvilku čeká, a Rav Kook. Rav Kook nebyl rabín Kook, který byl také z východu, ten byl vlastně z Litvy. A to byl jen z mála rabínů, který také vlastně už v té rané době udělal aliu, jak se tomu říká, čili odjel prostě do Izraele. A stal se tam vlastně nejdřív rabínem ve městě Jafo, což je dneska předměstí Tel Avivu. A pak vlastně jakoby prvním vrchním rabínem Palestiny, tehdy ještě toho mandátního území. A který řekl, když to zjednoduším, celé dílo Rava Kooka prostě do dvou vět, no tak asi jo. Tak asi jo. Asi prostě nastala ta doba, kdy máme jako víc z těch starých ješiv a z té představy o židovské budoucnosti jakožto té pasivní, kontemplativní, jo, takové to čekání, až se jednou něco stane. Asi je toto opravdu znamení, jo, že prostě máme jít a změnit svůj život. Jo, říct, je to nějaká šance, kterou nám dějiny dali. Ale neříká, že Herzl je mesiáš. To Rav Kook samozřejmě neříká, ale říká, jo, my jako zbožní rabini ortodoxní usuzujeme, tedy přímo on, ten jeden, usuzujeme, že prostě nastal čas. A tady se tím musím přiznat, já jsem na ní přišel úplně náhodou. Když jsem se v únoru tak toulal po Jeruzalémě a ta fantastická věc, měl jsem čas, takže jsem prolezl i taková ta místa, kudy se běžně moc nechodí. A tam někde na mapách bylo psáno, že tady je dům Rava Kooka, tam je nějaké muzeum. A říkám, jo, to chci vidět. Jo, takže je tam dům Rava Kooka, je tam ješiva, kterou měl v domě, čili když dneska děláme, nebo někteří z nás dělají bytové semináře, no tak vlastně děláme to též, co dělali ti rabíni, jo, že ta ješiva prostě byla u něj doma. Jo, tam je prostě dům, byt, jeho knihovna, to všechno a vedle je ten sál prostě, kde přednášel, diskutoval se žáky. A když potom jsem byl kousek vedle jako velké knihkupectví, tak tam měli Rava Kooka prostě stohy a stohy. No, dobře, přeháním. Desítky svazků tam měli Rava Kooka a říkali, ano, to je autor, ke kterému se dneska hlásíme. To je vlastně zakladatel náboženského sionismu. Jo? A teď se nám to začíná konečně dělit. Jo? Herzl přináší sionismus úplně obecný. Jo? Náboženství neřeší. Rav Kook reprezentuje sionismus náboženský, to znamená ano, je to prostě volání času, jo? Pojď mi do Izraele, obnovme ten národ. A Ben Cvi.
2: A to ten Cvi.
1: Ten reprezentuje ještě něco úplně jiného. Totiž sionismus socialistický. A chápu, že teď to zaznělo jako taková prostě těžká, takový úder tady zazněl, tak já myslím, že si uděláme malou hudební pauzu a pustíme si píseň. A nebude jen to taky nějaká píseň, bude to izraelská hymna neboli Hatikva. A poslechneme si ne jen tak v nějaké takové běžné oficiální verzi, ale my si poslechneme verzi, která se říká v tomto žánru flash mob, to znamená takový klip na YouTube, kde takhle je prostě naplněná tramvaj jeruzalémská číslo 1. On Jeruzalém má jenom jednu tramvajovou linku, takže je to snadné. Je úplně narvaná lidma. A tu je nějaký prostě chlapík z Pejzy, tu nějaký voják, vojačka se sapíkem. A taková skupina mladých lidí vlastně najednou začne zpívat.

0: Tak radostně
1: zní ta hymna. Představila jsem si, jestli by v podobném radostném duchu jsme mohli zpívat Kde domov můj?
2: To víš, to je problém různých nápěvů hymen, že jsou hymny bojovné a krvelačné a jsou hymny idylické, jako je ta naše. A tohle je hymna, která taky vlastně reflektuje jinou situaci, než je situace dnešního Izraele, protože to je píseň, která říká, už těch 2000 let prostě toužíme, duše židovská prahne, hledí k východu, kdy už to nastane a kdy konečně se budeme žít v naší zemi.
1: Čili jo? Taky takové Kde domov můj,
2: je to
1: ale
2: vlastně radostně. Ano, přesně, to je takový, jo, prostě Bear cenu naší zemi, Eret Sion, Jerušalajim. Jo, takže takhle. No, radosti. Měla jsem tě dosti, to je z nějaké jinadové písně. Zpátky. Prosím tě, socialismus sionistický, obráceně. No. Socialistický sionismus. To, že jsem se do toho zamotal, to je samozřejmě věc mé stařecké popletenosti, ale zároveň je to strašně důležité pro pochopení, jak ty věci na počátku 20. století byly propojeny. To znamená, že když se židovstvo z velké části sekularizuje, tak někteří se stanou těmi liberálními vídeňskými novináři a spisovateli a podobně, ale mnozí vlastně z té ortodoxie, z toho světa čtení Talmudu a z těch ješiv a z těch štetlů, které potom tak melancholicky popisuje Josef Roth, vstoupí do toho světa snahy o lepší společnost. Takže když se potom někdy v té protižidovské literatuře mluví o propojení sionismu a komunismu, jo, nebo teď dokonce řeknu to strašlivé slovo, omlouvám se předem, že ho řeknu, ale vysvětlenou musím to slovo říct. To slovo židobolševik, jo, které užívala nacistická propaganda a které také leckteří z českých národovců 30. let moc rádi používali hájíce přitom takzvané křesťanské hodnoty, tak to je slovo, které je samozřejmě nenávistné, zlé, podlé, ale reaguje vlastně na jednu reálnou věc. A to, že opravdu speciálně na tom východě, na té Ukrajině, Bělorusku a tak dále, bylo opravdu velké množství mladých Židů, kteří odkládali ten starý svět a říkali tak, a pojďme vlastně vybudovat něco nového. A ta víra v Mesiáše, která už vlastně přestala být tou živou vírou, se sekularizovala v tu víru v revoluci.
1: A prosím tě, už tenkrát byly kibuci. Já takový projev socialismu vidím třeba v těch kibucech.
2: Velmi ale teď přesně. To je přesně ono. Jo? A znovu, ještě tady rozlišujme, že ne každý socialistický sionista je zároveň komunista. Jo, to potom je to úplně radikální hnutí, to, co potom vzniká přímo jako v Rusku, ale které také mělo vlastně svoje sympatizanty ve vznikajícím Izraeli. Ale typičtější vlastně je, co si jako pokus o specificky židovský socialismus, ve kterém je právě ten prvek komun, já myslím, že to slovo komunismus máme spojeno s hroznými věcmi, ale to slovo komuna je původně prostě dobré, na slovo komuna není nic špatného. A skutečně ty kibuci vlastně byly právě zakládány těmi socialisty. Byl ten pokus vlastně o ten nový kolektivní život, o to rozloučení se s tím světem buržoázním. No a Jitzchak Ben Cvi patřil k tady tomu druhu sionismu. Jo? Čili on nebyl ten liberální herclovský, ani ten sionista náboženský typu Rava Kuka, ani to není sionismus, řekněme, ten kulturně historický typu, to, co známe od Martina Bubra a dalších, ale on to prostě spojuje s vizí společenské reformy.
1: Dá se hovořit o nějaké éře jeho vládnutí?
2: Ano, on vládl poměrně dlouho. Ano, on opravdu byl prezidentem Izraele celou dekádu, jak už jsem říkal, po Chaimu Weizmannovi. A celá ta 50. léta, to znamená v době, kdy on je prezidentem, to je doba, kdy Izrael vlastně, jak bychom to řekli, ne že je to socialistický stát, ale vlastně to, o co se pokouší, ta společnost, která se tam buduje, do nějaké míry se jakoby podobá té socialistické. A taky velmi dlouho Sovětský svaz vlastně podporoval Izrael, protože říkal, no, oni jsou to vlastně taky socialisti. Možná, že z nich budou i komunisti. Mm-hmm. A tady na to jsem si připravil jednu ukázečku. Ta není opět z Jitzchaka Ben Cvi, to nebyl literát, jo, to je prostě politik. Ale tak ta ukázka je z díla Izáka Babela, ruského židovského autora, který také sám byl člen komunistické strany a tak dále, a který v jedné se povídce popisuje smrt člověka, který podobně jako on sám v sobě spojuje tu obojí víru a tu obojí identitu do takového zvláštního mixu.
1: Všechno bylo naházeno na jednu hromadu. Pověřovací listiny agitátora i pozůstalost židovského básníka. Vedle sebe ležel Leninův a Maimonidův portrét, uzlovité železo Leninovy lebky a vybledlé hedvábí Maimonidových portrétů. Kadeř ženských hlasů byla založena do knížky Usnesení 6. sjezdu strany a na okrajích komunistických letáků se tísnily křivé řádky starožidovských veršů. Jako smutný a sporý déšť na mne padaly stránky písně písní a revolverové patrony.
2: Ten drsný, co? Ale Babel je drsný. Babel skutečně, že Babel je jeden z největších expresionistů světové literatury, který právě na těch kontrastech zakládá svoji prostě prazvláštní poetiku. A třeba budu někdy ještě vykládat o městě Oděsa, což bylo Babelovo město a kde. Ale to je jiné povídání. Teď se vrátíme k našemu Jicchaku Bencvi. A musíme si položit i otázku. Co z toho všeho vlastně zůstalo, když dnes je Izrael státem jako jiné ve smyslu, je tam prostě soukromé vlastnictví, ty kibuci už jsou spíš taková jako kuriozita na okraji společnosti a naopak politicky je Izrael vlastně nejúžije propojen se Spojenými státy, nikoli se Sovětským svazem, samozřejmě. No, zůstalo. Zůstala z toho vlastně dnešní židovská levice. A i když se podíváš na, třeba přijít do knihkupectví a budeš si zjišťovat, co vlastně se dočteme o současném Izraeli, ať už v beletry, ať už v publicistice, esejistice, a zjistíš, že velká část toho je velmi kritická na adresu současného Izraele a že vychází z více nebo méně levicových pozic. A připomenu tady za všechna jména jenom jméno Amose Oze, které samozřejmě posluchačům Vltavy je dostatečně známo, protože tady se četly jeho texty a hovořilo se o něm a kupodivu nedostal Nobelovu cenu. Ale to je právě člověk, který říká, zkusme se trochu rozpomenout i na ten socialistický aspekt našich sionistických počátků.
0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Sionismus zbožný či bezbožný? Takovou otázkou zastřešili Martin C. Putna a Nina Rutová roku 2019 Spirituálu, která se právě zavřela a prostor na Vltavě dává krédu, a to zcela novému. Ole Nidal, původně dánský hippie, posledních několik desítek let lama a charismatický učitel buddhismu Diamantové cesty, zemřel 18. května tohoto roku. Nad jeho životem, myšlenkami i podobami společenství, které založil, se teď v krédu bude zamýšlet Matěj Senft se svými dvěma hosty, religionistou Zdeňkem Vojtíškem a cestujícím učitelem buddhismu Diamantové cesty Peterem Jevošem. Pěkné nedělní ráno. Je 26. července.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: 18. května tohoto roku zemřel Lama Olenidal, zakladatel buddhismu Diamantové cesty, společenství, které přineslo tibetský buddhismus do desítek zemí v Evropě i Americe a přizpůsobilo ho západnímu způsobu života. Jaká byla Nidalova cesta ke spiritualitě? Jak silně ovlivnil podobu západního buddhismu? A kdo jej nahradí v roli charismatického učitele diamantového buddhismu? Nejen o tom budu v dnešním krédu mluvit se svými dvěma hosty. Ve studiu vítám Nidalova žáka a cestujícího učitele buddhismu Diamantové cesty Petera Jevoše. Dobrý den, Peter.
2: Dobrý den.
1: A vítám také religionistu a vedoucího katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy Zdeňka Vojtíška. I vám dobrý den, Zdeňku.
3: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Peter, kým pro vás byl Lama Ole?
2: Tak moc nejdříve děkuji za pozvání do tohle studia. Lama Ole Nyudal, který už jste zmiňoval, založil přes 600 center více než 60 zemí světa. Z většiny žáků je to, že učitel je vnímaný na diamantové cestě jako zrcadlo naší vlastní mysli. Samozřejmě nějakou formu komunikujeme, nějaká formu tam nějaká interakce, je tam určitá výměna, ano. Na druhou stranu z podstaty toho, jak je učitel vnímaný na diamantové cestě, je, můžeme se podívat na ten význam lama, to znamená nejvyšší princip. Není to skutečně něco, co je nějaký odkaz, nějaká osobnost, někoho, kdo se má následovat, uctívat, vzlížet, adorovat, v žádném případě ne. Učitel na diamantové cestě nám ukazuje sílu naší vlastní mysli, možnosti, které jsme naší mysli schopni dělat, dává nám metody pro to, abychom zvládli jakékoliv silné situace nejenom v dnešním denním životě, ale taky, když se potkáme s nemocí, stářím a smrtí a jsme schopni tomu čelit, řekněme, bez strachu, s otevřeností, obejmout tu situaci a skutečně projít tím procesem, které jsou velice náročné. Takže učitel v diamantové cestě, nebo řekněme lama, je skutečně někdo, kdo nám dává tu sílu a ukazuje naše možnosti, zmocňuje nás projít tím vším. Takže z toho důvodu ta otázka je tak skvěle položená, protože zároveň vymezuje veškeré možnosti, kdy lidi by si mohli myslet, to je nějaký cool nějaký, nebo je to něco podobného, co zavádí. Skutečně od Buddhy Shakyamuniho, jak se to učení předávalo, je to o tom, že nám to dává tu sílu, to zrcadlo našich vlastních kvalit.
1: Zdeňku, mluvíme tu o Ole Nidalovi jako lámovi, zakladateli buddhismu Diamantové cesty. Nicméně podívejme se na jeho začátky předtím, než tohle všechno byla pravda. Píše o nich mimo jiné ve svém textu pro Dingir religionista Vítronovský. Píše následovné.

0: Jeho pozdější manželka Hana byli takovými typickými duchovními hledači 60. let. A nakonec i ty psychedelické látky nějak patřily k tomu duchovnímu hledání. Takže na té cestě do Nepálu vlastně byli už tak trošku připraveni na nějaký spirituální zážitek a on opravdu přišel. A tak, jak jste říkal, 3 roky se učili u 16. Karmapy a jeho spolupracovníků a to také dává takový docela dobrý základ, že tedy manželé Nidalovi nebyli nějací rychle kvašení buddhisté, ale že opravdu dali spoustu úsilí do toho, aby prošli těmi přípravnými základními praxemi a že jim to trvalo dlouho a dalo jim to dost práce, než mohli přijmout útočiště a složit sliby bodhisattvy.
1: Přijmuli útočiště, přijmuli sliby bodhisattvy, kam vedly jejich kroky poté. Jaká byla jejich buddhistická cesta od času, kdy byli v Nepálu, až do současnosti, kdy buddhismus diamantové cesty působí v desítkách zemí, nejen v Evropě?
0: To, o čem jsem mluvil, se událo někdy v letech 1970 až 1972 a v tom roce 72 přijali od vůdců tibetského buddhismu pověření k zakládání center na západě a dokonce ještě toho roku 72 ne úplně přímým působením Oleho Nidala vzniklo první centrum ve Štýrském Hradci. A ten další život, ta další desetiletí byla v případě Oleho a jeho manželky poznamenána prací na šíření buddhismu, prací na zakládání center a mezi tím také na činnostech, kterými fascinoval a fascinuje své stoupence a následovníky do dneška různými odvážnými činy. Typický je seskok padákem nebo rychlá jízda na motorce. To všecko k tomu životnímu stylu Oleho patřilo, ale to hlavní bylo samozřejmě šíření buddhismu a zakládání těch center.
1: Ole Nidal šířil buddhismus i v České republice. Tehdy ještě Československo navštívil už za dob komunismu po sametové revoluci v 90. letech. Zde pak vzniklo první centrum buddhismu diamantové cesty, dnes jich je 23. Během té doby, co zde vznikala ta centra, tak i Ole Nidal Českou republiku znovu a znovu navštěvoval a Petr se s ním setkal. Jaká byla vaše zkušenost osobní s Ole Nidalem a i vývoj jeho učení tady v České republice od těch počátků až do dneška, kdy nazbíral řadu stoupenců a otevřel další centra?
2: Tak moje první zkušenost byla osobní s Lamou Olem taková, že jsem přijal takzvané útočiště v Berlíně 27. Ale asi to bylo paradoxně 4 dny poté, jak zemřela jeho manželka Hana Nudal, která byla nejenom manželkou, ale duchovním partnerem. Protože, jak pan Vojtěšek zmiňoval, spolu strávili Himalajích 3,5 roku a poté zbytek života zasvětili na sdílení buddhismu takovou formou, která ty lidi, kteří jsou otevřeně, osloví. Aby byli schopni je používat a být nezávislí ve svém životě. Silní, nezávislí, svobodní a radostní. A takovou formu Lama Ole používal ve všech zemích. V České republice začal samozřejmě po komunismu. První skupiny se objevily v 24. roce. A od té doby vlastně se nic nezměnilo, protože to, co Lama Ole nabízí, nabízí, protože ten odkaz pokračuje dál, tak pořád je to o tom nabízet smysluplnou, dostupnou, srozumitelnou a použitelnou formou metody, které jsme schopni aplikovat v denním životě. Tak, abychom byli schopni skutečně zvládat těžké situace, ale zároveň radovat se z běžných momentů denního života. Nejenom přežít takový ten šedý život a skutečně maximálně otevřít, najít ten svůj potenciál, který sobě máme. A v tom Berlíně 27 byla zajímavá situace taková, že Hana Nudal zemřela 4 dny předem a já jsem strašně kritický člověk. Pocházím, řekněme, z ateistické rodiny, takže určitě nejsem žádně spirituálně orientovaný. A v tom momentě jsem si říkal, OK, tak se na to podíváme, jak to vypadá. Ten realizovaný mistr, takzvaně. Sice výsledky byly obrovské, protože v tom roce 27 Lama Ole už operoval přes 40 let na západě, nebo tak nějak, přes 30 let. A ten skutečný moment byl zajímavý, že manifestoval přesně to, co nějakou formou čekáme od těchto mistrů. že nepodlehne emocím, sentimentu, ztrátě. On byl na tom pódiu úplně stejně jako kdykoliv jiný, předtím i poté. On to samozřejmě komentoval, tu ztrátu, jako formou. Objevil se slzy v očích skrze nějakou ztrátu, ale nebylo to zoufalství, nebylo to něco, co je skutečně beznaděj. Manifestoval pořád tu radost, ten zájem o ty lidi. A to byl ten hlavní moment, že řekl, ano, funguje to. Je možný v sobě probudit ty vlastnosti. Není to jenom nějaká idea, není to nějaká akademická úroveň, když si přečteme nějaký text a říkáme si možná, nemusíme čekat na smrt, jsme schopni to použít. Takže ten příběh má plus minus každý z nás nějak podobný. Zainspiroval se někým nebo i nějakou situaci, která mu dala tu sílu pokračovat dál. Nejdříve byly ty skupiny, jak jste zmiňoval. Byly to skutečně skupiny idealistů, altruistů, umělců, bojovníků, studentů. To znamená, že nějaká úroveň lidí, kteří chtěli skutečně vyjít z té komfortní zóny toho, co člověk má dělat v životě. To znamená studovat, vydělat peníze, mít rodinu, postavit barák, platit dluhy a umřít. Možná bez dluhu nejlépe. Jo? A tou dobou, Lama Ole, my nepoužíváme slovo šíření, ale sdílení. A spíš se vnímáme jako kolegy Lamy Oleho, protože pokračuje v tom, co dělá on. Paralelně, on to byl už předtím. To znamená, Lama Ole jako formou i učitele nazdílej ty informace, ty metody, zmocní ty lidi, aby pokračovali vnitřním rozvoji a pak to používají dál. A díky tomu vznikly právě ty centra, které se zmiňoval, přes 20 center republice. Samozřejmě v dnešní době už je to nějak zastřešený nějakou organizací, z legislativních důsledků, protože máme nemovitosti, organizujeme aktivity, takže jsme rozpoznáni na úrovni, řekněme, legislativy.
1: Jestli se nepletu, tak jste jediná buddhistická společnost, která je registrovaná jako náboženská společnost u ministerstva kultury.
2: No, asi jo.
0: Může vstoupit, jsou čtyři takové skupiny, jedna tibetská, jedna teravádová, jedna zenová a jedna mahajánová. Máme to úžasně
1: jediný tibetské,
0: ale můžeme říct, že to je jediná náboženská organizace tibetského buddhismu registrovaná.
2: Co je zajímavé na tomhle tom, že ty centra vznikly skutečně z poptávky lidí. Dnes z hora dolů. Nemáme žádného velkého donora, který přijde a udělal to. Vždycky to vznikly tak, že ten zájem rostl a ty lidi k tomu přispívali, proto aby to mohli praktikovat ty metody. Takže je to zcela organické budování center dle poptávky a možnosti lidí.
1: Zdeňku, Peter tady nastínil fungování společenství, jeho členy, nějaké myšlenky Ole Nidala. Ale nakolik tento přístup společenství odpovídá tomu odlišení skutečně od toho západního života, toho, jak Peter zmiňoval, koupit dům, založit rodinu, platit dluhy a tak dále. A nakolik se mu přizpůsobil, protože vy sám jste tu zmínil ty adrenalinové zážitky Ole Nidala a z řad jak buddhistické, tak nebuddhistické veřejnosti zaznívá směrem k tomuto, dalo by se říci, pozápadnění toho tibetského buddhismu jistá kritika.
0: Ano, ta kritika zaznívá a já si asi to umím nějak představit. Absolvoval jsem také několik akcí s Lamou Olem a někdy to bylo třeba v nějakém velkém prostoru a připomínalo to takové ty americké evangelikální aktivity misijní a to chápu, že takovým těm jemným buddhistům u nás to třeba úplně nevyhovuje. Takový ten postoj, řekněme, hodně otevřený, hodně takový sdílecí i třeba vtipné řeči a podobně. Ano, buddhismus diamantové cesty je bez pochyby pozápadněný, bez pochyby není třeba nějak radikálně měnit životní styl, naopak k tomu dosavadnímu životnímu stylu je to vlastně jakoby přidáno, jako určitá přidaná hodnota toho, co člověk prožívá do té doby. To je všecko pravda a já bych asi leckdy s tou kritikou souhlasil, až na to, že to nevidím jako kritiku. Mně se zdá, že buddhismus vždycky se velmi přizpůsoboval prostředí tam, kam přišel a mně na tom všem nepřipadá nic špatného. Myslím si, že to je naprosto normální pro buddhismus, že se prostě přizpůsobuje a přizpůsobuje se západu. A já bych řekl, že možná naopak u Lamy Oleho a jeho manželky Hany, že je možné cítit tu poctivost. Mluvil jsem o těch třech letech té přípravy. Také to, že nevytvořili nějakou svou vlastní organizaci, ale vždycky byli v úzkém kontaktu s Karmapou a s dalšími představiteli tibetského buddhismu a opravdu se snažili třeba i vzděláváním svých stoupenců nebo zakládáním škol tibetštiny a tibetské kultury a tibetského buddhismu se snažili o něco autentického. Takže já bych takové ty námitky, že to jsou nějací buddhisté z Vinohrad, tak jako chápu, proč to tak je, ale já proti buddhistům z Vinohrad vůbec nic nemám. Naopak zdá se mi, že to je v dobré buddhistické tradici.
1: Takže tedy nesouhlasíte například s Martinem Baumanem s tím, že je to instantní buddhismus, který teď přijde a odejde, protože, jak jste zmínil, tak i buddhismus, když přišel do Tibetu, tak vstřebal místní tradice.
0: Přesně tak, přesně tak. Tak instantní může to někomu tak, jak jsem říkal, chápu to a lesčems s tím souhlasím, ale nesouhlasil bych s tím, že to je nějaká přechodná záležitost. Možná by bylo dobré říct, že Lama Olen nebyl první, kdo přinesl tibetský buddhismus na západ. Naopak, už tady byly možná i desítky tibetských učitelů. Tady Čína udělala tibetskému buddhismu takovou nechtěnou službu, že ho kvůli anexi Tibetu, tak ty tibetské duchovní představitelé donutila k exilu a rozptýlila je po celém světě. Takže Lama Ole nebyl zdaleka první a ty formy, jak tito tibetští učitelé ten buddhismus tomu západu přizpůsobovali, jsou různé. Lama Ole si v tom našel nějakou cestu, bylo vidět, že trošku také tápe, co to vlastně jsou ta centra, jsou to něco jako kláštery, to odmítl, jsou ti stoupenci něco jako mniši, no to nejsou, jsou laici, nežijí v celibátu, jsou to vlastně jógini, tedy v tom smyslu toho tibetského buddhismu. Takže tam je vidět takové, řekl bych, celkem poctivé hledání. A že by to bylo něco, co přijde a zmizí, to na to vůbec nevypadá. Tibetský buddhismus je na západě dobře etablovaný a je etablovaný v této pozápadněné, nebo chcete-li, instantní formě.
1: Petr, jak tuhle kritiku pozápadnění buddhismu vidíte vy jako jeden z členů buddhismu Diamantové cesty a dokonce jeho cestující učitel?
2: Taky jak pan Vojček zmiňuje, nevnímám to jako kritiku. Je to nějaká charakteristika. To znamená, že na to, abychom to pochopili, je to jednoduché se podívat do času Buddhy, kdy on taky, když dostal osvícení, přizpůsobil to učení té kultuře a té společnosti tak, aby to byla pochopená. Protože kdykoliv vezmeme něco neznámého a přineseme do společnosti, která je už nějak zavedená, tak samozřejmě to vzbudí nějakou obavu, nějaký odpor až možná. Takže už za Buddhy Shakyamuniho on přinesl termíny jako vajra. Ten už byl etablovaný v hindu kultuře. Mandala. Veškeré aspekty tam byly. To stejně udělali překladatelé, kteří přišli pak do Tibetu. Atisha, Marpa a další, taky přizpůsobili ten buddhismus, ty kultuře, tak, aby byla akceptována, pochopitelná. Ale to, co se nemění, je ta esence na buddhismu, neboli, použijeme slovo buddhismus, ale to je, jak si věci mají, neboli dharma. To znamená, jak funguje naše mysl. A v tomto případě tam nejde o to, jaký to má obal, ale jaká je ta esence. Říkáme, že diamant, když položíme na nějaký barevný podklad, tak září skrze ta barva tam září. Dáme na jiný podklad, září nějak jinak. Ale to, co nemění, ta zářivost, ta esence toho diamantu se nemění. To můžeme přeložit na jedno místo, na druhé místo a podobně. To znamená, že to, co Lama Ole a Hanak dokázali, nebo dokazují pořád, protože ten rozvoj pokračuje dál, není nic jiného, než to, co se dělo už 2,5 tisíce let naspátek. A víceméně opět to ukazuje ten užitek, který přináší těm lidem, protože to, co Lama Ole a Hanak od roku 72 manifestovali, bylo přesně, jak říkal pan Vojtíšek, přizpůsobovali to tak, aby to bylo použitelné. Ne, aby se to vyčlenilo vůči společnosti, ale aby to bylo etablované, aby se to dalo použít, aby to bylo pochopené. A jak už jsme to zmiňovali tady, tak vlastně tady byli další rinpoče, nebo učitelé z Tibetu a z Himalají, které přišli, ale mě tedy v případě přivesli i tu svou kulturu, dokonce i politiku, kterou v našich končinách skutečně nemá vůbec žádné opodstatnění. To znamená, že v tom případě ta esence se nezměnila. Může to být vnímáno jako nějaký, jak se říká, light buddhismus nebo instantní, ale to jenom proto, protože to vytážeme nějaký z kontextu, komplexnosti. Takže použijeme nějaký aspekt a ten aspekt definujeme a nám se to hodí. Ale když se podíváme na to velký kontext, 2,5 tisíce let, to vlastně není nic nového tady.
1: A platí tohle i v případě Nidalových postojů označovaných jako radikálních k islámu. Není to něco, co překračuje tu charakteristiku toho buddhismu, který se přece jenom přizpůsobuje, ale zároveň je tolerantní a nenásilný?
2: Určitě. Vůbec to není v rozporu, protože tolerantnost a nenásilí nejsou v rozporu, když máme možnost svobodného projevu. Když popisujeme věci, jak je vnímáme, tak to znamená, že nějak verbujeme. My popisujeme to, jak ty věci prožíváme na základě zkušeností. A to nenásilí je v pořádku takovou formou, že když my o tom edukujeme nebo informuje, to je správně naopak. To znamená, že Lama Ole nikdy nebyl ve svých projevech, řekněme, kritický vůči lidem. Protože z podstaty, jak je buddhismus definován, tak ukazuje na buddhistskou podstatu všech bytostí. V nás je nějakou formou definovaný Buddha, akorát to nevidíme. My to všichni v sobě máme, tu lásku, ten soucit, tu radost, tu neohroženost. Akorát to nevidíme, protože jsme pořád zaneprázdněni tím, co se děje. No a že z podstaty takové, když někdo realizovaný učitel, tak nemůže jít proti lidem, protože by šla proti principu buddhismu. Ale to, co Lama Ole ukazuje, a nebo nejenom on, ale kdokoliv je kritický, na ideologie, jestli jsou politické, náboženské, jakékoliv. Že ty ideologie mění lidi, nebo formuje nějakou formou na krátkou dobu. Ale v žádném případě to nebylo nikdy proti lidem, proti humanitnímu prostředí, protože humanismus je buddhismu neoddělitelný od cíle. Protože když to zjednodušíme, osvícení je plný rozvoj lidské mysli, plně naplnění všech humanistických cílů, které v sobě máme, nebo kvalit, vlastností. To znamená láska, soucit, nepodmíněná láska, soucit a podobně. Ale na druhou stranu je správné říci, že některé situace nevedou, řekněme, k štěstí, nevedou k bohatství mysli, nevedou ke svobodě. To je správné říci. Ale znamená, že člověk proti tomu jak bojuje, ale spíš edukuje, informuje.
1: Zdeňku, jak to vidíte vy jako religionista, který přece jenom má v hledáčku větší množství náboženských tradic, není zevnitř a slyšel i ty Nidalovy postoje a názory k islámu, tak komentoval ideologii nebo náboženství?
0: Já bych možná začal tím, že takový kritický vztah k islámu je docela obecný, zvláště v tibetském buddhismu, ale nejen tam. A vztahuje se vlastně k příchodu muslimů do Indie v 7. a 8. století a v důsledku toho příchodu také, nebo nejenom v důsledku toho, ale vlastně buddhismus vymizel z Indie. Takže je docela logické, že buddhisté mají na islám pivku a nebyl to jenom Lama Ole. Já jsem s ním hovořil v tom roce 2017, kdy tady vrcholila ta takzvaná islámská krize. A musím přiznat, že jsem byl trošku zklamán. Lama Ole byl velmi inteligentní a sečtělý člověk, ale přeci jenom ty vztahy k tomu islámu mě připadaly takové příliš lidové, nebo že přebíral takový ten skutečně lidový protiislámský sentiment, který byl tehdy běžný a že se mu nepodařilo diferencovat různé proudy islámu, že přece jenom islám není jedna ideologie pro 1,4 miliardy lidí a že islám úplně jiný v Íránu, kde skutečně je to ideologie, ale máme desítky jiných islámských zemí, kde nabývá třeba úplně jiné podoby. Tak tady musím říct, že mě Lama trochu zklamal. Na druhou stranu asi nelze očekávat, že každý bude mít nějaké znalosti o islámu nebo že každý to musí vidět nutně nějak diferencovaně a nečernobíle.
1: Petr, když se podíváme po nějakých těch kritických momentech na to dobré poselství, které tu po Lamu Nidalovi zůstává, tak co vy jako buddhisté diamantové cesty si odnášíte z jeho života a jak na to plánujete navázat v dalších letech?
2: Nežli poselství by řekl odkaz a ten příklad. Být schopen vyjít mimo té standardní konvenční fungování, jako například laik, nebo i jogi na vnitřní úrovni, a žít smysluplný život, plný radosti, možností, bohatství a hlavně být dobrým příkladem pro ostatní. Inspirovat je k tomu, aby, jak se zmiňoval, nejenom přežili ten život, ale užili naplno a zároveň nebyli sobecky, ale skutečně zajímali o ostatní lidi. Přirozenou formou, ne žádnou vnucovací, ale přirozenou. Proto, jak se zmiňoval, buddhismus je nabídka. Nikdy se nemisionoval, není to o konvertování, o přesvědčování. Každý, kdo se cítí s něčím skvěle, tak je skvěle, že to používá. My nesoutěžíme s nikým, je to nabídka pro lidi, kteří chtějí rozpoznat svůj vlastní potenciál. A s tím pokračujeme dál. To znamená, Lama Ole stejně jako Karmapo, jako Guru Rinpoche, jak Buddha Shakyamuni ukázal to, co je možné. To znamená, hlavní učení Buddhy Shakyamuniho bylo, já vám ukážu cestu, dávám metody, ale tu cestu musíte už projít sami. To znamená, že z tohle příkladu je už na nás samotných, jak si s tím, řekněme, popereme, jak s tím budeme zacházet. Ale jelikož Lama Ole nám dal takový velký dárek, že tady s náma byl více než 50 let od ty aktivní doby, ukázal skutečně neskutečné možnosti to, jak jsme schopni zvládat situace, které za těch 50 let se objevily i ve světě. Jestli to byly různé války, pandemie, změny režimu a podobně. A ukázal nám, že je ta mysl nad tím vším, že ten relativní svět nějak funguje, my ho nějak s ním operujeme, nějak s ním interagujeme, ale ta svoboda mysli nad tím. To znamená, teďka jsme v Praze, máme tady skvělé setkání společný, moc děkuji za tohle to ještě jednou. Na druhou stranu, uvidíme, jak to bude příštím životě, jak to bude další situaci a podobně. Ale ten dokonalý moment společně tady sdílíme, si můžeme sobě nechat a se sdílet takovou formu, aby naplnilo bohatstvím a radostí kohokoliv, kdo se tomu otevře.
1: Zdeňku, ve svém textu k úmrtí Ole Nidala se ptáte, zda jedinečnou autoritu, které se zakladatel ve svém společenství těšil, dokážou jeho nejbližší spolupracovníci transformovat do funkčního modelu vedení, v němž bude milovaný a obdivovaný Ole již úplně chybět. Tak našel jste na to odpověď, protože to, že tu buddhismus diamantové cesty dál bude a prosperující, tak to už jste řekl. To se stane. Ale kdo nahradí toho velkého učitele a zakladatele?
0: Já myslím, že nikdo, že to společenství bude trochu více decentralizované a dokonce i ta čísla, která tady zazněla, myslím, že tomu jako trošku nahrávají. Petr říkal, že je 600 center, já myslím, že před několika lety jich bylo 700 a že máme u nás 23 center a já bych myslel, že před několika lety jich bylo přes 50. Vidím v tom naprosto jasnou cestu, že každé to centrum musí být soběstačné, musí si na sebe vydělat i v tom světovém, i v tom českém měřítku, prostě byla centra, která toto nezvládala. A v tom právě vidím tu decentralizaci, prostě každý pojede po svém a za své. A to bych řekl, že je pro každou náboženskou společnost docela dobré a docela zdravé. Na druhou stranu předpokládám, že nadále budou tato centra spojena těmi osobnostmi karmapy a dalších učitelů tibetského buddhismu a nakonec budou spojeny i díky cestujícím učitelům. To je v buddhismu docela obvyklá věc, že ta jednotlivá centra jsou navštěvována cestujícími učiteli, Petr je jeden z nich, takže řekl bych, že to společenství bude nadále tvořit jednotu nebo jedno společenství, ale ta jednotlivá centra budou podstatně samostatnější a sama si rozhodovat o sobě.
1: Petr, přeju, ať se vám v další cestě, vám i dalším učitelům daří. Z dnešního kréda je to vše. Mluvili jsme v něm o buddhismu diamantové cesty a nedávno zesnulém zakladateli tohoto hnutí Ole Nidalovi. Mluvili jsme tu s jedním z cestujících učitelů, Petrem Jevošem a religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Oběma děkuji, že jste přišli do kréda a mohli jsme o tom společně mluvit. A snad zase brzy naslyšenou, Petr.
2: Moc děkuji za pozvání.
0: Také děkuji a naschledanou.
1: Snad brzy zase naslyšenou, Zdeňku. Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
3: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Dobré svatoanenské ráno, vážení a milí, hladíte Český rozhlas Vltava. Blíží se 9. hodina, kdy na našich vlnách pravidelně vysíláme bohoslužbu a ani dnes tomu nebude jinak. V 10 hodin se pak podíváme do chrámu svatého Petra v Římě s varhaníkem Michalem Novenkem a v 11 si pustíme první část radioseriálu, který bude vyprávět o záměně identity. Radioseriál je inspirovaný procesem, který vešel do dějin evropské justice. Napsali Michal a dal mu jméno Případ Martina Guéra. Rozehrají jej například Viktor Price, Michal Pavlata, Krištof Hádek či Jana Striková. Plán tedy máme, k 9. hodině nás vede Paul McCartney.

0: Here Today je 9 hodin, pěkné sváteční dopoledne, vážení posluchači. Zveme vás k poslechu záznamu bohoslužby Jednoty bratrské z Nové Paky. Káže kazatel Bohdan Čančík.
1: Bohoslužba.

0: Vážení rozhlasoví posluchači, jsem ráda, že vás mohu přivítat na našem shromáždění Jednoty bratrské v Nové Pace. Každou neděli se tu scházíme různé generace. Děti, dorost, mládež, rodiny a seniori. Mimo to se společně scházíme i v týdnu v menších skupinách, kde má každý příležitost se sdílet, modlit se, pokládat jakékoliv otázky a přijímat povzbuzení do běžného života. Společně rozvíjíme také mnohé aktivity pro veřejnost, jako jsou kurzy Alfa o základech křesťanství, rodinné centrum C-čko, mateřskou školu, základní školu Brána, provozujeme Second Hand Unitas, stánek s občerstvením v centru města a také kavárnu s pražírnou kávy značky Orbis. Vizí našeho společenství je, aby každý z nás věřících, stejně jako celek, byl prostředníkem Božího požehnání pro své okolí. Proto si přejeme, vážení posluchači, aby i vám bylo s námi příjemně a mluvil skrze nás přímo k vám sám Bůh.
1: Dobré ráno vám ve shromáždění i všem posluchačům rozhlasu. Na úvod přečtu první až třetí verš z 12. kapitoly z listu Židům. Připomenu, že tato kapitola následuje po výčtu mnohých hrdinů víry, kteří již došli do cíle. Budu číst z ekumenického překladu. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Konec citace. V týdnu jsem dostal SMS zprávu od mé sestry, které přišlo na mysl, že mi má napsat toto povzbuzení. Nedívej se na sebe, budeš nespokojený. Nedívej se na ostatní, v závorce kolem sebe, budeš zklamaný. Dívej se nad sebe, budeš šťastný. Musím říci, že mě to zaujalo a říkal jsem si, na tom něco je. Zdroj mého štěstí, mé radosti skutečně není ve mně, ani v druhých lidech, ale v Ježíši Kristu. Přemýšlel jsem o tom, kde se píše v Bibli, že se mám dívat nad sebe, to znamená na Boha a na Ježíše. A vybavili se mi mimo jiné i verše, které jsem před chvílí četl. Věřím, že nejsem sám, kdo je kriticky založený, často není spokojený s tím, jak žije. Nemyslím teď materiální věci, ale spíš duševní a duchovní stav. Někdy si říkám, tohle jsem zase zvoral, už potolikátý, já jsem takovej, no na zabití. Nebo zase jsem té práce doma moc nestihl dneska. A nebo měl bych číst víc Bibli, více modlit za druhé a tak dále a tak dále. Máte někdy podobné myšlenky? Také jistě nejsem sám, který často není spokojený s tím, jak žijí lidé okolo něho a zažívá z toho zklamání. Například si mohu říkat, vydáváme se denně v práci, je mnohem mladší než já a i mě nepozdraví, to je dneska mládež. Nebo na tohoto člověka se nemohu spolehnout, to si zajistím radši sám. A nebo on už zase dělá to, co mi vadí. A nebo nedělá, co by měl. Máte to někdy podobně? Věřím, že nejen pro takové z nás platí. Dívej se nad sebe, nebo slovy Bible, mějme pohled upřený na Ježíše, který sedí po Boží pravici. Co vidíme na Ježíši, když na něj hledíme? Jistě mimo jiné velikou lásku. On mě miluje, i když opakovaně selhávám a jsem z toho zklamaný. On miluje i ty, kteří v mých očích selhávají a mne to rozčiluje. Napadlo mě, že žít ve zklamání je přítěž, o které se mluví v listu Židům, že ji máme odhodit. Vztek na druhé, hořkost, neodpuštění je zase hřích, který mám také odhodit a nezůstávat v něm. To se to řekne, ale mě to časté zklamání ubíjí. Někdy mě napadá. Co na to radí Bible? Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Kvůli mně i kvůli tobě se Ježíš nechal poplivat, zbičovat, být po hlavě, ukřižovat, strpěl urážky, hanbu, výsměch a věřím, že i zklamání. Co proti tomu jsou má zklamání ze sebe či z druhých? Ač byl Ježíš Božím synem a sám nikdy nezřešil, měl to mnohem těžší než já nebo ty a nestěžoval si. Věděl, že zdroj jeho radosti je v lásce svého nebeského Otce. A tu skrze víru přijímal a dával dál. A to je výzva i pro mě a pro tebe. Bez víry a lásky bychom toho cíle, který nám Bůh připravil, nedošli. Amen.

Přečtu z Markova evangelia 2. kapitoly od 1. do 17. verše. Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma. Nahrnulo se tam tolik lidí, že zaplnili celý dům, ba dokonce ani přede dveřmi nebylo k hnutí. Když jim Ježíš zvěstoval Boží poselství, chtěli se k němu dostat 4 muži, kteří nesli na nosítkách ochrnutého člověka. Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu rozebrali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše. Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému: Synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Sedělo tam také několik učitelů zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat. Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání. On si snad o sobě myslí, že je Bohem. Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy. Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k ním. Proč vás to tak popudilo? Co jsem právě řekl? Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů? Abyste uvěřili, že mám moc odpouštět lidem hříchy, dívejte se teď dobře. Na to se obrátil k ochrnutému a vyzval ho: Staň a jdi domů, jsi uzdraven. Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Udivení lidé chválili Boha a říkali: Něco takového jsme ještě neviděli. Jindy vyšel Ježíš k jezeru, aby kázal zástupu, který ho tam očekával. Když potom šel dál, uviděl Alfeova syna Lévyho, který seděl v celnici a vybíral poplatky od pocestných. Pojď za mnou a staň se mým učedníkem, řekl mu Ježíš. Lévy bez váhání vstal a šel s ním. Ježíš se svými učedníky pak přijal pozvání do Lévyho domu, kde usedli za stůl společně s dalšími celníky a lidmi pochybné pověsti. Tyto vyděděnce společnosti Ježíš zvláštním způsobem přitahoval. Když však židovští náboženští vůdcové viděli, že Ježíš stoluje s lidmi špatné pověsti, vyptávali se jeho učedníku: Jak si jen může sednout k jednomu stolu s takovou lůzou? Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: Lékaře nepotřebují zdraví lidé, ale nemocní. Nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost.

Milí bratři a sestry, přátelé i rozhlasoví posluchači, chtěl bych navázat na již přečtený text z Markova evangelia 2. kapitoly, hnedka od začátku. A chtěl bych říct, že dnešní kázání bude na téma Věřím v odpuštění hříchů. Pro naše lidi je to už známá věc a pro rozhlasové posluchače jenom zmíním, že posledních několik nedělí mluvíme na téma apoštolské vyznání víry. Je to vyznání, ve kterém se vlastně všechny křesťanské církve shodují a společně ho vyznávají. A my si ho za chvilku společně připomeneme a postupně jsme došli právě až k té větě, že věřím v odpuštění hříchů. Už se vlastně chýlíme ke konci tohoto vyznání. Tak hned nám to tady Jonatan promítne. My jsme totiž si ten text, nebo použili jsme modernější formulaci textu, než co jsem se já učil v dětství. A tam už byla některá slova těžce srozumitelná. Tak vás chci poprosit, abyste povstali a pojďme vyznat toto vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou všeobecnou církev, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Můžete se posadit. Když tady sestra Dana četla ten úvodní text z Markova evangelia, tak já kdykoliv se k tomu textu vracím, tak mě vždycky napadá taková věta, ten Ježíš je prostě tak vtipný a vždyť on tam řekl takovou větu, no co je přece snadnější říci, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny, anebo říci, buď zdrav. Co je snadnější? Pro nás je to těžko představitelné vůbec tahle ta myšlenka. Tu formulaci, buď zdrav, si občas říkáme. A my si to říkáme spíše běžně jako pozdrav. Buď zdrav, sousedé, buď zdrava, Markéto. Vítám vás tady, buďte zdraví. Tak to říkáme někdy. Ale Ježíš tím pak myslel ještě něco jiného, jak jsme četli v tom textu. Ale s odpuštěním hříchů to už se normálně v Čechách neříká. Jsou ti odpuštěný hříchy. To se neříká běžně. A takže my se dnes zamyslíme nad tou otázkou odpuštění hříchů. Co to je odpuštění hříchů? To první slovo znamená, že odpouštíme, promíjíme. Ale tady se mluví o odpouštění hříchů, to znamená, že se to týká vztahu mezi lidmi a Bohem. A na jiném místě Bibli se píše, no kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? A právě v tomto textu to zaznívá. Kdo jiný může odpustit? Jedině Bůh odpouští hříchy. Takže to je pro nás klíčová záležitost. Z Bible by se dalo k tomuto tématu odpuštění hříchů vybrat spousta různých příběhů, ale v této souvislosti mě zaujal právě tento příběh ochrnutého člověka,
A pak ty následující události, jak jsme to četli. Napadá mne první otázka. Proč Pán Ježíš najednou pronesl tu první větu, že jsou ti odpuštěny hříchy? Tomu se divili i ti vzdělaní posluchači. A on tady prostě konstatuje, že teď probíhá odpuštění. V tuhle chvíli se to děje. On, Bůh, ti teď odpouští. On tam říká, odpouštějí se ti hříchy. Přemýšleli jste někdy o tom, co se dělo v tom ochrnutém člověku? Já jsem přemýšlel, co asi se v něm odehrávalo, o čem přemýšlel, co se tam odehrávalo celou tu dobu, co byl ochrnutý. My nevíme ty souvislosti, nevíme, jestli byl ochrnutý měsíc, rok nebo od malička. Těžko říct. Ale on ležel na loži a byl odkázán na pomoc a službu druhých. Možná to trvalo opravdu roky. A při takovém stavu najednou člověk při aspoň troše vlastní reflexe dochází k tomu, co všechno v životě zkazil, komu ublížil a co mělo být vlastně úplně jinak. Samozřejmě najdou se i lidé, kteří jsou postižení a kteří nebo jsou v nějaké nouzi a spíš začnou obviňovat druhé. Za to může támhle ten a támhle ta a za to můžou takovéhle okolnosti a že hrají na to, že se taková věc vůbec, taková událost neměla nikdy stát. A chybí tam opravdu nějaká reflexe. A takovému člověku je někdy i těžko pomoci. Tento muž, o kterém je náš příběh, tady prostě leží a zápasí se svými myšlenkami. A já se domnívám, že on možná ani nedokázal úplně vyslovit, co se v něm odhrávalo. A určitě v něm probíhal určitý boj, vzhledem k tomu, co se odehrálo v jeho minulosti. Domnívám se, že jemu docházely určité věci, které v životě nezvládl a které prohrál. A on potřeboval ty vnitřní věci vyřešit. Teď najednou ti jeho čtyři kamarádi se dozvěděli, že se tam pohybuje nějaký Ježíš, který uzdravuje nemocné, a tak oni, protože ho měli rádi, tak ho vzali na nosítka a donesli ho do toho místa, kde Ježíš se právě nacházel v Kafarnaum. A jelikož byl v domě, kde bylo nacpáno, bylo tam spousta lidí, tak oni hledali cestu. A jak to bylo tehdy v těch domech v Izraeli, tak šli po vnějším schodišti nakonec, na střechu a udělali to, z čeho asi ti lidé dole neměli moc radost. Protože když pak začala padat ta špína, když ho rozebírali strop, tak asi opravdu nebyli potěšeni. Já kdybych tam stál někde poblíž Ježíše a teď to na mě padalo, tak bych si říkal, teda co to je za střeštěnce? A říkal bych si, tady zas někdo předbíhá frontu. To je taková klasika, že? Ale oni se nenechali ani tímhletím zastavit. Je překvapivé, že ani Ježíš je nenapomenul a neřekl, chlapi, co to tady děláte? Koukejte mazr do fronty. Ale on naopak k ním vzhlédl vlastně s jakýmsi obdivem. A je tam napsáno v Biblii, že on viděl v jejich očích a v jejich jednání víru. Ježíšovi se to prostě líbilo. A ať se to možná nelíbilo jiným lidem, Ježíš to bral jako jasný takový krok, určité rozhodnutí jejich víry. A myslím si, že to byla taky taková věc, která hodně napomohla právě i tomu ochrnutému. A v tu chvíli tedy ten ochrnutý je spuštěn k Ježíšovi a v podstatě jenom sleduje, co se to bude dít.
A Ježíš na to reaguje: synu, jsou ti odpuštěny hříchy. To je teda ale odvážná věta. V tu chvíli se vlastně spustila určitá myšlenková smršť. Ti náboženští lidé, kteří tam seděli nebo stáli a kteří poslouchali, tak najednou začali v sobě šrotovat v myšlenkách a přemýšleli, jak vůbec někdo si může troufnout takhle něco takového vyjádřit. Vždyť tady Ježíš fušuje Pánu Bohu do řemesla. Vždyť odpouštět může jedině Bůh. A jelikož Ježíš vždycky věděl, co se v lidech odehrává, Ježíš ví, co i dneska se odehrává v nás. Dokonce on ví, jestli nám myšlenky běhají někam jinam, jestli myslíme spíš na přenos nebo na téma, nebo co se v nás děje, nebo jestli někdo usíná. On ví prostě všechno, co se v nás odehrává. A je obdivuhodné, že přesto nás neodsuzuje, ale nás miluje. A v tuhle chvíli Ježíš věděl, co si myslí ti náboženští lidé. A tak na to reaguje. A prostě oni si to řekli v myšlenkách, možná si někde něco šuškli, ale on začal nahlas a položil jim otázku. Tu otázku, kterou jsme zmínili. Co si myslíte, že je snadnější? Je snadnější říci, tvé hříchy jsou odpuštěny, anebo říci, buď zdrav. Oni nedokázali ani jedno, ani druhé. Ale Ježíš v tuhle chvíli se nenechal zastavit a tak se obrací na toho postiženého, na toho nemocného a říká, abyste věděli, že syn člověka, nebo já, mám tu pravomoc odpouštět hříchy, tak se obrátím na toho nemocného. On říká, já prostě tu pravomoc mám. Ježíš jim tady nevysvětluje, proč jí má, kde ji vzal, ale identifikuje se se synem člověka, což znamená Boží syn. A to už samo o sobě znamená, že má moc odpouštět hříchy. Takže v tu chvíli pak říká tomu ochrnutému, vstaň, vezmi své lahátko a jdi do svého domu. Já si myslím, že kdyby Ježíš v tu chvíli ani toho ochrnutého neuzdravil, ale vyjádřil mu odpuštění hříchu, už to byla velmi zásadní věc. Možná to někteří lidé nepochopí, ale člověk, který zažil, co to je tíha hříchu, tíha vnitřní viny, tak dobře ví, o čem mluvím. Když člověk prožívá vinu a nemůže si od ní pomoct, tak někdy může prožívat velmi těžké věci, stresy a různé psychické problémy. Ale Ježíš neskončil tím odpuštěním. Ježíš pokračoval s tím uzdravením. Jasně ho tady vyjádřil. A takže ten člověk byl jednak smířen s Bohem, bylo mu odpuštěno a zároveň dostal zdraví. Takže on poslechl Ježíše, když mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko.

akci, která se mě nějak týkala. A slyšel jsem hodně vyprávění z Bible. Slyšel jsem spoustu těch biblických příběhů. Slyšel jsem hodně vyprávění i o hříchu. Ale dlouho se mě tahleta myšlenka nějak nedotýkala. Vůbec mi nedocházely ty všechny souvislosti. V určitém věku jsem se rozhodl věřit v Pána Ježíše a následovat ho. A také jsem mu to i jasně řekl. On se mne pak zvláštním způsobem dotkl a ta jeho moc byla tak úžasná, že jsem byl šťastný jak blecha. Já jsem se radoval. Potom jsem se v 15 letech nechal pokřtít. Vstoupil jsem za člena sboru a byl jsem přesvědčen, že jdu tím správným směrem. A i když jsem někdy tak nějak tušil, že to, co žiju, není úplně to, co by asi mělo být. Ale víte, co je skvělé? Že časem mě Bůh ukázal určité věci. Bylo mě asi 19, když mi najednou došlo, na základě i vyprávění jednoho bratra, že vlastně já mám v sobě nějaké konkrétní hříchy. Že tady se nejedná jenom o nějakou hříšnost, o nějaké povšechné řešení, nebo já nevím co. Do té doby pojem hřích byl pro mě takový všeobecný pojem a nedokázal jsem si to úplně spojit. Možná jsem dovedl říct o některých lidech nebo o nějakém jednání, tohle je hřích. Ale vlastně nikdy jsem neměl tu zpětnou vazbu, abych to nějak u sebe jasně pojmenoval. A abych si uvědomil, abych zažil tu tíhu toho hříchu. A najednou mě to začalo docházet. Duch svatý ve mně začal působit. A řekl bych vám, že tohle byla asi klíčová událost v mém životě, kdy mě došlo, co to je můj hřích. Najednou mi začalo docházet, co jsou hříchy, které... A vlastně každý hřích se nám postupně stává návykovým. A ne návykovým, pak nás některé hříchy poutají a že se jich, z nich nemůžeme vymanit. A to se mně právě také stávalo. A já jsem s tím se musel nějak utkat. A tak jsem hledal a říkal jsem si, no, jestli ten bratr má pravdu, tak to musím někde najít v Biblii. A tak jsem listoval, až jsem našel text z Jakubovy epištoly, 5. kapitoly, verš 16. A tam je napsáno, vyznávejte se jedni druhým z hříchů a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže opravdová modlitba spravedlivého. Všimněte si, že v tomhle textu se mluví o vyznání hříchu, mluví se o společenství, o tom jeden druhému a mluví se tady také o uzdravení. To je něco podobného jako u toho ochrnutého. Všimli jste si? Ježíš mu vyslovil odpuštění a pak mu dal uzdravení. Ale dělalo se to právě v tom společenství, kde mu to někdo vyhlásil. Já když jsem našel ten text, tak jako když do mě střelí, a našel jsem nejbližší příležitost, kdy jsem mohl navštívit toho bratra, kterému jsem důvěřoval, a tam jsem se přiznal. Vyznal jsem mu ty hříchy. Vlastně vyznal jsem to Bohu před tím bratrem. A tomu bratovi jsem řekl, prostě já mám tyhle ty problémy. Já potřebuji vysvobození z těch věcí. Modlili jsme se, on mi žehnal a jasně mi řekl, že Bible říká, že když vyznáváme své hříchy, takže Bůh je tak věrný, že nám je odpouští. Očišťuje nás od každé nepravosti. A tohleto byla událost, která nastartovala úplně nové období v mém životě. Od té doby se zlomila pouta. Já jsem zažil tu obrovskou radost, že jsem vysvobozen, že už hřích nade mnou nemá moc, on nade mnou nevládne, ale já můžu vědomě sloužit Ježíš Kristu. Samozřejmě, kdybych se znova zamotal do některých věcí, tak by ten hřích mě zase mohl ovládnout. Ale ten hřích, to jsou vlastně ty moje všelijaké žádosti, moje zápasy, které se ve mně odehrávají.
které jsou soustředěny na mne, ale ne na Boha. Já tady ani nechci dávat dneska nějakou definici, co to je vlastně hřích. Já si myslím, že to vlastně potřebujeme každý nějak přijmout a poznat od Boha. To je něco, co já vám nemůžu nadiktovat. Ale když vy se budete ptát a budete chtít vidět, jak to je mezi vámi a Bohem, tak on vám to rád ukáže. Takže opravdu můžeme na Boha spoléhat. On zná všechny naše myšlenky, všechny naše zápasy, ale důvěřujte mu. Svěřujte se mu. Jednou jsem zažil, ještě vám zmíním takovou jednu událost, kterou jsem zažil kdysi na táboře. Vedl jsem tábor mládeže a byl jsem požádán, abych v neděli kázal v tom místním sboru, kde jsme byli poblíž. A tak jsme tam šli celý tábor. Já jsem dlouho nějak hledal, co vlastně Bůh chce, abych kázal. A pak mě dal takových několik jednoduchých myšlenek, kde jsem vlastně mluvil také o vyznávání hříchu, o odpuštění, o smíření s Bohem. A najednou se začaly dít zvláštní věci. Já jsem po té neděli zažil, že jsem se skoro ani nemohl vykoupat v rybníce, protože za mnou chodilo spousta lidí a najednou jim docházely jejich hříchy. Oni potřebovali odpuštění, oni potřebovali s tím ven, potřebovali to s někým sdílet a řešit to. Dokonce přišli někteří lidé z toho sboru, kteří tam tehdy byli na tom shromáždění. A tak to byl takový týden úplně plný. Ale pro mě to byla obrovská radost, protože kdykoliv lidé vyznávají hříchy, tak zažívají vysvobození, zažívají boží vítězství. A to je něco, co Bůh chce dávat a dává. A to je opravdu ta klíčová věc do našich životů. A v tom bych vás chtěl povzbudit. A chtěl bych taky připomenout, že právě proto Ježíš přišel na tuhle zem. Proto Ježíš trpěl jako nevinný za nás, lidi, kteří máme spoustu problémů a hříchů, aby zástupně za nás trpěl, za naše hříchy. Takže Bible říká, že jsme vykoupeni a i ten největší lump, kterého možná nesnášíte, tak je Ježíšem Kristem vykoupen. A pro každého z nás platí to, že když přijdeme k Ježíši Kristu a dojde nám to a požádáme ho o odpuštění, požádáme ho o to smíření, tak on nám to dá. To je jeho úžasný dar. A v tom vás chci pozbudit. Nebojte se přicházet. Ten ochrnutý potřeboval nosiče, ale většina z nás nosiče nepotřebuje. Někam se dostat fyzicky. Ale duchovně můžeme kdokoliv, kdykoliv se dostat k Bohu. Přijít k němu a říct: Pane Ježíši Kriste, odpust mi. Můžete vyhledat někoho, komu důvěřujete, a modlit se s tím. Neváhejte a jděte do toho. Pokud máte takovouhle situaci, jste v tom, ještě jste nepřijali odpuštění hříchů, smíření s Bohem, můžete to zažít. Dneska, zítra, pozítří, kdykoliv, jděte do toho. Amen.

0: Pane Ježíši, děkuji ti za to, že díky tvé oběti máme odpuštěny hříchy. Děkuji ti za to, že jsi nám dal nový život a prosím tě, aby jsme se v těch hříchách nebabrali, aby jsme tě odevzdali, aby jsme se k ním nevraceli, ale přijali pravdu tvoji svobodu, tvoji radost a žili v ní dál. Amen.
1: Pane Ježíši, děkujeme ti za tu milost, že můžeme pravdu žít ve svobodě, za to, že ty jsi vzal naše hříchy na sebe a my se tím můžeme dávat dispozici, můžeš si nás používat ke svojí slávě. Amen.
2: Drahý Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju, že jsi spravedlivý, že miluješ úplně všechny lidi, že k tobě může přijít úplně kdokoliv, ať už je pokřtěný nebo není, ať tě do této chvíle znal nebo neznal. Děkuju ti, že ty jsi pro každého člověka přišel, za každého jsi zemřel a máš pro něj odpuštění a vysvobození. Takže žehnám všem posluchačům. Amen.

0: Milí posluchači Českého rozhlasu, jsme rádi, že jste s námi strávili tento nedělní čas a ze srdce vám přejeme, aby vás dnešní slovo provázelo nejen dnešním dnem, ale i dny příštími.
1: Já bych na závěr ještě chtěl připomenout několik věcí a uzavřít naše shromáždění. I v modlitbě Aničky tady zaznělo, že je důležité, abychom se nehrabali ve svých vinách. Někdy někteří lidé mají problém, že se neustále vrací k tomu, co dříve zažili. Někteří lidé mají představu, že prostě na co bych chodil někde vyznávat hříchy. Vždyť přece já si popovídám s kamarádkou, s kamarádem a to bude dobrý. To si teda pokecáte, jo? Ale odpuštění hříchu je něco jiného. To, abyste byli zbaveni viny a zbaveni pout, to skutečně může udělat jedině Bůh. Takže nenechte se v tom oklamat a zároveň, když už vyznáte ty hříchy, když to Bohu všechno sdělíte, tak přijměte to odpuštění. Už se k tomu nevracejte. Nevracejte se ke starým věcem. Protože Ježíš Kristus všechny ty naše hříchy už dávno přibyl na kříž a jsou tam. A my se k těm hříchům pouze přiznáváme. Ježíš už za ně trpěl. My se přiznáváme k tomu, co už dávno je odsouzeno, co už je dávno vyřešeno za nás. Ježíš nás vykoupil. Proto nás i Bible vyzývá k tomu, abychom přijali odpuštění a abychom se radovali, abychom si uvědomili, že Bůh nám dává úžasné vítězství. A já bych chtěl ještě k závěru přečíst takový úsek z dopisu Efeským 1. kapitoly, kde se apoštol Pavel modlí za křesťany a kde říká: prosím Boha, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše. A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele a diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve a církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho. Chtěl bych se modlit. Pane Ježíši Kriste, my ti moc děkujeme za to, že ty jsi položil svůj život za to, abychom my už nemuseli věčně zemřít, abychom nemuseli zůstat ve svých hříších. A tak se modlím i teď v tom smyslu, jak jsme mluvili dnes, dotýkej se nás. A je-li v nás nějaký hřích, který není vyřešen, který nás poutá, zjevuj nám to. Ukazuj nám ty sám, co to je ten hřích. Ukazuj nám tu cestu do svobody, abychom nežili v nějakém sebeklamu. Pane, my potřebujeme tvoje jasné světlo. Ty jsi ten, který svým duchem působíš. A tak Duchu svatý, jednej s námi. Jednej i s každým, kdo je dneska u rozhlasového přijímače. A ty víš, Pane, ty znáš naši minulost a ty zároveň nás miluješ a toužíš, abychom se posunuli dál, abychom nezůstali v zahrbání ve své minulosti. Tak se modlím, Pane, a prosím, jednej s námi, povznes nás každého jednotlivě, ale povznášej, pozvedej celou naši společnost. Tolik to potřebujeme. Dej nám sílu, abychom odolali každému tlaku, každému útoku, abychom se nenechali ničím nějak zmanipulovat, stáhnout. Veď nás, Pane, dávám se Tobě. Amen. Tak přijměte to požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska, přítomnost a působení Ducha Svatého, ať zůstává s vámi. Amen.

0: Vyslechli jsme záznam bohoslužby Jednoty bratrské z Nové Paky. Kázal kazatel Bohdan Čančík. Každá bohoslužba má svou sbírku a teď se můžete zapojit i vy prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Darujte dětem z klubu Cheiron v Táboře šanci na lepší známky i budoucnost. Pomozte pořídit pomůcky na doučování, sešity, fixy i didaktické hry. Každý dar pomáhá dětem zažít školní úspěch. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100. Variabilní symbol je 721. Nebo můžete poslat dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. Například odesláním SMS ve tvaru DMS Husy 290 na telefonní číslo 87 777 darujete 290 korun, stačí nastavit číslo ve zprávě. Chcete pomáhat pravidelně? Pošlete SMS ve tvaru DMS TRV Husy 290 na číslo 87 777 a každý měsíc automaticky přispějete 290 korun. Vaše dary proměňují plány ve skutečnost. Společně jsme podpořili částkou 60 000 hypoterapii pro Piafu Vyškov. I malý dar může být velkým znamením naděje. Děkujeme.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Vltava.
5: Umění slyšet.
0: Bylo 10 hodin, pěkné nedělní dopoledne, milí přátelé. V duchovní atmosféře ještě na Vltavě nějaký čas setrváme. Dnes už po třetí otevřeme letní hudební bedekr, poutnický cyklus, který roku 1993 připravil varhaník Michal Novenko. Dnes se s ním vracíme do chrámu svatého Petra v Římě. Klidný čas.
4: Duchovní hudba.

Dnes se, vážení posluchači, scházíme nad hudbou skutečně ryze duchovní, hudbou přímo liturgickou. Budeme poslouchat sbírku italského mistra Girolama Frescobaldiho Fiori Musicali, hudební květy. Ačkoliv ten název zní světsky a nadneseně, je to skutečně hudba jdoucí k ryzí duchovní podstatě. Tato sbírka obsahuje tři mešní hudby, tři mše pro sólové varhany, byla tedy určena ke hře při tiché mši, kde varhaní hudba mnohdy nahrazovala dnes obvykle mluvené části liturgie, a nebo ohraničovala některé její podstatné části. Frescobaldi se v této sbírce pozoruhodným způsobem vypořádává s liturgickými požadavky. Dokáže skloubit hudební krásu a bohatství invence s ohromnou přísností a ohraničeností forem, tak, jak bylo při liturgické hře zapotřebí. Je dobré si asi uvědomit některé dobové skutečnosti. Frescobaldi byl varhaníkem chrámu svatého Petra v Římě, tedy prvního chrámu katolického křesťanstva. Zde samozřejmě nemohly platit některé kuriózní dobové ohledy, které se vyskytovaly třeba v benátském chrámu svatého Marka, kde například kněz, který předčasně přerušil hudebníkům jejich produkci, platil pokutu 1 dukátu. V Římě naopak samozřejmě hudba především sloužila. A je důkazem Frescobaldiho vrcholného mistrovství, tuto sbírku psal již ve zralém věku, že dokáže skutečně dokonalým způsobem skloubit svou hudební invenci se všemi náležitostmi liturgie a dokáže omezit rozsah hudební formy a dokonce je schopen komponovat skladby tak, aby měly například několik alternativních konců, aby hudební logika nebyla narušena pokračováním liturgie, ale přitom, aby hudební mezihry nepřesáhly čas, který je jim vymezen. Když však hovořím o Frescobaldim jako o mistrovi, bylo by asi přeci jen na místě připomenout několik málo životopisných údajů. Girolamo Frescobaldi se narodil ve Ferraře roku 1583. Ferrara v té době byla rozkvetlým kulturním centrem pozdní renesance a již zde probleskovaly náznaky nastupujícího baroka. Jedním ze slavných obyvatel tohoto města byl po dlouhou dobu také básník Torquato Tasso, typicky přelomová osobnost. V jehož poezii se snoubí ještě snaha po renesanční dokonalosti a všestranosti už s přicházejícím zjitřeným výrazem patetického baroka. A možná i tyto nálady, toto ovzduší, nasákly do Frescobaldiho cítění. Proto také uslyšíte v dnešním pořadu několik málo vybraných veršů z díla básníka Torquata Tassa. Po dětství a mládí stráveném v tomto inspirativním prostředí Ferrari odchází mladý Frescobaldi velmi brzo už do Říma a velice rychle získává jméno a již jako 25letý se stává varhaníkem svatopeterského chrámu. A vlastně celý jeho další život už je potom spjat s působením v tomto nejčestnějším varhanickém místě, i když ještě několikrát Řím na krátkou dobu opouští, ale prostředí
Říma a prostředí svatopeterského chrámu už do konce života zůstává spjato s celou jeho tvorbou. A vyvrcholením této tvorby je právě sbírka Fiori Musicali. Základní osnovou celého díla je mešní řád. Začíná se tokátou Avantilla Messa, čili tokátou na úvod mše. Potom následuje Kyrie, Christe a Kyrie, které bylo předspíváno, a sice jakožto gregoriánský chorál. A vlastně všechny další části, alespoň vzdáleně, se gregoriánským chorálem inspirují, i když témata jednotlivých dalších skladeb potom vypadají poměrně vzdálená, ale přeci v mnohých z nich můžeme určitý tematický základ z původního Kyrie vystopovat. Po Kyrie přichází pak Canzona dopo l'epistola, čili Canzona po čtení z epištoly, po ní Ricercare dopo il credo, tedy Ricercar po vyznání víry, a nejniternější, překrásně meditativní částí mše je potom tokáta per elevatione, tokáta k pozdvihování. A pak přichází canzona post il communio, tedy po svatém přijímání, na svižné a slavnostní zakončení mše. Pojďme se tedy nyní již zaposlouchat do první části sbírky. Na úvod jsme vyslechli tokátu Avantilla Messa della Domenica, tokátu na úvod nedělní mše. Plný název této mše zní In Dominicis Infra Anum, tedy mše pro neděle během církevního roku. Uslyšíme přímo gregoriánský chorál Kyrie, na nějž navazují Frescobaldiho varhaní verzety.

Následuje kancona po čtení epištoly a po ní přednese Rudolf Kvíz úryvek z veršů Torquata Tassa z jeho díla Osvobozený Jeruzalém.

0: Od Boha k lepším duším klestí stezku ten věrný tlumočník a posel bdělí. On z nebes rozkazy ku zemi slétá, zpět nosí modlitby a tužby světa.
1: V následujícím ričerkáru Dopo il credo, tedy po vyznání víry, jakoby skloubení bohaté chromatické melodiky a harmonie spolu s přísností formy vyjadřovalo pevnost víry uprostřed rozkolísaného světa.

0: A dostáváme se k nejniternější a nejosobitější části této mše. Tou je tokáta chromatica per elevatione. Chromatická tokáta k pozdvihování. V ní se snoubí renesance s barokem obdivuhodným způsobem. Chromatické harmonie a lámaná melodie jakoby vyjadřovala chvílemi až symbol kříže. Žánr původně virtuózní tokáty zde Frescobaldi absolutně transformuje do ryze niterného výrazu. Když se do té hudby dobře zaposloucháme, nebudeme se divit výrokům Frescobaldiho současníků a následovníků, kteří se o ní vyjadřují jako o hudbě, jejíž dojemnost připomíná pašijové scény.
1: Kde ze staran si krvácel, ó pane, tvé krve starý prout do země splýval. Hořkého pláče jenž mi z duše kane, jak aspoň dvojí prout bych neprolíval. Proč srdce moje v ledy ukované se nerozplyneš očima v slz příval? Ó tvrdé srdce, dnes-li neskrušeno si bez pláče, pak věčný pláč tvé věno.

Canzona post il communio, tedy po svatém přijímání na závěr mše, je najednou jiným světem, světem čisté radosti. V rukopise má tato canzona ještě alternativní přídavek, ještě další prodloužený konec, ale pro tuto nahrávku jsem zvolil verzi zhuštěnější a ráznější.

tato první mše je jakýmsi základním modelem, základní osnovou, na níž jsou další dvě mše rozvrženy. Ale v obou dalších se už Frescobaldi odvažuje několika drobných nepravidelností, zejména v tom, že přidává některé další alternativní části. Pro značnou délku nyní přeskočíme druhou mši, která je určena k svatým apoštolům, a přejdeme rovnou ke mši třetí. In festis Beate Marie Virginis, tedy ke mši mariánské. A začneme opět tokátou Avanti la Messa della Madonna.

Překvapivě stručná je následující kancona Dopo l'epistola. Ale je zajímavé, že protihlas z této kancony se zřejmě stal tématem slavné Bachovy skladby kancony D-moll. Po této kanconě následuje opět bohatě chromatický Ricercar dopo il credo, tedy po vyznání víry.

teď by správně měla následovat toccata per elevatione. Ale nyní právě přichází to, o čem jsem na začátku hovořil, že Frescobaldi v dalších mších přidává některé alternativní části. A zde přidává hned dvě spolu spjaté. Překrásnou meditativní tokátu Avanti il ricercare, tedy jakousi předehru k následujícímu ricercaru. A tento ricercar je nádhernou kuriozitou. Jeho plný název zní Ricercare con obbligo di cantare la quinta parte senza toccarla. Tedy ricercar, v němž se pátý hlas nemá hrát, ale zpívat. A k tomuto se pojí jedno zajímavé vysvětlení. Frescobaldi ve svém mládí, kdy cestoval ve službách kardinála a papežského legáta Guida Bentivoglia, navštívil také Nizozemí, kde se seznámil tehdy s značně velkými nástroji, které měly zpravidla také více manuálů. Frescobaldi tedy důvěrně poznal nástroje, na nichž se dali barevně odlišovat varhaní hlasy. Také v Římě, v chrámu San Giovanni in Laterano, v té době již údajně stál poměrně velký nástroj se dvěma manuály. Ale v samotném svatopeterském chrámu měl Frescobaldi k dispozici sice hned troje varhany, ale všechny jen jednomanuálové. A protože byl nejen vynikajícím varhaníkem, ale také pověstně skvělým zpěvákem, využil této své schopnosti právě k onomu neobvyklému efektu. Lidský hlas v této skladbě nemá za úkol zpívat jakýkoliv text nebo jakoukoliv liturgickou melodii, ale má zde vlastně imitovat jakýsi zvláštní nový varhaní rejstřík. Frescobaldi sám navíc ještě tento hlas vypisuje hádankově. Varhaník sám tedy má vyřešit, kdy a kde je nejvhodnější s tématem ve zpěvním hlase nastoupit. A Frescobaldi to komentuje ještě krásnou slovní hříčkou. Intendami qui può come m'intendio, což doslovně přeloženo znamená zkus mi porozumět tak, jako já sobě rozumím, ale ještě stručněji a poněkud přeneseně přeloženo, to je asi jako, tak teď hochu ukaž, co umíš.

Po této výsostné ukázce nesmírně delikátního smyslu pro humor přichází opět tokáta per elevatione, k pozdvihování. Ale po ní přichází největší překvapení. Po ní totiž najednou není nic. Chybí závěrečná kancona. A zase další projev nesmírně jemného humoru. Po skončení mše, tedy vlastně po, dá se říci, neskončení této mše, Frescobaldi zařazuje jako dodatek sbírky dvě skladby variační. A obě dvě jsou variacemi na tehdy oblíbené lidové písně. Ale s těmito variacemi se setkáme až zase v dalším pořadu o Frescobaldiho sbírce Fiori Musicali. Nyní tedy opravdu zakončíme tak, jak končí Messa della Madonna, tedy meditativní tokátou per elevatione, v níž je na varhanách pražské Lorety využit krásný chvějivý rejstřík Voce Umana, Biffera neboli Piffaro, v té době v Itálii nesmírně oblíbený.

Michal Novenko zpíval, hrál na varhany a provedl nás hudebními květy Fiori muzikály Girolama Frescobaldiho, ke kterým se ale ještě jednou vrátíme, a to příští neděli 2. srpna. A je třeba povědět, že úryvky z básnické kompozice Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém přednesl Rudolf Kvíz. Cyklus Letní hudební bedekr vznikl roku 1993. Z roku 2010 pak pochází radioseriál Michala Lázňovského Případ Martina Guéra. Jehož první část se chystá na naše vlny už za pár minut. Popoledni, které přinese tóny zvonu ze zvonice poutního areálu v Horní Polici u České Lípy, se na chvíli usadíme ve světě poezie Ladislava Dvořáka. A po čtvrt na jednu chystáme polední koncert. Jestliže jste, milí přátelé, s námi byli i včera, pak víte, že naše přední pěvkyně Magdalena Hajošiová slavila své významné životní jubileum a její hlas zněl nejen v poledním koncertě, ale i v operním večeru. No a druhá část poledního koncertu s touto sopranistkou je připravena na dnešek. Teď se blíží 11. hodina a Jan Burian nás vede k neobvyklému případu dvojnictví, které odhalíme ve vltavském radioseriálu.

0: mrkneš tam jen po tajmu.
1: Jan Burian ve Vltavském vysílání v neděli 26. července. Pěkný den, vážení a milí. Neobvyklý případ dvojnictví, který se stal v malé vesnici v jeho západní Francii v 16. století, vešel do dějin evropské justice a dodnes vzbuzuje mnoho otázek. A také vyprovokoval Michala Lázňovského k sepsání třídílného radioseriálu s názvem Případ Martina Guera.
2: Radioseriál.
1: A my teď přicházíme s prvním dílem. V režii Vladimíra Ruska roku 2010 účinkovali Viktor Preiss, Michal Pavlata, Krištof Hádek, Jana Striková, David Novotný, Jan Vlasák a další neviditelní herci. Dobrý poslech.

0: Jmenuji se Jean de Coraz. A toho času jsem soudcem Královského soudního dvora ve městě Toulouse. Léto roku 1560. pomalu končí a mou mysl stále zaměstnává případ Bertrandy Rolsové a Martina Gera. Rozsudek jsem vynesl před několika dny a byl již vykonán, ale byl to ten nejpodivuhodnější případ, jaký jsem dosud řešil. A také proto ho ještě jednou vyprávím. Snažím se pochopit, už ne jako soudce, tu tragédii, komedii nebo tragikomedii a ty, kteří v ní hráli. Kdo vlastně byli lidé, které jsem soudil? Co prožívali? Proč byly jejich vztahy tak spletité? A jakou roli jsem v tom příběhu hrál já sám? Začalo to před necelým půl rokem. Právě jsem dopisoval list své milované manželce, která žije daleko od Toulouse na našem rodinném sídle. Myslím na vás dnem i nocí a jako důkaz přikládám drahocenou tkaninu, obarvenou místním pastelem, kterou jsem vám vybral přímo u pana Boissona. Dejte si z ní ušít šaty, které budou hodny vaší postavy a budete zářit jako iris. A napište mi také někdy, abych se nemusel věčně obávat, že jste na mne zapomněla. Váš... Co se děje, bakaláři?
1: Pardon. Meritissime, doktore.
0: Něco vám upadlo.
1: Já vím. Já to jen hned to... Pardon. Vyrušil jsem vás.
0: Ne, nevadí. Už končím. Co mi to nesete?
1: To jsou ty spisy.
0: Jaké spisy?
1: Případ falešného manžela, kterým vás pověřila slovutná kriminální a soudní komora.
0: Falešného manžela?
1: Manželský spor od soudu v Rie, amplissime doktore. Bertranda Rolsová versus Martin Gere.
0: Tohle všechno?
1: Ne, pane, to je jenom část.
0: Tahle hromada?
1: To jsou jen výpovědi svědků přímo z vesnice. Takové máme ještě dvě.
0: No to snad ne.
1: Jo. Ježíš Maria, už to zase padá.
0: Počkejte, dáme to. Tady na truhlu.
1: Pardon, já vám to srovnám.
0: Bakalář Guillaume Le Sieur mě svou horlivostí obšťastňoval už několik měsíců. Vynikající student. A kromě chvil, kdybych ho zabil, mi dával jakousi víru, že budoucnost světa nemusí být tak děsivá, pokud se ještě najdou tak ryzí duše. Brilantně překládá Tacita i Homéra. A je ochoten celou noc diskutovat o problémech dědictví nezletilých sirotků v Athénách, Římě i za Karla Velikého.
1: Tak, tady to je. Meritissime.
0: Jaký rozsudek vynesl soud v Rie?
1: Doctissime. Na základě manželčiny žaloby a na doporučení královského prokurátora rozhodl soudce, že Martin Gere není Martin Gere. A že má být popraven, protože je to podvodník, který se vetřel do manželského lože skutečného Martina Gera, za kterého se úspěšně vydával 3 léta.
0: Počkejte. To snad ne, ta žena s ním 3 roky žila a nepoznala, že to není její manžel?
1: Přesně tak.
0: No to snad. Že by moje manželka nepoznala, že... Nespí se mnou, ale s někým jiným? No to snad... Má drahá žaket? No to snad ne.
1: Jo.
0: A co my s tím vlastně máme dočinění?
1: Na smrt odsouzený se k nám odvolal.
0: No, tomu se nelze divit, že?
1: Přesně tak, pane.
0: No a kde je pravý manžel?
1: No to se právě neví. Ten zmizel beze stopy. Nebyl doma už 8 let, když se objevil tenhle.
0: Takže to není Martin Gere?
1: Vůbec se v tom nedá vyznat, meritissime. Polovina svědků říká, že je to Martin Gere. Druhá, že není.
0: Vy jste to četl?
1: Tak, včera ráno jsem do spisu nahlídnul jen ze zvědavosti. A dneska jsem nespal.
0: Proč, prosím vás?
1: No musel jsem to dočíst. To je lepší než Gargantua. Představte si, ona s ním má 2 děti a najednou prohlásí, že to není její manžel.
0: No to je opravdu zvláštní.
1: Ano, pane, ano. Je to záhada.
0: No a co je s nimi teď?
1: Manžela tu máme v celé. Převezli ho do Toulouse hned, jak se odvolal.
0: To je dobře. A jeho žena?
1: Ta je u nich doma, v Artigatu. Asi 2 dny cesty odsud.
0: No, tak vyřiďte prezidentovi, tedy nejjasnějšímu, etc.
1: Nejjasnějšímu a velectěnému prezidentovi slavného soudního tribunálu královského města Toulouse
0: tak,
1: a jeho kriminální komory.
0: Takže si ty spisy bedlivě prostudují a nejpozději, no já nevím, do 14 dnů mu dám zprávu.
1: Přijdu se radši zeptat už po neděli. Eruditissime, clarissime quae profesore.
0: No, jak myslíte, bakaláři? Rád vás uvidím. Počkejte. Uh-huh. Dejte prosím mé ženě doručit tenhle balík a dopis, ano?
1: Ano.
0: A moment, ještě podpis, tady to.
1: Milující manžel, Pardon.
0: No, tady je to. Děkuji.
1: Spolehněte se, mistře.
0: Falešný manžel. Bertranda Rolsová versus Martin Gere. Co na to může být?
2: Já si neumím vysvětlit, jak o nás ten podvodník mohl všechno vědět. Možná se s ním Martin setkal ve válce. A všechno mu vyprávěl. Třeba to byl jeho kamarád. A nebo ho ranili. A tak se mu se vším svěřil, když se bál, že umře. Jak by jinak mohl vědět i ty největší podrobnosti, které nikdo než Martin nemůže znát? On věděl i to, co mám při milování nejradši.
3: Bertranda ho políbila hned na prahu. Posadila ho ke stolu. Pak u něj poklekla jako Máří Magdalena a umyla mu nohy. A potom si ho odvedla nahoru na lože. Nikdy jsem snad nic krásnějšího neviděla než ty dva tenkrát. Kdybych byla věděla, co nás čeká ráno, bušení na dveře a pak hned vtrhli dovnitř s Pierrem v čele, sotva svítalo. A za chvíli jsem je viděla jít ven. Běžici ho vedli jako Krista.
4: On za mnou nedávno přišel, abych mu ušil boty, jako tenhle Martin. Tak jsem si našel kopyto, co jsem mu je podle něj tenkrát dělal. Jenže to neštimovalo. Tenhle Martin má menší nohu, než měl ten původní. Že by se mu zmenšila? No, to by byl unikát, ne? Tohle není Martin Gere. To říkám já.
5: Honili mě od stavení ke stavení. Smáli se. Ne. Oni ječeli a povykovali. Přivázali mi mezi nohy tykve. Strašně jsem se bál, že mě budou kastrovat jako dobytče. Byl jsem pro ně zmetek. Impotent.
0: Ten snaživý bakalář měl pravdu. Od té chvíle šlo všechno ostatní stranou. Od případu Bertranda Rolsová versus Martin Gere už jsem se na půl roku neodtrhnul. Prosím.
1: Volal jste mě, Meritissime?
0: Měl jste pravdu.
1: V čem, pane?
0: Přečetl jsem to všechno. Tenhle případ si ujít nenechám. A vy mi budete dělat zapisovatele. Co říkáte?
1: Meritissime, profesore. Taková čest.
0: Okamžitě předvoláme Bertrandu Rolsovou. I toho strýce Pierra Gera. Chci si ty dva vyslechnout sám.
1: Jistě, pane. Už víte, kdo vám bude dělat přísedícího?
0: To nevím. Vy to víte?
1: Právě jsem se to dozvěděl.
0: No tak ven s tím.
1: Pan soudce François de Ferrier.
0: Ferrier?
1: Takový starší, ten prošedivělý místní, no, jak bych vám ho...
0: Ano, takový zhrzený.
1: No ano, daleko to nedotáh, pane.
0: Ano, joj. No, doufejme, že aspoň nebude překážet.
1: Nechcete zatím vyslechnout obžalovaného Martina Gera? Pokud je to ovšem Martin Gere,
0: ten
1: že?
0: Ten počká. Nejdřív chci slyšet a vidět tu ženu. A teď jdu spát.
1: Jistě. Dobrou noc. A děkuji úctivě.

0: Královské město Toulouse, dne 16. května, léta páně 1560. První výslech v případu Rolsová versus Ger. V kanceláři ctěného vyšetřujícího soudce Jeana de Coras dále přítomní přísedící soudce pan François de Ferrier a zapisovatel bakalář Guillaume Le Sueur.
1: Předstupte, prosím. Jste Bertranda Rolsová?
2: Ano.
1: Chcete vypovídat pravdu a nic než pravdu?
2: Ano.
3: Zajímavá žena.
1: Opakujte po mně.
3: Kdyby se oblékla, učesala, nalíčila, kdo by poznal, že je venkovanka, má trochu těžkopádnou chůzi, no to dělaj ty boty. Měla by si najít lepšího ševce, ale postavu má pěknou. Soudu se nebojí, dívá se zpříma. První dojem, velmi dobrý.
1: Bertrando Rolsová, žalovala jste muže, který o sobě prohlašuje, že je Martin Ger?
2: Ano.
1: Tvrdíte, že není tím, za koho se vydává?
2: Ano.
1: Toto je ctihodný soudce Jean de Coras. Byl královským soudním tribunálem pověřen, aby vedl vyšetřování vašeho případu. Berete to na vědomí?
2: Ano, děkuji.
1: Moje jméno je François de Ferrier. Na mne se můžete obrátit, pokud byste měla jakoukoliv stížnost ohledně vedení procesu. Rozuměla jste?
2: Ano, pane soudce.
3: Děkuji, pane kolego. Bertrand Rolsová, jestli tomu dobře rozumím, žalovala jste muže, se kterým jste 3 roky žila a se kterým jste splodila 2 děti.
2: První děvčátko zemřelo a Bernardě je 18 měsíců.
3: Dobrá. Takže vaše žaloba spočívá v tom, že dotyčný muž, otec malé Bernardy, není vaším manželem Martinem Gerem, ale že je to podvodník, který se pod jeho jménem vloudil do vašeho manželského lože. Je to tak?
2: Ano, ctihodný pane.
3: Tak kdo to tedy ve skutečnosti je?
2: Nevím. Věřím, že to zjistí soud.
3: A víte, kde je váš pravý muž, Martin Ger?
2: Nevím.
3: Dobrá, takže vaším pravým manželem je muž, který je otcem vašeho prvního dítěte, syna Sanxio. Je to tak?
2: Ano. Sanxi je Martinův syn.
3: Kolik let je Sanxi mu?
2: Bylo mu 13.
3: A manžel vás opustil kdy?
2: Když Sanxi mu byly sotva 2 roky.
3: Takže před 11 lety.
2: No, už to bude skoro 12 na konci léta.
3: A víte, proč vás opustil?
2: Nevím.
3: Nevíte. Mohl mít k odchodu nějaký konkrétní důvod?
2: To mohl.
3: Jaký?
2: Jeho otec ho obvinil, že mu ukradl pytel zrna. Mělo to být zrno na setbu.
3: A byla to pravda?
2: To nevím. Martin říkal, že ne, ale pak hned zmizel. Víc už se o tom nemluvilo.
3: A co si myslíte vy?
2: No, možná, že ho vzal.
3: Proč?
2: Bylo mu 20. A hospodaření mu moc...
3: Moc nevonělo, ano.
2: On chtěl žít jinak. Říkal, že se vrátí do Baskicka a popluje na lov vorvaňů. Nebo že pojede válčit, třeba do Ameriky. Chtěl pryč z Artigatu. Víte, on Martin vůbec...
3: Co vůbec?
2: No, často... Jako by nás ani neviděl. Nebyl s námi. Duše mu bloudila světem.
3: Rozumím. Spávali jste spolu?
2: Málo. Byl to zázrak, že se Sanxi narodil. Bůh nám seslal tu stařenku z hor. Do té doby Martin vůbec to...
3: Ano, a dám?
2: Zkoušeli jsme kde co, ale marně. Až ta stará kořenářka. Nejdřív nám něco vařila a zaříkávala nás. Já už si to moc nepamatuju, byla jsem jako omámená. Ale vím, že nás pak odvedla na postel a tam... Tam jsem cítila, jak se na mě Martin dívá. Leskly se mu oči.
3: Ano, a?
2: A poprvé jsem ucítila, že je muž. A že já jsem konečně žena. A z toho se pak narodil Sanxi. A já jsem myslela...
3: Co?
2: No, že už budeme žít jako muž a žena před Bohem, že to uřknutí zmizelo, ale... On snil pořád dál.
3: O čem?
2: O něčem někde jinde. Bylo mi to líto.
3: Říkala jste, že ho někdo uřkl?
2: No, to se říkalo, že se to stává, ale já nevím, kdo. Nějaká závistivá žena, třeba.
3: Aha.
2: Protože když nám farář požehnal a celá vesnice slavila naši svatbu, tak jsme pak v noci leželi v posteli a on se nezmohl vůbec na nic. Ze začátku se jako tak třás a pak už se jenom odtahoval.
3: Bertrando, kolik vám bylo let, když vás oddali?
2: Mně bylo 10 a Martinovi asi 13.
3: Takže byl tak starý, jako je teď váš syn Sanxi?
2: No, to je pravda.
3: A divíte se?
2: Teď už ne. Sanxi taky ještě není. Je taky ještě dítě.
3: No tak vidíte. Byla jste jistě hezké děvče, ale vy jste přeci dospěla teprve později.
2: To... Asi ano.
3: No tak teď to snad chápete, když jste krásná, zralá žena. No, v každém případě dnes jistě víte o lásce mnohem víc, než jste věděla tenkrát, když vám bylo 10 let.
2: To ano.
3: No.
2: Ano.
3: Nebylo všechno to trápení způsobené jen tím, že byl ten sňatek předčasný? No, proč vás oddávali tak mladé?
2: Rodiny se dohodly.
3: A rodiny se dohodly, jistě. Jak dlouho jste žili bez dětí?
2: Asi 8 let.
3: Posmívali se mu?
2: Mhm.
3: Jak? A kdo?
2: Všelijak. Kluci mu jednou provedli strašnou věc. O masopustu. Navlíkli ho do medvědí kůže. Přivázali mu po břicho 2 dýně a trdlo. Honili ho po vsi. A pak mu je uřízli. A hrozili, že mu uříznou i ty jeho, jestli je vůbec má. Svlíkli ho do naha. Přiběh domů jako kůzle. Byl z toho na umření. Brečel celou noc.
4: Zabiju. Zabiju vás.
5: Pojď ke mně, Martine.
4: Nesahaj na
5: Martine.
4: Mě. Nesahaj na mě. Ne.
5: Tak schovej se u mě, Martine.
4: Uvidíte. Uvidíte. To ještě uvidíte.
2: Bylo mi ho strašně líto. Já bych...
3: Pokračujte.
2: Prosím?
3: Na co jste chtěla říct?
2: No, že bych pro něj tenkrát udělala cokoliv.
3: Proč?
2: Byl to můj manžel.
3: Rozumím.
2: Jenže on mě odháněl. Bože můj, to byl život. Každou noc jsem doufala. Tak se mu nedivte. Ublížili mu.
3: Rozumím.
6: S dovolením mohu?
3: Prosím.
6: Když nepřicházeli děti, neuvažovala jste o zrušení manželství? Měla jste na to právo?
2: Naši mě k tomu nutili, teda hlavně matka. Ale já jsem Martinovi věřila.
6: Takže jste po celou tu dobu bydleli spolu?
2: Ano, celou tu dobu.
6: Děkuji.
3: A pak se konečně narodil Sanxi.
2: Ano. Zaplať Bůh. Zdálo se, že to půjde, ale pak... Martin zase začal chodit na venice, schovával se tam a koukal nahory. Až nakonec...
3: Odešel.
2: Ano.
3: A od té doby o sobě nedal vědět?
2: Ne.
3: Ani slovo?
2: Ani slovo, nic.
3: Jak dlouho to trvalo?
2: 8 let.
3: 8 dalších let. A vy jste zase čekala?
2: Ano.
3: Ani tehdy jste nehledala jiného muže?
2: Ne. Věřila jsem, že se vrátí.
3: A pak se objevil.
2: Objevil. Jenže já jsem nevěděla, že je to... Že to není... Byla jsem šťastná, že se mi manžel vrátil. Jak jsem to mohla tušit?
3: Co?
2: No, že to není on. Teď jsem navždycky zneuctěná.
0: Navždycky zneuctěná. Tak.
3: Děkuji, to je pro dnešek vše.
6: Chudák ženská.
3: Jak to myslíte, pane kolego?
6: Dovedete si představit ten život? V 10 jí uvážou na krk manžela, dalších 10 let čeká na dítě, pak zase dalších 10 let na manžela, to je Penelope. Řekněte mi, co to může být za chlapa, když opustí takovouhle ženu?
3: Odysseus?
6: Vy to zlehčujete, kolego, ale mně je jí líto, že tak naletěla.
3: Vy myslíte, že naletěla?
6: Vy nevěříte, že naletěla podvodníkovi?
3: Ani ne.
6: Cože? A co vás k tomu vede?
3: Možná intuice, nebo znalost žen.
6: Možná znáte jiné ženy z vaší společnosti. Tohle je venkovanka. V jejich slovech bylo všechno.
3: A nebylo v jejich slovech něco trochu jiného, než v jejich očích? V jejím těle?
6: Pane soudce, já vím, že jste učený, zcestovalý, že máte dobré postavení na ferrarském dvoře a že se na vás obracel i sám náš král Jindřich II. Blahé paměti, ale slyšel jsem i to, že jste velkým obdivovatelem ženské krásy.
3: Díky, to je velmi diplomaticky řečeno.
6: To je, ale tady jsme u soudu, pane kolego.
3: Totéž jsem chtěl připomenout i já vám. Tady neplatí slova, tady hledáme pravdu, která se povětšinou za slovy skrývá.
6: Jak myslíte? Vy vedete vyšetřování. Mou povinností je dbát na řádný průběh celého řízení a upozornit na každou případnou nedůslednost, pochybení, opomenutí. Co já vím, co se může stát?
3: Doufal jsem, že budeme spíš spolupracovat.
6: Ale ovšem, to především.
0: Osmnáctého května, léta páně, 1560. Před ctihodného vyšetřujícího soudce Jeana de Coras poprvé předstupuje Pierre Guerre. Poznámka. Pierre Guerre je strýc Martina Guerra, ale zároveň otčím žalobkyně, protože po smrti své manželky se oženil s její ovdovělou matkou. To jsou ale vztahy.
6: Předstupte blíž. Ještě. Tak. Neříkal jsem vám to, pane kolego, jsou to vesničani. Vaše jméno?
7: Pierre Guerre. Dřív ještě v Baskicku jsme se jmenovali Ager, ale od té doby, co jsme odešli z Endaj a usadili se v Gaskoňsku, jsme si začali říkat pozdějším Guerre.
6: Rozumím. Jaký je váš vztah k muži, který se jmenuje Martin Guerre?
7: Můj vztah? Jako...
6: Myslím, jestli je to váš příbuzný.
7: Martin je synovec. Syn mýho neboštíka bratra Sanxiho.
6: A víte, kde se teď váš synovec Martin nachází?
7: To zatím nevím. Kdybych to věděl, tak bych ho hnal domů. Tady se koukej starat. Protože ten lotr, co se peleší, co vlez do postele jeho ženy, to není žádný Martin. Já jsem to hned...
3: Moment. Když dovolíte, pane soudce.
6: Jistě, prosím. Výslech povede ctihodný vyšetřující soudce Jean de Coras.
3: Děkuji. Takže, Pierre Guerre, vy tvrdíte, že muž, který 3 roky žil s Bertrandou Rolsovou, není její zákonný muž a váš synovec Martin Guerre.
7: To tvrdím.
3: Kdy a jak jste na to přišel, že se nejedná o Martina Guerra?
7: No, mně se něco nezdálo hned od začátku, ale...
3: Ale mlčel jste, dokud vás obžalovaný nepožádal o vyrovnání dluhu.
7: No to ne. Tak to nebylo.
3: Odmítal jste mu zaplatit, dokud vás nezažaloval. Dlužil jste mu. To bylo zjištěno soudně.
7: Jo, ale proč bych mu měl platit? Já jsem od začátku tušil, že to není Martin. Vždyť neumí ani slovo baskicky, za to najednou dovede číst a psát.
3: Když jste s bratrem odešli z Baskicka, byli Martinovi 3 roky. Je to tak?
7: Jo, to by tak odpovídalo.
3: No je tedy docela logické, že po 30 letech, kdy ten jazyk nepoužíval, ho zapomněl, ne?
7: To těžko.
3: A je chválihodné, že za dobu, kterou strávil ve světě, se naučil číst a psát.
7: My jsme venkovský lidi. My potřebujeme mít pevnou ruku a čistou hlavu. A na slovo boží máme faráře.
3: Pokusil jste se obžalovaného zabít. Nebo přesněji dát ho zabít. Myslíte, že by s tím váš farář souhlasil?
7: To jsou pomluvy. I když si ten grázel nic lepšího nezaslouží.
3: Jak víte, že je to grázel? Že to není Martin Gehr?
7: Prvně nám to řekl ten vysloužilec, co šel kolem.
3: Náhodou šel kolem?
7: Jo, náhodou šel kolem Artigatu.
3: A jen tak z ničeho nic vám začal vyprávět, že zná Martina Gehra?
7: No ne, on hrál karty s chlapama z vesnice. A
3: on si tím vydělával?
7: No, asi nejspíš.
3: No tak prosím, pokračujte. Co ten vysloužilec vykládal?
7: Že bojoval ve Flandřích a že se tam setkal s naším Martinem.
3: No tak ve Flandrech se válčí už řadu let. Nevíte, která bitva to byla?
7: To byla...
3: Ano?
7: To bylo při tom oblíhání toho...
0: Saint Quentin?
7: Jo, byl to ten... No, jak říká tady mladý pán.
0: Saint Quentin.
7: Jo.
6: Věnujte se svému bakaláři. Máte všechno zapsané?
0: Mám to.
3: Děkuji. A co ten vysloužilec říkal dál?
7: No, říkal, že se tam setkal s naším Martinem a že ten tam málem vypustil duši. Ale nakonec, že přišel jenom o nohu, takže by snad teďka měl mít dřevěnou.
3: A kde je teď ten pravý Martin s dřevěnou nohou?
7: No to zatím nevíme, ale...
3: Proč se nevrátil domů, když je teď invalida a válčit už nemůže?
7: Jak to mám vědět? Ale určitě přijde.
3: Kde berete tu jistotu?
7: Baskové jsou věrní. Drží při sobě.
6: Promiňte, pane vyšetřující soudce, mohu se svědka na něco zeptat?
3: Ano, prosím, prosím, pane kolego. Ovšem, ptejte se.
6: Ta příhoda s tím vojákem, ta se stala kdy?
7: To s tím Karbaníkem?
6: Ano, s tím Karbaníkem.
7: No, to se stalo asi před rokem. No, tak asi.
6: Bylo to před tím, než vás obžalovaný požádal o vyrovnání, nebo potom?
7: Bylo to, no, to bylo, to já už nevím.
6: Nevzpomenete si?
7: Ne, nevzpomenu.
6: Dobře, já myslím, že pro dnešek to asi bude vše. Souhlasíte, pane vyšetřující?
3: Ano, jistě, jistě, jistě. Potřebujeme čas, abychom si vaše výpovědi ověřili.
7: No ale tohle už není možný. Já mám doma hospodářství. Všechno mi tam uschne a pochcípá. Tak už to s ním skoncujte.
6: Pane Gehre, soud vaše námitky zváží. Ale ještě to budete muset nějaký čas vydržet, o tom není pochyby.
3: Prosím, odveďte svědka.
7: Ale k čemu to je? Vždyť už víme, že je to Arnold Steele, známá firma ze Sažasu. Já taky umím pátrat, páni soudcové. A mám lidi všude. Já nevím, co ho přivedlo až k nám, ale je to taškář a komediant. Doma říkají, že zmizel, že není k nalezení. No proč asi? Protože je tady u vás v base a říká si Martin Gehr. Už ptáčka máte, tak na co čekáte? Nasaďte mu palečnice a uvidíte, jak bude zpívat. Já mám, páni soudci, doma práci, jestli to dovedete pochopit. Já živím lidi.
3: Odveďte svědka, prosím. Musí na samotku. Nikdo k němu nesmí. Nikdo s ním nesmí promluvit ani slovo.
6: Dole ve druhé galerii jsou volné cely. Zatím. Naprosto bezpečné a s veškerým vybavením. Patří inkvizici.
3: Ne, dáme ho na samotku.
6: Vážený pane kolego, je to sice plně ve vaší kompetenci, ale vy si myslíte, že by tenhle sedlák mohl být zločinec?
3: To zatím nevím. Ale chci vyloučit možnost, že by ovlivňoval další svědky.
6: Ale je to sedlák. Nemyslí tak složitě jako vy, anebo já. Vy je neznáte.
3: A vy je možná podceňujete. Podle mého názoru má delší prsty, než se zdá. Sám to naznačil. A půda pro něj má větší význam než nějaký klukovský sen například, nebo dokonce láska. On dobře ví, že co nezaseje, to nesklidí.
6: Ale vždyť přece jak on, tak i Bertranda vypovídají vlastně totéž.
3: Říkají ta samá slova, ale nejde jim o to samé. Prosím, dejte ho odvést na samotku.
6: Prosím, jak si přejete.

0: 20. května. Před ctihodného vyšetřujícího soudce Jeana de Coras poprvé předstupuje obžalovaný...
1: Vaše jméno?
2: Martin Guerre.
1: Věk?
2: Bude mi asi 33.
1: Přísahejte, že budete vypovídat pravdu a nic než pravdu.
3: No to, že má na krku oprátku, nevypadá vystrašeně. Na sebevědomí. Nepředvádí se, ale nehraje ublíženého. Chytré oči. Dokonce úsměv. Může to být skutečný Martin Guerre? Co by to znamenalo? Že se ho někdo chce zbavit, ale kdo? Jeho žena. Proč?
1: Prosím, pane vyšetřující soudce.
3: Ano, děkuji. Bakaláři, máte už všechno zapsáno?
0: Sane, meritissime. Ad omnia paratus.
3: Bene. Obžalovaný, odvolal jste se proti rozsudku, který vyslovil soud v Rie. Královský prokurátor vám navrhl trest smrti. Jste si vědom toho, že potvrdí-li se nález tamního soudu, tedy že nejste tím, za koho se vydáváte, ale že jste se zmocnili jména, lože i majetku jiného muže, hrozí vám trest smrti?
2: Ano, pane soudce, to vím.
3: Chcete nám tedy říct něco, co by tvrzení žaloby vyvrátilo?
2: Vážený a ctěný soude, je mi známo, že žalobu podala moje žena Bertranda Rolsová. Ale vím i to, že to neudělala z vlastní vůle. Za vším stojí můj strýc, Pierre Guerre. Ten ji k tomu přinutil.
3: Proč?
2: Z chamtivosti.
3: To byste měl upřesnit.
2: Odešel jsem z Artigatu ve 20. Byla to pitomost, přiznávám. Ale nebyl to snad zločin, ne?
3: To nikdo netvrdí.
2: A když jsem se vrátil, po 8 letech, ukázalo se, co jsem si tím zavařil. On totiž Pierre počítal s tím, že už se nikdy nevrátím. Říkal si, bez taktu má z ostudy kabát, tak co by sem ještě les? Ten už sem nepáchne, pokud...

0: ještě horkou hlavu. Tak jsem se ve vzteku sebral a šel pryč. No a když jsem se vrátil...
1: Nastaly pochybnosti o vaší totožnosti?
0: Ale kdepak? Celá vesnice mě poznala i po těch 8 letech. Všichni, včetně Pierre.
1: Dobře, dobře. Necítíte vinu, že jste od své ženy odešel? Na 8 let?
0: To cítím. Jenomže jsem byl ještě cucák. Myslel jsem jenom na to, jak vypadnout z vesnice. Oženili mě dřív, než jsem stačil poznat, co je za humnama, víte? Měl jsem v hlavě klukovský sny, toužil jsem válčit. Taky jsem s klukama z vesnice celý dny šermoval. A v tom jsem byl nejlepší ze vsi. Všichni to můžou dosvědčit, co tenkrát byli kluci.
1: Jistě, jistě. Všichni to dosvědčili. Jenom se divili, že vám to nezůstalo dodnes.
0: Slavný soude. Snít o válce a prožít válku, to je jiná. Oni to neskusili. Vy jste byl ve válce, pane soudce?
1: No.
0: Já jo. To člověka změní.
1: Snít o odchodu a odejít, to je také něco jiného.
0: To máte pravdu. Ale upřímně, není to vlastně normální?
2: Obžalovaný, nepřísluší vám klást soudu otázky. Jste tu od toho, abyste na ně odpovídal. Rozuměl jste?
0: Rozuměl, pane soudce, já jen... Sám si kladu otázku, co se to vlastně stalo a jestli to bylo normální nebo ne. Tak se nezlobte.
2: Nebuďte osobní a odpovídejte jasně a stručně.
3: Mám to zapsat?
1: Ne, nemusíte, bakaláři, to není k věci.
3: Prosím.
4: Naopak velmi k věci.
1: Tak prosím, obžalovaný, pokračujte. A vezměte si k srdci, co vám řekl pan přísedící.
0: Omlouvám se. Víte, ctihodnosti, vy jste určitě hodně cestoval. Byl jste v Itálii, znáte Florencii, Řím, Paříž. No, nemám pravdu.
1: Máte pravdu, ale nezapomínejte, že mluvíme o vás.
0: Jo, jo, jo. Víte, u nás v Baskicku, odkud pocházíme, vyplouvají chlapy na lov vorvaňů až ke břehům Labradoru, nebo vedou stáda ovcí přes Pyreneje do Španěl. Jsou na cestách měsíce. Mám to v krvi. Nedokázal jsem dřepět doma. Pořád se mi to honilo hlavou. Já už se tam viděl, jak táhnu s armádou do Jeruzaléma třeba, nebo do Mexika. A když na mě tenkrát otec začal řvát, že jsem ukradl ty 2 pytle zrní.
1: Ty pytle byly 2?
0: Ty pytle?
1: Ty pytle.
0: No, 2 snad, říkal, že...
1: Aha, no, myslel jsem, že byl 1. Neříkala to žalobkyně?
3: Ano, prosím, říkala pytel zrna.
1: Aha, no, děkuji. Pokračujte.
0: Víte co? Jestli to zrno opravdu zmizelo, tak ho má na svědomí Pierre. Jenomže jak to tenkrát doopravdy bylo, kdo ví. Já jsem se sebral a šel jsem. Mně v tu chvíli nenapadlo, že se nevrátím. Prostě jsem šel, den, 2. A najednou koukám, že jsem u nás v Labourd. Můžete se tam optat.
1: Soud vaše tvrzení ověřoval a svědci ho potvrdili. Pane přísedící, máte nějakou otázku?
2: Ano, mám. Obžalovaný, litoval jste někdy toho, že vaše rodina opustila Baskicko?
0: Ale kdepak. Vy 20 nemyslíte na rodinu, ani na nějakou rodnou hroudu ctihodnosti, ne? Taky mě tam nic nedrželo, pokračoval jsem rovnou do Španělska.
2: Vám vůbec nepřišlo na mysl, že v Artigatu máte ženu a dítě? Že byste se tam měl vrátit?
0: Byl jsem kluk. Vůbec jsem netušil, jakou mám skvělou ženu. To až když jsem se nabažil trmácení a svrabu a krve a řevu a drancování, teprv pak se mi v hlavě rozsvítilo. Oni všichni vojáci říkají, vrátím se domů, ale málo kdo to udělá. To je taková jejich iluze. Ale já šel. A když jsem uviděl Bertrandu, tak jsem věděl, že jdu hlavně za ní. Kdo by to byl řekl před 8 lety, že jo? Asi jsem dozrál, no, konečně. Ono... 8 let je 8 let.
1: Dobře. A kdy nastaly potíže?
0: No, hned ne. Ale to víte, Pierre si zvyknul hospodařit na mým. Teda, abych řekl pravdu, já byl nejdřív rád, když jsem se dozvěděl, že se po tátově smrti hospodářství ujal. To zas jo. A nehospodařil špatně. Dokonce mnohem líp, než pak byl ochoten mi přiznat.
2: Je tohle k věci?
1: Pokračujte, obžalovaný.
0: Nejdřív to mezi náma docela klapalo. Dokud jsem nic nechtěl. Jenže když jsem se rozkoukal, napadlo mě, že přikoupím pole a požádal jsem ho o vyrovnání. A hned byl oheň na střeše. A jeho žena, teda Bertrandina matka, ta ho v tom ještě podporovala. Ty 2 se hledali, až se našli. To oni donutili Bertrandu, aby mě žalovala. To je celá ta záhada. Vy přece víte, jak mě chtěl Pierre nechat zabít?
1: Jistě. Četli jsme svědectví.
5: Pro kus pole!
0: Křupani. Jo, Pierre, ten má lidi v hrsti. Najal si ty dva svý povedený zetě. Tenkrát mi zachránila život Bertranda. Vrhla se mezi nás, takže si netroufl.
4: To už jste vypověděl před soudem v Rie.
0: A když mě nedokázali zabít, tak si vymysleli, že jsem panu z Escornbeuf zapálil stodolu. Za žhářství člověka pošlou na galeje, co já vím, ne? To by se Pierre vyhodilo takhle se mě zbavit. A přitom jí dal nejspíš podpálit sám.
4: Myslím, že už jsme slyšeli, co jsme potřebovali.
0: A když bylo jasný, že mi nic nedokážou, přišli s tím, že nejsem Martin, ale Bertranda jim řekla, je to Martin Gér, můj manžel, a bylo.
1: A dodala, nebo ďábel v jeho osobě. Dobře děláš, že jsi to nechal pro sebe, Martine, nebo jak se jmenuješ, zachránila tě. Ale proč potom najednou otočila?
3: V Toulouse dne 19. června roku 1560. Další výslech Bertrandy Rolsové.
6: Když se Martin vrátil? No to byl. To jsem si říkala, že se z něj stal na vojně chlap. A usmíval se, no. On se předtím Martin vlastně nikdy nesmál. Teď se smál a pořád něco vyprávěl. A začal mít rád děti. Všichni jsme byli rádi, že je konečně zpátky. Hlavně Martinovi sestry.
2: Promiňte, proč hlavně sestry?
6: No konečně zasmili mužskýho v rodině, chápete? Rodiče jim zemřeli, tak pořád byly odkázané na cizí.
1: Na koho konkrétně?
6: Na strýce Pierre.
1: A všechny sestry v Martinovi poznali svého bratra?
6: Poznali. Teda, mysleli si, že je to jejich bratr. Stejně jako já.
1: Ale podle protokolu ho, na rozdíl od vás, považují za svého bratra dodnes.
6: Mhm.
1: Prosím?
6: Ano, považuji.
1: To je ale závažné svědectví, nemyslíte?
6: Já vím.
1: A vy jste si jistá, že to není váš muž?
6: Já?
1: Ano.
6: Vždyť jsem ho žalovala, ne? Abych měla jistotu.
1: Ach tak.
2: Smím se ještě něco zeptat?
1: Ovšem, pane přísedící.
2: Děkuji. Abychom dobře rozuměli, Bertrando Rolsová, v době Martinovy nepřítomnosti jeho otec zemřel, je to tak?
6: Ano.
2: Jeho matka také?
6: Ta odešla krátce před ním.
2: A co se stalo s jejich majetkem?
6: Otec Martinovi před smrtí odpustil. Věřil, že se vrátí, tak mu všechno odkázal. A taky doufal, že jednou všechno dědictví převezme jeho vnuk, můj Sanxi.
2: Ale Martin se nevracel, takže co bylo s hospodářstvím?
6: Nejdřív jsem se starala sama.
2: Vaše rodina vám nepomohla?
6: Otce jsem už neměla a matka se znovu vdala.
2: Koho si vzala?
6: Pierre Gera.
2: Aha, a co se stalo s majetkem Martinova otce, když se váš muž nevracel?
6: No, začal se o něj starat Pierre. Pierre Gera.
2: To znamená, opravte mě, jestli se mýlím, že vaše matka a Pierre Gera spojili majetek tří rodin. Pierre Gera, Martina Gera a Rolsů. Je to tak?
6: Je to tak.
2: Tak to teď jsou docela zámožní, ne?
6: To jo. Je to největší hospodářství u nás v kraji, bych řekla.
2: Zajímavé. Děkuji, to mi zatím stačí.
1: Prosím, a teď nám, Bertrando, řekněte, co se stalo s vaším hospodářstvím, když se Martin vrátil.
6: No, Martin začal zase hospodařit. A šlo mu to o hodně líp než dřív.
1: A byl jako vyměněný?
6: No to byl. Bylo nám moc dobře, ne. Teda nejdřív.
1: Rozumím.
6: Ale potom.
1: Potom co?
6: Potom Martin požádal strýce Pierre, aby mu vrátil majetek po otci.
1: A nechtěl po něm ještě něco navíc?
6: No, taky, aby mu vyplatil, co na něm mezi tím vydělal. Že se to tak dělá.
1: No to je pravda, na to měl plné právo. A strýc mu něco vyplatil?
6: Nejdřív se bránil.
1: A pak?
6: Pak se stalo to.
1: Pokusil se dát Martina zabít.
6: Mhm.
1: Jak se to stalo?
6: No, Pierre a jeho dva zeťové si jednou si na Martina počíhali v noci na sadě.
1: A co vy?
6: Já jsem tušila, že něco chystají. Tvářili se tak divně. A pak jsem něco zaslechla, Martin nikde, Popad mě strach, tak jsem tam běžela.
1: Prý jste ho bránila vlastním tělem. Nebála jste se proti třem mužům?
6: Bránila jsem manžela.
1: Manžela?
6: No totiž...
1: Ano?
6: To jsem si myslela. Myslela jsem si to. Tehda jsem ještě nevěděla, že jsem se stala obětí podvodu, ne?
1: A potom váš manžel, tedy domnělý, strýce žaloval?
6: Ano. Podal žalobu k soudu v Rie.
1: A jaké bylo rozhodnutí soudu?
6: Že má Pierre zaplatit dost peněz.
1: A pak?
6: A pak se to všechno zkazilo.
1: Co se zkazilo?
6: Všechno. Všechno.
4: Tak co se zkazilo? Upřesněte to, prosím.
6: Já už ne.
4: A já... No tak...
1: Nevadí, to pro dnešek stačí.
4: Jak myslíte? Já bych ji zmáčknul. Tak na co čekáte? Odveďte žalobkyni!
1: Bakaláři.
3: Meritissime.
1: Jděte okamžitě s nimi a postarejte se, aby Bertrandu ubytovali milosrdné sestry. Rozumíte? Nesmí přijít do styku se svými příbuznými.
3: Rozumím. Altum silencium.
1: Správně. S nikým z vesnice. Rozumíte? Však oni to sestry Clarisky zvládnou.
3: Jistě. Zařídím to, Clarisime.
4: Tak vydáváte hlídat i Bertrandu, ctihodný pane kolego.
1: Možná spíš chránit.
4: Před čím? Před svody ďábla? Máte snad pochybnosti o její cti? To se dosud nikdo vyslovit neodvážil.
1: Já bych si na její čest vsadil, jenže co je v tomto případě čestné?
4: Čest je jenom jedna.
1: Jistě. Před Bohem. Ale v lidském světě?
4: Lidský svět není tak složitý, jak ho někteří dělají.
1: Můžete mi v tom případě vysvětlit, proč Bertranda tak úporně hájí muže, který ji opustil? A proč žaluje muže, proti kterému mimochodem ještě neřekla jediné křivé slůvko, jestli jste si nevšiml? A jak o nich mluví? Jakoby je měla ráda oba.
4: Možná je miluje oba.
1: Pokud to ovšem není jeden a tentýž.
4: Cože? Chcete říct, že pravý Martin a falešný Martin jsou jedna a táž osoba?
1: Je to jen hypotéza. Dal jsem provést šetření okolo osoby Arnolda Stylu, zvaného Pancet, které označil Pierre Guerre. Je to individuum z pověstí lháře, darebáka, podvodníka. Vždy se vyznačoval tím, že křivě přísahal, na cti utrhal, hazardně hrál a neustále klel. Před pár lety zmizel. Nikdo neví kam. Máte pocit, že by to mohl být ten muž, který stojí před soudem? Takového člověka je snadné obvinit, ne?
4: To ovšem. Takže podle vás je to celé komplot toho strýce Pierra, nebo čí?
1: Bakaláři, pojďte k nám.
3: Jures doctes?
1: Předneste panu přísedícímu svou odvážnou teorii.
3: Ale...
1: No já, jen do toho, já každý nejsem... postřeh je dobrý.
3: No... Byl jsem totiž svědkem, když Pierra Guerra odváděli na samotku. Měli jste vidět, jak se podíval na paní Bertrandu.
4: Jak podíval?
3: Mně se zdálo, jakože nad ní má takovou jako... moc.
4: Cože? Má nad ní moc? Jakože ji ovládá?
1: A něco přitom řekl, ne?
3: Ano, řekl. Bůh s tebou, Bertrando, pravda tě dostihne. Takovým hlasem, že jsem se lek i já, jakoby mu patřila.
4: Jakoby mu patřila? Kriste Ježíši.
3: Řekl jsem něco?
4: Jestli jsme narazili na hnízdo kacířů.
1: Ale to snad nemuselo znamenat.
4: Vy náš kraj neznáte. Cestujete si mezi Ferrarou, Paříží, Lyonem. Víte, že Pyreneje jsou plné potomků valdenských, albigenských, Tatarů, tektoságů.
3: Cože?
4: Nevíte ani, že se heretici dodnes chodí modlit pod posvátnou horu Katarů, Montségur? A Bůh ví, jaký vztah k ní mají tihle Baskové. Proč odešli tam od nich?
1: Možná je vystrašil mor. Museli ho tam zažít.
4: Jistě, jistě, ale proč šli právě do našeho kraje? To není náhoda, že Kalvíni dnes křižují náš kraj od farnosti k farnosti a všude najdou nějakou tu nespokojenou dušičku. Z téhle kanceláře je to do sídla inkvizice. 600 kroků.
1: Máte to dobře spočítané, kolego.
4: Chodím denně okolo a vím,
2: že se chystají další procesy. Možná už za rok, možná za 5 let, to nikdo z nás neví, ale ví se, že se zkoumají stovky, možná tisíce případů.
5: Takže, co navrhujete?
2: Mlčení, pane kolego, pro boha, mlčení.
5: Dobrá. Ale já myslím, že pan Bakalář měl na mysli jinou hypotézu.
2: Jakou?
5: Vesnický tyran.
3: Ano, třeba si vzal matku a zneužíval dceru. A nebo utěšoval mladou osamělou příbuznou tak dlouho, až si vzal její matku.
2: A jak vás může napadnout taková zvrácenost?
5: Je to hypotéza, pane kolego. Vy přeci znáte vesničany, ne? A nebylo by to zase tak nic nového. Vynikající právník Jean Bodin, jistě ho znáte.
2: Ovšem, že ho znám, co je s ním?
5: Popisuje takový případ v Lyonu. Ten muž spal jak s matkou, tak s dcerou. A udělal si z nich otrokyně. Odsoudili ho k smrti.
2: A po právu.
5: Tak vidíte. A Pierre by měl jasný motiv. Bohatne, žijí si pěkně ve třech a najednou mu všechno hrozí zničit ten dávno odepsaný Martin.
3: Vysvětlovalo by to i Bertrandino mlčení. O tomhle by přece nemohla mluvit nahlas.
5: Jak je vidět, možností je mnoho. A my musíme zvážit všechny.
2: Já jsem vám svůj názor řekl. Nenapadlo mě, že vy tak zkušený právník budete naslouchat kdejakému žvástu. Ale pokud se objeví sebemenší náznak, že se jedná o nějakou formu hereze, o magii, nebo že je ta žena posedlá, budu to muset ohlásit.
3: To jsem tomu dal, co?
5: No, nic si z toho nedělejte, vždyť jenom promýšlíme možnosti.
3: Co když měl pravdu s tím?
5: Čarodějnictvím? Hlavně nestratit chladnou hlavu, bakaláři. To varování přišlo včas. Aspoň víme, s kým máme tu čest. Ale mezi námi, Pierre ani nemusel s Bertrandou spát, aby měl dost důvodu se Martina zbavit.
3: Myslíte?
5: No jistě, odpovídá to sedlácké nátuře. Když jednou spojil majetky, urvalo by mu teď srdce pomyšlení, že by se měli zase rozdělit. Jenom pořád nechápu, proč by s ním tu špinavou hru hrála Bertranda.
3: Protože jí Martin připravil spoustu trápení. Už od začátku.
5: Ne. Celá vesnice se shoduje na tom, že Bertranda si už jako děvče odmítla najít jiného manžela, přestože jí Martin neudělal dítě. A byla mu věrná i těch dalších 8 let, co se toulal světem.
3: Je to vůbec pravděpodobné, mistře?
5: No to není při jejich půvabech. Vypadá to, jako kdyby byly 2 Martinové, ale i 2 Bertrandy.
3: Jak to myslíte?
5: Žádná žena nemá jen jednu tvář, bakaláři. Jsou jako luna, která se neustále objevuje a mizí a každou noc se mění. Kterou vlastně soudíme?
3: Corasi sima sententia. Vy jste trubadur trestního práva, mistře.
7: Ve slavných případech kolosálních podvodů zaujímaly vždy zvláštní místo případy dvojnictví. Od jak živa probouzely nejen zájem veřejnosti, ale i imaginaci literátů. Případ rolníka Martina Guerra je jedním z nejslavnějších francouzských soudních procesů. Patří mezi první kriminální historie, které byly díky svému výjimečnému charakteru podrobně popsány. Veřejně se o něm diskutovalo už ve své době. Příběh se odehrál v jižní Francii v 16. století. Závěrečný proces se pak konal v roce 1560 v jeho francouzské metropoli Toulouse, kde byl také vynesen rozsudek. Ve svých esejích ho reflektuje třeba i Michel de Montaigne, který se vynesení rozsudku osobně zúčastnil. Případ literárně zpracovali také Alexandre Dumas či americká spisovatelka Janet Locksley Lewis. Podrobně se případu věnovala i americká historička Natalie Zimon Davis, která mimo jiné působila jako poradkyně při natáčení francouzského historického filmu Návrat Martina Guerra, režiséra Alfreda Vigne z roku 1982, kde hlavní roli stvárnil Gérard Depardieu. O rok později byla natočena hollywoodská verze příběhu přenesená do doby války severu proti jihu, a to pod názvem Návrat Summersbyho, v níž ústřední dvojici stvárnili Jodie Foster a Richard Gere. Náš třídílný rozhlasový seriál napsal Michal Lázňovský a roku 2010 se v režii Vlada Ruska hlavních rolí ujali Viktor Price, Michal Pavlata, David Novotný, Jana Striková a Krištof Hádek. Skončila první část. Tu další si nalaďte zase příští neděli v 11 hodin. Za 5 minut bude poledne.

0: Nicola Conte a sen Afrodity nás dovedli k nedělnímu poledni, ke kterému na Vltavě patří zvony. Ty nám představí Radek Rejšek.
1: Milí posluchači, stanice Český rozhlas Vltava. Dnes opět zavítáme ke zvonici poutního areálu při kostele narození Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Tentokrát se společně rozeznějí zvony čtyři. Anna, František, Josef a Jáchym. V souzvuku bude chybět pouze hlas zvonu největšího Marie. Souzvuk s tímto zvonem si necháme na příště a naše výpravy za zvony poutního areálu v Horní Polici završí generální souzvuk všech pěti zvonů. Dnešní poledne ale zatím ohlásí čtyři zmíněné zvony. Anna, František, Josef a Jáchym.

0: Zvony Jáchym, Josef, František a Anna z poutního areálu v Horní Polici oznámili nedělní poledne, neděle 26. července.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Pěkný sváteční čas, vážení a milí. Za 15 minut vplujeme do poledního koncertu už po druhé s hlasem pěvkyně Magdaleny Hajošiové. Nejprve ale přinášíme verše.
1: Svět poezie.
0: Básně ze sbírky Ladislava Dvořáka Hle nyní vybral Vratislav Ferber a režisér Lukáš Hlavica je natočil právě s ním a s Kamilem Halbichem. Pěkný poslech.

0: Vítám vás v Tajuplnu. Podsta Bedřichu Fučíkovi. Popravdě, vy jste se mě nenadáli. Zrovna tak já jsem se vás nenadál. Řekněte, zda je to náhoda, anebo zdali nám někdo předem schůzku dojednal. Že jsme tak dochvilně a na vteřinu zde a každý přesně na místě, ne blíž, ne dál, v podobách, jakých jsme se nenadáli, své vlastní jsem se nenadál. Či chtěl jsi jinou tvář i jinou roli? Teď vprostřed hry má chvíle jediná. Máš možnost, zvol si jinou, kteroukoliv. Vždyť bez konce se právě nyní začíná. Vše je tu jinak, zdá se. Jinak, než se zdá. Jiné, řekl bych. Jinačí, než bych řekl. Jiné připadá mi, jinačí, než mi připadá. Jiné opoznání, o nepoznání, jinačí.
1: Ladislav Dvořák, příslušník rozptýlené generace, básník, prozaik, autor veršů pro děti, signatář Charty 77, žil v letech 1920 až 1983. Vydal 5 básnických sbírek. Poslední z nich, Hleniní, nejprve vyšla v samizdatu, pak v souboru Dvořákových básní. Její samostatné vydání pro nakladatelství Triáda v roce 2024 připravil a podrobným aparátem vybavil Robert Krumhansl. V této knížce, jež obsahuje texty z let 1970 až 1980, Dvořák poněkud proměnil svůj domovský list. Víru v přirozený rytmus přírodních pochodů a rodného kraje Vysočiny doplnil tématy z dávných českých dějin, oživované tradice, kultury a paměti. To vše v symbióze se společenstvím mrtvých i živých básníků, pražských přátel, solidaritou českého velegeta. Vrstevnatost a dialogičnost básnického sdělení posiluje korespondující síť aluzí, dedikací, poct, mot a postskriptů, v nich frekventuje Jakub Deml a Saint-Exupéry. Polyfonické tvárné úsilí ovlivňuje rytmus veršů. Autor si hraje s eufonií, rýmotvorbou, užívá různorodé jazykové vrstvy a pestré lexikum. Dvořákovy texty mají nevtíravé apelativní ladění. I osobní tíži dokázal dát harmonický, radostný tvar a etos. Strom, básníkův návratový leitmotiv, symbolizující ukotvenost i organický růst, ukazuje cestu k jasu, nutnost setrvání a výdrže. Postulát potřeby bez potřebí poukazuje na smysl svobodné básnické tvorby, ale i lidské cesty.
0: Idiomy. Podsta Janu Zábranovi. Naše životy jsou 100 let dlouhá smrt. Vítězslav Nezval. Ameriko, kdy se na sebe podíváš očima hrobu? Ellen Ginsberg. Jinak jsme vidět šli za město na to návrší, vynahradit si léta nevidomí. A hle, už nejsou nevidoucí, hluší, chromí. Vyhlížet jinak mezi břečťany a stromy, docela jinak vyhlížet. A nebýt v samospasitelné řeči tlení tak nepřeložitelné idiomy a slovní hříčky ze všech nejtěžší, dávno bychom vám řekli, co je tu všechno k uvidění, co tady oči potěší. strom, například, a krásný nenasytný hlad těch vláskovitých kořínků a cév. Co na tom, že na větev už nyní nedosáhnu, mám o to blíž ten jeho kořenový čep, i on zní dobře na poklep. Ach, strom, můj dom, můj zpěv, můj nepřeložitelný idiom a metafora od slovesa strměti, kterou ho má řeč pokřtila, aby to bylo provždy v paměti. Jsem strom. Jsem strom. Už zaživa jsem chtěl být jako on. Jsem strom i po smrti. P.S. A na nikoho ze živých tu nemyslím. Už nesmím, ano. Na to je u nás u mrtvých přísně dbáno. Zde není ani pláč, ani smích. Jakub Deml, píseň vojína šílence.

0: Krajina ve snu. Podsta Otokaru Březinovi. U pankétů nastražuje uši Kontryhel. Teď tudy přešel pan Elo, s Jakubem Demlem stejný vyvrhel, v dálce hrmělo. Potom pan Jejc s čepovými rysy v tváři a schůzí Jana z Mastníku. Pak Dylan Tomas s Jiřinou Haukovou. O kousek dál u téhož chodníku voní ke kořínkům růží halas. Nikdo ani slovo.
1: Ebikuan, říká teprve až Dylan Tomas. Ebikuan, povídá hezky zřetelně a nahlas v jakémsi malostranském nočním podniku.
0: A zatím nám všem pan Deml mešního vína dolívá do kalíšků na slzičkách Panny Marie. V dálce hřmí, pohřmívá. A já jak si vím, že to není bouře, ale těžká artilerie.

Kníže Bořivoj se vyznává své paní svaté Ludmile. Ačkoliv Čech, jsem Moravan, přestože Kelt. A ousko je mi, když tu jedni praví mír a druzí world a třetí welt. Ačkoliv Kelt jsem Čech a Moravan jsem pravý. A kašlu na welty a na worldy i na míry, vem všechny dohromady čert. Mou cestu vroubí menhiry, ačkoliv Čech jsem Moravan a pravý Kelt. PS. Z dopisu datovaného v sídle Svatoplukově na Velké Moravě a odeslaného do Přemyslovského hradiště na vršíčku Žiži v Praze, který ale přes Vysočinu Male Rebus Gestis nebyl adresátce doručen. Z autorových vlastních vykopávek.

Vítání jara 80. Podsta Václavu Černému. Listí se vrací jaksi ustrašeně na stromy, jako by ještě uvědomí loňských katastrof. A jako by se lekalo už předem nové pohromy z bůh darma zmarněných a umlčených strof. O květech zatím mlčme raději, jakož i o broskvi a o jablku též. Co na tom, že má báseň nemá naději, já sázím, jaro, na tvůj volný verš. Dosud jsou před námi ti zmrzlí chlapíci, přes ty se ale přehoupneš jak jiný rok. Báseň ti za mne zaspívají skřivani a slavíci, já věřím v zázračno tvých necenzurovaných slok. To je mi ale divné vítání, řekneš si nejspíš a tiše povzdychneš. Co když se po básních zaleknou i skřivani? Kdo mi pak zaspívá můj volný verš?

Ponocování trav. Podsta Zdeňkovi Urbánkovi. Když se setmělo, vyvstala otázka, kdo má dnešní noci bdít. Na koho padne los, aby si oblékl prastarý vojenský mantl, který tu zbyl po napoleonských nebo pruských válkách nebo po některém žoldnéři zimního krále. Kdo si pověsí na krk troubu z kravského rohu a do ruky uchopí strašlivou halapartnu? Ale nebylo živáčka nikde k nalezení. Nezbylo, než aby pozvedli svá kopí, trávy, třeslice a třtiny, které fouknutí rozpráší, které i dítě dechnutím povalí. A to vše na znamení, že nejslabší jsou vítězi všech příjí.

Potřeba bez potřebí. Pocta Iljovi Iljiči Oblomovovi. Potřeba bez potřebí, například. Chci říci zbůh darma. No, zkrátka zbytečná. Potřeba dobrá, předobrá, než kvůli výtečná. Například potřeba nadpotřeby unikat denně ze závitnic netečna. Potřeba dobrá, předobrá, ach, zcela jistě výtečná. Řekne se ku příkladu. Bídovat tam anebo tady. Ne, není to stejné umřít hlady nebo z hladu. Pak už jen zbývá zrušit vládu. Však víte, toho harampádí, toho takzvaného skutečna. I tenhle požadavek kladu hned vedle zbytečna.

0: Svět poezie dnes přinesl básně ze sbírky Ladislava Dvořáka Hle nyní. Vybral je a okomentoval Vratislav Ferber a režisér Lukáš Lavica je natočil s Kamilem Halbichem. Milí přátelé, pěkný polední čas svátečního dne. Z Vltavy vás zdraví Michaela Dittrichová od mikrofonu a Viktor Láně z techniky. Do vysílání už je na 15. hodinu připravena další část dramatizace románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Na 14. hodinu pak pořad Krásné hlasy, které román v našem vysílání doprovází. Připravena je totiž procházka velkolepým dílem Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Ještě předtím v půl druhé si poslechneme další povídku George Bernarda Shawa Zastaveníčko a teď nabízíme polední koncert. Jestliže jste, milí přátelé, s námi byli i včera, pak víte, že naše přední pěvkyně Magdalena Hajošiová slavila své významné životní jubileum a její hlas zněl nejen v poledním koncertě, ale i v operním večeru. No a druhá část poledního koncertu s touto sopranistkou začíná právě teď. Ve studiu s Magdalenou Hajošiovou hovoří autor pořadu Vojtěch Babka.
1: Polední koncert. Miluješ-li pro krásu, pak mne nemiluj. Miluj slunce s jeho zlatou září. Miluješ-li pro mládí, pak mne nemiluj. Miluje jaro, které je každým rokem znovu mladé. Miluješ-li pro bohatství, pak mne nemiluj. Miluj mořskou panu a její blištivé perly. Pro lásku však miluješ-li, miluj mne a já budu tebe milovat ještě více. Rok 1902 a poslední z pěti písní Gustava Mahlera združených do cyklu Rückert Lieder neboli Rückertovy písně. Letopočet 1902 byl pro Gustava Mahlera důležitým mezníkem, především proto, že na sklonku zimy vstoupil do manželství se svou můzou Almou, tehdy ještě Schindlerovou. Je zajímavé, že jeden jediný rok v Mahlerově životě dal vzniknout této jemné a něžné hudbě, jako je třeba píseň Miluješ-li pro krásu, a nebo také třeba jeho 70-minutové páté symfonii. A já už se za okamžik zeptám dámy, která dnes přijela moje pozvání do studia, je-li to jiný Mahler v takovýchto drobných něžnostech, jako jsou Rückertovy písně, a v kolosálních dílech s vokálními party, jako jsou třeba jeho druhá nebo čtvrtá symfonie. Vítám u mikrofonu sopranistku a profesorku pražské AMU Magdalenu Hajošiovou.
2: Dobrý den. Děkuji za pozvání, díky moc. No a hned ta otázka, to jsou vlastně dějiny hudby. Jaký je rozdíl, nebo jak se to do... Podle mého názoru právě Mahler tou pompézností a tou velikostí v těch svých symfoních si potřeboval nějak vykompenzovat i tyhle ty intimní písničky na texty, které jsou krásné a jiné než ta pompeznost těch jeho symfoních. Takže to je asi tak.
1: A z pěveckého hlediska, protože vy jste interpretovala oba dva tyto světy, obě dvě zkušenosti máte ve svém portfoliu, jo. Jak tu písňovou, tak tu symfonickou, druhá, čtvrtá symfonie, tam jsou velké sopránové party.
2: Já si myslím, že ta druhá symfonie, to je prostě to znovu zrození, velikost ve všem. A ta čtvrtá symfonie, to je takový trochu, já nevím, jak bych to nazvala, je to takový mix něčeho jako představa. Ráje, představa něčeho, co je na nebesích a krásného a ty všechny takové ty zvuky a ten text je velmi, velmi veselý. Já jsem říkala, chvála Bohu, konečně něco veselého, žádná tragédie, že si tam člověk tak jako se potěší s tím hezkým textem, trochu naivním, trochu moc naivním, ale hezkým.
1: Co vám proudilo hlavou? Já se na to musím zeptat, protože když jsem četl ten text v českém překladu, jste vypadala velmi zamyšleně na těch pár vteřin.
2: No tak mě to běželo v němčině v hlavě. Je to velmi melancholická písnička. Vlastně teď jsem ještě myslela na to, jak to bylo tam v tom jejich manželství s tou Almou, která byla můzou mnoha nejenom jeho, mnoha lidí a já jsem četla pár věcí o ní a s ní a tak jako velmi rozporuplná osoba. To byla vlastně v té své době a s tím, jak ji všichni obletovali a jak ona chtěla komponovat. Ona byla báječná klavíristka. Ty klavírní doprovody v těch jejich písních jsou velmi komplikované. A nakonec ale, jestli je to pravda, nevím. Údajně Mahler ji zakázal komponovat. Ty texty jsou taky jako zvláštní trochu.
1: My si pro tu písničku Gustava Mahlera sáhneme na desku, kterou jste natočila s Marianem Lapšanským a která obsahuje tvorbu obou dvou manželů, ano. Jak Almy, tak Gustava.
2: Ano.
1: Bok po boku tam vlastně zaznívají na té desce.
2: Byl to záměr dramaturgie tehda. Dáma, která tu dramaturgii dělala, byla velmi taková vstřícná právě i věcem, které nejsou každodenní, protože ta deska už má taky nějaký pátek. Že... tehda to bylo velmi ještě míň běžné, než je to možná teď, protože jak čas běží, tak lidi objevují přece jenom i trošku dál, nejenom tu zaběhanou literaturu.

0: Na úvod dnešního setkání se sopranistkou Magdalenou Hajošijovou jsme si poslechli píseň Gustava Mahlera Liebes du Unschönheit. Na klavír hrál Marian Lapšanský a jak jsem říkal, nahrávka je to vinylová, gramofonová, takže věřím, vážení posluchači, že jste rádi omluvili to gramofonové praskání, které občas tu nahrávku doprovázelo. Já jsem se opět zamyslel nad několika křižovatkami nebo mezníky ve vaší kariéře a ve vašem životě. Podle toho jsem se snažil připravit ten dnešní playlist. O Mahlerovi jsme už mluvili. Teď by přišla na řadu opera Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta. Ta hra je ve vaší kariéře na několika bodech časové přímky, řekl bych, opravdu důležitou, zásadní, klíčovou roli. Vraťme se do Bratislavy a do nástupu, do angažmá ve Slovenském národním divadle, protože tam opera Così fan tutte figurovala.
1: Máte pravdu, byla to inscenace, kterou jsme dělali jako první po mohutném nástupu do Slovenského národního divadla, protože svoji práci tam začal Zdeněk Košler jako šéf opery a my jsme tam nastoupili 4 posluchačky VŽMu najednou. Takže 1. dubna 71 to byla invaze. A jako první inscenaci jsme tam dělali Così fan tutte. Byla to inscenace, která pro mě konkrétně znamená, ale samozřejmě hodně, přece jenom ta veliká role a nové nastudování, že to bylo prostě od začátku, takže jsme to velmi pečlivě nastudovali. Pan dirigent Košler nás v ansámbli honil na přesnost a muselo to být absolutně všechno do bodky. Tak,
0: Udala tato Fiordi Ligi v opeře Così fan tutte v Bratislavě nějak ten mozartovský směr vaší dráze, protože to už jsme říkali a je to o vás známo, že ta mozartovská linie byla jednou z těch nejdůležitějších u vás?
1: Já ani nevím, ono se to tak prostě vykrystalizovalo, tak se to vyvíjelo a nebylo to ode mě vysloveně cílené. Já jsem se v tom cítila dobře a kromě toho jsem dělala všecko možné, ještě zase od současných oper a já nevím, Cikera a všechno nějak, jako, co bylo pro soprán, no tak...
0: No, k mnohému z toho se ještě dneska dostaneme, ale teď si pojďme poslechnout árii Fiordi Ligi Come Scolio z prvního jednání opery Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta a pak se ještě chvilku u této opery zdržíme počas tedy už vašeho angažmá v berlínské státní opeře, protože tam jste se té Fiordi Ligi taky nevyhnula, pokud vím.
1: Nevyhnula.
0: Nahrávka je z roku 1972.

0: To byla árie Fiordi Ligi z prvního jednání Mozartovy opery Così fan tutte. Dirigent Zdeněk Košler řídil symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě a zpívala sopranistka Magdalena Hajošiová, která je dnes se mnou ve studiu. My jsme naznačili už před nahrávkou, že i během vašeho angažmá v berlínské státní opeře jste se samozřejmě dostala do kontaktu s mozartovskými rolemi i s touto konkrétní Fiordi Ligi a vy jste mi kdysi vyprávěla, že tehdejší intendant berlínské státní opery vlastně na základě nějaké své osobní libosti a vztahu k této opeře chtěl vždy nebo založil takovou tradici jejího uvádění na Nový rok. Jak to bylo?
1: Bylo to tak, jak říkáte. On měl, to mi jednou říkal úplně tak mimochodem, že pro něj začne nový kalendářní rok tehda, když budou Così fan tutte na programu. Takže my jsme v rámci prvního týdne nového roku museli udělat Così fan tutte. Potom běžel rok dál. Tak jsme udělali představení, my jsme se na tom taky pobavili a bylo to příjemné.
0: A bylo to v sále, který se jmenuje Apollo?
1: Apollo sál. To byla inscenace na ten sál udělaná, kterou udělali vlastně hned po obnovení státní opery po válce. Oni tam tehdy dělali několik oper najednou a Così fan tutte byla taková komorní, velice dobře využitelná i na zájezdy, protože to byla, hrálo se bez opony. Byl to jako velmi blízký prostor mezi obecenstvem, mezi orchestrem a námi, takže bylo to velmi, velmi příjemné pro nás taky. No, to byla to taková zábava hříčka.
0: Přestože Così fan tutte je vlastně moralita, když se na ní podíváme z hlediska dramatického.
1: Ano, v komické opeře to tak dělali, to bylo velmi dramatické a velmi takové k zamyšlení. No, ale my jsme to tak pojali trochu veselé.
0: Tamtéž v berlínské státní opeře jste se stala také Agátou v opeře Čarostřelec Der Freischütz Karla Marie von Webera. Já si troufám říct, že to je jedna z vašich životních rolí, protože, a také to mám od vás z vyprávění, že jste se vlastně dostala do fáze, kdy už jste těch Agát měla za sebou tolik a už jste vlastně nechtěla dál pokračovat. Ale někdo vám řekl, jak to bylo? Vy jste naše nejlepší Agáta. Dáma z Bratislavy, ano, je naše nejlepší Agáta, to, takže budete pokračovat dál, tak, ať chcete nebo ne.
1: Totiž to ano, nebylo to jedna inscenace, kde já jsem byla sama obsazena. Všichni moji kolegové byli, teda všichni role byly obsazeny dvakrát a já jsem byla sama. A já jsem říkala jednou, že teda bylo by fajn, aby by tam ještě nějaká druhá Agáta fungovala. No a já už si nepamatuju přesně, jestli to byl nějaký dirigent nebo prostě, albo korepetitor, prostě někdo z divadlem řekl, no vy jste nejlepší Agáta, my nemáme lepší. No tak se jim to líbilo, tak jsem zpívala 13 let sama Agátu, furt, hlava nehlava.
0: My ji máme samozřejmě připravenou. My jsme se v jednom rozhovoru pro Vltavu dotkli těch partů v německých romantických operách. Vy jste vyslovila názor, že lecos z toho je vlastně psáno nešikovně, nepříjemně, nepohodlně a že Freischütz a Agáta je čestná výjimka.
1: Je to tak, on totiž to všechny tyhle, nebo všechny, většina těch oper toho přelomu k romantismu byla instrumentálně psaná. Eurianta, teda Eurianta, je toho absolutním příkladem, protože tam jsou role, které jsou těžší než Fidelio. Tam je dramatický baritón, dramatický soprán a všechno je to tak těžko zpívatelné, jenom z toho důvodu, že to je instrumentálně psané. A oni prostě byli tehda jinak školení zřejmě. Ta romantika se potom přetavila v tím svým vývojem nějak trochu jinak dál, melodičtěji, nebo Italové to možná ovlivnili velmi. Italská linie pěvecká je jiná, to je velice příznivé pro zpívání. Na rozdíl od toho německého, je na to existuje takové slovo, a já to nevím přeložit, spröde. Něco jako takový hranatý, nebo takový, no prostě. Takže no a to je.
0: Co

0: teda zahrálo roli u Karla Marie von Webera, že ten Čarostřelec je takovou výjimkou v tom, že se dobře zpívá, je velmi příjemné ho pěvecky uchopit.
1: No taky ta baritonová role je těžká, to je prostě taky dramatično, velmi velké, vyhrocené. A já si myslím, teď mi to vlastně tak napadlo, když ta vaše otázka, ještě jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela. ale možná, že to je tím, že to má velmi blízký vztah k přírodě. Tam ta nějaká pěveckost toho přírodního, možná i folkloru. Ano. Ty pěvci musí být vyzbrojeni i nejenom na tu melodickou linku krásnou, romantickou, ale i na tu určitou konstrukci, která je blízko instrumentů.
0: A to je případ i árie Agáty ze třetího dějství. Ona se tváří jako taková milá písnička s výraznými podíly koncertantního violončela a klarinetu. Začíná slovy und ob die Wolke.
1: Je to vlastně modlitba, no ale taky.
0: Sopranistce nic zadarmo nedá.
1: Ne, je tam všechno slyšet.

0: Ve třetím dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera zaznívá tato árie Agáty. Zpívala Magdalena Hajošijová, symfonický orchestr Českého rozhlasu, nebo Československého rozhlasu ještě, v Praze řídil dirigent František Vajnar. Já mám informaci, že na základě vystoupení v Čarostřelci k vám připutovala velmi zajímavá nabídka do angažmá v Hamburku.
1: Ano, já jsem tam hostovala taky Agátu. Byla to taková moderní inscenace, nemoc příjemná vizuálně, proto situované do 30leté války. Takové ohořelé stromy a prostě taková deprese velká. Bylo to jiné, ale zase trochu poznamenané touhletou vizualitou, protože když má člověk na jevišti pořád takové nehezké něco, tak je to...
0: To není komfortní.
1: Není to příjemné.
0: Dotkneme se ještě na chvilku inscenace paní režisérky Ruth Berghaus v berlínské státní opeře, ve které jste Agátu zpívala. Ta byla svého času poměrně dost, můžu říct, skandální.
1: Určitě ano. Oni to potom dokonce i stáhli, protože Berghausová byla známa tím, že vždycky něco neotřelého si vymyslela i v takové národní opeře, jako protože Čarostřelec byla první německy zpívaná opera. Takže to mělo určitý vztah zase k tomu celému dějinnému průběhu toho, že se ta italská opera, ta nadvláda italské opery trošku tím pádem rozmělnila. No a ona to inscenovala tak, že hlavně tam ty děvčata, které tam mají sice jeden nebo dva výstupy, tak udělala z nich psychicky nemocné, poškozené. Bylo to tehda velice něco nezvyklého a lidi na to reagovali tak, že tu operu potom stáhli a několik let se nehrála. Já jsem potom dělala to druhé nastudování, které už přece jenom jak vývoj opery šel dál, tak už ty děvčata, které tam taky v podstatě dělali ty herecké etudy, které měly jako od paní režisérky svého času postavené, tak to dělali, ale nevyvolávalo to takové, zdaleka takové negativní jako emoce, jak tehda.
0: Jinými slovy, kdyby třeba paní Berghaus přišla s takovou inscenací dneska?
1: Vůbec nic by se nestalo. Vůbec nic. To by byla velice hladká a hezká inscenace.
0: My se teď vrátíme do Bratislavy, kde jste pod taktovkou Ondřeje Lenarda natočila sopránový part ve velmi zajímavé skladbě vašeho současníka, skladatele Miroslava Bázlika. On to byl žák Alexandra Mojzese, také to byl klavírista, matematik ve svém díle Miroslav Bázlik. A uslyšíme to v té ukázce. Navázal na baroko, klasicismus i romantické autory. V té skladbě, kterou my teď máme před sebou, třeba se inspiroval i sborovými fugami od Bacha nebo Händla.
1: Je to pravda a ještě k tomu to zvláštní, celé té nahrávce bych podotkla jednu věc. Byla to skladba, kterou se Bázlík přihlásil do skladatelské soutěže do Švýcarska. A ta skladba tam vyhrála. A potom potřebovali samozřejmě i nahrávku, jenomže obsah té skladby byl církevní. A to se našim hádnoucím tehda nelíbilo, takže my jsme to nahráli celé jenom na A. Takže tam není ani jedno slovo, které tam původně mělo být. A já ty noty ani jsem nedostala s tím textovým zázemím jenom na to Ačko, takže já jsem to nahrála na playback tehda, takže bylo to pro mě taková rychlovka. Až potom jsem se vlastně dověděla, že proč to je na bez textu a že to mělo jako v tom Švýcarsku velký úspěch.
0: No, kdybychom tohle zázemí nevěděli a kdybyste nám to neprozradila, tak by to vypadalo jako velmi zajímavá experimentální skladba, zpívaná na vokál, jak pokud jde o soprán, tak pokud jde o tu sborovou složku.
1: Taky, všichni jsme tam prostě zpívali bez textu.
0: A já bych řekl, že o to je to náročnější, protože tam jsou třeba i repetované tóny na ten vokál, jak se to vlastně zpívá.
1: Těžko. Když je tam text, tak to má automaticky nějakou frázi. A ta fráze má nějaký vrchol, nějaký začátek a nějaký konec. A když to takhle člověk zpívá, jako technické cvičení, bych tak řekla, sice náročné, tak zase to trochu nějak jinak. Je to jiné.

0: Slovenští madrigalisté se sbormistrem Ladislavem Holáskem, Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Ondrejem Lenárdem a sopranistka Magdalena Hajošiová v ukázce ze skladby Canticum pro soprán, sbor a orchestr z pera Miroslava Bázlika. A vy jste, paní profesorko, měla poslechovou premiéru, přiznala jste se.
1: Ano, já jsem to ještě nikdy neslyšela, protože pro mě to byla taková v tom momentě dost okrajová záležitost, dostala jsem noty, řekli, bude to na playback, tak já jsem se to naučila, ten základ toho orchestru tam zřejmě byl, no a natočila jsem a zapomněla jsem, takže ten celek jsem vlastně nikdy neslyšela až dnes.
0: Miroslav Bázlik byl žák Alexandra Mojzese, ke kterému míříme teď. Na nahrávce z živého koncertu z roku 1973 z pražského Rudolfína z Dvořákovy síně s klavíristkou Sylvií Macudžinskou. Cyklus písní V jeseni od Alexandra Mojzese na básně Jána Smreka si poslechneme. Ale ještě předtím vás poprosím o vzpomínku na tu klavíristku, protože vy jste mi při jiné příležitosti řekla, že s ní máte řadu historek.
1: Ona byla velmi čiperná paní, velmi neovladatelná. Její manžel byl skladatel a byl šéf hudební školy v Bratislavě a byl to člověk velice rozvážný, na rozdíl od ní, která byla takové živé stříbro. Ale byla samozřejmě velmi příjemná, vždycky připravená perfektně, takže ty historky, to vám řeknu až někdy jindy.
0: Dobře.

0: Nahlédli jsme do písňového cyklu V jeseni z pera Alexandra Mojzese. Zpívala Magdalena Hajošijová, na klavír hrála Silvie Macudžinská. Nahrávka vznikla v pražské Dvořákově síni na koncertě v roce 1973. Alexandr Mojzes byl mimo jiné kompozičním žákem Vítězslava Nováka v Praze. Studoval tady v Praze také dirigování a hru na varhany. Jako mnozí jiní slovenští skladatelé také Mojzes působil v Československém rozhlase jako hudební režisér. A co je důležité, ve druhé polovině 60. let byl rektorem Vysoké školy muzických umění, tedy přesně v čase, kdy vy jste tam studovala. Přesně, takže si myslím, tak, že jste asi museli být v kontaktu.
1: Určitě ano, já jsem jeho písně zpívala často při různých příležitostech a mám k tomu jeden takový malý zážitek. V 68. studoval tam taky Sergej Kopčák, basista. A byl na nějakém výjezdě v Sofii jako posluchač školy a měl tam nějaké v 68. prostě po invazi, měl tam nějaké, Sergej byl a je velice spontánní člověk, tak vlastně ti Bulhaři ho poslali šupem do Bratislavy s tím, že ho mají vyhodit ze školy. A profesor Mojzes se zastal, prostě řekl, že ne, že prostě do té školy bude dál pokračovat, ve té škole bude dál pokračovat, takže byl to člověk, který taky věděl své a měl v tom momentě sílu tyhle ty věci nějakým způsobem regulovat, aspoň trošku. No. Hmm.
0: Jak byl Alexandr Mojzes vstřícný k interpretům svých skladeb? Vy jste řekla, že jste jeho písně zpívala často.
1: Teď si vzpomínám, on měl 60. Dělali jsme mu jako takový slavnostní koncert a někde mám dodnes ještě kousek nějakého snídka kytkového, sušeného, které jsem tehdy dostala.
0: Od něj přímo.
1: Od něj.
0: V čase, kdy vy jste studovala v Bratislavě, působil už tamtéž také slovenský komorní orchestr Bohdana Varchala. Já vím, že vy jste byla nadšenou posluchačkou a divačkou jeho koncertů.
1: Ano, ano.
0: A já si myslím, že už tehdy vlastně tento slovenský komorní orchestr, podobně jako třeba pražští madrigalisté nebo pro Arte Antiqua v dřívějších dobách na poli Československa tehdejšího, že museli mít úplně jiný zvuk než ostatní ansámbly a že museli působit prostě
1: jako zjevení.
0: Velmi nově.
1: Ano, bylo to tak. Bylo to, je to zajímavé, že pan Varchal jako ze severní Moravy pocházející člověk, že se prostě v Bratislavě usadil a našel si lidi kolem sebe, kteří byli ochotní v tom čase velice pracoval. On byl strašně houževnatý a nepustil spod rukou nic, co by nebylo přesně nastudované a velmi svérázným způsobem vždycky říkal paní. A já si myslela, že on to říká na mě. A on říkal jako ostravský páni. Takže bylo to velmi spontánní, velmi takový, ale věděl přesně, co chce. A dokud to nebylo tak, jak on měl v hlavě zřejmě tu zvukovou představu, tak to prostě nepustil. A to bylo fakt zjevení tehda. Koncerty jeho byly narvané, všichni tam chodili, protože to bylo takový efekt.
0: Posléze jste s Bohdanem Varchalem a slovenským komorním orchestrem natočila gramofonovou desku s koncertními áriemi Wolfganga Amadea Mozarta, kde nechybí ta slavná Bella mia fiamma Dio například. Ale tu si necháme na jindy. Já jsem vybral arii Chiomis Cordi di te non temer amato bene, kterou Wolfgang Amadeus Mozart vybavil nejen virtuózním sopránovým partem, ale taky, a myslím si, a je to vlastně taková představa, že ten klavírní part, který tam je, je psán za něho osobně.
1: Víte, co k tomu říkal Jaroušek Šaroun? No. Je tam moc palíček.
0: Takže je to vlastně takový miniaturní koncert
1: pro
0: klavír. Jako mozartovská interpretka jste se určitě musela zamýšlet i nad Mozartem samotným a nad jeho vztahem k ženám. Já osobně třeba, tak jak se nořím do oper a vůbec mozartovské literatury, tak si říkám, že je to všechno krásně vyvážené. On si dokázal z žen krásně vystřelit, ale zároveň jim teda na mnoha místech postavil i pomníky své obliby a své lásky, jako je třeba Dona Elvíra nebo Hraběnka ve Figarově svatbě. Jaký podle vás on ten vztah k ženám měl?
1: Trošku jste mě zaskočil, protože já nad tímto, jako z tohoto úhle pohledu, jsem se na ty role nebo vůbec na skladby Mozartové nějak moc nezamýšlela. A fakt je, že jak byl báječný pozorovatel života, tak prostě bral ty ženy jako na jednu stranu určitě ozdoby, ale na druhou stranu jako bytosti z masa a krve ze vším všudy, se všema plusama a minusama, které každý člověk má, a to asi to myslím, že to i v jeho operách i hudebně přetavil do toho hudebního jazyka tu různost.
0: Tuto árii k Jomis Kordi Dite napsal pro Nancy Storáče, což byla první Zuzanka z Figarovy svatby, a dočteme se, že ji napsal v čase, kdy se oženil a kdy se teda zřejmě musel na základě svého svědomí trošku umírnit a svá dobrodružství s ženami asi omezit.
1: Asi jo.

0: Ani svatba nezabránila Mozartovi, aby se dále choval galantně k ženám. To zřejmě platí i o Nancy Storáče, první Suzaně ve Figarově svatbě. Krátce po sňatku jí věnoval koncertní árii Kio mi scor di te non temer amato bene v překladu Já, že bych na tebe zapomněl, toho se nemusíš bát. A je zřejmé, že se svou nákloností k operní dívě Nancy nijak netajil. My jsme si právě tuto koncertní árii poslechli. Slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal, klavírní part hrál Alexander Katarino, svého času také solista Slovenské filharmonie, a zpívala Magdalena Hajošiová, která je se mnou stále ještě ve studiu. Ta Mozartová náklonost k ženám, k sopranistkám, jak je vlastně z vašeho pohledu promítnuta do těch partů?
1: Rozuměl všem hlasům, nejenom sopranistkám, to je všechno psané. Teda ty pěvecké a sopránové speciálně mají velké rozpětí výrazové, když to vemu od Královny noci až po všechny další. V podstatě tím, že nebyly alti, jako v tom slova smyslu romantickým alti, že to vlastně bylo, byly mezzosoprány nebo soprán dvě, se to všechno označovalo tehda. A potom zase mužské hlasy, to samé, taky psal pro vysokopoložené. Vůbec ty hlasy byly vysokopoložené. Takže pro dnešní dobu je to zpívání o to náročnější, protože se víc soustředuje na volumen hlasový a na barevnost. Tehdy to asi ta barevnost nebyla tak velmi žádaná. Když si vezmete osmina, kdo dneska toho osmina je schopný zaspívat? To je koloraturní bas rozmezí dvou oktáv a nebo ještě víc. Takže to jsou velmi náročné party.
0: To je pravda. 35 let jste zpívala v divadle, nejprve ve Slovenském národním divadle, poté 26 sezon v Berlínské státní opeře, hostovala jste v Praze a vlastně po celém světě. Nepočítaje v to koncerty, kterých bylo v době vašeho angažmá ve Slovenské filharmonii, pokud vím, 11 za sezónu.
1: Celé to vzniklo zase z takových, já vím, jak bych to nazvala, z jedné věty. Doktor Mokrý byl tehda, když jsem byla v Bratislavě a když jsem odcházela do Berlína, co trvalo nějakou dobu, protože z Bratislavy mě nechtěli pustit. Doktor Mokrý tehda říká, no víte, aby vás obecenstvo nezapomnělo, já vám navrhuji poloviční úvazek jako solistka filharmonie. A já jsem říkala, jo, no, tak vzniklo z toho teda 10 let spolupráce filharmonická na mnoha koncertech. Ten program koncertů byl pro mě nedílnou součástí mého operního působení, když samozřejmě, že jsem o to víc musela jezdit a lítat a tak, no ale vždycky jsem říkala, divadlo za mnou nepřijde, musím já za ním.
0: No a já děkuju vám, že jste dneska přišla za mnou do studia Stanice Vltava. My se budeme loučit drobnou písní Mikuláše Schneidera Trnavského Ďaleko široko. U mikrofonu se mnou byla sopranistka Magdalena Hajošiová. Díky za návštěvu a budu se těšit zase někdy brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Já taky moc děkuju za celou relaci, za milé povídání, za krásný výběr věcí, které jsem dávno neslyšela nebo ještě vůbec neslyšela, takže děkuji moc.
0: Ano, při jedné té nahrávce jste mi tady řekla, vy mě teda trápíte, Vojtěchu.
1: Ale příjemně.

0: Píseň Mikuláše Schneidera Trnavského v podání Magdaleny Hajošiové a orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě s dirigentem Pavolem Baginem uzavírá polední koncerty, kterými jsme dnes a včera připomínali interpretační umění naší přední pěvkyně. Magdalena Hajošiová včera oslavila významné životní jubileum. Do studia ji pozval a nad jejími nahrávkami s ní hovořil autor pořadu Vojtěch Babka. Mistrem zvuku byl Jiří Matějček. V neděli 26. července ladíte Vltavu, kde nás v 15 hodin čeká další část dramatizace Tolstého románu Vojna a mír. Předtím ve 14 hodin úryvky z opery Sergeje Prokofjeva Vojna a mír, ale nejprve něco méně vážného. Málo co dovede obměkčit ženské srdce tak spolehlivě jako hudební dostaveníčko pod širým nebem. Hrdina příběhu George Bernarda Shawa, který už čeká na svou chvíli, si to dobře uvědomuje a proto se rozhodne pro půvabnou slečnu Lindu nacvičit na lesní roh Šubrtavou slavnou serenádu. Jenže se zdá, že jeho nátisk je stejně mizerný jako jeho šance proti konkurenčnímu nápadníkovi. Jak to bude dál, to se dozvíme za chvíli.
1: Povídka.
0: Irský nobelista George Bernard Shaw psal kromě dramat také kratší prózy. I následující povídka patří mezi lehce humorné. Přeložil ji, zdramatizoval a režii měl roku 1960 Josef Červinka. Účinkují Irena Kačírková, Rudolf Dale mladší, Karel Richter a Karel Fort. Na lesní roh hraje Karel Miláček.

0: Své 40. narozeniny jsem oslavil jedním z oněch ochotnických divadelních představení, jimiž je můj Beckenhamský dům proslulý. Kus, který jsem jako obyčejně sepsal já sám, byla báchorka o třech dějstvích a její zápletka spočívala v tom, že se hrdina hry, mladý perský princ, zmocní kouzelného rohu. Má díla jsou tak dobře známá, že není třeba líčit děj dopodrobna. Rád bych jen připomněl jeden důležitý moment v druhém dějství, kdy je slavnost přerušena zvukem lesního rohu, na nějž zatroubí princ v lůně magnetové hory, kam ho uvrhla zlovolná víla. Na troubení jsem angažoval jednoho trubače z kapely svého pluku a bylo ujednáno, že přitom nebude umístěn v prostoru jeviště, nýbrž dole v hale, aby bylo dosaženo požadovaného efektu nesmírné odlehlosti. Zábava začala v milé pohodě. Trochu nelíčeného zklamání se sice rozhostilo, když bylo oznámeno, že osobně nevystoupím, leč moji hosté mne s krajní vlídností omluvili, jakmile jsem na svou obhajobu uvedl, že mám již dvojí povinnost, a to hostitele a režiséra. Nejlepší sedadlo v hledišti jsem vyhradil krásné Lindě Fitznightingalové. Sousední křeslo, které jsem zamýšlel pro sebe, obsadil dosti opovážlivě Počálestr od 12. pluku. Mladý muž přívětivé povahy a jistého hudebního nadání, kterému umožňovalo plně uplatňovat svůj poněkud zženštilý baryton, který z jakési slabosti vydával za tenor.
1: Já bych ráda, ale přece jen si netroufám.
2: Ani kdybych vás doprovázel já?
1: Tak možná.
0: Lindina záliba v hudbě se blížila fanatismu. A už proto si Počálestrovy společnosti cenila mnohem více, než společnosti mužů solidnějšího založení a zralejšího věku. Rozhodl jsem se přerušit jejich rozhovor, jak jen budu mít pokdy. Ovšem ještě chvíli trvalo, než jsem se mohl uvolnit. Je totiž mou zásadou osobně dohlížet na to, aby v mém domě bylo pohotově na svém místě vše, čeho je třeba k představení. Posléze si slečna Waterloova, která představovala hrdinku hry, posteskla, že jí má starostlivost nervozňuje, a poprosila mne, abych si šel raději do hlediště odpočinout. Ochotně jsem se podvolil a pospíchal po bok Lindě. Když jsem se přiblížil, Počálestr vstal a řekl mi:
2: Poslyšte, plukovníku, rád bych trochu nakoukl za kulisy. Mají-li tam ovšem neúčinkující přístup?
3: Prosím, beze všeho.
0: Jenom se tam ale do ničeho nepleťte, ano? Sebe nepatrnější závad.
2: Dobrá, já vím, jaký jste trémista. Nebojte se, nevytáhnu vůbec ruce z kapes. Za chvilku jsem zpátky.
1: Neměl byste mu trpět takovou neúctivost, plukovníku Greene. Ostatně jsem přesvědčena, že v zákulisí spáchá kde jakou neplechu.
0: No, hoši zůstanou hochy. Počádleste se ostatně chová právě tak vůči generálovi Johnsonovi, a to už je postarší pán. Jak pokračují vaše hudební studia?
1: Teď jsem zrovna plnička Schuberta. Ach, plukovníku, znáte Schubertovo zastaveníčko?
0: Ano, rozkošná věcička.
1: Vidíte.
0: Takhle nějak je to, tuším. Já, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: Jirka. Doufám, až naše skromné představení skončí, že budu mít to potěšení slyšet ji z vašich úst.
1: Oh.
0: Váš hlas je jí v skutku práv.
1: Já a zpívat zastaveníčko. O ne, to bych se neodvážila. A už tu máme pana Porčárlestra. Víte co? Vymámím na něm slib, aby nám je zaspíval.
2: Poslyšte, Greene. Chraň Bůh, abych vás bezdůvodně zneklidňoval, ale ten chlapík, co má hrát na kouzelný roh, se ještě nedostavil.
0: Pro Bůh. Vždyť jsem mu nařídil, aby to byl přesně o půl osmé. Jestliže nepřijde, je celá hra zkažená. Promiňte, musím na to dohlédnout. Pospíchal jsem do haly. Lesní roh tam byl. Na stole. Porčárlestr se uchýlil k hanebnému úskoku, aby se mne zbavil. Již jsem se chtěl vrátit a požádat o vysvětlení, když mi napadlo, že hornista tam mohl svůj nástroj odložit třeba už po dopolední zkoušce a snad opravdu nepřišel. Zavolal jsem si sluhu.
3: Ano, pane. Trubač se dostavil s vojenskou dochvilností o půl osmé. Zavedl jsem ho podle vašich příkazů do salonu a tam jsem ho ponechal se sklenkou vína a obloženým chlebíčkem. Jak jste přikázal, pane plukovníku?
0: Porčárlestr mne tedy podvedl. Když se sluha vrátil ke svým povinnostem a já jsem rozhněván osaměl v hale, upoutali nezvykle mou pozornost blíštivé mosazné zákruty nástroje ležícího na stole. Uprostřed neživotných předmětů kolem mne zdál se mi lesní roh jaksi jinak, svébytně mlčenlivý a nehybný, jakoby nabit strašlivým zvukem vědomně vyčkával nejpříhodnější okamžik svého projevu. Přikradl jsem se ke stolu a ukazováčkem se opatrně dotkl jedné z klapek. Po chvilce jsem se jí odvážil stisknout. Cvakla. Ze salonu se cosi ozvalo a já jsem provinile uskočil. V tom zazvonil na povědu zvonek. Byl to signál pro trubače, aby se připravil na svou narážku. Očekával jsem jeho příchod s pocitem zahanbení. Doufaje, že nepozná, že jsem se mu jako dítě šťoural v nástroji. Ale nepřišel. Mé obavy vzrostly. Odkvapil jsem do salonu. Tam, usazen v čele stolu, vojín tvrdě spal. Před ním stálo 5 prázdných láhví. Uchopil jsem ho za rameno a prudce jim zacloumal. Zvedl hlavu a poté znovu klesl do naprosté otupělosti. Přísaha je ve vzteku, že ho dám pro tuto vzpouru zastřelit. Páděl jsem zpátky do haly. Zvonek se opět rozezvučel. Na toto druhé znamení se už měl lesní roh ozvat. Jeviště čekalo. V této krajnosti jsem viděl než jediný způsob, jak zachránit svůj kus od nezdaru. Popadl jsem nástroj, jeho uší konec zasunul do úst a mocně do něj zadul. Škoda dechu. Ani kviknutí se neozvalo. Omdléval jsem vypětím. Hladká mosa mi klouzala z lepkavých ledových rukou. Zvonek opět naléhavě prořízl zkázonosné ticho. Tu jsem sevřel roh jako do kleští, nadmul plíce, přirazil nátrubek ke rtům, zatěl zuby, až mě zatrnuli a zuřivě jsem prskl do otvoru. Do uší mi zalehl ohlušující náraz. Skladu stru se rozřinčela, klobouky mých hostů pršaly z věšáků. A zatímco jsem si tiskl do dlaní praskající spánky, ze dveří salonu se vypotácel vojín, bledý, jako by ho vyburcovala troubení k poslednímu soudu. Zůstal stát čelem k davu úžasných hostů, kteří se vyhrnuli na schodiště. Následující 3 měsíce jsem studoval hru na lesní roh pod vedením odborníka. Šel mi sice na nervy svými obhroublými způsoby a otravným opakováním průpovídky o tom, že horna, jak nástroj říkal, se podobá lidskému hlasu víc než kterýkoliv jiný nástroj. Byl to však na slovo vzatý a svědomitý učitel a já jsem

0: neochvějně vytrvával přes výhrady ze strany některých sousedů. Konečně jsem se osmělil zeptat se ho, zda jsem ve hře pokročil natolik, abych jedné své přítelkyni mohl solově zahrát. Nepovzbudil mne.
1: Hlejte, plukovníku, říkám vám popravdě, vy na to prostě nemáte pisk. Aspoň jste ho doposovat neměl. A pak, helejte, vy do toho ukrutně moc foukáte. Věřte mi, pane, ono není zapotřebí tý námahy, co do toho vkládáte. Ta jen kazí tón. A co jste jako zamýšlel hrát tý svý přítelkyni?
0: Něco, co mne musíte naučit. Schubertovo zastaveníčko.
1: Jo, ale to není napsaný pro hornu, drahý pane. To nikdy nezahrajete.
0: Podívejte se, jak mi to svedu zahrát bez chyby, dám vám 5 guiney navíc k vašemu běžnému honoráři. Souhlasíte? Přestože jsem velmi pilně cvičil, nebyla má interpretace zastaveníčka zvlášť jistá a dlouho mi dělala potíže. No, ale nakonec jsem přece jenom uspěl. Můj učitel schrábl 5 guiney.
1: Díky, plukovníku, ale bejt váma, nechal bych si tu písničku pro sebe. A přítelkyni bych zahrál spíš něco jednoduššího. Když jí tady půl hodiny cvičíte, tak ji jakž takž přehrajete, ale až vám nebudu koukat po prstech, uvidíte, že vám to tak akorát nepůjde.
0: Bral jsem tuto připomínku na lehkou váhu. Dnes však její moudrost plně uznávám. Tehdy jsem se upínal k dlouho kýženému záměru zahrát zastaveníčko Lindě. Její dům nedaleko severního konce Park Lane se k tomuto účelu výborně hodil a já jsem již předem podplatil sluhu, aby mne vpustil do malého parčíku mezi domem a vozovkou. Koncem června jsem se dověděl, že Linda zamýšlí odpočinout si na jeden večer od únavy společenského života. To byla má příležitost. V 9 hodin jsem uložil svou lesnici do cestovního vaku a zajel k Marble Arch, kde jsem vystoupil a pěšky kráčel k svému cíli. Náhle mne zastavil hlas.
2: Buďte zdrav, plukovníku.
0: Hleďme, Port Charleston. Kam pak máte namířeno?
2: Jdu navštívit Lindu. Naznačila mi včera, že dnes bude celý večer sama. Víte, nezdráhám se vám svěřit s těmito věcmi, plukovníku. Jste čestný muž. A víte, jaký je Linda anděl. A já ji zbožňuji.
0: Tak.
2: Kdybych si byl jen jist, že jsem to já a nikoli pouze můj hlas, co má ráda, byl bych nejšťastnějším člověkem v Anglii.
0: Ujišťuji vás, že to váš hlas být nemůže.
2: Děkuji vám. Jste nesmírně laskav, že to říkáte, ale netroufám si tomu uvěřit. Víte, hrdlo se mi svírá, zalikám se sotva na ní pohlednu. Věříte, že jsem v sobě nesebral nikdy dost odvahy zaspívat jí Schubertovo zastaveníčko od okamžiku, kdy mi řekla, že je to její oblíbený kousek?
0: A proč? Nelíbí se jí váš přednes té písně?
2: Povídám vám, že jsem si dosud netroufl zpívat jí před ní, ačkoliv jí na mě stále vymáhá. Já už spoležárlím na tu proklatou písničku, ale udělal bych všechno, abych se Lindě zavděčil. A taky ji překvapím na zítřejším večírku u paní Loxley Hallové. Bral jsem hodiny, dřel jsem se jako pes, abych to dokázal zaspívat opravdu velkolepě. Kdybyste se s ní náhodou setkal, o tomhle prosím vás, ani muk. Má to být překvapení.
0: Nepochybuji o tom, že bude překvapením úplně bez sebe.
2: Myslíte?
0: Mm-hmm.
2: No, tak nashledanou, plukovníku.
0: Zajásal jsem v duchu, že se počáleste se svým překvapením o den omešká. Věděl jsem, že by bylo třeba lahodnějšího hlasu než jeho, aby snesl srovnání se zádumčivou melodičností, temnou výhružností, osobitou podmanivostí, jež z nástroje, který jsem nesl, dokáže obratný hráč vyloudit. Zanedlouho jsem viděl, jak počáleste vstupuje do Lindina domu a v zápětí jsem i já zaujal své místečko v zahradě, odkud jsem oba ze stínu mohl pozorovat, neboť se usadili poblíž okna. Jejich hovor ke mně nedoléhal. Myslel jsem, že Port Charles nikdy neodejde. Noc byla poněkud chladná a trávník vlhký. Odbyla 10, 10:45. Už jsem se chystal domů. Kdyby úmornost čekání nebyla zpestřena několika kousky, které Linda zahrála na klavír, byl bych to býval nevydržel. Konečně se zvedli. Teď jsem rozeznával jejich slova.
3: Ano, už byste měl jít. Ale měl jste mi to zastaveníčko přece jen zaspívat. Já jsem pro vás zahrála 3 kousky na klavír.
2: Jsem strašně nachlazen. Opravdu nemohu, Lindo. Dobrou noc.
3: Nesmysl. Nevidím na vás nejmenší příznak nachlazení. No nevadí. Už vás o to víckrát nepožádám. Dobrou noc, pane Port Charles.
2: Nebuďte na mě krutá, Lindo. Možná, že ji ode mne uslyšíte dřív, než si myslíte.
3: Říkáte to velmi významně, dříve, než si myslím. Jestliže mi chystáte překvapení, pak vám odpustím. Uvidím vás, doufám, zítra u paní Locksley Hallové.
2: Ano, zítra.
0: Na to Port Charles rychle odkvapil, patrně ve strachu, aby se neprořekl. Jakmile zmizel, přistoupila Linda k oknu a zahleděla se na hvězdy. Zíraje na ní, zapomněl jsem na svou netrpělivost. Zuby mi přestaly drkotat. Vytáhl jsem z vrašny lesnici. Povzdechla si, zavřela okno a stáhla bílou záclonu. Už sám pohled na její ruku, když to činila, by mne inspiroval k překonání všech mých dosavadních výkonů. Usadila se tak, že jsem mohl vidět stín její postavy z profilu. Má chvíle nadešla. Z Park Lane se téměř nic neozývalo. Provoz na Oxford Street byl příliš vzdálený, aby rušil. Spustil jsem. Při prvních tónech sebou trhla a viděl jsem, že naslouchá. Když jí po 2-3 taktech svitlo, jakou to hrají melodii, odložila knihu. Nátrubek mého nástroje byl jak led. Mé rty byly tuhé a skřehlé a tak, třeba že jsem si dával velmi záležet, překazil mou hru nejednou onen neblahý, klokotavý zvuk, jemuž ani nejlepší hornista nedovede vždy zabránit. Uvážím-li ovšem, jak jsem byl prostydlý a strémovaný, vedl jsem si docela dobře. Postupně jsem nabýval sebevědomí a své počáteční kolísání jsem částečně napravil v závěrečných taktech, které jsem zahrál se suverénní zvučností, a vydařil se mi i obstojný tremolový třas na předposlední notě.

0: Povzbuzující jásot z ulice mne ujistil o tom, že se tam schromáždil zástup a že můj okamžitý únik je zhola vyloučen. Uložil jsem lesnici opět do brašny a přichystal se odejít, jakmile se dav rozptýlí. Zatím jsem se zahleděl na stín v okně. Linda psala. Je možné, že by psala mě? Vstala a stín zastřel celé okno, takže jsem už nerozeznával její pohyby. Zaslechl jsem zvonek. Zanedlouho se otevřely domovní dveře. Ustoupil jsem za dřevěný květináč z aloji, a pak jsem však spatřil sluhu, kterého jsem podplatil. Hej, tady jsem. Zamířil ke mně s dopisem v ruce. Srdce se mi při pohledu na psaní silně rozbušilo.
1: Nuže, pane, slečna Linda mě požádala, abych vám odevzdal tento list.
0: Ukažte.
1: Nemáte ho však pěkně, prosím, otvírat dřív než doma.
0: Poznala tedy, že jsem to byl já?
1: Patrně ano, pane. Řekla mi, kde si v parčíku najdete jistého gentlemana, odevzdejte mu tento list a poproste ho, aby se okamžitě odebral domů.
0: Ano.
1: Ale ať jej zde nečte, říkala.
0: Je před domem ještě moc lidí?
1: Všechno odešlo, pane.
0: Dobrá, zde.
1: Děkuji, děkuji, pane. Dobrou noc, pane.
0: Rozběhl jsem se a utíkal až k Hamilton Place, kde jsem skočil do drožky. 10 minut poté jsem byl již ve své pracovně a rozechvělýma rukama otvíral dopis. Nebyl v obálce, byl pouze na 3x přeložen a jeden roh byl ohnutý. Otevřel jsem jej a četl. 714 Park Lane, pátek. Milý pane Porč. Cože? Tak tedy mé trubačské vystoupení přisoudila jemu? Porča Lestrovi? Avšak ještě palčivější otázka byla, zda mám právo číst dopis, který mi není adresován. Zvědavost a láska tuto zábranu nakonec přemohly. Linda psala.
2: Je mi líto, že jste v mém zalíbení pro Schubertovo zastaveníčko neviděl víc než předmět posměchu. Snad to bylo přehnané zalíbení, avšak nebyla bych vám je dala najevo, kdybych nebyla věřila, že jste schopen mu porozumět. Jestliže vás potěší, dozvíte-li se, že jste mě z něho nadobro vyléčil, tedy vězte, že již nikdy nebudu moci naslouchat zastaveníčku bez podivné směsice pocitů blaha a bolesti. Nevěděla jsem, že lidské hrdlo může vydávat takové zvuky. A když jste mi sliboval, že váš hlas uslyším dřív, než čekám, sotva jsem mohla tušit, že mi chystáte takovéto představení. Zbývá mi dodat jen jediné slůvko adieu. Nebudu mít to potěšení spatřit vás zítra u paní Loxley Hallové, neboť jsem zadána jinde. Obávám se, že z téhož důvodu si musím odepřít potěšení přijmout vás vůbec do konce sezóny. S úctou a upřímností, vaše Linda Fitznightingaleová.
0: Měl jsem pocit, že bych Porča Lestrovi způsobil jen zbytečné hoře, kdybych mu tento dopis odevzdal. A rovněž jsem měl pocit, že můj instruktor měl pravdu a že mé rty nejsou pro lesní roh uspůsobeny. V důsledku toho jsem hry na lesnici zanechal. Linda je nyní mojí ženou. Občas se jí otáží, proč se tak vytrvale straní Porča Lestra, který mi dal své čestné slovo důstojníka a gentlemana, že si není vědom sebe nepatrnějšího důvodu, pro nějž by se mohla cítit uražena. Ale Linda mi to za boha nechce prozradit.

Zastaveníčko, tak se jmenovala povídka irského nobelisty George Bernarda Shawa, která snad trochu odlehčila vážnější témata, která budou následovat. Text Zastaveníčka přeložil, zdramatizoval a režii měl roku 1960 Josef Červinka. Účinkovali Irena Kačírková, Rudolf Dale mladší, Karel Richter a Karel Ford. Na Lesní roh hrál Karel Miláček. Mluvila jsem o vážnějších tématech, tak tedy jsem s ním. Krásné hlasy, které začínají na našich vlnách za pár minut, přinesou úryvky z opery Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. A Hra pro pamětníky přijde v 15 hodin s další částí dramatizace románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. Ještě předtím Vladimír Merta.

i bez přezutí. Kolík roznášející koktejly hvězd balancuji nad hlavy diváků na hoře bez. Jsem penězokazec, jdu po provaze, rozhazuji drobu.

pochopení spásy. Letím, hořím za září všeho do času. Za zářím zhasnu, odletím, zase se vrátím.

0: zase se vrátím.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: Ve 14 hodin v neděli 26. července pěkné odpoledne, milí posluchači. Minulou neděli jsme začali poslouchat dramatizaci románu Vojna a mír a s tímto tématem dnes začneme už v čase pořadu Krásné hlasy. Tak tedy, Sergej Prokofjev psal operu Vojna a mír podle Tolstého v čase německé okupace své země. Přičemž právě paralely s Napoleonovým vpádem do Ruska roku 1812, včetně rozhodnutí Moskvanů své město raději obrátit v popel, než ho nechat uzurpátorům, jej ke kompozici inspirovali. A na tomto pozadí pak rozvíjí intimní příběh několika mladých lidí. Nabízíme teď malou procházku velkolepým dílem o více než 40 postavách a skoro 4 hodinách. Zpívají Gabriela Beňačková, Libuše Márová, René Tuček, Dmitrij Hvorostovský, Dalibor Jedlička, Zora Jehličková či Jindřich Jindrák. Krásné hlasy připravil a provede nás jimi Vojtěch Babka. A ještě připomínám, že dnes nás čeká druhá část dramatizace románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír a další dvě neděle budou právě tomuto románu také patřit. Vždy od 15 hodin. Teď ale opera stejného názvu.
4: Krásné hlasy.
7: Podle jednoho z nejslavnějších ruských románů všech dob vznikla epická opera Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. Je to stejnojmenné a celosvětově oblíbené literární dílo Lva Nikolajeviče Tolstého z roku 1869, které začíná bitvou u Slavkova a uzavírá se Napoleonovou porážkou o 8 let později. Bezmála čtyřhodinová Prokofjevova Vojna a mír s několika desítkami postav a obrovským sborem vyžaduje samozřejmě mimořádné úsilí u všech zúčastněných. Ale v rámci tohoto rozmáchlého tvůrčího gesta, které Sergej Prokofjev začal naplňovat roku 1941, se skladatel vždy dokáže zaměřit i na intimní osobní příběhy. Tento velkolepý epos naplňuje strhující a zároveň jímavou hudební lirikou a s ní nás vtahuje do všech dějových linií, které touto operou prostupují, ať už je to milostný tří nebo vlastně čtyřúhelník mladých lidí, prožívajících lásku a bolestné zklamání, ať už je to válečné běsnění, umírající bojovníci nebo hořící ruské hlavní město. Dobrý den. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka a zve na malou procházku Prokofjevovou partiturou, která svého autora stála nakonec více než 10 let. Pustil se do ní během druhé světové války v roce 1941. Za svůj život ale bohužel nikdy neviděl operu v kompletní podobě nastudovanou v divadle. Prokofjev se musel konfrontovat se sovětskou vládou. Sovětské autority činily stále větší a tvrdší restrikce v tom, co by umění mělo a nemělo vyjadřovat a obsahovat. A Prokofjeva i další autory, jako například Šostakoviče, zavrhli. Sergej Prokofjev však opeře Vojna a mír věřil až do své smrti.

Vojna a mír se odehrává v Rusku během napoleonských válek, tedy v prvních letech 19. století. Její vyprávěcí osnova sleduje dva přátele, Andreje a Pierra a krásnou mladou Natašu. Je rozdělena do dvou částí s podtituly Mír a válka. První část se stává ze sedmi scén a zborového epigrafu a pokrývá velký časový úsek. Princ Andrej je vojákem z povolání. Právě pobývá jako host v domě Natašina otce. Zaslechl, jak Nataša vypráví své sestřenici Soně o kráse jarního večera a tomu zvedá náladu, jak jsme právě slyšeli. Monolog Andreje z úvodu opery přednesl Anatolij Lošak, symfonický orchestr Sovětského rozhlasu a televize řídil dirigent Vladimír Kožuchar. A v téže scéně budeme pokračovat, tentokrát ale v českojazyčné nahrávce pěvců Gabriely Beňačkové, Libuše Márové a Reného Tučka. Orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Nahlédli jsme do prvního obrazu opery Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. Zpívala Gabriela Beňačková jako Nataša, Libuše Márová jako Soňa a René Tuček se představil jako kníže Andrej Bolkonský. Sergeji Prokofjevovi ležel na srdci osud ruského národa, osud jeho současníků, a to právě, když se do práce na Vojně a míru pustil. Bylo to v letním období roku 1941, krátce po invazi hitlerovských jednotek do tehdejšího Sovětského svazu. Projevil se nicméně jako lyrik, který se nebojí ponořit do psychologického světa postav. Jako autor navazující na ruskou sborovou tradici, netajil se svými reminiscencemi na snový svět Petra Iljiče Čajkovského a stejně jako Čajkovský vykreslil i on laskavými konturami konkrétní lidi a jejich emoční svět.

Gabriela Beňačková a v jejím podání scéna Nataši ze třetího obrazu opery Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. Hned další scéna se děje o několik let později na okázalém novoročním plese. Je to Natašin první ples a dívka je oslněná, i když lidé kolem ní debatují o hrozící válce s Francií. Mezi hosty je Pierre, rodinný přítel, a jeho intrikánská manželka Hélène. Pierre povzbuzuje svého přítele Andreje, aby se s Natašou pustil do tance. Hélénin prostopášný bratr Anatol si mladé ženy všímá také. V další scéně, zase o pár let později, jsou už Andrej a Nataša zasnoubeni. Andrejův otec ovšem na Natašinu rodinu pohlíží z vrchu. Syna posílá pryč z domu a k Nataše se chová přezíravě, když za ním dívka s důvěrou přichází. Hélène využije Natašiny osamělosti k tomu, aby ji přivedla k Anatolovi, tedy ke svému bratrovi. Anatol jí vyznává lásku a Nataša se rozhoduje zasnoubení s Andrejem zrušit. A v další scéně se už Anatol vychloubá svému příteli, že s ním Nataša uteče. Sonja ale upozorní Natašinu kmotru a podaří se jim Anatola odehnat. Nataša je zdrcená, když jí Pierre sděluje, že Anatol je už ženat. Nám je jasné, že i Andrejův přítel Pierre začíná chovat k Nataše milostný cit. Podplácí Anatola s tím, aby opustil Moskvu. A pak najednou přichází zpráva, že Napoleonovy jednotky se shromažďují na ruských hranicích.

Poslechli jsme si sborový epigraf z opery Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. Kirovův orchestr a sbor ze Sankt Petersburgu řídil Valery Gergiev. Sergeji Prokofjevovi tolik záleželo na tom, aby se jeho dílo Vojna a mír dostalo co nejdřív na operní jeviště, že vyšel vstříc i požadavkům Sovětského uměleckého komitétu, aby druhá část díla a jeho vyvrcholení mělo hrdinštější a patriotičtější kontury. V rámci úprav díla připsal pochody, zborová čísla i další hudbu. A posléze i tento chorální epigraf. Část díla se tak představila veřejnosti ještě před koncem války. Část krátce poté, v červnu 1945. My jsme právě slyšeli, kterak ruský lid naříká nad válečnými zvěrstvy a varuje francouzské útočníky, že Rusko své nepřátele zničí. Doposud jsme byli ponořeni do romantického milostného příběhu, ale zde už se dostáváme do jiné, mnohem epičtější polohy. Z intimního osobního dramatu jsme náhle strženi do obrovského válečného konfliktu. Ruští obyvatelé vzdorovitě čelí nepříteli a jejich odhodlání zosobňuje a umocňuje Prokofjev svou rafinovanou sborovou sazbou a tím se také uzavírá první část opery zvaná Mír. Samozřejmě napadne nás, že Prokofjev tu vzdává hold Čajkovského Evženu Oněginovi. Vždyť scény sledují citové životy postav v průběhu několika nebo mnoha let, přesně tak jako u Petra Iljiče. V opeře se stále vrací milostné téma Nataši a Andreje. Přitahuje nás svou čistou krásou a udržuje nás ve spojení s jejich láskou. Ale v této opeře zaslechneme třeba také vliv Musorgského, tak jak mají některé vokální linie sklon odrážet běžnou řeč. Postavy poznáváme podle povahy jejich hudby. Andrej je introspektivní, Nataša je mladá, naivní dívka, hudba Elen a Anatola je úlisná a úskočná. Zároveň si ale připomeneme, že Sergej Prokofjev měl rozsáhlé zkušenosti s hudbou k filmům a dokázal mistrovsky vytvořit atmosféru i podtext jednotlivých scén.

To byl opět Kyrovův orchestr a sbor ze Sankt Petěrburgu a Dmitrij Hvorostovský jako Andrej Bolkonský. Prokofjev uvažoval nad Tolstého románem jako nad vhodným tématem pro operu už dřív. Příslovečným spouštěčem, který rozhodl o započetí kompozice, byla zmíněná německá invaze do Sovětského svazu v roce 1941. Tehdejší události s Hitlerem jako jejich hlavní postavou vytvořily přímou paralelu k boji Rusů proti Napoleonovi v roce 1812. A druhá část opery Vojna a mír se pak od postav, které hrály prim v části první, posouvá k lidem mnohem více svázaných se samotným válečným konfliktem. Je 25. srpna 1812 a ruští vojáci se připravují na bitvu u Borodina. Andrej Bolkonský, který je tam se svým plukem, vzpomíná na svůj bolestný románek s Natašou. Navíc se musí rozloučit s přítelem Pierrem. Rusové mají nového udatného polního maršála Kutuzova. Kutuzov žádá Andreje, aby se připojil k jeho štábu. Andrej se ale rozhoduje vést svůj vlastní pluk. V další scéně se setkáváme se samotným Napoleonem. Imperátor si je jist, že tuto bitvu vyhraje. Ano, vyhraje, ale nebude to tak snadné, jak si dosud myslel. Po porážce Ruska musí Kutuzov změnit svou strategii a s lítostí si uvědomuje, že to bude znamenat ústup z Moskvy. Moskvané pálí svůj majetek, než aby ho nechali padnout do rukou Francouzům. Pierre se dovídá, že Natašina rodina se z města už evakuovala a Nataša, že se stará o zraněné vojáky. Francouzští dobyvatelé pátrají po rebelech a Pierra zatýkají. Přijíždí samotný Napoleon a je šokován pohledem na hořící Moskvu, zapálenou jejími vlastními obyvateli. V další scéně potkáváme Natašu pečující o zraněné muže a jsme také svědky okamžiku, kdy mezi nimi objevuje Andreje. Andrej Bolkonský má těžké zranění. Chvílemi blouzní v horečce, ale chvílemi je jeho mysl ještě jasná. Nataša ho žádá o odpuštění. A ještě než Andrej zemře, stačí se oba usmířit. Závěrečná scéna opery se odehrává uprostřed zimy, kdy Francouzi ustupují z Moskvy. Táhnou sebou i své vězně, včetně Pierra. Je mezi nimi také rolník Karatájev a někteří vyčerpaní vězňové, kteří tempu nestačí, a mezi nimiž je také Karatájev, jsou bez milosti popraveni. Pierre a mnozí další jsou pak ze zálohy osvobozeni ruskými vojáky. Pierre se dovídá, že Moskva byla zbavena poroby, ale že jeho žena je mrtvá. Také už ví, že zemřel Andrej, ale Nataša, že je naživu a vše přežila bez úhony. Začíná přemýšlet o své budoucnosti a nakonec přijíždí maršál Kutuzov se

Dalibor Jedlička zaspíval árii Kutuzova z 10. obrazu opery Vojna a mír Sergeje Prokofjeva. Orchestr Národního divadla v Praze řídil Rudolf Vašata. Ano, Prokofjevova hudba skutečně zpřítomňuje vzdor ruského lidu a všechen válečný chaos. Ansámblová scéna solistů a sboristů, kteří zapalují město, je taky mimořádně působivá. V opeře má místo také drtivá orchestrální mezihra, která hořící město vykresluje. Sbor vzdorovitých Rusů vyspívává hloubku a velikost oběti, kterou budou ochotni přinést, dokud Napoleona neporazí. Nicméně, nejdojemnější částí opery je nejspíš shledání Nataši a Andreje, po všem, čím si mladí lidé prošli, shledání vrcholící Andrejovou mučednickou smrtí po zranění v boji. Zpívají Zora Jehličková, Jindřich Jindrák a Kýnův smíšený sbor. Provedení řídí Libor Pešek.

A Sphinx rozmačkne mne. Košilka.

Zora Jehličková a Jindřich Jindrák se představili ve scéně ze 12. obrazu Prokofjevovy opery Vojna a mír. Smrt Andreje Bolkonského je klíčová pasáž Tolstého románu, která Prokofjeva k opeře inspirovala. V jistém smyslu se zdá, jako by nás celá opera k této scéně vlastně vedla. Prokofjev oživuje romantickou valčíkovou hudbu z prvního setkání Nataši a Andreje. Zároveň Andrejovi chorobné halucinace vnášejí do atmosféry celé scény jakési zlověstné záchvěvy a vyvolávají v nás bolestný pocit ztráty. A ze všech těchto emocí pak vlastně vyrůstá vše, co nás posléze dovede ke šťastnému konci celé opery. Maršál Kutuzov se tu vrací ke své vlastenecké árii, kterou v ozvěně přejímá i obrovský sbor ruského lidu. Tento mocný pocit vítězství musel být v ovzduší druhé světové války nezbytný a je to navíc velmi účinná cesta, jak celé epické drama dovést k vrcholu. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou. A Valerij Gergijev řídí finálovou scénu Prokofjevovy opery Vojna a mír.

0: My Moskvu nedáme, radši spálíme. Takový byl dnes podtitul krásných hlasů pořadu, který Vojtěch Babka připravil i jako doprovod k dramatizaci románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír, který od minulé neděle na Vltavě vysíláme a dnes za pár okamžiků nás čeká druhá ze čtyř částí. Krásné hlasy byly ukázkou z opery Sergeje Prokofjeva Vojna a mír, z opery, kterou autor psal v čase německé okupace své země. A Napoleonův pád do Moskvy připodobnil právě ke své době. Operu Sergeje Prokofjeva jsme poznávali skrze hlasy Gabriely Beňačkové, Libuše Márové, René Tučka, Dmitrie Hvorostovského, Dalibora Jedličky, Zory Jehličkové či Jindřicha Jindráka. Ke krásným hlasům se můžete vrátit na našem webu v sekci Celodenní záznamy.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: pro pamětníky.
1: Klidné nedělní odpoledne, milí posluchači. S 15. hodinou přichází na naše vlny Hra pro pamětníky, kterou se minulý týden stala dramatizace románu Lva Nikoléviče Tolstého Vojna a mír z roku 1978, která má 4 díly. Dnes je před námi tedy část druhá. Osudy Pierra Bezuchova, knížete Andreje Bolkonského, komtesy Nataši Rostovové a další hrdinů na pozadí napoleonských válek nastudoval Jiří Horčička, který do hlavních rolí obsadil Eduarda Cupáka, Viktora Preisse a Danielu Kolářovou. Text přeložili Vilém Sýkora a Tamara Sýkorová, dramatizovali jej Jaroslava Strejčková a Jan Strejček. Klidný poslech.

0: Je po válce. Po bitvě u Slavkova se vracejí domů rozptýlené oddíly Kutuzovovy armády. Vrátili se i Anatol Kuragin, Dolochov.
1: Nikolko!
0: A Nikolaj Rostov.
1: Najednou se objevil doma a já jsem pochopila, je mír. Nikolaj měl kníry a novou husarskou uniformu, ale pořád vypadal spíš jako dítě.
0: To je Nikolajova sestra Nataša.
1: Nikolko, padla jsem mu kolem krku. A v tom jsme uslyšeli za dveřmi kroky.
0: Nataša je nejmladší a nejmilejší dítě Rostovových.
1: A ty kroky se blížily tak rychle, že bych to ani já nedokázala.
2: Pane Bože, ty můj spasitel, je to pravda, co mi řekli? Je to možné? Nikolenko.
3: Maminko. Co pak jste nedostali dopis?
2: Tak si se vrátil. Nikoluško. Synáčku můj, drahý.
1: Ano, byl to mír.
0: Mír. Ale co se dělá po válce? Myslí se na ní? Myslí se na všechny její útrapy, hrůzy a bolesti? Bereme si z ní poučení? Ne. Pořádáme slavnosti. Začátkem března 1806 dolehl na starého hraběte Rostova, Nikolajova otce, odpovědný úkol uspořádat hostinu v anglickém klubu na počest uvítání knížete Bagrationa, který se vrací ze slavkovského tažení.

0: A hlavně musíš opatřit chřest, čerstvé okurky a jahody, rozumíš?
1: Pokusím se. A kolik předkrmů poroučíte, hrabě?
2: Dva.
0: Minimálně tři.
1: Bože, mám vybrat větší sterleně.
0: No, samozřejmě. A pozor, do želví polévky přijdou laní, že rozumíš?
1: Ano, ano, prosím.
0: Můžeš jít.
2: Oh, bože. Ach,
0: hraběnčičko, málem bych zapomněl.
2: A co pak ještě, můj milý?
0: Květiny.
2: Ten nešťastný klub už nás stál tolik peněz.
0: Moje milá.
3: Rostovovi jsou chudnoucí šlechta. Mají sice ještě velké statky, žijí však neustále nad poměry.
0: Bez květin to není žádné antré.
4: Ne, ne, ne,
0: co pak je?
4: To Nikolaj.
2: Ale ty nešťastné peníze.
4: Sotva přijel, už se mi jen směje.
0: Hraděnčičko, vzkaž Miltinkovi, ať něco přiveze z podmoskevského statku. Ať přitáhne celé skleníky. Ať všechno omotá plstí. Aby to nepomrzlo. Abych tu měl v pátek aspoň 200 květináčů. No co vy dva, co se smějete?
4: Nikolaj mi nedá pokoj.
5: Já jsem se jen ptal Nataši na Borise.
4: Boris vůbec mě nezajímá. Nechci o něm ani slyšet.
5: Vždyť to byla před rokem taková láska. Ty už si ho nechceš vzít?
4: Ne, nechci se vdávat.
5: Proboha. A co chceš dělat?
4: Půjdu v divadlu. Rozhodla jsem se právě, že budu zpívat.
5: Bravo,
4: co se směješ?
2: Natašo, nech to plácání. A ti se konečně převleknout.
0: Běž, Natašo, běž. A ty, chlapče, mě trochu pomoz, hlava mi jde z toho kolem. Mám pozvat taky cikány?
2: Cikán.
0: No vy vojáci to máte rádi, ne?
5: Papa, Bagration měl s bitvou Ušengrábenu míň starostí, než máte vy s její oslavou.
0: No víš, co to je? Večeře v anglickém klubu 200 hostů.
2: Proč jste na sebe bral tu povinnost, můj milý? Proč?
0: Drahá, jsem ve výboru klubu od jeho založení.
2: Ale ano,
5: hostiny, pikniky, slavnostní večeře. To bylo od jak živá vaše papa. Pro vás to přece není starost, ale radost.
4: Ano, kdo by to dokázal mít?
2: Spíš, kdo by na to chtěl dát vlastní peníze?
0: Hraběnčičko.
2: A ty prokáté peníze.
0: A ty, Nikolaji, vezmi si trojku a zajeď k Bezuchovovi. Řekni mu, že ho prosím o čerstvé jahody a ananasy.
5: Jahody,
0: nikde jinde je dneska neseženeš, jenom u Pěra Bezuchova.
4: Papa! Je to pravda, co se říká?
0: No co pak?
4: Že má parohy.
2: Kdo?
4: No Pěr.
2: Kdo? Oh, Natašo, co to mluvíš?
4: Že mu chodí do lochov za ženou.
2: Proboha, dítě, kde jsi to vzala?
0: Ovšem, jistě to
2: ne. Ne, pojď se okamžitě převleknout, už budeme obědvat.
4: Mama, ještě je času, tak pojď. Chodí nebo nechodí?
2: Pojď.
0: Bože.
5: A co? Je to pravda, papa?
0: Ano, říká se to. Když se Dolochov vrátil z vojny, pozval ho Bezuchov do svého domu. Seznámil ho se svou novou manželkou Helenou. Už to bylo.
5: A co Pierre?
0: Je z toho hrozně nešťastný. Pozvi ho, Nikolenko, k večeři.
3: A 3. března večer se naplnily všechny místnosti anglického klubu vzácnými hosty. Napudrovaní lokajové v livrejích, hořící svíce, čerstvé živé květiny. Oficiální oslava vítězství začala za přítomnosti Bagrationa a nejvyšších hodnostářů v 8 hodin večer. Teď už je kráno.

0: oslavná píseň o Bagrationovi. Odrazil dva útoky Francouzů na prchající spojence u Schengrábenu. Byla to běžná bitva, jakých jsou stovky. Teď ho oslavují jako hrdinu.
1: Ale prosím o trochu pozornosti. Kdo se bojí Bonaparta?
0: Z hostu zbyl už jen poslední hlouček. Dolochov, Anatol Kuragin, Nikolaj Rostov a také Pierre. Nešťastný a opilý.
1: Však už se obrací karta.
2: Však už se obrací.
3: Slova lež.
1: Spole prchá Napoleon.
3: Spole. Není to pravda. Není to pravda.
1: Pan Bezuchov má připomínku. Co není pravda?
4: Co zase má, můj milý pan švagr?
3: Všecko je to nesmysl, blbost, lež.
5: Slavkov.
3: Dostali jste na zadek a utekli jste. Slavkov.
1: Utekli? Důkazy.
3: Důkazy? Napoleon vyhrál. A vy jste prohráli.
4: Ty pořád ještě obdivuješ Napoleona.
1: Jsi zrádce, Pierre.
3: Nesmysl, blbost, lež.
1: Mluvíš jako syn děvečky od krav.
3: Nesmysl.
4: Hrabě z maštale.
3: Nesmysl.
1: Jsi zkrátka bastard.
3: Ty, já tě...
1: Co? Co? No co?
3: Nic. Jsi namol Dolochové, jdi domů.
4: Dolochova se nezbavíš, hrabě Bezuchové. Viděl jsem ho v dělostřeleckém ohni. Všichni padají a jemu se nestane nic.
6: Ale Bolkonský, ten popadne jednou jedinkrát prapor a konec.
3: Co je s Bolkonským, Nikolaji?
4: Vy to nevíte?
1: Mrtev, padl u Slavkova.
3: Kníže Andrej?
1: Ano, ten. Tvůj Andrej.
3: Andrej. Ti nejlepší jsou mrtví. Pryč. A zloději. Vrahové bez soucitu a odpovědnosti zůstali.
1: Tam u Slavkova, tam odkud Rusové utíkali, tam stál ten tvůj Bolkonský.
3: Ty zloději, já tě zapiju.
4: Pánové,
3: já tě ubiju.
4: Pánové, nechte to, pusť ho, slyšíš.
3: Dolochové. Já lituju, že jsem tě kdy poznal a pustil do svého domu.
1: Ale já jsem se vám přece za vaše pohostinství revanžoval, ne?
4: Dolochové, nech toho.
3: Ty!
4: Pěre, napijeme se, neutíkej!
1: Muže hezkých žen je třeba se držet.
4: Napijeme se na zdraví!
1: Na zdraví krásných paniček, Pierre, na zdraví jejich milenců, Pierre.
3: Vyzývám vás.
1: Na souboj?
3: Na souboj.
1: Šavle nebo pistole?
3: Třeba pěsti, jestli chcete.
1: Pistole!
3: Souhlasím!

0: Vejděte.
1: Mon père.
0: A princezna Marie, pojď dál. Sedni si.
1: Přišla jsem vám říci, otče, že už to začalo.
0: Začalo?
1: Mm-hmm.
0: Co začalo?
1: Co je vám, mon père?
0: Mně?
1: Otče. Stalo se něco Andrejovi?
0: Dostal jsem zprávu. Kutuzov psal. Tady. Přečti si to. Mezi mrtvými není. Mezi zajatými není. Přečti si to.
1: Váš syn klesl před mýma očima s praporem v ruce v čele pluku. Jako hrdina.
0: Tak, tak, hrdina.
1: Hodný svého otce a své vlasti. K mému velkému zármutku do dnešního dne není znám. Je-li živ či mrtev.
0: Tak, tak, mrtev.
1: Těším sebe i vás, otče. Těším sebe i vás nadějí. Nadějí, že...
0: Mrtev musí být mrtev.
1: Mon père, neodvracejte se ode mě. Budeme plakat spolu.
0: Týtáci, ničemové. Ničit armádu. Ničit naše lidi. Jdi a řekni to Líze. Zabili jí muže.
1: Otče, přišla jsem vám říct.
0: Jdi, jen ti padl. Ale za co? Za koho? Proč? Jen jdi a řekni to Líze, je vdova.
1: Nemohu jí to říct, už to začalo.
0: Co? Co začalo?
1: Porod začal, lékař je u ní.
0: Lékař. Tak, tak, lékař, ano, ať koná svou povinnost. Příroda, ať vykoná svoje. Ale Andrejova smrt, to je proti přírodě. Proti zdravému rozumu. To je zločin. To je zločin, ano. Ano, Marie, i Kutuzov je. Kdo je to? Vejděte.
2: Vaši jasnosti, lékař.
0: A co chce, a jde dál. Ano, Marie, i Kutuzov je vinen, je vinen. Věděl jsem, že nebude stačit na ty hof, kriegs, wurst, šnapsráty.
2: Vaše jasnosti.
0: Co chcete, doktore?
2: Vaše jasnosti, je to syn.
0: Syn?
2: Ano. Máte vnuka, ale...
0: Ale?
2: Kněžna. Bojím se, že ji nebudu moci zachránit.
0: Bojíte se? Ano nebo ne? Ano nebo ne?
2: Vaše jasnosti...
0: Tak ano?
2: Já jsem...
0: Ne?
2: Já jsem ji nemohl zachránit.
0: Dětine. Mrtvá.
2: Ano, vaše jasnosti.
1: Pane Bože! Pane Bože!
0: Dobře, tak, Marie... Oba mrtví. Aspoň nemůže oplakávat jeden druhého. Dobře tak. Princezno Marie, půjdeme. Půjdeme pozdravit mladého knížete Polkonské.

0: mrazivé březnové ráno. Pierre se dostavil se svým sekundantem Anatolem Kuraginem.
1: Pánové.
0: Jeho soupeř Dolochov s Nikolajem Rostovem.
2: Pánové.
0: Sekundanti vyznačili bariéry. Souboj začíná.
3: Hrabě Bezuchov.
1: Prosím, hrabě Rostove.
3: Nebyl bych hoden vaší důvěry a nesplnil bych svou povinnost, kdybych vás neupozornil v této vážné chvíli, že ještě můžete všechno vzít zpátky. Stačí přiznat, že jste nebyl v právu, že jste se zbytečně rozčílil.
1: Ano, ano. Bylo to strašně hloupé. Hloupé a trapné.
3: Mohu tedy vaším jménem vyslovit poručíku Dolochovovi politování a omluvu.
1: Je to všechno úplně jedno.
3: A co vy, poručíku Dolochove?
4: Žádné omluvy.
3: Ale...
4: Rozhodně ne.
3: Prosím. Tak tedy losujeme, pánové. Messie Bezuchov. Poručík Dolochov? První střílí Messie Bezuchov.
5: Jsi klidný, Feďo?
4: Já. Podívej, Anatole, když jdeš na souboj a píšeš závěť a sentimentální dopisy rodičů, je tvá věc předem ztracená. Musíš mít pevný úmysl zabít. Co nejrychleji a nejjistěji. Zabít. V tom je celé tajemství úspěchu.
1: Rostove, ukažte mi ty pistole.
3: A pro pohrabě, měl jste vůbec někdy pistoli v ruce?
1: Ne.
3: Ale...
1: Řekněte mi radši, jak se to vlastně...
3: Uchopíte pistoli a na dané znamení půjdete ke své bariéře.
1: Bariéře?
3: To je ta šavle zabodnutá do sněhu.
1: Ano, pravda.
3: No a pak už jen... Střílet.
4: Natáhnout ruku a stisknout kohoutek.
1: Jistě.
3: Od své bariéry se nesmíte hnout, jasné.
1: Můžeme začít.
3: Anatole, jste připraveni?
6: Ano, připraveni.
3: Protože soupeři odmítají smír, uchopte prosím své pistole a na můj povel začněte. Budu počítat, jakmile budete na svých místech. Jděte, pánové, každý ke své bariéře. Poručík Dolochov teď. Messie Bezuchov, teď.
6: Připraveni.
3: Hotovo?
7: Hotovo.
8: Hotovo.
3: Pozor. Počítám. Raz.
0: V noci na dnešek neusnul Pierre ani na chvilku. Myslel si, jaký smysl to všechno má. Buď střelí on mě, nebo já jeho.
3: Dva.
0: Co to vyřeší? Co kdybych odtud utekl? Hned teď a někam hodně daleko. Až teď je to všechno jedno.
3: Tři!
7: Proboha, zpátky. Ještě snu, není konec.
3: Zpátky, hrabě!
1: To není možné, já jsem ho zranil.
3: Zpátky k bariéře!
1: To není pravda, ne.
3: Vyjďte se!
7: Postav se bokem, Pierre, kryj se pistolí!
1: No tak střílej, Dolochove, střílej!
7: Bokem, Pierre, nečelem!
1: To je moje věc, jak stojím, to je moje věc! Ať střílí, ať střílí!
9: Chybil jsem. Vedle.
7: Feďo, Feděnko, žiješ? Jak je ti?
9: Mizerně. Tady. Levý bok.
3: Žije. Anatole, žije.
9: Co já, ale... Že jsem zabil. Chudáček. Nepřežije. Nepřežije.
3: Kdo?
9: Maminko. Maminko, drahá.

0: Pierre? Spíte?
1: Ne. Varoval jsem Andreje před válkou a on padl. Já jsem střílel a vyhrál jsem.
0: Vítězství jsou často porážkami. I váš idol padl tím, že zvítězil. Napoleon se stal dobyvatelem a zradil revoluci.
1: Celý svět šílí. Co je vlastně správné, kdo má pravdu? Ludvík 15. Danton, Robespierre, konvent, Napoleon. Když není Napoleon revoluce, co je tedy revoluce? Co je to vlastně válka, co je to mír?
0: Pierre, neutíkej sám před sebou. Uvědom si, co se vlastně stalo.
1: Zabil jsem milence své ženy.
0: Nezabil, žije, naštěstí. Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že vy jste střílel?
1: Jak? Protože jsem si vzal ženu a nemiloval ji. Protože jsem oklamal sebe i ji. Protože jsem si ji vzal a věděl jsem, jaká je povrchní, smyslná, prostopášná. Protože jsem ji nikdy neměl rád, protože...
0: Tiše, ale najde se.
2: Co jste to udělal?
1: Bonjour, madame.
2: Ptám se vás, co jste to udělal?
1: Já?
2: Ano, vy. Co jste tím chtěl docílit? No, co jste dokázal tím soubojem? Mlčíte? Dobře, řeknu vám to sama. Potvrdil jste jen to, že jste idiot. Idiot. Kvůzet zen idiot.
1: Madame.
2: Nesmím se teď ukázat ve společnosti, směje se mi celá Moskva. A jen proto, že jste v opilosti vyzval na souboj člověka, který vás v každém ohledu předčí.
1: Prosím.
2: Kdybyste byl chytřejší a příjemnější než on, dala bych přednost vám.
1: Mlčte, madame, snažně vás, prosím.
2: Proč bych mlčela? Budu mluvit. Řeknu vám do očí, že neexistuje žena, která by při takovém chlapovi, jako jste vy, neměla milence.
1: Dost! Myslím, že bude lepší pro nás oba, když se rozejdeme.
2: Rozejdeme? To jste mě polekal. Rozejdeme. Ano, rozejdeme, ale až zaplatíte.
1: Dost, už ani slovo.
2: Dáte mi...
1: Dám vám...
2: Co?
1: Dám vám vystavit plnou moc ke správě všech svých velkoruských statků. Je to víc než polovička mého majetku, ale pod jednou podmínkou. Nechci vás už nikdy vidět. A jestli se mi ještě jednou připletete do cesty, zabiju.
0: Ach, Pierre, Pierre. Přemýšlel jsi někdy o sobě? Jaký vlastně jsi? Jsi mladý, vzdělaný, bohatý. Jak jsi s tím vším naložil? Jsi spokojen? Sám se sebou a se svým životem?
1: Nenávidím svůj život.
0: Nenávidíš svůj život. Proč ho tedy nezměníš? Proč nežiješ jinak? Líp. Očisti svoje nitro.
1: Nevěřím v Boha.
0: A co tvé vlastní svědomí, tomu věříš? Společnost ti dala všechno, ale ty sám si jí nedal nic? Jenom utrácíš, užíváš a vedeš společenský život. Přitom obdivuješ francouzskou revoluci. Našel jsi nějakou práci, abys byl užitečný svému okolí? Pomyslel jsi vůbec někdy na tisíce svých nevolníků a otroků? Pomohl jsi jim nějak? Udělal jsi už vůbec něco pro svobodu a štěstí lidstva? Ty tu říkáš, že nenávidíš svůj život.
1: Ano.
0: Ano? Není divu při tom všem.
1: Prvová, já jsem ho...
2: Jste idiot!
1: Já jsem ho zabil.
2: Žena, která by tři takové chlapovi jako vy.
1: Zabil. Co mám dělat?
0: Začni s nápravou sám u sebe. A pak u svých nevolníků.

Trvalo dlouho, než se Andrej uzdravil a než se přes půl Evropy dostal domů na Lysé hory. Tulón jeho ctižádosti se rozplynul ve vysokém slavkovském nebi.

0: Po celou dlouhou cestu byl veden snem o domově a o ženě. Spěchal, ale vrátil se přeci jen pozdě.
1: Plány, Pierre. Nemám žádné plány. Jen jeden. Nechci už sloužit v armádě.
2: To je dobře, Andrej.
1: Po Slavkovu už nikdy ne. Kdyby Bonaparte stál u Smolenska a ohrožoval tyhle naše lysé hory, nechci mít s válkou a armádou nic společného. Ne. Chci žít už jen a jen pro sebe, chci svůj kout, nikomu nepřekážet a dožít v klidu až do smrti.
3: V klidu?
1: Ano, v klidu.
3: No, uvidíme.
1: Omluvte mě teď na chvíli, přijel kurýr, musím převzít poštu pro otce. Marie, prosím, věnuj se našemu hostu.
2: S radostí. Trochu čaje?
3: Děkuju.
2: Jsem tak ráda, že jste se u nás zastavil, hrabě.
3: Rozjel jsem se k vám hned v tu chvíli, jak jsem se dozvěděl, že je Andrej živ a že se vrátí.
2: Chvála Bohu, že ta zpráva o jeho smrti byla mylná. Ale co mu říkáte, hrabě?
3: Změnil se, že?
2: Mám o něj strach.
3: Zhubnul, zmužněl.
2: Pořád se nemůže vzpamatovat z lízeny smrti. Vidí v tom osud. Trest za svou pýchu.
3: Ale to je nesmysl.
2: Zranění se mu nechce hojit. Lékař řekl, že by měl jet do lázní, ale co pak to? Nejhorší je jeho duševní stav. Teď trochu ožil to, že jste přijela, že vás má tak rád, ale jinak... Monsieur Pierre, prosím vás... Prosím vás, přemluvte ho. Ať jede do lázní nebo za hranice, cokoliv. Potřebuje nějakou činnost, jinak... Hrozně se o něj bojím.
3: Vrací se.
2: A kde jste se tu tak najednou vzal, monsieur Pierre?
3: Zajel jsem se podívat na své krymské a kyjevské panství. Byl jsem tam vlastně poprvé.
1: A pan hrabě se chce dát na sedlačinu.
3: No, rozhodl jsem se pomáhat trochu svým mužikům.
2: Aha. Taky čaj, Andrej?
1: Díky, seď, Marie, seď, vezmu si sám. Mm-hmm. Tak ty chceš osvobodit mužiky z podanství.
3: Stavím pro ně školy, nemocnice, útulky.
1: Nesmysl.
3: Aspoň něco.
1: To všechno jsou zbytečné pitomosti.
2: Ale Andrej... Láska k bližnímu je přece naší svatou povinností. Aha. Musíme druhým pomáhat.
1: Komu a jak? Myslíš, že tvoje dojemná péče o všechny ty poutníky a boží lidi, které zveš do domu, které krmíš a napájíš čajem, je nějaká pomoc?
2: André, prosím
1: tě. Jsou a zůstanou to jen potulní žebráci.
2: Pierre, omluvte mě, pojď
1: nic
2: do radši
1: víc než žebráci.
2: Uvidíme se u večeře.
1: Lidi, vy mě nerozumíte.
2: Zdržíte se, hrabě, vyčte.
3: Rád, komteso.
1: Marie.
3: Opravdu ti nerozumím.
1: Podívej, Pierre. Říkáš, že stavíš školy. To znamená, že chceš vytrhnout mužika z jeho polozvířecího stavu a dát mu vzdělání a mravní zásady. Ale jeho štěstí je přece úplně někde jinde. Ty chceš z mužika udělat mě, ale nedáš mu k tomu mé prostředky.
3: Ale dám mu možnost, aby žil.
1: Jako člověk, aha. Počkej, co jsi to ještě říkal? Už vím, nemocnice. Prosím tě, proč? K čemu?
3: Jak to k čemu?
1: Podívej, například, mužik se zraní a umírá, ty ho ale v nemocnici vyléčíš.
3: Ano.
1: Ale on bude chodit 10 let jako mrzák všem na obtíž. Pro něj je v tom případě přece mnohem lepší smrt. A pak rodí se jiný a je jich bez tak příliš mnoho.
3: Andreji... Já nechápu, jak vůbec můžeš žít s takovými myšlenkami.
1: A víš, že tomu tvému mužikovi přesto závidím?
3: Dokonce.
1: Celý den dře, večer sebou praští a spí celou noc, jako když ho do vody hodí. A já jdu spát třeba ve 3 ráno a ne usnout. Převracím se a přemýšlím... Protože nemůžu nepřemýšlet. Věř, je lepší umřít, než žít.
3: Změnil ses, Andrej.
1: Ano. Kdybych se ohlédl a uviděl sám sebe, asi bych se nepoznal.
3: Zalézt do svého koutku, schovat se před životem. To přece nejde, Andreji. Každý z nás je částí ohromného harmonického celku. Každý z nás v tom nesčíslném množství, v té božské, prosím, chceš-li vyšší síle, tvoří jeden článek, jeden stupínek vzhůru.
1: Pierre.
3: Já když pochopím vývoj od rostliny k člověku, tak proč bych se měl domnívat, že všechno končí právě mnou?
1: No jistě, ano.
3: No, že to nevede dál a dál. No, nemohu přece jen tak zmizet. Jen tak, jako nic na světě nezmizí. Naopak, věčně budu, jako jsem od věčnosti byl.
1: Království dobra a pravdy na zemi.
3: Ano.
1: Pramen věčného mládí.
3: Ano.
1: Ne, všechno je to daleko jednodušší. Je jenom život a smrt. Jdeš ruku v ruce s blízkým člověkem a najednou ten člověk zmizí. Tam a v ničem. A ty zůstaneš sám nad tou propastí a zadíváš se do ní. Já se tam už podíval, Pierre.
3: Máš přece syna, Andreji.
1: Ano, to je jediné, co mi zbylo.

0: A už je zase válka přede dveřmi. Napoleon ovládá celou Evropu kromě Anglie, kterou obklíčil totální blokádou. Podstatná část jeho armád stojí na hranicích Ruska. Statek na Lysých horách nyní ožil. Starý kníže Bolkonský byl jmenován jedním z velitelů domobrany a s nadšením se ujal funkce. Bez oddechu jezdí na kontroly do svěřených gubernií.
1: Andrej, musíš okamžitě zajít do Otradného.
2: Ano, otče.
1: Představ si, že ten výtečník Rostov mi poslal jen polovičku vojáku, co? To jsou samé bály, hostiny a pikniky a peníze jsou foč. No pojď sem k oknu. Vidíš je? To jsou ti jeho vojáci. Ani pochodovat neumějí. Zavři to okno. Nechci to jejich kulhání poslouchat. A půjdem na to z ostra.
3: Andrej, stavíš se v Otradném u hraběte cestou do Petrohradu a odevzdáš mu můj dopis.
2: Ano.
3: Do konce měsíce, pamatuj si, do konce měsíce mi bezpodmínečně

0: nemění. Pořádek je pořádek. Je pevný na věky. No co si slibujete od těch západních reform? Krvavý chaos? Měla by se vystavět čínská zeď, aby ani človíček, ani jediná myšlenka k nám nepronikla.
1: Proč?
0: Válka je za dveřmi. Co pak to nevidíš? Jsi slepý? Máš být u svého pluku a ne myslet na nějaké reformy.
2: Nikdy už na sebe uniformu nevezmu.
0: Sos. No, ale pak... Pak nejsi můj syn. Ale dezerté.
2: Nevěřím téhle válce, nechci žádnou.
0: Ale pak patříš na šibenici.
2: Cože, vy mě chcete posílat na šibenici, vy mě.
0: Zbláznil ses.
2: Vy mě chcete posílat na šibenici. Dejte si pozor.
0: Ty mě vyhrožuješ?
2: Tak jako vy mě.
0: Vlastnímu otci.
2: Jsme dva světy, dvě doby.
0: Andrej, to ležíš pořád ještě na bojišti u Slavkova. Ty jsi nenašel cestu zpátky do života.
2: A jaký je rozdíl mezi bojištěm a životem? Tam je každému jasné, že nemá na práci nic jiného, než zabít toho druhého. V životě zabijíme bezmyšlenkovitě. Ale nenávist a chuť zabíjet je stejná.
0: Andrej!
2: To nic.
0: Andrej, takhle.
2: To nic. Promiňte mi, to nic. To nic. U Rostovovů se zastavím. Časně ráno vyjedu do Otradného.
0: V pořádku. Tady je ten... dopis. A nezapomeň, že chci plný počet domobrany.

0: Ty nešťastné peníze. Natašo, nesmíš se tak hloupě.
1: Nemohla bych žít ani hodinu.
0: No už zase.
1: Kdybych se nemohla smát.
2: A nebyla zamilovaná.
1: Bravo, papa, bravo.
0: Hrabě, je to vaše dcera. Řekněte jí taky něco.
2: Hraběnka má pravdu, dítě. To není nic pro tebe.
1: Ale proč?
0: Proč? Protože Boris je mladý. Protože je chudý. Protože je to tvůj příbuzný. Protože ho ty sama nemáš ráda.
1: A jak to víte?
0: Taky jsem měla bratrance a
1: já
0: taky...
1: Já vím, Kirila Matvějč, ale to je dědek.
0: Tenkrát nebyl dědek. Tenkrát... Bože, bože, ty nešťastné peníze.
2: Hraběnčinko, Nataško, promluvím dnes večer s Borisem a řeknu mu, aby jsem tak často nejezdil.
0: Dobře, ano? Můj milý, dobře.
1: Proč, když ho to těší a mě taky?
2: K ničemu to nevede, Natašo.
1: Dobře, tak já si ho tedy nevezmu. Ať chodí jen tak.
0: Jak to?
1: No, jen tak.
0: Jen tak? Jen tak? Jen tak? Jen tak?
1: Mám, co myslíš, je Boris do mě hodně zamilovaný?
0: Hrabě, po kom to dítě je?
1: Víš, on není docela podle mého gusta.
0: Zaplať Bůh.
1: Je takový úzký.
0: Ano.
1: Jako stojací hodiny.
0: Ano.
1: Takový šedý a průhledný.
2: Co to plácáš?
0: Průhledný?
1: Vy mě nerozumíte. To například Pierre Bezuchov je modrý. Temná modř s jasně červenou.
0: Cože?
1: A je čtyřhraný.
0: Ty i s Bezuchovem koketuješ?
1: Ne, on je svobodný zednář. A ženatý. Vzpomínáte si, jak jednou u nás tančil s velkou a tlustou Marií Dmitrievnou? Ona stála takhle stříma a dupala na místě patama a on
0: dost
1: takhle
0: dítě, dost. To bude má smrt. Převlékni se konečně.
1: Ale mami, já už jsem přece převlečená.
3: Přijel kníže Andrej Nikolájevič Volkonský.
2: Ano, skutečně Andrej Nikolájevič. Pojďte dál, kníže.
0: To je od vás hrozně milé.
4: Jsem tu jen na skok, hraběnko, jedu do Petrohradu. Otec vám, hrabě, posílá dopis, tady je.
2: Vím, já vím, co chce ty nešťastné vojáky. Zítra.
4: Ne, ještě
2: zítra budu mít všechny podklady pohromadě. Zítra vám všechno řeknu.
0: Musíte u nás zůstat přes noc, kníže.
2: A na večeři bude finská medvědí šunka, sterleť v baklažánu a raci z Kamčatky.
4: Opravdu nevím, hrabě, velice totiž spěchá.
2: Žádné výmluvy.
4: Pozítří musím být v Petrohradě.
2: A propos, znáte se, kníže, to je naše nejmladší Nataša.
4: Andrej Nikolajevič Bolkonský.
1: Vítám vás.

0: našo dítě, cože nejsi v posteli? Okamžitě slez z toho okna. Ještě spadneš dolů.
1: Podívejte se. Ta nádhera. Taková kouzelná noc ještě nikdy nebyla.
2: Vždyť jsou už 2 hodiny.
1: Maminko, maminečko, proč je tak nemožně vážný?
2: Kdo? Kníže Bolkonský? Změnil se.
1: Má takové strašně smutné oči.
2: Snad už nejsi zase zamilovaná.
1: Maminko, pro Boha nechte mě.
2: Natašo.
1: Nemůžu vám nic říct. Tak mi ještě nikdy nebylo. Je mi tak divně. Tak úzko.
2: Mně je taky úzko, dítě.
3: Starost o mužiky nech jiným a zůstaň tady v Moskvě, příteli. Musíš se s Helenou zase smířit.
4: Kníže Kuragine, já skutečně nevím, co vás opravňuje.
3: No dovol, příteli, jde přece o mou dceru. Jako otec jsem znovu všechno přešetřil a mohu tě ujistit na svou čest, že Helena je nevinná.
4: Byl bych vám povděčen.
3: Prosím, prosím.
4: Kdybyste nechal celou tu záležitost být.
3: Já vím, příteli, já vím, já všechno chápu. Zachoval ses jako muž. Snad trochu ukvapeně, ale to teď nechme stranou.
4: Rozhodl jsem se a nechci už.
3: Příteli, prosím tě, uvaž to, jaké situace stavíš mě i ji před společností u dvora. Vím ze spolehlivých míst, že císařovna vdova se neobyčejně živě zajímá o celou tu záležitost. Víš přece, jak je Heleně nakloněna.
4: Kníže, odejděte.
3: Příteli, varuj tě.
4: Prosím vás, nechte toho a odejděte.
3: Ne, příteli, nehnu se o to, dokud neřekneš ano.
4: Jděte, prosím.
3: Ne.
4: Jděte, řekl jsem.
3: Příteli, o poslední tě žádám. Tady je od ní dopis. Přečti si ho.

0: Milý hrabě, vracím se v nejbližších dnech ze Švýcar domů, do Moskvy. Prosím vás, naléhavě vás prosím o schůzku. Musíme si spolu pohovořit. Pokládám celou tu záležitost za trapný omyl, za bezvýznamnou epizodu v našem společném životě. Nynější stav je neudržitelný před Bohem i před lidmi. Ujišťuji vás, že jsem připravena obětovat vám celý svůj život. Věřím ve vaše pochopení. Věřím, že jste změnil svůj názor a že i vy si přijde.
1: Pierův dopis knížeti Andrejovi.
2: Milý Andreji, konečně se dostávám k tomu, abych ti napsal. Především tě upřímně zdravím a věřím, že se ti daří dobře, jistě lépe než mně. Zabředl jsem znovu do moskevského života, do světa nudy, přetvářky, povrchnosti, no však to znáš. Musím ti přiznat, že jsi měl pravdu. Nikdy se člověk nemá zaříkat. Nic na tomto světě není na věky.
3: Ano, opět žiju se svou ženou. Přijela za mnou, zapřísahala, plakala. Dospěl jsem k názoru, že nemám právo odmítat upřímnou prosbu. Že je mou povinností podat pomocnou ruku. A konečně, každý z nás musí nést svůj kříž. I když jsem jí odpustil, trvám ovšem na tom, aby náš vztah měl výhradně platonický ráz. V moskevském sídle jsem se usadil v hořejších pokojích. Věř. Rozhodnutí odpustit Heleně mi přineslo šťastný pocit sebeobrození čistého svědomí. Doufám, že brzy budeme mít možnost si o všem pohovořit.
4: prosince v předvečer nového roku 1810 byl v Petrohradě pořádán slavnostní ples, kterého se zúčastnil panovník. Byla to prvořadá společenská událost. Pozvánku obdržel samozřejmě i kníže Andrej Bolkonský, který se stal předsedou komise pro sestavení nového státního práva. Plesu u cara se zúčastnili také Rostovovi s Natašou.

0: Byl to její první velký ples. A první, kdo ji vyzval k tanci, byl Andrej Bolkonský. Kníže Andrej patřil k nejlepším tanečníkům své doby. Nataša tančila výtečně. Její tvář zářila nadšeným štěstím a Andreje její mládí okouzlilo. Cítil, že omládl, že znova žije.
1: Komteso, vám vděčím za to, že se budu zabývat svým novým posláním s radostí.

Komteso, vám vděčím za to, že se budu zabývat svým novým posláním. S radostí.

0: Natašo, dítě, nech toho hraní a svlékni konečně ty plesové šaty. Pojď, pomohu ti.
1: Nechce se mi ještě spát. Není to zvláštní, maminko?
0: Co pak, Natašo?
1: Při tomhle valčíku se mě zeptal, jestli jsem šťastná.
0: Bože, bože.
1: Říkal, že nastoupil nový úřad, který pro něj dodnes nic neznamenal. Ale že teď kvůli mně pochopil, v čem je smysl toho jeho úřadu. Když je se mnou, tak je mi tak divně. Tak nějak úzko. Co to znamená? Znamená to, že je to pravé. Mama, slyšíte?
0: Jistě, jistě.
1: Maminko, nevadí to, že je vdovec?
0: Nemluv hlouposti, Natašo. Děti, pomodli se a jdi spát.
1: Nejsem moc mladá.
0: Je ti 17. Ve tvém věku jsem byla už dávno vdaná.
1: Maminko, já vás mám tak ráda.

0: Co dělají vaše státní záležitosti, kníže Andreji?
1: Konečně vím, jaký smysl má práce a úřad, do kterého jsem byl povolán. Chci přetvořit právo svobodné osobnosti v zákon Ruska. To je právo na mír. To jsem poznal dík Nataše. Nataša, to je pro mě mír.
0: Vídáte se často?
1: Chodím k ním skoro každý den.
0: A?
1: Můj dřívější život to nebylo nic, teprve ona mě naučila žít.
0: Milujete ji?
1: Ale může ona milovat mě? Nejsem pro ně starý.
0: Neváhejte a ožeňte se, Andreji. To děvče
1: ale Nataša...
0: vás miluje.
1: A to není možné.
0: Vím to. Miluje vás.
1: Nikdy bych tomu neuvěřil. Svět je teď pro mě rozdělen. Na jedné straně je ona a tam je světlo, mír, pravda. A tam, kde ona není, tam je malomyslnost a tma.

0: Kolik je? Jí?
1: 17.
0: Kolik je? Tobě?
1: Jsem pevně rozhodnut oženit se s ním, Humpe.
0: Oženit se s dítětem? A ještě k tomu z domu Rostovových. Víš, co je to za lidi?
1: Všude je mají rádi. A váží si rádi. Pokud vím, je hrabě Rostov maršálkem šlechty.
0: Prosím tě, rádi. Kdo pořádá slavnosti, na které nemá, kdo nedokáže postavit takový počet vojáků, jak je mu určen, je pro mě bankrotář a nezodpovědný podvodník. Copak to nevidíš, že náš majetek má zachránit celou jejich rodinu?
1: Rád bych vám něco řekl, otče.
0: Prosím. Prosím, mluv.
1: Ne o Rostovových, ale o sobě.
0: Tak, o sobě. Tak mluv.
1: Vzpomínáte si, jak jsem se vrátil od Slavkova?
0: Ano.
1: Když jsem se vracel, byla mou jedinou nadějí Líza, má žena. Zemřela. A od té doby jsem žil, jak jste správně jednou poznamenal, jako bych stále ještě ležel tam u Slavkova. Pak jsem poznal jí, Natašu, a našel jsem cestu zpátky do života. Pochopte, jenom díky jí, díky komtese Nataše, jsem zase živý člověk.
0: Vše?
1: Ano.
0: Výborně. Díky tomu dítěti se můj syn stal celým člověkem. No, výborně. A co tvůj syn?
1: Co s tím má společné?
0: Tedy zaprvé, ona, Rostovová, je sama ještě dítě. Jak má vychovávat tvého syna? Za druhé, nejsi zdrav. Měl by se léčit. Dále, co tvá práce, tvoje reformy v Petrohradě?
1: Jsou hotovy.
0: Ztroskotali?
1: Ne, skončil jsem svou práci a předal jsem ji zákonodárnému sboru.
0: Tedy jsi ztroskotal ty? Já jsem tě od reform odvrátit nedokázal. Ale to děvče to dokázalo. Ne, Andrej, klameš sám sebe. Na všechno se vráš bez rozmyslu. Nejdřív to byl Napoleon, pak válka proti němu, pak reformy a teď ta komtesa. To všechno je velmi, velmi, velmi nezralé.
1: Ožením se i bez vašeho souhlasu,
0: Monte.
1: I bez vašeho.
0: Pamatuj
1: i bez
0: se.
1: Vašeho souhlasu.
0: U čerta, proč mě nenecháte dožít tak, jak já chci? Nechte mě v klidu umřít. A pak si dělejte, co chcete. Je třeba všechno promyslet. Dopřeji nám všem čas.
1: Nemám čas čekat.
0: Já nemám čas čekat. Ty čekat můžeš. A ta tvoje komtesa, ta čekat musí.
1: Otče.
0: Dopřejí nám všem čas, řekněme rok.
1: Rok?
0: Odlož to o rok. Jeď do ciziny. Na léčení. Uzdrav se. Najdi pro své dítě, pro knížete Nikolinka vychovatele. Němce. A pak, je-li ta vaše láska, nebo jak tomu říkáte, je-li tak velká, pak se s pánem Bohem ožeň.
1: Na rok odejet. Ne, otče, ne.
0: Andrej, můj život pomalu končí. Nedopusť, aby k válce, která hrozí venku, přistoupila ještě válka mezi námi dvěma.
1: Otče.
0: Zajmu míru. Odejdi do ciziny. Na rok. To je moje poslední slovo.
2: Kde jste byl tak dlouho? Celé 3 týdny jste se ani neukázal.
1: Musel jsem z Petrohradu odjet domů.
2: Ach, dom. Mohl jste si tam zůstat. To jste mi o tom nemohl říct? Proč jste se vůbec vracel? Já už se nikdy nechci tak trápit.
1: Byl jsem u otce Nataša, mluvil jsem s ním o nás dvou.
2: Ano. A proč?
1: Vaše matka mi dovolila, komteso, abych se vás zeptal, chcete-li se stát mou ženou. Zamiloval jsem se do vás hned, jak jsem vás poprvé uviděl. Nedovedu si bez vás představit svůj život. Co mi odpovíte?
2: Není co odpovídat.
1: Rozumím.
2: Proč se ptáte na to, co stejně víte?
1: Ano.
2: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
1: Ty pláčeš, Natašo.
2: To nic, já jsem tak šťastná. Natašku. Nemůžu tomu pořád uvěřit, že zrovna já. Měla jsem s tebe takovou trému. Andrej. Já se tak těším. Ukážeš mi dům, kde jsi vyrůstal. Seznámíš mě s otcem a se sestrou.
1: Rád bych ti něco řekl, Natašo.
2: Ne, teď ne. Jsem tak šťastná. Pojedem tam brzo, ano? Budu se snažit, abych se zalíbila tvému otci. Je prý velmi přísný. Co se na mě tak díváš? Co se děje?
1: Jsi ještě tak mladá. A já... bojím se o tebe.
2: Proč? Co se stalo?
1: Musíme čekat.
2: Čekat?
1: Otec to chce.
2: Co chce?
1: Mám jít do ciziny sám na rok.
2: Na rok, na celý rok? Ne, to je strašné čekat celý rok.
1: Otec si to přeje.
2: Ne, to není možné.
1: Slíbil jsem mu to, musí to být, Natašo.
2: Ne, nejezdi, prosím tě.
1: Komteso.
2: Dobře. Udělám všechno, co chceš.
1: Děkuju. Natašo. Dávám ti samozřejmě plnou svobodu. Naše zasnoubení zůstane jen mezi námi v rodině. A kdybys během toho roku zjistila, že mě už nemiluješ, nebo kdyby se zamilovala do někoho jiného.
2: Ne.
1: Natašku.
2: Proč to říkáš, Andrej? Miluju tě od první chvíle a navždycky. Co když bude válka?

0: Co když bude válka?
1: Vojna a mír není román, ještě méně báseň a už vůbec ne historická kronika. Vojna a mír je tím, čím ji autor chtěl a mohl vyjádřit v podobě, v níž byla vyjádřena, řekl o svém díle Lev Nikolajevič Tolstoj. A například Ernest Hemingway prohlásil, že neví o nikom, kdo by dokázal psát o válce lépe než Tolstoj, a dodával, že právě od něj se učil psát o válce přímo, poctivě, objektivně a stroze. Historický román Vojna a mír vycházel v letech 1865 až 1869. Postihuje příběhy členů několika šlechtických rodin, především bolkonských, rostovovských a bezuchovových. Jejich jména jsou aliteracemi skutečných ruských rodů a autor proplétá fiktivní osudy svých postav s historickými reáliemi. Román, podobně jako například díla Otcové a děti Ivana Sergejeviče Turgeněva a Běsy Fjodora Michaljoviče Dostojevského, významně zasáhl do soudobých debat o budoucnosti Ruska. A my vám Vojnu a mír nabízíme na pokračování v legendární čtyřdílné rozhlasové epopeji Jiřího Horčičky, která vznikla v roce 1978 v Československém rozhlase. A účinkovali Luděk Munzar, Eduard Cupák, Viktor Preiss, Čestmír Řanda, Jana Hlaváčová, Miloš Nedbal, Jorga Kotrbová, Václav Postránecký, Zdeněk Martínek, František Němec, Daniela Kolářová, Jiřina Petrovická, Milan Mach, Jaromír Spal, Vladimír Huber, Vítězslav Jirsák, Artur Švihla. Dramatizace Jaroslava Strejčková a Jan Strejček. Jaroslava Strejčková měla i dramaturgii. Přeložili Vilém Sýkora a Tamara Sýkorová. Vedle mnoha divadelních adaptací u nás snad naposledy zatím v roce 2020 v městských divadlech pražských se román dočkal i operního zpracování Sergeje Prokofjeva. Na této verzi pracoval Prokofjev od válečného roku 1941 až do své smrti v roce 1953. A vy, pokud jste poslouchali Stanici Vltava před 15. hodinou, to víte. A dokonce jste slyšeli tuto hudbu, protože malou procházku velkolepým dílem o více než 40 postavách a skoro 4 hodinách nabídly krásné hlasy. A dílem Sergeje Prokofjeva tento monument, z něhož druhou část jsme slyšeli, dnes bude orámován. Tentokrát vám nabídneme koncert pro klavír a orchestr Sergeje Prokofjeva.

0: Spojení strhující virtuozity, melodické invence, humoru i liriky jsou charakteristické rysy třetího klavírního koncertu Sergeje Prokofjeva, psaného v tónině C-dur. Je dnes považován za vrchol skladatelovy klavírní tvorby a vedle koncertů Rachmaninovova, Bartókova a Ravelova tvoří základní repertoár světových klavírních soutěží i koncertních pódií. První skici pocházejí už z roku 1913, ale skladatel koncert dokončil až v létě 1921 ve Francii. Premiéra se také toho roku uskutečnila v Chicagu. A první nahrávka tohoto díla vznikla v roce 1932. Opět za klavírem seděl autor, jako v případě premiéry, který si skladbu v podstatě napsal sám pro sebe. A londýnský symfonický orchestr tehdy dirigoval Piero Coppola. Mohli jste po zvuku poznat zvuk vzdálených desetiletí. No a v tomto obsazení jsme dílo Prokofjevovo vyslechli také dnes. A co se týká ještě Prokofjevova vztahu k Tolstého Vojně a míru. Ten považoval Tolstého román za jedno z největších literárních děl a jeho vztah k němu byl velmi osobní. Když se v letech 1941 až 1942 rozhodl napsat operu Válka a mír či Vojna a mír, několikrát vysvětlil, proč ho kniha tolik přitahovala. Veliký vlastenecký duch Tolstého románu se mi stal zvláště blízký v dnech, kdy fašističtí vetřelci napadli naši vlast. My jsme tedy, jak už bylo řečeno, orámovali Prokofjevovou hudbou dramatický monument Lva Nikolajeviče Tolstého. Dvě části už jsou teď k dispozici k poslechu na webu, předposlední třetí zde bude k dispozici a k poslechu až po uvedení v éteru.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Dobré pozdní odpoledne vám přeje Daniela Čermáková od vltavského mikrofonu neděle 26. července. Před námi vizitka v 17 hodin s historikem Zdeňkem Lukešem, nejen s historikem, také popularizátorem architektury, ale teď filmová klapka. A byla natočena na letošním ročníku letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde máme vltavský stan. Ten byl zcela zaplněn a připravili a své hosty si pozvali Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát.
2: Klapka. Dámy a pánové, přejeme vám příjemný večer. Vítejte na živém natáčení našeho pořadu Klapka.
3: Dobrý večer i ode mě. Dneska jsme se rozhodli, že si pozveme společně dva hosty.
2: Vynikající hosty, jsou to skladatelé, kteří složili hudbu k několika aktuálním českým filmům, pozbírali taky spoustu cen, jsou to samozřejmě muzikanti aktivní i v jiných sférách, nejenom v oblasti filmové hudby. A jsou to?
3: 8Kid, Ondra Mikula.
4: Ahoj.
2: A Jonathan Pastyrčák, neboli Piony. Ahoj.
3: Ondra je výrazná osobnost české elektronické scény, určitě ho znáte jako hudebníka, nebo jako producenta, a nebo jako skladatele filmové hudby, nebo i jiné. Za svou tvorbu získal cenu Anděl a debutoval v roce 2015. Jeho tvorba se pohybuje na pomezí klubové elektroniky, filmové tvorby a i akustických experimentů. Spolupracoval s řadou předních českých hudebníků a podílel se na hudbě k více než 20 divadelním hrám. A je oceňovaný hudební skladatel, získal právě společně s Pionem Českého lva za hudbu k filmu Arvet. O tom dneska bude řeč a pustíme si z toho filmu i hudební ukázku. A v současnosti vystupuje s audiovizuálním projektem Niva a je součástí studia Lunchmeet.
2: A Piony, neboli Jonathan Pastyrčák, neboli taky Issa Mazink, je taky respektovaný hudební skladatel, napsal hudbu ke spoustě krátkometrážních, středometrážních, ale už i dlouhometrážních celovečerních filmů. Píše hudbu pro divadlo, pro taneční představení. Vyrůstal si v inovativním prostředí. tvůj tatínek je spisovatel, takže to umění tam vlastně od malička bylo ve vaší rodině.
4: Ano, asi ano.
2: Ve svých 10 letech začal Jonathan vystupovat jako součást dua Dukan se svým kamarádem Adamem Matějem a tak dále a tak dále. V roce 2012 vydal své první album s názvem Piony, ale kromě muziky studoval taky hudební produkci a audio inženýrství, a to v Londýně. Po návratu na Slovensko se stal jednou z nejvýraznějších postav tamní alternativní elektronické a elektroakustické scény a postupně samozřejmě i české a slovenské soundtrackové scény, čili scény filmové hudby. Takže taky vítej.
4: Děkuji krásně.
3: A my to teď předělíme hudební ukázkou a pustíme si krátkou ukázku ze společného aktuálního projektu z filmu Sbormistr, ke kterému oba přítomní pánové skládali hudbu.

0: A k podcastu Czech Tech, který teď aktuálně běží nebo poběží na Vltavě.
1: A ještě doplním filmy a seriály k 8Kidovi. Je to Karavan, který teď aktuálně běží i na Filmovce a vstupuje do kin, na kterém dělal ve spolupráci s Věrou Marinovou. Potom snímek Její tělo, Přišla v noci a dokumenty PSH, Nekonečný příběh, Jaroslav Kučera, Deník a seriál Vlastně se nic nestalo.
0: Kluci, pojďme začít trošku od podlahy. Jaká byla vaše cesta k muzice?
2: No tak u mě to není tak zajímavé, jak u Jonatána, ten začínal, ten měl kapelu v podstatě od narození, ne?
0: Můžete to říct jeden o druhém klidně.
2: tak Jonatán měl prostě asi v 5 letech kapelu Tukan a ta vlastně rozčiřila vody slovenského... Já to vždycky trošku přeháním. Rozčiřila vody slovenského undergroundu, tak to je skvělý začátek, si myslím.
0: No a ty?
3: Ty jsi začal kedy? Já vlastně nevím. Mě to zaujíma.
2: No tak cca...
3: 12 jsi mal aspoň, ne?
2: Já jsem vlastně začal dost pozdě. Já jsem začal třeba v 16. Že to ty už jsi měl tak 10 desek za sebou. No já jsem prostě ve skautu hrál na kytaru u táboráku a nebavilo mě hrát ty cizí písničky, tak jsem si začal vymýšlet svoje.
3: A ty jsi začal... Že najprv jsi mal nějaké kapely a tak, ne? Či začal si hned robiť... Elektroniku? Nie, mal si nějakou kapelu, to si pamätám, že si mi hovoril.
2: Ano, pak jsem se snažil fungovat v nějakých kapelách a to bylo strašně složitý a naštěstí mi někdo ukázal, že vlastně si ty nástroje můžu nahrát do počítače a vytvořit si ty vrstvy a díky tomu vlastně být sám svojí kapelou a to pro mě byla právě ta velká revoluce, která mě pak dostala i k dalším věcem.
3: Já mám pocit, že já jsem vlastně začal hudbu robiť tak trochu kvôli trom ľuďom. Jeden z nich bol taký maliar, ktorý sa volá Zbyněk Prokop, ktorý mi ukázal strašne veľa zaujímavej hudby, ktorú som vtedy ešte nepoznal, ako napríklad Throbbing Gristle, čo je taká industriálna kapela legendárna, Jimiho Hendrixa, proste veci, ktoré ako keby úplne rôzne a vlastne cez neho som sa dostal k takej tej ako keby pestrosti hudby a strašne veľa som strávil času v jeho štúdiu takom, kde mal hrozne veľa synťákov a keď som mal asi 10 rokov, tak som tam s Jurajom Bartusom, ktorý je taký významný slovenský maliar, nahrával také psychedelické zvláštnosti. Proste to bola ako keby taká moja hlavný bod, prečo som začal robiť hudbu a potom hudba Mariana Vargu bola taká ako keby ďalšia vec. Tak to boli také moje dva ako keby dôvody, prečo som začal robiť hudbu a potom ich bolo hrozne veľa, postupne viac.
1: A jak ste sa z tohohle širokého spektra aktivit hudebních dostali k filmové hudbe?
3: Ja mám pocit, že ja som sa k filmovej hudbe dostal takým nejakým zvláštnym, absurdným oblúkom, za ktorý môže Tereza Nuotová, kvôli tomu, že ma oslovila, aby som hral takú malú postavu v jej filme Špína a aj som ju hral, teda museli ma predabovať, lebo som rozprával tak potichu, že to tie porty nezachytili. ale som v tom filme ako postava, ale ako sme sa o tom filme nejako viac bavili z hľadiska hudby, tak sme sa dohodli, že skúsim spraviť hudbu k tomu. A to bol môj prvý celovečerný film, ktorý som robil a potom to tak nejako postupne sa začalo nabalovať. Ale môže za to Tereza, lebo ma oslovila hrať proste postavu o filme.
2: Pro mě takovýhle člověk byl Vojta Mašek, režisér třeba filmu Arvet, se kterým jsme spolu dělali představení ve studiu Hrdinů, který jsem dělal spolu s Ivanou Uhlířovou, to se jmenovalo Mimo zápis. A na základě téhle spolupráce mě pak Vojta oslovil i do filmu Arvet, což byl můj takový první jako pořádný celovečerní film. A k tomu jsem pak pozval i Jonatána a tak jsme se vlastně už předtím potkali na něčem jiným, ale jakože tak jsme se potkali ve filmu.
0: První pořádný celovečerní film, nicméně za Českého lva. Tak já myslím, že bychom si mohli teďka pustit ukázku z filmu Arvet.

0: Mě by zajímalo, vy jste se tady bavili úžasně o té muzice, kterou jste dělali společně. Co to s vámi dělá, když posloucháte vlastní muziku, ať už třeba takhle, anebo v tom filmu?
1: To je rok 2023. Tak je vlastně, co mě u toho napadlo, je, že se o nás mluví v souvislosti s nějakou elektronickou hudbou a tahle skladba je vlastně čistě akustická, že tam vlastně nebyl žádný...
2: A ten zbor místo na tým.
1: A že tohle fakt byly jenom jako v podstatě tři akustické nástroje, jakože piano, nebo elektrické piano, ale snímané akustické čelo, violončelo a varhany, mají píštělové a... No a tak teď jsme se tady o tom bavili, že to je vlastně zvláštní poslouchat to bez toho obrazu a co to s náma dělá, je to vlastně jako zajímavý.
3: A nahráváte si to sami, ty nástroje?
1: Tohle zrovna jsme nahrávali ve studiu Faust a pak v České televizi a to violončelo, ale tohle zrovna nahrávala Terezie Kovalová, jinak spoustu violončela nahrává Jonatán, protože je čelista.
2: To je silné slovo, ale vlastním čelo.
0: Kluci, když pracujete na hudbě společně, Zbormistr Arvet, jak máte tu práci rozdělenou, nebo jak to vzniká vlastně, ten soundtrack?
2: My máme takovou výhodu s Ondrom a je to vlastně strašně příjemná výhoda, hlavně keď člověk jako keby robí viacero projektů a má toho viac, tak ten čas je taky limitovaný a s Ondrom je super to, že mám pocit, že si moc nemusíme vysvetľovať veci, že sa to ako keby deje tak nejako samo. Že máme hrozne podobné cítenie pre nejakú estetiku, pre citlivosť voči tomu obrazu, voči tým scénám, voči tej emocionalite tých scén. A mám pocit, že sa tak nejako môžeme na seba vzájomne 100% spoľahnúť, čo je hrozne vzácná a príjemná vec, teda aspoň ja to tak vnímam.
3: Takže už ten proces vzniku probíhá ve vaší úzký kooperaci. Není to tak, že každý by přišel... Je to, jako byste spolu tvořili kapelu a prostě tvořili společnou věc?
1: V ideálním případě záleží, jak to zrovna vyjde. Občas ty věci vzniknou třeba separátně, že někdo udělá něco a ten druhý na to naváže... Jakože pak sám a pak se to nějak třeba posíláme a potom třeba spolu dokončíme. A třeba zrovna Arvet byl proces hodně jako dva lidi, jeden počítač a jedno studio a jedny nástroje a v tom to bylo jako super hrozně. Jakože.
3: A máte i nějaké osobní preference, co jeden rád dělá a dělá třeba dobře a co druhý na té práci nemá úplně rád a ten druhý ho vykreje?
2: To myslím, teda já asi nemám preferenciu.
1: Já myslím, že máme rádi stejné věci a nemáme rádi stejné věci. Tudíž...
2: V tomto to úplně nepomáhá.
0: Takže já jsem nedávno mluvil s jedním skladatelem filmové hudby, říkal, hlavně se nepouštět do něčeho, co mi úplně nejde. Takže vám dvěma jde úplně všechno oběma.
2: To vůbec. Myslím si, že nám rovnako nejdu rovnaké věci. Tak, ale...
1: A já teda naprosto nesouhlasím s motem nepouštět se do něčeho, co mi nejde, protože to je přesně to, co dělám. A tím se vlastně nějakým způsobem učím. A i třeba film Zbormistr je zkušenost, kdy jsem se pustil, nebo společně jsme se pustili do hodně věcí, které nevím, jestli nám šly nebo nešly, ale rozhodně jsme je neuměli. A naučili jsme se je během toho procesu.
0: A u toho Arveda to bylo taky tak?
2: Asi ano, ten Arved byl hrozně specifický tím, že jsme mali veľa času a byli jsme účastní toho procesu hrozně skoro dávno předtím, jako byl vůbec kompletizovaný finální scénář toho filmu. Mali jsme soustředění, kde jsme se rozprávali od okultismu až po... nějak jako keby představu hudobnou, vizuálnu. To byl naozaj jako tak zácný proces, že jsem to odtedy nezažil ani při jednom filme a tím pádem se to trochu nedá úplně ten proces porovnat s ničím jiným, lebo ten čas člověku dá možnost přemýšlet nad tím jiným způsobem, jako len o té hudbe, ale člověk má možnost zrazu přemýšlet o mnoho hlubší. Čo je podle mě strašně super a bohužel se to neděje až tak často, alebo teda děje se to velmi vzácně.
1: Já jsem vlastně první verzi scénáře Arvéda čet 4 roky před premiérou.
0: Tak si pojďme připomenout hudbu z Arvéda ještě jednou, že ta hudba je opravdu úžasná. Sedne k tomu filmu, samozřejmě zní i sama o sobě velmi hezky, ale k tomu filmu taky sedne úplně úžasně. Takže ještě jednou Arvéd, muzika, která získala Českého lva.

0: Hudba z filmu Světlo noc uzavřela první část živě natáčené Klapky před publikem letní filmové školy v Uherském Hradišti. Ji moderovali Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát. Hosty pak byli cenění skladatelé filmové hudby Piony, tedy Jonatan Pasterčák a 8Kid, pod kteroužto přezdívkou se skrývá Ondřej Mikula. No a za týden vám nabídneme záznam druhé části tohoto večera. Letní filmová škola v Uherském Hradišti je ale v plném proudu, začala v pátek, potrvá do čtvrtka. O dění tam vás budeme průběžně informovat, ale jestli se tam chystáte osobně, pak budeme velmi rádi, když nás budete sledovat přímo na místě, tedy náš vltavský program, který je součástí filmovky. Takže třeba v úterý 28. července se můžete zúčastnit živě natáčeného Sedmého nebe s Pavlem Klusákem mezi 14.30 a 15.30. Pavel Klusák se zaměří na experimentální a indie scénu a na to, jak odráží dnešní vzdor, boje i naděje. A ve středu mezi 17. a 18. se můžete dozvědět něco víc o tajemstvích zednářského bratrstva. Tedy na toto téma budou debatovat autorka naší série, která je k poslechu na webu, Lucie Korcová se spisovatelem Petrem Stančíkem a bývalým velmistrem Pavlem E.J. Gerglem. 17. a až 18. hodina ve středu, ale ve středu dopoledne v 11 hodin začíná živě natáčená vizitka s režisérem Janem Svěrákem, tak navštivte náš vltavský stan a můžete se stát součástí tohoto vysílání. No a vizitka na programu také v zápětí. Dobré odpoledne.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července, Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července, Amfiteátr Plzeň.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: V 17 hodin tedy pomalu uzavíráme vltavské odpoledne 26. červencové. Před námi tedy avizovaná vizitka, repríza pořadu z 11. března letošního roku, kdy byl hostem historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš.
3: Vizitka.
4: Neustále se dívám kolem sebe na nejrůznější stavby a když je míjím, dělám si rekapitulaci a připomínám si architekty, kteří je projektovali, i různé příběhy, které jsou s těmito domy spojené. To říká historik a popularizátor architektury náš dnešní host ve vizitce Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a teď už se vrátíme k našemu dnešnímu hostu, který vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze. Navrhování se ale věnoval jen krátce po škole a pak zakotvil v Národním technickém muzeu a po revoluci nastoupil na Pražský hrad. Je autorem desítek knih, například populární série Psí vycházky, Průvodců Praha moderní nebo monografie o Josefu Gočárovi. Rád objevuje skryté poklady české architektury, neznámé stavby, pozapomenuté autory a zapomenuté příběhy. Ať už se jedná třeba o Vinternicovu vilu, Pražské mosty nebo ženy architektky první republiky, vždy přináší nové souvislosti a lidský rozměr. No a také samozřejmě zasedáte v celé řadě různých komisí, které rozhodují o tom, co se kde a jak bude stavět. Je to tak?
5: Zasedal jsem teď už přece jenom v mém věku už zřídka, ale občas ano.
4: Fajn, já jsem vás pozval proto a jsem rád, že jste naše pozvání vyslyšel a sedíte teď tady naproti mě ve Vinohradském studiu. Protože v Praze a nejen v té, ale zejména o Praze se budeme dnes bavit, vzniká celá řada nových velkých nejenom staveb, ale celých čtvrtí. A mě by zajímalo, jakým způsobem podle vašeho pohledu se ta místa vyvíjejí a když už jsme jsme hovořili o tom, že vás zajímají také pražské mosty, pojďme se odpíchnout rovnou od nich, protože zanedlouho, už v dubnu, by mělo být spuštěno a otevřený provoz na takzvaném Dvoreckém mostě, tedy mostě, který je spojnicí mezi pražskou čtvrtí Podolí a Zlíchov. No a tak by mě zajímalo, jak na vás ten most působí a jestli vlastně máte také pocit, že byl vybrán správný název.
5: No tak mně by se možná víc líbilo, kdyby se jmenoval třeba po Madeleine Albrightové, taky se o tom uvažovalo jednu dobu, nebo po Karlu Schwarzenbergovi třeba, ale nic proti tomu nemám. Má to jednu výhodu, že až se změní režim třeba, tak nemusí se ten most potom přejmenovávat, aby to nedopadlo jako s Vinohradskou třídou. Tam se sice vždycky drželi toho, že to byl nějaký maršál, ať už teda to byl rakousko-uherský nebo nacistický, ale nakonec přišli s názvem Vinohradská třída a myslím, že tím pádem už je zachráněna od těch přejmenovávání.
4: Což je ostatně také oříšek pro případný nový název nové stanice metra Olbrachtova, která teďka vzbuzuje samozřejmě u celé řady diskutérů spoustu vášnivých debat, nicméně také mě překvapuje, že na stanice není pojmenována po místní části.
5: Já si myslím, že to je dobrá věc. Na druhou stranu si myslím, že jsou osobnosti, kterým lecos tady dlužíme. Vemte si takový Wolfgang Amadeus Mozart, který tady napsal dvě opery a měl tady velký úspěch, byl tady velmi populární, ale přitom se po něm nic téměř nejmenuje až na jednu malou uličku a navíc Bertramky, která je v zoufalém stavu. A myslím si, že by si v Praze třeba taky zasloužil i pomník. Třeba moderní, nemusí to být naturalistické dílo jako z 19. století. Takže bych se ani nezlobil, kdyby třeba Nový most přes Vltavu nesl pojmenování po nějaké takové významné osobnosti. Ale Dvorecký most, ten název mi samozřejmě nijak neuráží a jsem rád, že se objevil Nový most v Praze po těch mnoha letech.
4: No a teď tedy k tomu názoru, jaký máte pocit, že ten most má vlastně vzhled, ten architektonický návrh vychází v takovém novokubistickém stylu, trošku připomíná ty vily, které jsou pod Vyšehradem. To znamená, jak se vám líbí?
5: Ale líbí se mi docela, ta inspirace je tam zřejmá a má to jakýsi opodstatnění, protože to se nachází blízko těch Chocholových kubistických domů pod Vyšehradem. Já jsem zrovna včera přednášel zahraničním studentům a takový vývoj české moderní architektury, a když jsem mluvil o tom kubismu, tak na závěr jsem říkal, že vlastně dlouho to byl proklínaný styl, který znovu objeven byl vlastně až v 60. letech, ale dneska je velmi inspirativní pro současné architekty a promítal jsem tam třeba příklady různých staveb, například v Berlíně, nebo taky designu třeba od Pohovka, od italského postmodernisty Mendiniho, které byly tím kubismem ovlivněny a takové stavby se objevují teď už i v Praze. Jednou z nich je třeba tenhle most, další je dům příznačně švýcarského studia v Karlíně, který taky se inspiroval kubismem.
4: A těmi prvky. Mimochodem v Praze vznikla nedávno také ještě další pěší lávka v Holešovicích, která spojuje tedy Štvanici, Holešovice a Karlín. Ta také dostala spoustu ocenění. To znamená, zdá se, že co se týká mostů, tak se blízká na lepší časy?
5: Já si myslím, že ano, ale mně se líbí i ten předchozí most, který navrhoval architekt Koucký, to je takzvaný Trojský most, který vede vlastně od Stromovky nebo z Bubenče, Holešovic vede do Troje a to je most s takovým tím obloukem, velice elegantní, pěkný, takže myslím si, že ano, že v poslední době vznikají hezké mosty.
4: Pojďme se ještě zdržet v okolí Dvorců v Podolí, tam je tedy nakonec, zdá se, jednoznačně rozhodnuto, že železniční most se nebude nahrazen novou stavbou, ale bude tedy rekonstruován. Jak celá tahle ta kauza z vašeho pohledu vlastně dopadla?
5: Já se obávám, že to není ještě rozhodnuto a Osobně se domnívám, že až ten most rozeberou, takže zjistí, že je v takovém stavu, že asi nebude možné ho jen tak opravit. Musela by se asi udělat jeho přesná kopie, ale tam je potom otázka, to by bylo nesmírně tedy nákladné, protože tu technologii nýtování tu už dávno nepoužíváme a navíc ten most má potom krátkou životnost, čili kdyby se k tomu přistoupilo, bylo by to asi velice nákladné. Takže myslím si, že stále ještě je ve hře to, že tam bude most nový, který se tvarově tím starým mostem inspiroval, ale je to už současná konstrukce. Tam jde totiž o to, že přes ten most dnes vedou dvě koleje, ale my tam potřebujeme mít tři. To není nějaký zlovolný nápad, to je prostě proto, aby v Praze jezdilo méně aut osobních a aby lidé více používali vlaky. Takže to má svůj smysl. A aby tam mohly být tři koleje, tak se musí postavit jiný most. A nebo nechat ten starý, pokud tedy zjistíme, že se přece jenom opravit dá. A pak vedle něj ještě postavit nový most pro tu třetí kolej. A to si myslím, že nebude vypadat hezky.
4: Čili rozumím tomu správně, že vy se spíše přikláníte k nové konstrukci.
5: Na to byla mezinárodní soutěž, velice pečlivě připravená a myslím si, že ten křik vznikl vlastně až potom. Já bych se k tomu přikláněl, protože se skutečně domnívám, že ten současný most, jak ho mám rád, jak ho miluju a líbí se mi, takže asi už opravitelný není. To je prostě dáno stářím té konstrukce, která se rozpadá, takže už dneska, když po ní jezdí vlaky, tak je to vlastně svým způsobem riziko. Hrozí nebezpečí, že prostě ten most bude uzavřen pro tu železniční dopravu, což by byla katastrofa. Ale uvidíme. Je taková iniciativa, která tvrdí, že ten most opravitelný je, tak si počkejme, až bude rozebrán a až se udělá podrobný průzkum a buď tedy se opraví a asi vedle něj bude stát ještě jeden, a nebo dojdou k závěru odborníci, že je lépe asi výhodnější postavit most nový.
4: No tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně my se s dnešním hostem, historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem vydáme pomyslně přes ten most tou pěší stezkou, která tam vlastně vede na Pražský Smíchov, na Prahu 5, kde tedy vzniká celá řada nových budov, dokonce celá čtvrť, ale ještě než se tak stane, tak bych vás rád požádal, abyste uvedl váš výběr hudby pro dnešní vizitku, protože se jedná zcela jednotně v případech všech skladeb o skladby o dílo Johanna Sebastiana Bacha. Proč jste vybral? A jaké?
5: Já k tomu mám takový osobní vztah, protože když jsem byl malý kluk, tak můj táta, který byl sochař a celý den vlastně v ateliéru při práci poslouchal stanici Vltavu a nebo gramofonové desky, buď jazz, anebo vážnou hudbu, tak mě pouštěl na usnutí Bachovy svity pro solové violončelo a zejména tedy tu první svitu, tehdy to bylo v podání geniálního Daniela Šafrana. Myslím si, že málo kdo asi dokáže to reprodukovat tak jako on v takovém tom surovém podání, ale myslím si, že Mstislav Rostropovič tohle zvládl, takže jsem na to zavzpomínal a říkal jsem si, že on ty skladby jsou vlastně velmi krátké, jsou to vlastně v tom prvním cyklu, tak jsou to vlastně tance, barokní, takže by to možná byl docela zajímavý doprovod, tak proto tedy solové svity pro violončelo Johanna Sebastiana Bacha v podání Mstislava Rostropoviče, ta první.

0: Doufám, že jste měli při poslechu na sobě i barokní kostýmy, možná jste si i zatančili, protože, jak říkal před začátkem této skladby náš dnešní host, historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš, jsou to především barokní taneční skladby. Nicméně my se vracíme zpátky, přešli jsme už pomyslně tedy ten železniční most a dostáváme se na smíchovskou stranu Prahy, kde za Smíchovským nádražím roste celá velká čtvrť. Tak řekněte mi, už se začíná docela vyloučit. A ona vede v podstatě od ženských domovů až vlastně do těch partií za Smíchovským nádražím. To znamená možná v současné době největší staveniště
1: Prahy. Ke Zdychovskému lihovaru vlastně vede, čili je to dlouhý úsek. A já musím říct, že tam se stalo několik velmi dobrých věcí. Tam se Praha rozhodla, že už nebude postupovat tím směrem, že se tam to území doslova zaplácne několika obrovskými stavbami. I když se tam objeví škola na jednom konci, na druhém tam bude mít banka nějaké své zázemí, ale mezi tím, že to budou obytné domy a že ty obytné domy budou každý jiný, protože budou projektovat různí architekti, vytvoří se klasické domovní bloky, tak jak to z Prahy známe.
0: A tedy to s těmi prostory mezi které ano, budou volně průchozí.
1: A mezi těmi domy dokonce bude procházet vlastně taková dlouhatánská pěší ulice, kde budou obchody, služby. Takže to si myslím, že je správné rozhodnutí. Mm-hmm. Především to, že ty domy se budou lišit a to, co už se tam teď postavilo, ty první bloky, tak nám to ukazují, že to tak je. Některé mají třeba fasádu z řečného zdiva, některé omítanou, některé z nějakých panelů a podobně. Takže samozřejmě ideální by bylo, kdyby nevznikaly všechny najednou a bylo to takové to rostlé město, jak to známe z jiných míst, ale když už tedy to stavíme najednou, tak ať alespoň se ty domy od sebe liší. A samozřejmě důležité, aby byl živý parter, aby tam byly kavárny, restaurace, aby tam byly obchody, tak, aby to město v tom místě žilo, aby to nebylo jenom takové mrtvé území nebo noclehárna, jak to známe třeba z těch pražských sídlišť.
0: Rozumím tomu, toto území nové, které teda zdá se, že by mohlo fungovat velmi dobře a moderně, tak navazuje vlastně na nedalekou křižovatku Anděl, která není příliš šťastná. Rozklíčoval jste vlastně, proč na tom Andělu se lidé necítí úplně dobře, proč to tam není tak útulné, přitom tam byla velká šance to udělat dobře.
1: Já mám takovou osobní vzpomínku, totiž tam je takový nárožní dům z první republiky, roh Plzeňské ulice a té hlavní, která jde vlastně jako podél nábřeží, Štefánikova tuším, ano, ano. Že? A v tom domě v nejvyšším patře bydlel slavný básník, ale taky architekt Vít Obrtel. Jo, mimochodem majitel tehdy nejkrásnější sbírky Váchalů a Rejnků, tedy grafických děl těchto významných umělců. A já jsem ho jednou navštívil v tom jeho bytě a tam, když šel kolem tramvaj, tak se to tam všechno třáslo vždycky, jo. A on tam byl teda, myslím, taky docela nešťastný. No a mně to přišlo takové jako ve velkém kontrastu s tou poezií jemnou, kterou on teda psal, že jo, i s tou jeho architekturou, on byl člen Devětsilu, že jo, tak to byla taková hloubavá duše. A tady jsem ho našel teda v takovémhle děsivém místě, ale pak se tam postavila administrativní budova podle projektu světoznámého architekta Jeana Nouvela, která je samozřejmě zajímavá. Je tam dokonce, tak jak si to Nouvel přál, ten motiv toho moderního anděla. To je vlastně Bruno Ganz, jak stojí na Brandenburské bráně v Berlíně. To je scéna z filmu Wima Wendersa Nebe nad Berlínem, který všichni milujeme. To je kultovní film 90. let a takže to má svůj půvab a jsou tam úryvky z různých básní a podobně. Bohužel na toho Obrtela zrovna zapomněli, ale je tam Seifert, je tam Kafka a tak dále. No, ale je to administrativa, takže to je asi právě ten problém.
0: No, zároveň naproti je to velké nákupní centrum, na druhou stranu je tam takové to podivné náměstíčko, kterým se jde do takového toho druhého kina, které tam je.
1: Ano.
0: Nějakým způsobem tam prostě...
1: Na druhé straně buďme vděční za to náměstíčko, to tam kdysi prosadil architekt Martin Reiniš, který taky jako poprvé v Praze řekl, stavme ty domy tak, že každý dům bude dělat jiný architekt. Nedělejme už ty velké klády, jako je třeba Mafra kousek dál potom, jo. Pojďme stavět město, že jo. Samozřejmě některé ty funkce se proměňují, tak vemte si třeba ty biografy. Za mýho dětství v Praze bylo kolem stovky, dneska jich je asi 5. Hmm. To jsou většinou klubová kina, že jo? Takže dokonce dochází k naprostému paradoxu, tak vy jste herec, tak zvlášť pro vás je to zajímavý, že jo? Že vlastně divadelní sály v momentu, kdy přišla kina, tak vlastně končily a byly nahrazovány biografy. Tak například v Lucerně pan Havel chtěl mít varieté, ale najednou za ním přišli, že je velká móda, teďka je kinematografie.
0: Takže to má být kino.
1: Takže to bude kino. Jo. A dneska je ten proces přesně opačný. Z bývalých biografů krásných, jako třeba byl Broadway, nebo Fénix, později Blaník na Václavském náměstí, tak se stala divadla. Že jo?
0: Nejinak je to i s případem Vršovického vzletu právě, kde také uvádíme svá představení s Vostopětkou, to bylo také bývalé sokolské kino.
1: Ano, bylo.
0: No. No nicméně, když se tedy vrátíme zpátky do té oblasti za ženské domovy, tam k tomu tedy pásu toho území, o kterém jste hovořil celkem s nadějí, že tam vzniká docela zajímavá čtvrť, tak míjíme samozřejmě Smíchovské nádraží a tam vzniká nový dopravní terminál, který kombinuje vlastně tu železniční stanici a to autobusové nádraží, které se přesune z místa Knížecí.
1: A které zalehlo vlastně krásný prostor.
0: Ano.
1: Že jo? Takže to bylo takové beznadějné místo. Když mluvíte o tom andělu, tak ten prostor toho autobusového nádraží, to bylo ještě daleko horší.
0: Ano, samozřejmě. Tam nedaleko pivovaru, tak tam se to snad nějakým způsobem, nevím, jestli to je v plánu, že to má zůstat jako volná parcela, nebo naopak se to má něčím zastavit.
1: Tam se má stavět nějaká škola. Jo. A zřejmě tam bude takové malé náměstí a ta škola.
0: No nicméně, co říkáte na ten terminál? Protože je samozřejmě také součástí toho i místo s velkým parkovacím domem, to znamená, že je tady celá řada kritiky, že vlastně ten parkovací dům je vlastně i přesto, že u toho Smíchovského nádraží, které vnímáme, že už je tak trošku mimo centrum, ale že je pořád hodně
1: víte, vevnitř. Já si myslím, že to jsou taková ta místa, Američané tomu říkají hub, jo, kde se nám schází několik typů dopravy, kde přijedou lidi autem, přestoupí na hromadnou dopravu, což chceme, ale kde máme taky stanici metra, tramvaje, autobusu. A do toho ještě v tomhle případě nádraží, vlakové, že jo.
0: To znamená, tam přijíždějí lidi.
1: A dokonce jsme nedaleko řeky, tam zase třeba plují nějaké lodě a tak dále, jo. Čili najednou se nám to tady schází podobně jako třeba v Holešovicích, o kterých taky asi budeme mluvit za chvilku, jo. Čili tady nám vzniká takový ten hub a to je místo, které je dobře, když je koncentrované do jednoho bodu, aby měli lidi snadné přestupování z toho jednoho dopravního prostředku na ten druhý. Jo, jakmile to roztaháme po tom území, tak je samozřejmě, to zabírá obrovskou plochu a já si pamatuju, když jsem učil v Liberci, tak tam přijel z Holandska jeden náš student a ten právě říkal, ta autobusová nádraží se dneska dělají úplně jinak. To všechno řídí počítač a ty autobusy najíždějí do jednoho jediného bodu. Nemusíte lítat někde po obrovské ploše a hledat, kde máte to nástupiště. Tak já si myslím, že to je systém, který už teda na tom Smíchově bude fungovat.
0: No, věřme tomu, máme teď v tuto chvíli možnost si pustit další skladbu, opět tedy Johanna Sebastiana Bacha, podle toho, jak jste to uváděl před chvílí, a my se přesuneme ze Smíchovského nádraží zase na nádraží další, a to do těch zmíněných Holešovic.

0: Ondřej Cihlář je v dnešní vizitce stále a dále povídá s historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem. My teď jedeme pomyslně vlakem mezi Smíchovským nádražím a tím Holešovickým, respektive nádražím Praha Bubny, ale cestou, ještě než tam dojedeme a vystoupíme, tak bych se chtěl zeptat na váš názor na ta předmostí, která dostal na starost výtvarník Krištof Kintera, kde vytváří na jednom místě na té dvorecké straně takový skatepark s celou řadou dalších atrakcí. A na té straně Lihovaru tam bude taková ta zahrada z těch světel z celého světa, které tedy se mu podařilo nazhromáždit. Přijde mi, že to je možná poprvé po dlouhé době, nebo ne-li vůbec, co já si pamatuju, že je věnováno těm předmostím taková pozornost. A tak by mě zajímalo, jestli nemáte pocit, že je to škoda, že těch předmostí tímto způsobem v Praze v souvislosti s množstvím mostů, které tady jsou, tak nejsou využívány takovýmto koncepčním způsobem.
1: Já bych úplně nesouhlasil, protože si myslím, že třeba ty mosty, které vznikaly kdysi dávno, takže tam se s tím počítalo. Tam příklad architekt Vlastislav Hofmann, když dělal ten krásný funkcionalistický Jiráskův most, tak tam na obou předmostích byla taková parková úprava, on tam navrhl krásné kašny. Když se podíváte na tu novoměstskou část dneska, to je takové to Jiráskovo náměstí proti Tančicímu domu, tak ta kašna je naprosto v dezolátním stavu, přitom je to dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 20. století. Léta se snažíme to nějakým způsobem řešit. Řešilo se jenom 5 let, komu vlastně ta kašna patří. Jestli Povodí Vltavy, nebo Praze, nebo městské části a tak dále. Jeden si to přehazoval na druhého. No a kašna Něpremáva, přitom je to místo, odkud všichni, kteří přijedou do Prahy ze zahraničí, fotí Tančící dům.
0: Ano, tam je dost takový odporný i ten plácek, ta sešlapaná tráva, příšerné, kterou zatím nikdo neproměnil na nějaké mlatové území, tak je to zvláštní.
1: Podobně třeba ten park naproti, ty Dinsenhoferovy sady, tam je zase, nebo byla tam zase další kašna od Hofmana, možná už tam ani není. Byla tam i nějaká výtvarná díla, čili myslím si, že dřív se na to docela hledělo, ale nějak to teď asi nedokážeme. Takže mě samozřejmě potěšilo, že Krištof Kintera, jehož práce mám rád, se tady pokusí něco udělat a doufáme, že to bude místo přívětivé.
0: Snad ano, my už právě teď se dostáváme k Holešovické tržnici, čili vlastně míjíme tady teď tu novou stavbu pražského nádraží Praha Bubny, která vlastně má být ta obnovená dráha potom tou budoucí, řekněme, s kratkou na letiště. No a tak by mě zajímalo, jestli se vám zdá ta budova šťastná, tak jak je, a znovu zřejmě se vracíme k tomu, co jste říkal v souvislosti s nádražím Smíchovským, tam se podařilo přiblížit to nádraží a metrostanici blíže k sobě, aby vznikl ten přestupní bod.
1: To bude tady taky, ale tady ještě se musíme zastavit, proč vlastně tam vzniká ta nová nádražní budova, nejenom kvůli kapacitě, protože samozřejmě pokud by fungovala ta trať na letiště a na Kladno, já to vidím v nedohlednu, ale dejme tomu, že to jednou skutečně bude, tak pak ta kapacita bude potřeba tu kapacitu zvýšit, protože nám tam vyroste nejenom Vltavská filharmonie, ale taky vlastně celé město, celá čtvrť na tom pásu bývalého Bubenského nádraží. Ale byl tady ještě další důvod, to by se samozřejmě taky dalo udělat, takže by se nějakým způsobem zmodernizovala to stávající nádraží Praha Bubny, ale toto nádraží vlastně dnes zůstává novou funkci. Je to další taková významná stavba, která se nám tam objeví, byť nevelká. Tam vlastně bude takové muzeum holokaustu, protože to je místo, odkud byli Židé odváženi do Terezína. Je to spojeno vlastně s velkým traumatem a my jsme se léta nebo dekády vlastně k tomu nedokázali nějak postavit. Takže konečně tedy už se staví a z té staré nádražní budovy bude vlastně taková připomínka Shoa, té katastrofy, ke které tady došlo.
0: Mimochodem už teď tam je ten pomník, ty koleje vztyčené k nebi.
1: Od Aleše Veselého je tam krásný pomník, který nám to připomíná, a podle vlastně vítězného soutěžního návrhu se tam teďka upravuje ta stará nádražní budova. Takže to je důležité říct, a proto tam taky vznikla nová odbavovací budova, kterou navrhl Jakub Cigler. Je to taková, bych řekl, stavba čistá, jednoduchá, tvarově. Je tam hezký motiv takových těch kruhových otvorů těch ve stropě. Je tam dokonce ta střecha, tam je vyhlídka na té střeše. To bude důležité, až tam bude potom stát ta Vltavská filharmonie. No a pak je to takový jako čistě architektonicky řešené. Jediné, co mě tam trošku zarazilo, protože jsem si tam samozřejmě taky zašel popojet vlakem, že si myslím, že v zimě tam může docela jako foukat na ta nástupiště. No, ale jinak je tam všechno asi, co tam má být, a je to vlastně těsně vedle stanice metra Vltavská. Zase nám tady vznikne ten hub, že jo, protože tady můžou přijíždět jednou taky třeba i lodě po Vltavě, prochází tady kolem Negreliho viadukt, takže máme tady železniční stanici, budou tady určitě podzemní garáže a bude tady taky vedena tramvajová trať, která asi bude pod zem, podobně jako auta, aby se to tam vlastně všechno vešlo.
0: To už narážíte na přípravu a na budoucí realizaci právě Pražské filharmonie, dost výrazné a technologicky drahé budovy, protože s tím zvukem, tak aby se tam všechno odclonilo a naopak ten sál byl použitelný pro mnoho typů hudeb a hudebních stylů, tak to znamená celou řadu různých proměnlivých zkrátka vybavení, které toto umožní. Podobně jako třeba v těch císařských lázních v Karlových Varech, tak jak vznikl právě v tom vnitřním dvorku ten koncertní sál. Nicméně...
1: A podobně jako to bude za chvilku v Brně a za pár let doufáme taky v Ostravě,
0: tím se dostáváme
1: se taky bude stavět.
0: Ano, k zásadní otázce. Nevzniká najednou těchto špičkově vybavených sálů pro relativně malé území České republiky až moc? Také snad bude podobný vznikat v Českých Budějovicích?
1: Určitě nevzniká. Já jsem přesvědčený, že my si to prostě zasloužíme, protože česká hudba je skutečně ve světě pojem. A není to jenom třeba 19. století a Dvořák se Smetanou, ale je to taky Leoš Janáček, je to soudoba vážná hudba, ale tam se počítá samozřejmě s tím, že tam bude taky jazz, jako to je všude ve světě, že tam bude třeba nějaký pop a podobně, bude tam taky víc těch sálů, bude to spropojeno, bude tam knihovna, budou tam restaurace, kavárny, bude to skutečně takové kulturní a společenské centrum. Já jich ve světě viděl spousta a vždycky jsem strašně záviděl. Když jsem byl třeba v Oslu a teď jsem stál na těch terasách a díval se na to město a pak jsem si šel sednout do kavárny. To je prostě místo, které je třeba napojené na edukaci, kam budou chodit děti, které by mělo být otevřené 24 hodin denně, jako to běžně v těchto těch nových institucích bývá.
0: Aby jsme tam s dětmi mohli přijít klidně ve 4 v noci.
1: Tak, no tak to třeba ne, ale budou tam taky třeba nahrávací studia. To je velice potřebné, protože v těch prostorách Rudolfína tohle to chybí. Jakkoliv Rudolfinum samozřejmě máme rádi a zůstane dál jako prostor pro koncerty České filharmonie, tak prostě Praha tohle to potřebuje a já jsem přesvědčený, že to potřebuje i to Brno a možná Ostrava ještě tím víc, protože to je takové jakoby industriální město a ta kultura je tam velice důležitá. Takže tam je potřeba vždycky jenom najít to vhodné měřítko, aby se nestavilo nějaké monstrum, kde potom se bude krčit pár diváků během toho koncertu. Pokud se to zvolí správně, a já jsem přesvědčený, že v Praze to nastaveno správně je, tak určitě to bude ozdoba Prahy. Navíc ta architektura je skvělá. On to dělal dánský architekt, kterýho my známe vlastně už léta, protože on svoji první výstavu měl v Praze kdysi ve Fragnerově galerii, takže tenkrát tady byl a byl to takový mladíček a dneska je to vlastně světová hvězda první velikosti, který třeba postavil mrakodrap v New Yorku, obytný mimochodem, ale hlavně znám jeho stavby, které vznikly v Kodani, a to jsou stavby, především je to sociální výstavba, ale taková, že tedy skutečně člověk žasne nad tou kvalitou, nad tou velkorysostí, nad tou nápaditostí těch budov, které staví tedy to studio BIC. Takže jsem rád, že vyhráli tu soutěž. Ostatně dánská architektura dneska představuje absolutní vrchol. Tam se jezdí dívat skutečně architekti z celého světa. Je to takový malý zázrak. No a budeme tady mít určitě krásnou stavbu, z níž bude taky viditelné panorama Prahy. Když jsme vybírali to místo a u toho jsem byl, tak tenkrát jsme říkali, není nutné to cpát všechno do toho historického centra. Tam už toho místa moc není. Pojďme najít něco, co je blízko, ale co vlastně naopak může rozkvést. A to je ta oblast kolem Vltavské, která vypadá příšerně.
0: Samozřejmě. Zatím ano, ale už rozkvétá. Jatka vypadají jako celkem dobře, začínají se skutečně viditelně čistit a vznikla tam ta průpojka díky té Holešovické lávce právě přes Štvanici až do Karlína.
1: Takže... A krásná věc, jo, že to je dneska vlastně jakési místo, kde si můžete koupit třeba ovoce, zeleninu nebo nějaké potraviny a podobně, ale kde je taky kultura třeba, jo, kde by měly být nějaké atrakce taky pro děti, tak aby tam mohla přijít rodina a strávit tam třeba několik hodin. A mít to tam všechno prostě pohromadě, včetně těch divadel třeba.
0: Což se celkem začíná dařit, takže tady snad to bude pokračovat dál. Nicméně, když jste zmínil ten vítězný návrh, který je dost výrazný, tak podobný vítězný návrh, dost výrazný, byla Pražská knihovna architekta Kaplického. Tak co, čeho se bojíte, co se nesmí stát, aby to nedopadlo stejně jako s touto knihovnou, která nakonec nebyla nikdy vystavěna?
1: Mě to samozřejmě mrzí, že Jana Kaplického já jsem znal, my jsme byli léta přátelé a on byl takový trošku boží člověk a on, když se tohle to stalo, jakože mu sám prezident přišel říct, že to teda nikdy stát nebude.

0: Samozřejmě by své místo v Praze našel a stal by se určitě atrakcí, ale já myslím, že většina lidí potom později toho litovala a proto nechtějí, aby se zopakovala stejná situace v případě té filharmonie.
1: Samozřejmě, takže se toho nebojíte?
0: Já se toho nebojím, protože zatím se k tomu hlásí všechny politické strany, které mají nějakou relevanci u nás a myslím si, že je to na dobré cestě, ten projekt běží, v roce 28 se má začít stavět, tak aby to v roce 32 bylo všechno hotové. A já myslím, že si taky lidi uvědomujou, že to je trošku jiný případ, než byl na té Letné s Národní knihovnou, tam je park, že jo, a je to přece jenom hodně blízko Pražského hradu, takže chápu, že jsou lidé, kterým to třeba nesedí, ale tady není park, tady je naopak zoufalé místo, kde se člověk ztrácí a kde by mělo vzniknout něco, na co třeba budeme jednou pyšní.
1: Držme tomu palce, ať to nic neohrozí.
0: Navíc je to veřejná stavba a tady se veřejné stavby téměř nestaví. Jediná taková budova, která tady vznikla po tom roce 89, je Národní technická knihovna, což je v kampusu ČVUT v Dejvicích. Ale přece jenom to je technická knihovna, jo, čili nějakou stavbu pro kulturu prostě ta Praha postavit musí, jinak je to ostuda.
1: Říká historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš a podle jeho výběru pouštíme další skladbu.

0: No a dostáváme se k možná poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem, se kterým si povídá Ondřej Cihlář, což jistě jste poznali, a dostáváme se stále ještě ve stejném místě v pražských Holešovicích k té plánované čtvrti, která měla být právě mezi Vltavskou a nádražím Holešovice, tím nádražím železničním, kde zdá se, už se skoro začalo kopat, ale pak se celá ta situace zastavila a dlouhá léta tam vlastně nic není. A teď se zdá, že tam proběhly nedávno velké demoliční práce, že se ten pozemek skutečně chystá k nějaké výstavbě. Co to bude?
1: No, podívejte, já možná ještě trošku zaspomínám. Když mě bylo asi 10, tak si pamatuju, že jsem hrozně rád chodil do té oblasti, kde je dneska to nádraží Holešovice, tedy nikoli Bubny, ale Holešovice. A tam byly takové malé domečky, uličky a vypadalo to tam jako na vesnici, protože tam se stavělo pro venkovany, kteří přišli pracovat do Prahy a chtěli bydlet prostě v domečcích, kde mají zahrádku, kde mají králíky, kde mají slepice, takže když se tam procházel, tak tam skutečně kokrhali kohouti. Bylo to skutečně jako na venkově.
0: Skoro taková kolonie, tak jak byly různě po Praze.
1: Tak, něco takového, a to vlastně potom přijali ty buldozery, všechno to srovnali se zemí a naštěstí tam teda nepostavili panelákové sídliště, ale postavili tam takové solitérní budovy, které vůbec spolu nekomunikují a je to takové trošku beznadějné místo. Jsou tam ještě teda zbytky těch tak starých zátor a tak dále, pár uliček.
0: Nicméně, jsou tam nějaké autoservisy a tak dále.
1: Tak dále, ty industriální haly. Nicméně má tam vzniknout teda skutečně velká pražská čtvrť. Já doufám, že se povede to, co všichni víme. Že to nesmí být jenom jedna funkce. Že to nesmí být jenom administrativa, že to nesmí být jenom bydlení, ale beze služeb. Že tam musí být taky školy, školky, jesle. Že tam musí být nějaké prostory, náměstí, park a podobně. Prostě skutečně město, které bude živé, kde ty jednotlivé stavby zase budou projektovat různí architekti, ať už domácí nebo zahraniční.
0: No a jak je ta příprava a daleko, tušíte
1: myslím
0: to?
1: Myslím si, že to nějakým způsobem běží, ale tam došlo k tomu, že se tam byly nějaké spory mezi těmi majiteli těch pozemků a byly tam nějaké odkupy, které pak byly zase zpochybněny, takže se to celé zdrželo. A já si ale někdy říkám, že dokonce je to možná dobře, že se ty věci neuspěchají, protože já si vzpomínám taky na to, že hned po roce 89 přišli američtí investoři s tím, že tam postaví jako supermoderní novou čtvrť. Trošku to přehnali třeba s tím měřítkem, že tam plánovali nějaké skutečně hodně vysoké stavby. A to si myslím, že se do toho industriálního prostředí těch Holešovic nehodí. Ale byl jsem docela rád, když to potom nějakým způsobem usnulo a oni potom ztratili zájem, protože tyhle věci je potřeba připravovat léta a musí se to dělat skutečně velice opatrně, abychom neudělali nějakou chybu, kterou si pak budeme vyčítat.
0: Hovořili jsme o této části, hovořili jsme o té Smíchovské, jistě další propíranou městskou novou zástavbou bude a proměna funkce nákladového nádraží Žižkov, ale rád bych se teďka s vámi ještě vydal odbočkou, než se dostaneme na Pražský hrad do centra, protože okolí Florence se dost výrazně proměňuje a teď v posledních měsících prošlo tiskem také ty architektonické návrhy vlastně těch budov tak, jak to tam má vypadat. Je to trochu tedy pod v režii jednoho developera, jedné finanční skupiny, tak stejně tak, jako tam opanovali už prostor kolem Masarykova nádraží. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je to vlastně jedno, kdo je ten iniciátor a majitel těchto prostor, který tam provede tuto výstavbu, která zdá se být celkem šťastná. Jak se na to díváte, na celou tu budoucnost Florence?
1: Ještě byste zmínil to nákladové nádraží, tak aspoň jednu větu. Já jsem především rád, že se nám ji podařilo tuto úžasnou stavbu zachránit, protože ona je fantastická. Stačí jí obejít zezadu a vidět tam ty železné lávky a tak dále a člověk tomu úplně propadne, tomu kouzlu. Doufám, že se podaří pro ní najít nějakou vhodnou žádnou funkci a že tam zapadne a že to bude takové jako kulturní a společenské centrum té části Žižkova, která je taky taková mrtvá zatím, že jo, samozřejmě. Pak tam má stavět něco Eva Jiřičná, to vypadá taky zajímavě. No, co se týče Florence, tak já si myslím, že tam už se postupuje v souladu třeba s útvarem rozvoje města, nebo teď se to jmenuje Institut plánování a rozvoje, což je důležité. To město tam musí hrát nějakou svou roli, protože jak byste nechal toho investora bez nějakých regulací, tak to nikdy nedopadne dobře. Tam musí dojít k nějakému souladu těch zájmů. A pak je asi jedno, jestli ten investor jeden, nebo jestli jich je víc. Už když se dělala Masaryčka, tak Zaha Hadid tenkrát navrhla nejenom tu budovu, která tam dneska už stojí, ale ještě ty další, které tam měly být. A já jsem tenkrát byl často dotazován, co si o tom myslím. Já jsem říkal, nechte Zahu udělat ten jeden dům, jo, ale nepouštějte ji už na ty další, protože tím vznikne prostě banalita. Ať to dělají zase různí architekti, různá studia, ať se to dělá třeba postupně po etapách a tak dále. Jo. Tak já si myslím, že ten postup, který to město zvolilo s investorem, tím, že třeba se postupovalo přes urbanistickou soutěž, potom soutěž na ty jednotlivé objekty, takže je správný a těším se, že to tam bude vypadat dobře, protože zase to je takové zoufalé místo. Jo. Ona vůbec, ta severojižní magistrála nám vlastně zdecimovala velkou část toho pražského centra. Já když jsem šel sem k vám tady do studia, tak jsem musel složitě to nějak obcházet, protože se nedá
0: přejít. No tak ještě probíhá ta výstavba a propojení tramvají vlastně
1: ano,
0: Václava.
1: Ano, ale kdyby tady nebyla ta šílená magistrála, jo, nebo byla ta někde pod zemí hluboko, jo, tak by třeba nebylo odříznuté hlavní nádraží, krásná secesní dominanta od města a spousta dalších. Nehledě k tomu, že prostě zrovna té Florenci to vypadá dost špatně. Tak doufejme, že ta nová zástavba dopadne dobře.
0: A pomůžeme této oblasti. Pojďme se vydat na Pražský hrad, kde už léta tedy také úřadujete. A zajímalo by mě, nakolik je vůbec prostor pro to přinášet do toho hradního areálu nové prvky. A co se tam vlastně podařilo prosadit za vaší doby, kdy tam jste, protože samozřejmě nejznámějším inovátorem Pražského hradu je stále Josip Plečník a to je období Tomáše Garrigua Masaryka. Tak pojďme si říci, něco jsem prošvih?
1: Já si myslím, že od toho roku 90, kdy já tam pracuju, že se nám toho podařilo docela dost. Tak máme tam krásnou oranžerii od Evy Jiřičné, mimochodem stavbu, která získala celou řadu domácích i zahraničních ocenění. Máme tam tunel pod valem Prašného mostu od Josefa Pleskota. Máme tam spousta staveb rekonstruovaných. Ty rekonstrukce, to je samozřejmě taková služba architekta těm svým předchůdcům. Tam se nesmí zase nějak moc dramaticky projevovat, ale jakési drobné vstupy tam samozřejmě jsou, ať už třeba Ladislav Lábus a jeho rekonstrukce jízdárny Pražského hradu, Josef Hlaváček, který nám dělal úpravy v Jelením příkopě, Petr Hlaváček, který nám dělal úpravy v Jelením příkopě. Teď nedávno se otevřelo nové proboštství na Jižském náměstí, to tedy není objekt, který patří Pražskému hradu, ten patří církvi, ale myslím si, že architekt Václav Hlaváček to velice pěkně zrekonstruoval. Takových míst je tam spoustu, některá jsou skutečně zvenku neviditelná, Palác Šlechtičen, to byla vlastně největší, nejrozsáhlejší rekonstrukce novodobá v areálu Pražského hradu, dělal to ateliér Dam, myslím, že se to velice podařilo. Jiná věc je, že třeba některé věci už se po letech zase už musí znovu opravovat, ale jinak
0: no,
1: je tam
0: toho docela
1: dost.
0: Byl jsem tam teď nedávno a třeba takový ten jako jednolitý povrch druhého hradního nádvoří už mi přišel teda jakože vlastně v takovém hraničním stavu.
1: Je, no to je technologicky od začátku vlastně trošku nešťastně udělané. A nicméně dělal to pan architekt Fragner, takže to samozřejmě musíme ctít a musíme nějakým způsobem vymyslet, jak to udělat, aby nám tam nepraskaly ty kamenné desky. Ale samozřejmě Pražský hrad je areál, kde se nacházejí stavby z různých dob a jenom třeba taková rekonstrukce katedrály svatého Víta probíhá vlastně kontinuálně bez přerušení. Takže to je podobné, je to se starým Královským palácem a podobně. Takže těch úkolů je tam spoustu. Já jsem hrozně rád, teď, když jsem šel zrovna do studia, tak se tam objevil nový sloupek, to je taková drobnost, ale i ten design, lavičky, sloupky a podobně informační, je důležitý. My jsme léta bojovali o to, aby se tam udělal nějaký důstojný informační systém a teď jsem viděl teda první osazenou desku informační a vypadá to, myslím, docela dobře. No, tak je to takový nikdy nekončící proces, ale už na tom hradě není moc míst pro nějakou novou stavbu. To samozřejmě to území už to víceméně neumožňuje. Je tam jedna taková malá parcelka, ale jinak se spíš jedná právě o ty rekonstrukce. Nicméně i tam se kvalitní architekt může nějakým způsobem projevit.
0: Přesně tak, jsou to různé propojovací prvky. Někde se rozhodne, že z nějakého okna vznikne vstup, tak to se dá také pojednat samozřejmě způsobem, tak jako vznikl třeba před lety nový vstup do prezidentské kanceláře právě z druhého nádvoří.
1: Ano, který dělal Bořek Šípek, no, takže to samozřejmě ano. Ale nicméně, samozřejmě jsou to všechno věci velice ostře sledované, tak jako budeme asi ostře sledovat rekonstrukci jiřského kláštera, která se chystá, ale kterou bude provádět arcibiskupství. Takže to nás samozřejmě všechno taky velice zajímá. Těšíme se na to.
0: Máme ještě zhruba posledních 5 minut. Pojďme se vrátit ještě do centra. Nedaleko Florence je hlavní nádraží a tam tedy velmi diskutovaná přístavba, která je také dílem kodaňského studia.
1: Ano.
0: A je to vlastně taková ta velká pergola, která má vstoupit a protáhnout tu nádražní halu více do parku. Jedna z hlavních výtek této dostavby je ta, že část té budovy by měla vlastně se odbourat. Zároveň ta budova je ale tedy památkově chráněná. Zároveň prošla celkem nedávno docela zásadní rekonstrukcí, to znamená je otázka vlastně, jestli to nebylo předčasné, když se má zase odbourat. No a potom, že ty pergoly mají být natolik otevřeny, že teď, jak jsme viděli, máme tady zhruba půl roku velmi takové nepříjemné plískavicové počasí, že to nebude možná úplně ten nejvhodnější způsob, jak chránit čekající a odjíždějící lidi, kteří teprve potřebují se schovat, než jim odjede vlak.
1: No podívejte, tady já nejsem nezávislý pozorovatel, protože jsem byl členem poroty, která jednomyslně vybrala ten dánský projekt, mimochodem jedno z nejvýznamnějších dánských studií, studia Lassen, které už nám tady postavilo jednu budovu, to je palác Amazon v Karlíně, myslím velmi zdařilá stavba. To zadání bylo prostě takové, oni tomu zadání vyhověli, ta pergola tam má svůj smysl, protože tam bude zajíždět tramvaj nově a to je myslím dobře, protože je potřeba, aby tramvaj jezdila přímo k nádraží a nemusel člověk jít kus přes park. Ten park celý se bude vlastně rehabilitovat, tam by mělo být skutečně důstojné prostředí. Je to velmi složité zadání, ale je potřeba si uvědomit, že zase nám tady vzniká ten hub, takový vlastně jako přibude nám tam další linka metra, linka D. Výhledově tam bude ještě vlastně takový rychlovlak, který bude podjíždět Prahou. Dále se nám tam objeví ta tramvaj a podobně, čili tam bude vlastně obrovské množství lidí, kteří se také budou přesouvat na nedaleké nádraží Masarykovo, možná nějakým podzemním tunelem. Ta věc samozřejmě je v nějaké stádii studia. Jak ta pergola bude vypadat, jestli bude dřevěná nebo jiná, to je otázka třeba nějaké další diskuse, ale dřevo je moderní materiál a dá se s ním jako krásně pracovat a je to materiál, který se myslím do parku hodí. Já bych řekl, že nejcennější na tom návrhu z toho urbanistického hlediska je, že vy tam vlastně vystoupáte monumentálním schodištěm na tu střechu, kde je dnes parkoviště, tak tam bude nějaká parková úprava, nějaké služby a přechodem přejdete k té Fantově budově hlavního nádraží. Samozřejmě alternativě to taky můžete podejít, jako to je dnes. Co se týče té nové odbavovací haly, tak z té ty Dánové chtějí vlastně odejmout jenom tu přední část, jinak všechno tam zůstane zachováno tak, jak je. Naopak oni ten design, který třeba tam dělala paní architektka Šrámková, tak chtějí vytáhnout i do té nové části. Takže já myslím, že tam žádné nebezpečí nehrozí, ale spíš si myslím, že to je otázka komunikace a že Správa železnic tyhle věci, ať už je to železniční most, pod Vyšehradem, anebo je to budova hlavního nádraží a její případná nějaká úprava, adaptace, že neumí ty věci nějakým způsobem Pražanům včas vysvětlit, aby nevznikaly tyhle ty vášně.
0: No, každopádně to vypadá, že tady v rámci té dopravní infrastruktury se to má dost v Praze výrazně proměnit. Znamená to i se všemi těmi čtvrtěmi, které jsme teď probírali, že Praha se připravuje na to, že se dramaticky zvýší počet obyvatel?
1: No tak ten se zvyšuje neustále a samozřejmě, že se bude zvyšovat určitě i dál, protože Praha je velmi atraktivní město a musíme si uvědomit, že nejenom obyvatele, že je tady taky neuvěřitelné množství turistů. A obávám se, že poté, co Dan Brown vydal svou knížku o Praze, takže jich ještě, že to ještě zhoustne, takže musíme tady mít prostě dobře navrženou také veřejnou dopravu a nějakým způsobem kultivovat taky veřejná prostranství a to je asi největší dluh Prahy, který zatím máme.
0: Poslední nádraží, o kterém se chci bavit už jenom velmi krátce, má být to, které je na Hradčanské, tedy Davidské nádraží, které mají podzem. Tak máte pocit, že to je dobrý nápad vlastně tohle to postupně přesouvat?
1: Víte, já se dolů? Trošku obávám, že bude velmi obtížné najít investora téhleté stavby, jo, protože to má být tunel, který bude pod Ořechovkou. Tam si totiž obyvatelé nepřejí, aby tam probíhala ta zdvojená vlastně dráha. Takže
0: na letiště,
1: takže tam to bude všechno pod zemí a ta stavba bude náročná, bude asi těžké najít snadno investora, který by do toho šel, tak aby se mu to rychle vrátilo zpátky. Protože to by potom třeba ta jízdenka na letiště mohla stát 1000 korun a to se obávám zase, že by nefungovalo. Čili nějakým způsobem se to asi bude řešit, ale je to podle mě úkol na léta.
0: S tímto se musíme už rozloučit. Naším dnešním hostem byl historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukej, se kterým jsme probrali celou řadu zásadních proměn města, tak jak nás teďka v nejbližších letech čekají. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu.
1: Já taky děkuju.
0: Ať se vám dále ve všem daří a od mikrofonu se také loučí Ondřej Cihla.

0: Historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš přišel k nám do studia na jaře. Jeho vizitku jste dnes mohli slyšet v repríze. Milí posluchači, i když je málo pravděpodobné, že vás v éře chytrých telefonů a spojení se světem kdykoliv chceme, ta zpráva ještě nezastihla, přesto pokud jste ještě nezaznamenali. Dnes ráno zemřel výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, kterému bylo 86 let. Výtvarník byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů, zároveň však, jak známo, budil kontroverze. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor AVU, ale byl u zrodu českého undergroundu, kromě hudby a výtvarného umění, se věnoval architektuře, módě, fotografii a poezii. Na webu stanice Český rozhlas Vltava najdete Knížákovi osudy, které natočil v roce 2021. Jeho autoportrét vytahuje z jeho umělecké i lidské podoby to, co chce aktuálně sám akcentovat. Mnohé z toho posluchači doposud neznali a to, co se řečeno není, dá se najít v bezpočtu publikací, které byly napsány buď Milanem Knížákem samotným, anebo jinými o něm. Desetidílné osudy Milana Knížáka, skrze které si můžete tuto osobnost připomenout, najdete na webové adrese vltava.rozhlas.cz. A my jsme překročili 18. hodinu podvečer na Vltavě, znamená sedmé nebe, tentokrát s Ninou Marinovou, aktuálně také Válku světů, tedy četbu z románu anglického spisovatele H.G. Wellse za půl hodiny. No a teď, respektive za minutku, jazzová půl hodinka, tentokrát se Štěpánkou Balcarovou.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Jazzový podvečer.
5: Hezký podvečer, milí posluchači. Vítám vás u poslechu pravidelného jazzového vysílání na stanici Český rozhlas Vltava. Dnes vám budu pouštět tvorbu třech zpěváků. Německého Theo Blackmana, druhého německého zpěváka Ferdinanda Büchnera a britského Jamesa Harrise. Všichni mají podobný hudební projev, zpívají často ve vyšších polohách a jejich hlas je sice jemný a křehký, ale na druhou stranu velmi přesvědčivý.

Poslechli jsme si skladbu At Night ze stejnojmenného alba z roku 2007, na kterém zpívá rodák z německého Dortmundu Theo Blackman a na kytaru hraje Američan Ben Maunder. Zpěvák se koncem 80. let přestěhoval do New Yorku a proto na jeho deskách často slyšíme americké jazzmeny. Theo Blackman ovládá různé hlasové techniky, mimo jiné i alikvotní zpěv, který uslyšíme i v následující ukázce Carbon ze stejné desky At Night.

Poslechli jsme si skladbu Carbon z desky At Night německého zpěváka Theo Blackmana. A máme tady druhého německého zpěváka, Ferdinanda Büchnera, který v roce 2025 vydal své debutové album také s noční tematikou. Album nese název Nacht. My si teď pustíme krásnou baladu Wir werden uns wiederfinden z pera německy a anglicky píšící básnířky Rose Auslandrové.

Dozněla krásná báseň a krásná balada Wir werden uns wiederfinden. Znovu se shledáme. Další zhudebněná poezie se na desce objevuje ve skladbě Nun kommt die Nacht. Autorem textu je tentokrát básník Christian Morgenstern. A já připomínám, že posloucháme ukázky z debutové desky německého zpěváka Ferdinanda Büchnera.

Poslední dnešní ukázka bude z tvorby anglického zpěváka Jamese Harrise. Ten sice pochází z Manchesteru, ale již více než 20 let žije a tvoří v Praze. V roce 2023 vydal nádhernou lyrickou desku Hiraeth. Tohle velšské slovo, které vlastně nemá anglický ekvivalent, popisuje hlubokou touhu a stesk po domově a také nostalgii a žal po minulosti. Tento pocit je prý velmi často spojen právě s Walesem a velšskou kulturou. My si pustíme písničku Stranger to Me, která popisuje vztah rodiče k dospívajícímu dítěti. Soon you will be a stranger to me, soon I will be the ghost in your past. Brzy pro mě budeš cizím člověkem a já pro tebe duchem z minulosti. Užijte si medový hlas Jamese Harrise. Já se s vámi, milí posluchači, teď už rozloučím a za měsíc se na vás zase budu těšit. Pěkný večer vám přeje Štěpánka Balcarová.

0: Štěpánka Balcerová sice takto vybírala v lednu, ale ten medový hlas jistě přišel vhod i dnes. Nina Marionová svůj výběr tentokrát z března připomene za půl hodiny, ale premiérová je aktuální literární půlhodina.
1: Četba na pokračování.
0: Její autor, anglický prozaik H.G. Wells, patří k průkopníkům žánru literární science fiction. Už jeho první sci-fi román Stroj času z roku 1895 zaznamenal výrazný čtenářský úspěch a po něm následovalo několik dalších neméně úspěšných děl. Wellsovy sci-fi romány byly velmi rychle převáděny do češtiny. Ostrov doktora Moroa, Neviditelný, Válka světu, a to je právě četba, kterou vám předkládáme teď. Jak ve svém slovu k českému vydání Války světu a jiné příběhy z neskutečna připomíná anglista Vladimír Svoboda. Wells se ve svých vědecko-fantastických románech už od Stroje času dotýká samé podstaty lidského poznání, neusiluje o inženýrskou přesnost strojařských proroctví, nýbrž vtahuje čtenáře do nejpoutavější myšlenkové hry, co by vlastně bylo, kdyby. My vám tedy předkládáme tuto četbu, jak už bylo řečeno v premiéře, z překladu Vladimíra Svobody, připravil ji Michal Plzák a v režii Vlada Ruska účinkuje Igor Bareš. Část třetí.

Poté, co jsem měl možnost zahlédnout Marťany vystupovat z válce, který je dopravil z jejich planety až na Zemi, byl jsem jimi do té míry fascinován, že jsem nebyl schopen jakékoliv samostatné činnosti. Zůstal jsem stát, kde jsem byl, po kolena ve vřesu a civěl jsem na haldy, za kterými byly mimozemšťané ukryti. Zvědavost ve mně bojovala se strachem. Neodvažoval jsem se vrátit ke kráteru, ale nutkavě jsem přitom toužil do něho alespoň nakouknout. Vydal jsem se proto velkým obloukem na obchůzku. Hledal jsem místo, odkud bych měl nejlepší výhled a nepřestával jsem pozorovat písečný val, který kryl nově příchozí návštěvníky země. Jednu chvíli se proti červánkům myhla spleť tenkých hádků, jako chapadla chobotnice, ale hned se stáhla zpět. V zápětí se začal z kráteru vysouvat vzhůru díl po dílu jakýsi tenký stožárek, který na hrotu nesl kruhový disk rotující kývavým pohybem. Co jen se tam může dít? Většina diváků se zhlukla do jedné nebo dvou menších skupinek. Jednu tvořil hlouček směrem k Wokingu, druhá se seskupila u cesty k Čobhemu. Prožívali zřejmě stejné dilema jako já. Okolo mě jich stálo jen pár. K jedné ze skupin jsem se přiblížil, jak jsem si všiml, byl v ní i jeden můj soused, jehož jsem sice neznal jménem, ale oslovil jsem ho. Ovšem, na souvislou konverzaci nebyla ta pravá chvíle. Potvory hnusné, říkal soused jenom. Pro boha živého, co je tohle za hnusné potvory? Opakoval to znovu a znovu. Nevšiml jste si v té jamě nějakého člověka? Zeptal jsem se. Neodpověděl mi. Zmlkli jsme a mlčky jsme se bok po boku chvíli dívali ke kráteru. Oba jsme se, jak se aspoň domnívám, cítili ve společnosti druhého trochu lépe. Já jsem pak popošel na kopeček, kde jsem měl výhodnější výhled díky rozdílu výšky asi jednoho jardu a když jsem se po sousedovi ohlédl, byl pryč, na cestě k Wokingu. Západ se zatím proměnil v soumrak a nic se nedělo. Zástupy vlevo vzadu směrem k Wokingu jakoby narůstaly a uslyšel jsem odtamtud nějaké tlumené dohadování. Hrstka lidí u Čobhemské cesty se rozplynula. V kráteru nebylo ani známky nějakého pohybu. Ať už to bylo toto, anebo něco jiného, dodalo to lidem opět odvahy. Myslím, že sebedůvěru pomohli obnovit i noví příchozí z Wokingu. V každém případě, jak nadcházel soumrak, začal na pastvině mezi pískovišti opět pozvolný, ale ustavičný ruch, který jakoby sílil úměrně tomu, jak klid okolo válce zůstával ničím nenarušen. Vztyčené černé postavy po dvou, třech postupovali kupředu, zastavovali se a naslouchali a pak šli opět dál a rozvíjeli se přitom do tenkého nepravidelného srpku, jehož růžky se co nevidět spojí a uzavřou tak kráter kruhem. I já jsem se z místa, kde jsem stál, pustil opět k jámě. Potom jsem uviděl drožkáře a ostatní vozky, jak si chodí už bez obav do pískoven pro své vozy. Uslyšel jsem klapot kopyt a skřípot kol. Spatřil jsem mládence, jak odváží vozík s jablky. A pak, asi 30 metrů od kráteru, jsem spatřil temný zhluk lidí kráčejících směrem od horslu. Muž v jejich čele mával bílým praporem. Tak tohle tedy byla deputace. Předcházela jí rychlá porada a jelikož Marťané byli přes svůj odpudivý vzhled zjevně inteligentní tvorové, bylo přijato rozhodnutí ukázat jim, tím, že se k ním dostavíme s náležitou vlajkou, že i my jsme bytosti rozumné. Plesk, plesk, plácá prapor doprava a doleva. Byli příliš daleko na to, abych mohl rozeznat jednotlivé osoby, ale později jsem se rozvěděl, že se tohoto pokusu o dorozumění spolu s dalšími zúčastnili i Oulgby, Stent a Henderson. Tato malá skupinka na svém postupu tak říkajíc protla obvod nyní už téměř úplně uzavřené kružnice lidí a pár nezřetelných tmavých postav ji v úctivém odstupu následovalo.
náhle se z jámy prudce zablesklo a ve třech zřetelně odlišených výronech vyrazil z kráteru kolmo vzhůru do klidného ovzduší oblak zářivého zeleného dýmu. Jas tohoto kouře, nebo snad lépe řečeno plamene, byl tak intenzivní, že hluboká modř oblohy nad námi i nezřetelné hnědé plochy pastvin táhnoucí se k čerci a poseté tu a tam černými borovicemi, jakoby těmi zášlehy dále stmavěly a zůstaly ještě temnější, když se zeleně planoucí dým opět rozptýlil. Současně se ozval tichý sykot. Před kráterem stála malá klínovitá formace lidí s bílou vlajkou na špici, jako zmrazená tím jevem. Malá skupinka černých postaviček na tmavé zemi. V okamžiku, kdy vyrazil zelený dým, vystoupily ze tmy bledou zelení jejich tvář. Jejich tvář.

Oni tříštil jakýsi neviditelný trysk horlaviny a v zápětí vybuchoval v bělostný žár, jako by každý z nich byl naráz proměněn v ohnivý sloup. Ve svitu jejich zkázy jsem uviděl, jak vrávorají, jak se hroutí k zemi a jak se jejich následovníci dávají na útěk. Nechápavě jsem zíral před sebe, stále ještě jsem nebyl s to připustit si, že v onom vzdáleném hloučku přeskakuje z jednoho muže na druhého skutečně sama smrt. Všechno mi to jen připadalo zvláštní, neskutečné. Další téměř nehlučný, oslepující zášlech světla a další člověk padal a zůstal nehnutě ležet. Jak ten neviditelný žhavý paprsek přelétal, zaplápolali v ose jeho dopadu v jednom ohni borovice a suché trní jediným výbuchem vzplálo v masu plamenů. Ještě dále jsem o ním směrem viděl nové zášlehy, jak chytali stromy a živé ploty a jak hořely zasažené dřevěné stavby. Žhoucí smrt kroužila hbitě a bez ustání jako neviditelný a neúprosný plamený meč. Podle vzplanuvších keřů, jichž se dotkl, jsem rozpoznal, jak směřuje ke mně, ale ohromením jsem nebyl z toho se pohnout. Zaslechl jsem praskot ohně v pískových lomech a náhle zaržání koně, které v zápěti umlklo. Poté se zdálo, jako by vřesem ležícím mezi mnou a Marťany, kdo si táhl neviditelný žhavý prst. A podél celé této křivky se temné vřesoviště za pískovišti s praskotem zahálilo dýmem. Bylo slyšet, jak se kus dál vlevo, kde cesta od Vokingského nádraží končí a ústí na vřesoviště, co si s rachotem hroutí. Na to utichlo dunění i sikot. Temný vrchlík se zvolna opět zanořil do kráteru a zmizel. Všechno se odehrálo s takovou rychlostí, že jsem stále ještě stál bez hnutí, oněmělý a oslepený předchozími oslňujícími záblesky. Kdyby ta ohnivá smrt dokončila svůj kruh, i mne by zastihla nepřipraveného a zahubila by mě. Jenomže paprsek mne minul a ušetřil. Zůstavil noc kolem mne v náhlé, hluboké tmě cizotu samu. Zvlněné pastviny se teď zdály do černa tmavé, až na cesty, které se šedaly pod hlubokou modří oblohy časné noci. Leželi v šeru, náhle na nich nebylo člověka. Nad hlavou se sunuly hvězdy a na západě dosud nebe plálo jasnou a téměř zelenavou září. Na jeho pozadí se ostře rýsovaly koruny borovic a střechy domů v Horslu. Marťané i jejich zařízení byli zcela skryti, až na onen tenký stožárek, na němž kývavě kroužilo jejich neúnavné zrcadlo. Jen pruhy křovisek a jednotlivé stromy tu a tam dosud doutnaly a z hořících domů u Vokingského nádraží vyrážely sloupy plamenů do klidného večerního vzduchu. Nic se tu vlastně nezměnilo, jen tohle. A pak ovšem přibylo to strašlivé ohromení. Hlouček černých postaviček s bílou vlajkou byl naráz vymazán z existence. A přesto takřka nic, jak se mi alespoň zdálo, neporušilo klid toho večera. A pak jsem začal vnímat, že jsem na té stemnělé pláni sám. Bezmocný, bez ochrany, opuštěný. A jako by se na mne cosi z neznáma náhle sesulo, dostavil se strach. Přemohl jsem se, otočil se a klopítavým během jsem se pustil napříč vřesem. Bázeň, kterou jsem pocítil v sobě, neměla nic racionálního. Byla to spíše panická hrůza, nejen z Marťanů, ale i z šera a ticha okolo mne. Byla tak silná, že jsem pozbyl veškeré odvahy a rozvzlikal jsem se na útěku jako dítě. Od chvíle, kdy jsem se obrátil, jsem se už neodvážil ohlédnout.
Rozpomínám se, že jsem zakoušel prazvláštní úzkost, že si se mnou cosi jen pohrává, že co nejdřív, až už budu na samém prahu bezpečí, se na mne tato tajuplná smrt, rychlá jako samosvětlo, z onoho kráteru se skrytým válcem vrhne, dostihne mne a zahubí. Zůstává nevyřešenou záhadou, jak vlastně Marťané dokážou usmrcovat lidi tak neslyšně a s takovou rychlostí. Řada odborníků je přesvědčena, že jsou nějakým způsobem schopni vyvinout mimořádně vysokou teplotu v tepelně prakticky nevodivé komoře. Tento žár pak vysílají v podobě soustředěného paprsku proti libovolně zvolenému cíli prostřednictvím parabolického zrcadla z neznámé slitiny, podobně jako vyzařují parabolická zrcadla na majácích paprsky světelné. Avšak podrobnosti se nikomu nepodařilo s naprostou jistotou vyložit a dokázat. Ať již je technická podstata jakákoliv, jisté zůstává, že základem všeho je soustředění žáru do úzkého paprsku. Žáru a neviditelného světla namísto světla viditelného. Pod jeho dotekem okamžitě vzplanou všechny hořlavé předměty. Olovo teče jako voda, pod paprskem měkne železo, sklo praská a tříští se a jakmile dopadne žhoucí paprsek na vodu, mění ji explozí v páru. Noci zůstala pod hvězdnatou oblohou ležet v okolí jámy dobrá 40 lidí. Zúhel na tělích a zohavených k nepoznání. A po celou noc stálo opuštěné vřesoviště od Horslu až po Mayberry v jednom plameni. Zvěst o masakru pravděpodobně dorazila do Chobhamu, Walkingu i Altershowu přibližně ve stejnou dobu. Ve Walkingu se právě zavíraly obchody, když k tragédii došlo. A množství lidí, obchodníčci, příručí a podobně, podníceno vyslechnutými historkami, se procházkou vydalo přes Horselský most a dál po cestě, která se táhne mezi živými ploty a vede posléze až na pastviny. Dokážete si asi snadno představit všechnu mládež, vymydlenou po celodenní práci a využívající této senzace, tak jako by byli použili kterékoliv jiné překvapivé zprávy za záminku ke společné vycházce a k troše toho flirtování. Umíte si asi snadno vybavit šum zábavy na šeřící se silničce. Zatím ovšem jen pár lidí ve Walkingu vědělo, že se válec otevřel. Třeba, že nebohý Henderson před smrtí ještě stihl vyslat posla na bicyklu na poštu se spěšným telegramem pro svůj večerník. A jak se tahle společnost po dvou, po třech loudala k pláni, nacházeli tam už vzrušeně diskutující hloučky. Lidé upřeně pozorovali rotující zrcadlo nad pískovnami a nově příchozí byli bez pochyby záhy nakaženi všeobecným rozčilením. Kolem 8:30, kdy došlo k záhubě deputace, mohl mít zástup v těchto místech už kolem 300 lidí i více, nepočítaje ty, kdo se šli z cesty, aby se dostali k Marťanům blíž. Byli tam i tři policisté, jeden z nich na koni, kteří se činili seč mohli, aby podle stentnových pokynů udrželi diváky v odstupu od kráteru a zabránili jim přibližovat se k válci samotnému. Z davu se ozývaly i protesty. Bylo to pár nerozumů a křiklounů, pro které je dav vždycky především příležitostí k neplechám a rámusu. Stent a Ogilvy předvídali jistou možnost nějakého konfliktu a ihned, jakmile se Marťané objevili ve válci, zatelegrafovali z Horslu do kasáren prosbu o rotu vojáků, aby pomohli ochránit podivné tvory
před případným násilím. Potom se vrátili, aby se mohli osobně postavit do čela onoho nešťastného předboje. Popis jejich smrti, tak jak ho podali účastníci přítomní v onom davu, se téměř doslova shoduje s tím, čeho jsem byl svědkem já. Trojí víron zeleného dýmu, basový hukot a záblesky plamene. Zástup měl ještě více na mále než já. Jedině skutečnosti, že vřesem porostlý pahrbek pohltil přízemní zášlech tepelného děla, vděčili za svou záchranu. Kdyby bylo převýšení parabolického zrcadla o pár jardů větší, nikdo z nich by už žádné podrobnosti nemohl nikomu vyprávět. Spatřili jen záblesky, uviděli klesat muže z deputace a sledovali keříky, jakoby zapalované neviditelnou rukou, letící soumrakem kvapem směrem k ním. Poté se svistem přehlušujícím i hukot dunící z jámy jim paprsek přelétl těsně nad hlavami, zapálil vršky buků v aleji podél cesty, tříštěl cihly, vyrážel okna, zapaloval okenní rámy a proměnil v trosky část domovního štítu na nejbližším nároží. Masa lidí, vylekaná explozemi, sykotem a plápoláním stromů zachvácených požárem, se na několik okamžiků nerozhodně rozvlnila. Na cestu se začaly sypat jiskry, hořící větve a plamenky jednotlivých listů. Lidem chytali už i klobouky a šaty, v tom k ním dolehly první stony z pastviny. Kdo si vyjekl, ozvaly se výkřiky a náhle se do všeho zmatku vřítil ještě policista na koni, ruce sepjaté nad hlavou a vřískal strachy. Jdou sem! Vypískla nějaká žena a v zápětí se kdekdo obracel a strkal, jen aby už byl zase zpátky na walkingské silničce. Prchali slepě jako stádo ovcí. V místě, kde se v temnotách cesta zúžovala mezi vysokými břehy, došlo k zácpě a k zoufalému zápolení. Všem se uniknout nepodařilo. Přinejmenším tři osoby, dvě ženy a malý chlapec, tam byly umačkány, ušlapány a ponechány svému osudu uprostřed hrůzy a temna. Z celého útěku si nepamatuji nic než napětí, otloukání o stromy, klopítavý úprk napříč vřesovištěm. Všude kolem sebe jsem tušil neviditelný marťanský děs. Nelítostný rozžhavený meč, jako by se stále ještě míhal nad mou hlavou, jen se snést a jediným úderem mne smést z povrchu země. K silnici jsem dotápal někde mezi křižovatkou a horslem a pokračoval jsem v běhu směrem k rozcestí. Pak už jsem nemohl dál. Byl jsem u konce sil. Přemohly mne děsivé prožitky i úprk. Zavrávoral jsem a klesl jsem vedle cesty. Vím jen, že to bylo někde poblíž můstku, který vede přes průplav u plynárny. Padl jsem a zůstal jsem bez hnutí ležet. Nějaký čas jsem tam tak zřejmě setrval. Pak jsem se posadil, podivně dezorientovaný. Chvíli mi například trvalo, než jsem si uvědomil, jak jsem se tam vůbec dostal. Strach ze mne spadl, jako bych ho ze sebe jednoduše svlékl. Ztratil jsem někde klobouk, límec byl bez knoflíčku a takřka utržený. Ještě před pár minutami jsem vnímal jen tři reálné věci. Nezměrnost noci, kosmu a přírody, svou vlastní slabost a úzkost, předtuchu smrti. Teď jakoby se cosi obrátilo v pravý opak. Jakobych naraz získal zcela jinou perspektivu. Mezi těmito dvěma stavy neexistoval žádný patrný přechod. Byl jsem opět sám sebou, takový, jakého mne zastihoval jeden všední den za druhým, obyčejný spořádaný občan. Zmlklé vřesoviště, vyšlehávající plameny, příčina mého útěku, to vše mi připadalo jako sen. Ptal jsem se sám sebe, zda se to všechno doopravdy odehrálo, či ne. Nebyl jsem vůbec schopen tomu teď uvěřit.
Zdvihl jsem se a nejistě jsem vykročil vzhůru do strmého nájezdu k mostu. Hlavu jsem měl prázdnou. Svaly i nervy jako by pozbyly veškerou sílu. Nepřeženu, když řeknu, že jsem se potácel jako opilý. Proti mně se nad převýšením mostu objevila nejprve hlava a pak celá postava, jakýsi dělník nesl košík. Vedle něj poklusával malý chlapec. Když mne míjeli, pozdravili. Asi jsem jim měl odpovědět, ale nezvládl jsem to. Na jejich přání dobré noci jsem sotva dokázal cosi zamumlat a pokračoval jsem přes most dál v cestě. Po mejberském viaduktu se k jihu řítil vlak. Předlouhá housenka osvětlených vagónů pod načechraným praporem bílého dýmu zrudlého odleskem plamenů. Padampa, padadampam a byl pryč. U branky jednoho z domků v příjemné uličce nazvané Oriental Terrace si všeru povídala skupina lidí. Všechno tak normální, tak dobře známé. A zatím tam za mnou bylo to absurdní, fantastické. To snad ani nemůže být pravda, říkal jsem si. Prožívám občas duševní stavy, které asi nejsou příliš obvyklé. Nevím, do jaké míry znají tyto pocity jiní lidé. Čas od času se mne zmocňuje dojem naprosté odtrženosti, pocit, že přestávám souviset sám se sebou i se svým okolím. Jako bych všechno pozoroval odněkud zvenčí, jako když jsem v tom okamžiku nevypověditelně daleko, vyňat z času, vyňat z prostoru, vně všech tísní a tragédií. Té noci byl onen prožitek mimořádně intenzivní. Jakoby můj sen dostával další podobu. Jenže rozpor mezi touhle idylou a hbitou smrtí přelétající prostorem tak blízko nás, snad necelé 3 kilometry daleko, byl až příliš zřejmý. Bylo slyšet, že plynárna pracuje naplno. Svítila všechna elektrická světla. Zastavil jsem se u skupinky lidí. Co se děje na pastvinách? Zeptal jsem se. U vrátek stáli 2 muži a žena. Co? Řekl jeden z mužů a napůl se ke mně otočil. Co se děje na vřesovišti? Opakoval jsem. A nejdete vy náhodou zrovna odtamtud? Zeptal se ten člověk. Co to lidi dneska pořád mají s tím vřesovištěm? Prohodila paní přes vrátka. Děje se tam něco? Co pak jste neslyšeli o Marťanech? Podivil jsem se. O živých tvorech z Marsu? Živý potvory z Marsu, už klíbla se ženská u branky. O těch jsme už toho slyšeli až. Všichni 3 se dali do smíchu. Připadal jsem si trapně a současně mě to dopalovalo. Pokusil jsem se vysvětlit jim, co se děje, čeho jsem byl svědkem, ale zjistil jsem, že to nejde, že to nemá smysl. Znovu se rozřechtali mým kusým, zadrhujícím větám. Asi toho uslyšíte ještě o něco víc, řekl jsem a šel jsem dál.

Kruté bytosti z vesmíru v pravidelných intervalech ničí všechno živé a do mysli pozemšťanů se vkrádá beznaděj nad neutěšeným stavem. Jak to všechno dopadne? A mají Marťané nějakou slabinu? Existuje na Zemi vůbec něco, s čím při plánování invaze nepočítali? Příběh odehrávající se v Anglii na konci 19. století, kdy na Zemi přistávají záhadní mimozemšťané a lidstvo je postaveno před rozhodující bitvu o svou holou existenci, poprvé vyšel už v roce 1898 a dodnes fascinuje čtenáře po celém světě svým realistickým popisem invaze mimozemšťanů. Je skoro neuvěřitelné, jak autor na konci 19. století dokázal předvídat, poutavě vyfabulovat a popsat technické vymoženosti jiné civilizace. Pro svou nesmírnou popularitu byl příběh anglického spisovatele H.G. Wellse několikrát zfilmován. Rozhlasová adaptace Orsona Wellse z roku 1939 způsobila dokonce skandál a je považována za první a nejznámější hoax. A tento vědecko-fantastický román má teď také naší novou rozhlasovou podobu, za kterou stojí redaktor Michal Plzák, režisér Vlado Rusko a herec Igor Bareš. A kniha přeložená Vladimírem Svobodou je rozdělená do celkem 19 částí, z nichž třetí už je teď minulostí, pokud tedy k poslechu nevyužijete web vltava.rozhlas.cz. A co ještě z literatury dnes na Vltavě? Proza Ludvíka Vaculíka, Stará postel, připravená ke stému výročí narození autora, po 23. hodině 13. část. A pokud je to málo, pak si troufám tvrdit, že archivní nabídka naší stanice je více než bohatá a že uspokojí všechny vaše nálady. Takže pokud se chcete naladit do letního cestovatelského modu, pak podnikněte let z Prahy do Baltického moře, k Baltickému moři v balónu. Cestopis, či spíše vzduchopis známého pražského nakladatele Josefa Vilímka juniora nám poskytuje nejen očité svědectví o jedné odvážné vzduchoplavbě, ale i potěšení z archaického stylu a jemného humoru, který zprostředkuje Viktor Price. Pokud vám nevadí temnota a obavy z budoucna, pak znovu připomínám příběh služebnice Margaret Atwoodové ve skvělé interpretaci Barbory Goldmanové. A jestli chcete zabrnkat na poetickou strunu, pak výběr z básnických, filozofických a duchovních textů napříč věky zpracovávajících téma vody by mohlo být pro vás to pravé. Tak vše na vltava.rozhlas.cz a teď ve vysílání Sedmé nebe s Ninou Marinovou, je to tedy repríza pořadu ze 27. března roku 2022.

0: Toto sedmé nebe připravila Nina Marinová na jaře roku 2022. Dnes tedy repríza a začal tímto čtyřhodinový hudební blok, v rámci kterého se vrátíme na Euroradio Folk Festival 2024. Ten bývá v posledních letech začleněn jako jedna ze scén do velkého německého festivalu folkové a tradiční hudby v německém Rudolstadtu. Koná se každým rokem začátkem července. A bude to tedy dnes opravdu koncert, který maže hranice, neboť uslyšíme vystoupení bavorského tria Zeitlang. To interpretuje tradiční lidovou hudbu, jako by šlo o barokní nebo klasické kompozice. A vystoupení rakouského kvarteta Almfortet je připraveno na posléze. To zase představuje skladby klasických autorů, včetně Wolfganga Amadea Mozarta, přearanžované do zvuku tradičních nástrojů lidové hudby, jako jsou cymbál nebo niněra. Tak tedy tyto záznamy vám nabídneme za chvilku. A následuje hodina ze světa současné artificiální hudby Futurissimo, které nás vrátí do 51. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Generace. Ta se konala v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka a finálový koncert proběhl 16. června. Na něm se představila pětice finalistů kategorie do 30 let z různých částí Evropy a odborná porota pod vedením skladatele Ondřeje Adámka po koncertě rozhodla o vítězi. Tím se stal Jaakko Kilpeläinen se skladbou Verla Klarté, finský autor, který pochází ze severní Karélie a jeho hudební jazyk stojí na výrazné práci s harmonií, rytmem a zvukovou strukturou. Do soutěže se letos ve dvou kategoriích přihlásilo celkem 51 mladých skladatelek a skladatelů z celkem 20 zemí světa. Nicméně 26-letý Jaakko Kilpeläinen získal nejen nejlepší hodnocení poroty, ale stal se také držitelem ceny publika i ceny orchestru. My vám tedy záznam koncertu finále Generace z 16. června nabídneme dnes po 22. hodině a stejně tak rozhovor s předsedou poroty Ondřejem Adámkem a šéfem uměleckého plánování Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Ondřejem Daňkem. Bude to tedy ve Futurissimu, které připravila Renata Spisarová a začíná ve 22 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: No a o slovo se teď na začátku večera 26. červencového dne hlásí Aleš Opekar.
1: Koncert bez hranic.
3: Dobrý večer. Začíná koncert bez hranic, u jehož poslechu vás vítá Aleš Opekar. Dnešní program nás zavede na dva koncerty z loňského Euroradio Folk Festivalu. Festival se dříve konal každým rokem v jiné evropské zemi a odehrával se také v České republice. V posledních letech organizátoři využili osvědčené zkušenosti přiřadit koncerty Euroradia k velkému festivalu, který se každoročně koná začátkem července v německém Rudolstadtu. Tady se na týden rozezní tradiční a lidovou hudbou a world music celé město. A Euroradio Folk Festival se stává jednou z jeho mnoha scén. První koncert dnešního výběru představí německou kapelu Zeitlang a druhý rakouskou formaci Almfortet. Obě kapely mají společnou zálibu v propojování klasické a lidové hudby. Každá trochu jinak. Nejprve Zeitlang. Název tělesa odkazuje k bavorskému výrazu touha. A emoce spojené s touhami se také hluboce promítají do hudebního cítění interpretů. Trio tvoří zpěvačka a hráčka na akordeon Maria Deger, zpěvák, klarinetista a rovněž akordeonista Matthias Deger a kontrabasistka a zpěvačka Anna Grušman. V jednoduchosti lidových písní se jim daří nacházet hloubku. A vedle toho interpretují i kompozice soudobých autorů. Mezi ně patří i zmíněný Matthias Deger. Všichni jsou klasicky školení a zběhlí v interpretaci staré hudby. Hlavní devízou je tu zpěv všech tří hudebníků. Sólový soprán Marie Deger nebo tenor až kontratenor Matthiase Degera i souzvuky všech tří muzikantů jsou opravdovou posluchačskou lahůdkou. Řekneme-li si, že vedle klasické hudby milují i alpský folklor, včetně jodlování, rozhodně se nemusíte bát nějakých edelweissovských kýčů. Vkusně, jemně a tiše, ale i zábavně a temperamentně. Zpívají a hrají Zeitlang z Bavorska.

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a koncert Bez hranic se záznamy z Euroradio Folk Festivalu, který proběhl začátkem července 2024 v německém Rudolstadtu. Doznělo vystoupení bavorského tria Zeitlang, které si libuje v barokní a klasické hudbě, stejně jako v tradiční zpěvnosti alpské provenience. Autorem řady skladeb byl klarinetista, akordeonista a zpěvák Matthias Däger. Majitelkou úžasného sopránu byla akordeonistka Maria Däger. Trio svými vokály a kontrabasem doplňovala Anna Grušman. Z Bavorska se nyní pomyslně přesuneme do Rakouska. Zde najdeme čtyři hudební mistry, kteří rádi zkoumají hranice lidového populismu a vysoké hudební kultury. Tyhle hranice jsou a pravděpodobně vždycky byly mnohem prostupnější, než si připouštějí mnozí puristé. Příkladem mohou být alpské regionální tance a intonace v Mozartově německých tancích. A tance Wolfganga Amadea i skladby dalších klasických autorů dnes uslyšíme. Zastoupeni budou Giuseppe Famulari, Josef Weidinger, Josef Haydn, Josef Steinegger a další. Dokonce dojde i na směs svatebních melodií zpracovaných Leopoldem Mozartem. A proč tedy není dnešní pořad spíše v nějaké vysílací řadě klasické hudby? Inu, je to proto, že interpretem je kvarteto Almfortet a to má ve svém instrumentáři nástroje lidové hudby, jako jsou cymbál, saltério neboli barokní cymbálek, strunný nástroj niněru a housle a violu. Účinkují Anton Burger, Hermann Hertl, Franziska Fleischandel a Simon Vascher. Zkrátka, Almfortet z Rakouska.

Vielen Dank.

Na stanici Český rozhlas Vltava vrcholí koncert Bez hranic. Posloucháme záběry z loňského Euroradio Folk Festivalu, který proběhl začátkem července 2024 v německém Rudolstadtu. V první části dnešního výběru jsme představili koncert bavorského tria Zeitlang, které interpretovalo tradiční lidovou hudbu, jako by šlo o barokní nebo klasické kompozice, včetně citlivě a vkusně podaného jodlování. V druhé části pořadu posloucháme rakouské kvarteto Almfortet, které naopak představuje skladby klasických autorů přearanžované do hry tradičních nástrojů lidové hudby. Účinkují Franziska Fleischandel, cymbál, Simon Vašel, něněra, Anton Burger, housle, viola a zpěv a Hermann Hertl, housle. Právě skončil tanec Leisederin Heinricha Nikola Filipa a před ním desetiminutová svatební směs zpracovaná Leopoldem Mozartem. Zazněly i skladby autorů, jako jsou Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Famulari, Josef Weidinger, Josef Haydn, Josef Steinegger a další. Dnešní koncert Bez hranic ukončí Schöpfwerktanz z pera Johanna Michaela Schmalnauera. Hrají rakouští Almfortet a od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera a noci přeje Aleš Opekar.

0: To byl návrat na folkový festival do německého Rudolstadtu. Z nabídky EBU vybíral před časem Aleš Opekar a byly to záznamy vystoupení bavorského tria Zeilang a rakouského kvarteta Almfortet. Teď hodina soudobé hudby a pak četba z prózy Ludvíka Vaculíka Stará postel.
1: Futurissimo. Generace 2026, včera v soudobé hudbě a dnes ve Futurissimu. Pětice finalistů mezinárodní skladatelské soutěže. Dříve ji pořádal Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka pod vedením Jaromíra Javůrka. Nově sice také tento festival, ale s pořadatelem Janáčkova Filharmonie Ostrava, která festival, ale i soutěž převzala pod svá křídla. Generaci Filharmonie spolupořádá s tvůrčím centrem Ostrava. Včera jsme slyšeli oceněné skladby Jana Kotyka a Žolta Andráše. Dnes první tři vítězové. Už v loni při vyhlášení nebyla soutěž poprvé omezena pouze na skladatele a skladatelky z zemí Vyšegradské čtyřky, ale je otevřena tvůrcům z celého světa. Do soutěže se ve dvou soutěžních kategoriích přihlásilo celkem 51 skladatelek a skladatelů z 20 zemí světa a soutěžilo se v kategorii do 30 let věku skladby pro orchestr mozartovského typu a kategorie do 21 let věku skladby komorního charakteru. A kdo tedy zasedl do soutěžní poroty? Ondřej Adámek, předseda poroty, také skladatel, dirigent. Markéta Dvořáková, skladatelka, pedagožka za tvůrčí centrum Ostrava. Marian Lejava, skladatel, dirigent, pedagog. Na koncertě finalistů vedl komorní orchestr Janáčkové filharmonie Ostrava. Mateusz Ryczek z Polska, skladatel, místopředseda Svazu polských skladatelů. A Vito Žuraj, slovinský skladatel. 16. června 2026 v prostorách Fakulty umění Ostravské univerzity jsme slyšeli skladby všech pěti finalistů kategorie do 30 let věku. Dnes záznamem koncertu generace odhalíme tedy kompozice vítězů. O generaci a jejím smyslu nejen soutěžním, ale také jakési symfonické laboratoře a příležitosti pro nové kompozice pro velký symfonický orchestr uslyší více od předsedy poroty Ondřeje Adámka a za pořadatele Ondřeje Daňka z uměleckého plánování Janáčkovy filharmonie Ostrava. Tak tedy, generace 2026 a místo třetí, skladatel Hajruddin Džudža. Co o sobě na základě anketních otázek prozradil? Pocházím z Bosny, ze Sarajeva. Nyní žiji a studuji v Brně. Moje skladba Melas Noir pour Orchestre, Černá melasa pro orchestr, pojednává o proměně duše, její cestě, dobrodružství a původu. Jak naznačují názvy jednotlivých vět, samozřejmě symbolicky. Temná a hustá hmota, první věta, sladká vize, druhá věta a proměna světla, věta třetí. Inspirací pro toto dílo mi byly náboženství, barvy a proměny zvuků, které představují části duše. A co mě dělá šťastným? Upřímnost, barvy, skryté významy, káva, orchestrální aranžmá. Hajruddin Džudža a jeho třívětá Černá melasa pro orchestr.

0: Futurissimo Českého rozhlasu Vltava a v něm prezentace třech vítězných kompozic mezinárodní skladatelské soutěže generace do 30 let věku. Třetí místo získal autor z Bosny, student brněnské JAMU Hajruddin Džudža. A jeho kompozice, která právě dozněla, se jmenovala Melas Noir pour Orchestre, černá melasa pro orchestr. Komorní orchestr Janáčkovy filharmonie v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity 16. června 2026 dirigoval jeden z členů poroty Marian Lejava. A teď už k slibovaným hostům a rozhovoru. U mikrofonu je Renáta Spisarová a rozhovory jsem pořídila po koncertě finalistů.
1: Ondřej Adámek a Ondřej Daněk, hosté Futurissima Českého rozhlasu Vltava u příležitosti soutěže Generace. Ondřej Adámek je nově předsedou soutěže Generace, to znamená mezinárodní skladatelské soutěže do 30 let věku. Ty kategorie jsou dvě, hlavní a potom ta do 21 let. Více si o tom řekneme. Ondřej, jakou vy máte zkušenost, co by člen poroty nebo někdo, kdo hodnotí soutěžní snímky, soutěžní skladby?
2: Tak první věc se soutěží Generace mám už jistou souvislost, když mi bylo 16, 17, 18, vyhrál jsem třikrát nějakou cenu, do Ostravy jsem často jezdil, pak jsem v Ostravě dlouho nebyl a teď se zase vracím. Když mě Ondřej Daněk zavolal, že vlastně Janáčková filharmonie Ostrava bude taky pořádat tuto soutěž, tak mě hned napadlo, protože já sám velmi rád píšu pro orchestr, je to vlastně největší část mého díla, si myslím, a zažil jsem ze začátku své orchestrální práce právě takový workshop s Pierrem Boulezem. To bylo v roce 2006, 2007 a 2008. Workshop měl tři etapy. První byla výběr mladých skladatelů a skladatelek, myslím, že jenom skladatelů. Druhá byla, že jsme směli napsat fragmenty pro orchestr a mladí dirigenti nás dirigovali, Boulez u toho seděl. A třetí už bylo nastudování vlastně hráči ensemblu Intercontemporain a Pierre Boulez nás dirigoval. A to byla samozřejmě pěkná zkušenost, takže jsem Ondřejovi navrhl, jestli chceme jít podobným směrem a začali jsme vymýšlet formu soutěže, až se nám vyvinula taková orchestrální laboratoř, která právě skončila, která probíhla tento týden mezi Ostravou a Hukvaldy a máme pocit, že se jako hodně povedla.
1: Ondřej Daňku, teď vy jste se rozhodli pro to obsadit do role orchestru vlastně logicky naprosto Janáčkovou filharmonii Ostrava, protože jste se nově stali pořadatelem i soutěže Generace, i vlastně celého mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, pod který tato soutěž spadá. Tak jak to bylo náročné to rozhodování, co se týká orchestru a v jakém složení hraje, co je nabízeno do partitury těmto mladým skladatelům, skladatelkám?
3: V zásadě je to jedna z těch symbiotických příležitostí, jak využít spolupráci filharmonie a festivalu, což je vlastně v tuhle chvíli už z hlediska instituce jedna entita. A když Ondřej přišel s myšlenkou, že by se nejednalo jenom o komorní muziku, tak jako tomu bylo dosud, ale o orchestrální hudbu, tak jsme byli nadšení a právě v tom jsme viděli smysl, který nám trochu chyběl u té možné spolupráce s Janáčkovou filharmonií. Jsme rádi a taky teď po té, co proběhlo finále skladatelské soutěže a laboratoř, máme obrovskou radost a věříme, že je to z hlediska festivalu ta hlavní investice do budoucích talentů v Janáčkově rodišti, předávat zkušenosti od Ondřeje a dalších členů poroty mladým skladatelům. Zadání bylo komorní orchestr pro ty soutěžní skladby v konkrétním obsazení, v zásadě mozartovském, ale snaha poroty je vybírat mezi skladbami nejenom ty nejlepší sami o sobě, ale snažit se najít potenciál u mladých skladatelů právě pro psaní pro orchestr. O tom možná poví spíš Ondřej, jaký rozdíl je mezi psaním pro ansámbl a pro orchestr.
1: Tak my jsme byli většinou svědky těch ansámblových skladeb poslední roky mezinárodní soutěže Generace, také i z jistých možná provozních nebo finančních důvodů. Je to velká příležitost pro skladatele, skladatelky psát pro orchestr, protože pokud tedy nenapíší skladbu během studia svého a nebo nepatří mezi ty šťastlivce, že dostanou objednávku, tak v podstatě se s orchestrem nesetkají a právě volí ty ansámbly. Tak jaký to je rozdíl psát pro orchestr? Co to je za zkušenost a v čem je to vlastně těm skladatelům ku prospěchu?
2: No, na toto téma bych mohl mluvit hodiny, zkusím nějak stručně. Myslím si, že symfonický orchestr je jedna z nejúžasnějších objevů vůbec lidské kultury. A já mám k orchestru velký obdiv a velkou lásku. Kdybych měl říct ve třech slovech, jaký je rozdíl. Symfonický orchestr je vlastně jeden nástroj, zatímco ansámbly zaměřené na současnou hudbu je skupina nadšenců, kteří každý jsou vlastně virtuóz solista. V orchestru máme také virtuózy a solisty, ale ten orchestr musí fungovat, takže se propojí ty síly a energie. A my jsme i tak vybírali skladby, čili ten výsledek, ač byl hudebně velmi uspokojivý, tak se může zdát svým způsobem tradiční, protože jsme vybírali skladatele, které píšou pro orchestr jakousi láskou, mají pozitivní přístup, nesnaží jít proti orchestru, ale spolupracovat s orchestrem. Byli i uchazeči s velmi zajímavými skladbami, kde jsme měli pocit, že už si své našli a už nepotřebují hledat dál. Byla tam třeba jedna skladba, jakýsi monolit, který by byl jistě velmi osobitý, ale měli jsme pocit, že tento skladatel už nepotřebuje si dále osahávat orchestr. A v rámci naší laboratoře tedy byly zkoušky, koncert a pohovory s námi. A do toho jsme vymysleli takový úkol, že si mladí skladatelé museli sednout mezi hráče orchestru a zažít zkoušku zevnitř z různých pozic. A z toho byli tedy velmi nadšení. Čili jedná se o to uchopit orchestr jako jeden fantastický nástroj, jít k němu přátelsky a zároveň jít k němu odvážně a osobitě. A to budeme dál rozvíjet v dalších letech.
1: Takže ta ocenění neberete zas až tak vážně. Jde spíše o tu zkušenost, o ty cesty, o to poznání a ještě o jednu situaci, a to je ta, kdy asi i v rámci laboratoře dáváte těm pěti finalistům možnost napsat koncept nové skladby už asi pro velký symfonický orchestr? Jak tomu je?
2: Tak to byl takový nápad, že by to pokračovalo přes více let. Jsme první ročník, takže se toho musí stihnout víc najednou. Ale rozhodli jsme se dát objednávku pro i větší obsazení, nejen mozartovský orchestr, ale možná o pár nástrojů víc, tomu nejlepšímu nebo tomu, kdo má největší potenciál. A poprosili jsme je, aby už přinesli skici, abychom měli i o čem mluvit nebo co rozebírat. Takže každý z nich měl buď pár taktů, nebo pár stránek, nebo někdy i celou skladbu. A to jsme tam v Hukwaldech spolu probírali.
1: Vy jste mezinárodní porota, Ondřej Adámek, Markéta Dvořáková od nás z Ostravy za tvůrčí Centrum Ostrava, potom tedy Mateusz Ryček z Polska, Vito Žuraj ze Slovenska. Ze Slovenska je to velmi známý dirigent a skladatel Marian Lejava. Jaká byla domluva mezi vámi poroci? Co to znamená ta nejlepší skladba? Měli jste nějakým způsobem na to stejný názor nebo byly nekonečné diskuze?
2: Diskuse byly poměrně dlouhé, velmi přátelské a velmi zajímavé. My jsme opravdu se potřebovali dovtípit, jestli je tam potenciál, jestli je to míněno vážně. A někdy i jsme poslouchali hudbu těch uchazečů i jejich starší věci, všechno, co případně měli na SoundCloudu nebo na YouTube. A ještě teď v autě probíhala dál diskuse, kdo dostane tu objednávku. Nejsou to snadná rozhodnutí, ale jakoby esteticky jsme poměrně různorodí a přesto jsme si velmi rozuměli v tom, že skladba třeba s tonálním předznamenáním vůbec neprojde a skladba, kde si rozbíjejí nástroje o zem, taky nás třeba nebude zajímat, ale všechno ostatní, to jsme si dali jako čas na to, abychom se tím prokousali.
1: A mohou použít třeba hlas, mohou použít elektroniku?
2: Nemohou.
3: Abych tady k tomu jenom ještě doplnil skutečnost, že byli vůbec vybráni do finále a všichni z nich nám to ověřili, byla sama o sobě výhrou, že ta daná skladba zazní fyzicky na koncertě, že se jí věnuje orchestr a že u toho skladatelé mohou být, tak už to samo o sobě pro všechny byla skvělá příležitost a všichni vlastně potvrzovali, jak jsou tím nadšení s tím, že je to soutěž, to znamená, je potřeba vybrat jednoho vítěze a k tomu došlo, ale věřím, že všech pět, kteří tu strávili týden, takže si odnesou velké zkušenosti a hluboký zážitek. A ještě k tomu nemožnosti obsazení hlasu elektroniky a nezaujetí skladbami, kde se rozbíjejí nástroje o zem, bych doplnil to, že přeci jen v Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka není festivalem soudobé hudby a Janáčkova filharmonie Ostrava, byť má se soudobou hudbou zkušenosti, tak je svým těžištěm přeci jenom především romantický nebo pozdně romantický orchestr a i s tímhle byly skladby vybírány a i i tohle je bráno nějakým způsobem v potaz, aby nesnažíme se tu nutně jenom experimentovat s těmi nejvíc cutting edge záležitostmi v oboru skládání soudobé hudby a nejsme ensemble Anten Contemporain, ani ensemble Modern, ani jiné specializované orchestry, necháváme to jim a zde se věnujeme hledáním skladeb a práci na orchestraci pro symfonický orchestr, tak jak to popsal Ondřej.
1: Takže vlastně velká škola pro všechny ty skladatele, skladatelky. Říkám skladatelky, ale ani jedna se do finále nedostala. To vlastně nic neznamená. Nicméně zeptám se třeba i na ten podíl žen skladatelek nebo na určité zajímavé práce, které se dostaly do těch 50 přihlášených skladeb.
3: Já tady bych zmínil, že v té mladší kategorii vyhrála skladatelka a byla tam zhruba rámcově třetina, kdybychom brali všech 51 přihlášek, tak si myslím, že zhruba necelá třetina byla od skladatelek. Ale většina i mezi přihlášenými byli muži.
2: V té mladší kategorii jsme měli 4 velmi zajímavé ženy z Íránu. A bohužel jenom jedna dostala tu příležitost přijet na koncert sem, ale byla to jako pozoruhodné. Velmi mladé, jo? To je okolo 18 let.
1: Takže my mluvíme o potom propojení už s tvůrčím centrem Ostrava, to znamená organizací, která pravidelně někdy v listopadu tady organizuje festival soudobé hudby a tedy během toho festivalu se uskuteční i tento koncert, ptám se Ondřeje Daňka.
3: Ano, bude to koncert věnovaný právě 4 skladbám vybraných v té mladší kategorii soutěže generace, pokud vím, tak proběhne 26. října letošního roku na Fakultě umění v koncertním sále.
1: Tak a poslední 2 dotazy na Ondřeje Adámka. Zda je s tou prvotní zkušeností s tím týdnem tady stráveným v Ostravě a na Hukvaldech spokojen jako skladatel, jako někdo, kdo vlastně u generace začínal, nebo ale poměrně nedávno vlastně vyrůstal jako někdo, kdo se učil.
2: Tak mně se to moc líbilo, ano. Já jsem vlastně v Čechách moc profesionálních pobytů neměl zatím za posledních 25 let.
1: Kde žijete?
2: Teď žiju ve Španělsku. Tak to bylo velmi příjemné. My jsme taky si ty Ostravu docela užili. Viděli jsme Vítkovice třeba. Hukvaldy jsme si velice užili. Byl jsem tam asi 5krát na té oboře a jednou jsme byli všichni spolu na hradě a v Janáčkově památníku. A samozřejmě to velmi příjemné, jako mluvit ve svém jazyce a zase se vrátit do toho prostředí, který už taky nějak vyrostlo svojí úrovní. Moc mile mě překvapila Janáčková filharmonie Ostrava přípravou. My jsme tam měli opravdu velmi virtuózní party a mnoho hudebnic a hudebníků jako přišli velmi profesionálně připravení. Takže celkově všechno proběhlo velmi hladce a příjemně.
1: Já se ani té přípravě nedivím, protože Janáčková filharmonie Ostrava poslední roky docela pravidelně zve mladé skladatele, skladatelky a soudobé hudbě se na svých koncertech věnuje i mimo tuto soutěž. Na Ondřeje Daňka ta organizační otázka, do jaké míry si mají skladatelé z celého světa spíšit i skladatelky a pracovat na kompozici, kterou vlastně jim zadáte tím určením komorního orchestru nebo mozartovského orchestru. Jak houževnatě by teď měli pracovat? Kdy je ten termín odevzdání?
3: Je možné, že v době, kdy se pořad bude vysílat, tak už bude soutěž vypsaná, protože chceme ji otevřít co nejdřív. Potřebujeme teďka ještě pár dní, abychom si určili, co fungovalo opravdu skvěle a má to tak zůstat a co ještě trošku vypilujeme do příštích let. A jakmile tohle proběhne, tak co nejdřív chceme soutěž vypsat, aby měli skladatelé čas na to, když budou chtít napsat novou skladbu, aspoň několik měsíců a počítáme s tím, že uzávěrka skladeb bude ke konci roku, tak aby se zase stihlo vybrat s dostatečným předstihem před festivalem příštím roce.
2: Možná to můžeme ještě shrnout. Za prvé smí být skladby už hrané, čili nejedná se o povinnost premiéry, to je velmi důležité. Za druhé tedy komorní obsazení orchestru, které určitě najdete na webu. A pak naše zaměření je, že vidíme, že teda práce s orchestrací, orchestr bude znít, bude to hráčsky zvladatelné a zároveň osobitý přístup. Žádná postromantická hudba asi neprojde. A jinak budeme samozřejmě rádi za všechny impulzy a vybereme pořád 4-5 uchazečů, víc bohužel nejde, tak těšíme se na partitury.
1: Tedy velká služba mladé generaci začínajících skladatelů, možná už hotových skladatelů, protože do 30 let to už vlastně se hotový skladatelka pozná. Děkuji Ondřeji Adámkovi, díky, nashledanou.
2: Také děkuji, nashledanou.
1: A Ondřeji Daňkovi díky.
3: Já děkuji.
0: A teď nahrávka kompozice, která se umístila na místě druhém, a krátké představení jejího autora. Jmenuje se Francisco Pulpio Chiclana. Pocházím z malého městečka v Andaluzii jménem Rus a v současné době žijí v Miláně. Nápad na tuto skladbu vychází z divadelní hry Samuela Becketta s názvem Rockabye. Snaží se reprodukovat klaustrofobické a obsesivní opakování krátkých úryvků textu. Samotná hra Becketova představuje předčasně zestárlou ženu oblečenou v černém, která sedí v houpacím křesle a poslouchá svůj předem nahraný hlas, jež se ozývá v rytmu houpání křesla. Skladba je rozdělena do dvou částí, z nichž jedna má velmi aktivní energii a druhá temnější a statický pohyb, píše autor. Inspirací mi byla moje osobní zkušenost s obsedantním opakováním v Becketově hře a ještě více s ukončením těchto opakování, které ve mně jako posluchači vyvolalo obrovský pocit prázdnoty, který se snažím stvárnit ve své hudbě. A dotaz na štěstí? Francisco Pulpio Chiclana odpovídá. Mám pocit, že největší štěstí nacházím právě v obyčejných dnech, kdy mám pravidelnou rutinu, jejíž součástí je hudba a sport. Francisco Pulpio Chiclana, jeho skladba se jmenuje Rock Me Off pro orchestr.

Futurissimo a ostravský červnový koncert finalistů generace 2026. Místo druhé skladba Rock Me Off pro orchestr, kterou napsal Francisco Pulpio Chiclana, španělský skladatel. Kategorii do 30 let věku, výše už mezinárodní soutěž generace nejde, vyhrál finský autor Jaakko Kilpelainen. Odkud pochází? Ze severní Karélie ve Finsku, z malého, ale temperamentního městečka jménem Kité. V současné době žije a pracuje v Helsinkách ve Finsku. Na konci roku 2025 absolvoval obor skladba na Helsinské univerzitě umění a kromě kompozice pracuje jako koordinátor orchestru na Sibeliově akademii. Jeho skladba se jmenuje Verla Clarté a zkoumá harmonické i neharmonické spektrální harmonie,

Kai Sariaho. Již rozsáhlé a přesto intimní zvukové obrazy mě hluboce dojímají, pokračuje autor. A co ho dělá šťastným? I když mě přitahuje přesnost a racionalita, nacházím obrovskou radost ve vzácných okamžicích, kdy se mohu vzdát kontroly a cítit se úzce propojen se svou existencí. Právě v těchto okamžicích také objevuji zárodky svých nejupřímnějších skladeb. Tak tedy teď skladba Porotou shledána jako vítězná generace 2026 a kompozice s názvem Ver la clarté. Překladu něco jako vstříc světlu a její autor Jaakko Kilpelainen z Finska.

0: Futurissimo ukončila vítězná skladba Mezinárodní skladatelské soutěže Generace 2026 Verla Kalarté, finského autora Jaakko Kilpelainena. Na všech pěti, které se dostaly do finále Generace 2026 a které jsme také natáčeli 16. června 2026 v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity, účinkoval komorní orchestr pořádající Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigoval Marián Lejava. Za spolupráci na záznamu děkuji Lubomíru Vírkovi a Františku Mixovi, za produkční práci Bohu Milerekové, do technické režie teď Vojtěchu Dlouhému a klidnou noc s upozorněním i na možný zpětný poslech tohoto pořadu na Vltavě přeje Renáta Spisarová.
1: Také zítra večer vás pozveme na koncert a opět s finskou stopou, ale půjde o poněkud starší hudbu z pera Jeana Sibelia, jeho svitu Karelia a koncert pro housle a orchestr D-moll bude hrát Sočr, jako všechny skladby zítřejšího večerního koncertu, mezi kterými bude 26 variací na téma La Folia di Spagna Antonia Salieriho či symfonická svita Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. No a také hudba Beethovenova, jeho předehra Egmont. Teď Beethoven také, ale jen krátce komorně.

A my se dostáváme dnes už ke 13. části četby z odkazu Ludvíka Vaculíka Stará postel. Jde o fascinující intimní prózu, oslavující život v jeho prapodstatě. Dramaturgii má Petra Hinčíková a účinkují Michal Bumbálek s Janou Štvrteckou v režii Lukáše Kopeckého.

Milešovka. Jeden kamarád básník nás kdysi požádal, abychom ho navštívili v práci. Na meteorologické stanici Milešovka. Byl dusný den, dobrý leda na ležení v kamenném chládku Evina domu. A Milešovka, 837 metrů nad mořem, je hora příkrá. Stoupali jsme klikatou pěšinou mezi stromy tiše lupajícími horkem. Já napřed. Jeva za mnou, a když jsem se zastavil a obrátil, zastavila se také, povytáhla si spadlé šaty na jedno nebo druhé rameno a odfoukla temnorudými pisky nemožný vzduch. Holota jejich pěkných ramenou, rozsáklý stín na šatech mezi prsy a zrudlá tvář, to dohromady obracelo mého stoupajícího ducha k jejímu nižšímu piskovišti. Hlavu z toho natupírovaným žlutým účesem nesla jak lucernu za dne divočinou. Takové to vedro, stejně jako dlouhý neústupný déšť, prožívám jako poslední divočinu nezmoženou člověkem. Dolezli jsme na vrch hory. Vidět moc daleko nebylo, básník se nám za to omlouval. Pracoval v polozasklené oblé místnosti s výhledem k západu, kde se ve službě střídal se dvěma muži. Slunce konečně zašlo a jak se atmosféra ochladila, srazily se páry a vrstevnatě se poskládaly nad krajinou Čech. Na dně vyčněly špice sopečného středohoří. Plošina vrcholu měla tak 70 metrů v průměru. Chodit mohli jsme leda pořád dokola. Z ochozu stanice nám básník jmenoval hory, obce a co věděl. Dokonce až do Vídně pravý staré zprávy bývalo starým vzduchem vidět. Potom jsme seděli uvnitř. U spojovacího rádia sloužil jiný muž. Nic si ovšem nepamatuju z naší rozmluvy. Zbyl mi jen dojem z básníkovy vzrušené pohostinnosti v nehostinném, neosobním prostředí, jak nám chtěl na synoptických mapách přiblížit obsah své činnosti a jak na mne přicházela těžká ospalost a chuť svalit se už někam a pořád nebylo řečeno, kde máme spát. K dnešnímu svému podivu jsem se tehdy, bylo mi teprv asi 47 let, ještě styděl rovnou se zeptat, kde budeme ležet. Protože to přece znamenalo ptát se, kde nás nechá spát spolu. Očima jsem bloudil kolem, hledaje, kam bych zalezl už i sám. Ale naše donešená láhev červeného vína pořád nebyla dopita a také básníkův rum byl pořád vysoký. A Jeva jako naschvál začínala další a další řeč. S obdivuhodnou elokvencí vykládala Petrovi o spisovatelích, jež poznala. Důvtipným, legračně intrikánským způsobem vyvozovala jejich tvorbu z extrémních událostí jejich života. To mě pokaždé baví. Básník ten užíval vzácné příležitosti k besedě na této povýšené samotě, kam nízké politické poměry téměř nedosahovaly. Abych děj urychlil, naléval jsem si častěji než elokvenci, ale co s rumem. Jako vždy, když se milá strojila do nějaké vyšší tématiky, já jsem si uvědomoval protimluv dvou konců její bytosti. Teď jsem naň musel myslit posedle až k smíchu. Skrz tu debatu, skrze stolní desku a skrz její šaty jsem viděl její sevřenou pí vzdu. To tenké pí mezi vzdutými výbulky. Mám-li za sebe říci, v čem je větší půvab ženy, zda v jejich názorech nebo v tom ostatním, musím říci ano. Když konečně nás básník přivedl k našemu ležení, upozornil nás, že v noci bývá zima. Proto jsem si po krátké obhlídce tmy venku lehl do té postele, v níž ležela už milá, a když jsem konečně u čerta byl přesně na svém místě, nesla mne Madame Eloquence pozoruhodně chladně. Až později jsem poznal, že takto se vždycky chová žena, jež musí odejít ze společenského kruhu, v němž měla vyšší úlohu, nebo kde jí zaujalo něco mimořádného či někdo novější, a ona vidí, že nakonec jí zas nezbude, než vykonat jen domácí službu, spolknout tu všední stravu. Petr nás také upozornil, že jsou tu malebné východy slunka. Od dětství považuji za vítězství vůle a za štěstí zastihnout první výsvit slunka. Opravdu se mi teď podařilo vzbudit se do neznámého červeného světla.
Odloučil jsem se od teplých rozvalin vzdané Cecany a vyšel na dřevěný ochos meteorologické laboratoře a pozorovatelny. Slunko bylo už nad obzorem, ale ještě pod úrovní stanice, takže okraj naší podlahy dělal na stěně 2 cm vysoký stín. Pohled do vln mraků a světla a vjem prostoru na celém holém těle mi připomněl, odkud mám svou mužskou moc, kterou deleguju dál. Šel jsem ten pohled a pocit nabídnout také její feminenci. Když jsem se jí dotkl, chytla se hned mé ruky a jak byla, nechala se vyvést ven. Stojíce vedle sebe, obhlíželi jsme své postavení na zemi, obalené pásy barev. Básník by zasluhoval poděkování. Hnuli jsme se a jak Venuše obnášela kol dokola pozorovatelny své těleso, stoupala z jejího roklí pára a vplývala do atmosféry země. Přežijí nejvyspělejší zvířata to, co se děje při jejím povrchu? Nechal jsem Venuši stát na východě a šel jsem na severní stranu, kde krajina vtékala korytem Labe kamsi za obzor. Když jsem se po chvilce vrátil k jihu, stála tam oděna do volných pohybů dlouhých paží a rozmlouvala s básníkem, jenž v plátěňákách a svetru vyrolovaném pod bradu, se svěží cigaretkou v ruce, podával další výklad ke krajině, k počasí a k životu. Svůj pohled držel ve výši rozhovoru, já ovšem pohlédl hned níž a viděl s úlevou, že z Venušiných pahorků už aspoň nestoupá raní mlha. Básník mi pravil vstříc. Ne, zrovna tu říkám, že doba, kdy Máchovi stálo za to jít za ženou 70 kilometrů z Litoměřic do Prahy, je pryč. Rozumíš, ne, že by se to nedalo, ale nenapadne tě to. Nebo něco takového povídal. A já, kdybych to byl opravdu řekl, měl jsem se zeptat, myslíš, Petře, že není takových mužů či takových žen? Takového vzduchu. Vždyť ono se to muselo zdát na dohled. Měl možnost odpovědět. Ještě o jiném jsme chvíli mluvili a dívali se všichni tři vedle sebe do krajiny, nad níž začínal další pěkný den ruské okupace.

0: Po snídani s kávou a vejci na slanině nás Petr vyprovodil ostře dolů mezi ovce u jakéhosi dvora. Cestou si někdo z nás, nepamatuji už, zda já, on nebo Jeva, škaredě podvrtl kotník. Velice nás to bolelo. Přijďte v říjnu, pravil básník, to snad bude lepší vyhlídka. Protože však jsme už byli dolů, v poměrech, hned se svému výroku ironicky usmál. Statek byl spustlý. V jakési obci jsme nastoupili do skoro prázdného autobusu, jeli jsme k Lovosicům a na předměstské křižovatce se zprava přiblížilo malé nákladní auto, narazilo nám do boku. Rána, spadli jsme ze sedadel na zem, autobus zastavil, šofér otevřel dveře, vystoupili jsme a ohlíželi se po autu, jež po náraze zůstalo vzadu. Dveře kabiny byly otevřené, v kabině nikdo. Já jsem ovšem hned myslel, že auto jelo samo, ale Jeva se rozběhla k němu, vzala z prázdné kabiny prošívanou blůzu, běžela s ní 10 metrů dopředu, kde na asfaltu ležel muž. Dřepla k němu, nazvedla mu hlavu a podložila jí blůzou. Jak zkušená markýta, včetně něčího semene mezi kýtami, vyhrklého nárazem z milosrdné duše. Přišla ke mně a řekla:
1: Dýchá, pojďme pryč.
0: Šli jsme 2 kilometry nebo víc, Lovosice jsou dlouhé. Než jsme našli hospodu, poobědvali, potom jsem v železářství koupil 2 páry pásových pantů ke stodole a počkali jsme na autobus do Staré. Tam, když jsme dojeli a já se pustil do svých vrat a ona do zalévání okurek ve stínu, nemohli jsme ani věřit, že jsme kdesi byli a co všecko se stalo. Už cestou jsem přemýšlel a potom i v noci a od té doby několikrát jsem se nad tím zastavil, že bych měl mít strach z takové ženy. Kde se v ní vzala ta markitánská pohotovost? V jakém výcviku? Vypouštět se úplně do takové ženy, není to riskantní? Napadlo mi, nejsou-li naše síly v opačném poměru, než myslím. Kráčím opravdu do záhuby svobodně či podle cizího plánu? Co předvedla po srážce aut, to byla přeci táž věcná zběhlost a znalost účelného postupu, s níž ona po našem rozpojení uměla si hmatem přesně drsným vytlačit z muže ještě trochu prohorní pusu a potom mu donesla sklenku mléka, šedé oči povýšeně veselé. Kdyby poměry na povrchu Čech tak nízko došly, ona byla mezi ženami ta, jež by měla vědomost, odvahu i ducha přítomnost zachytit správě pověšeného miláčka do ruky semeno a vmazlat si je do duše.
1: Žijeme,
0: pravívala Pireneja v takových případech. Později toho léta, nebyl jsem přitom, zas Petr Kabeš přijel z Milešovky navštívit Markýtu ve Staré a přespal tam.

0: Klíč od bytu. Měl jsem od jejího bytu v Praze klíč, ale když byla doma, zvonil jsem. Nechtěl jsem zrušit pojem její byt, který se mi líbil a vzrušoval mě, a nechtěl jsem se stát spolubydlícím. Když byla v kamenném domě a její syn byl u otce nebo s ní, chodil jsem tam zalévat rostlinstvo. Měla všude energický pořádek. Prádlo složeno, nikoli však hranu na hraně. Knihy se nikde neválely, ale chovaly se ve svých oddílech volně. V tom, co právě dělala, byla přesná. 10 kopií poprvé, 10 podruhé. Když rozjela stroj, chtěla jet. Proto si poskládala průklepový a uhlový papír na mnoho stran dopředu. Nebyla-li tedy doma, obešel jsem všecko, zda něco neprasklo, nespadlo, neuschlo či neschnilo. Po kuchyni pracovna a její ložnice zároveň. Nejsou-li tam stopy něčího vpádu. Stůl nezamykala. Před synem ho zavřela prý gentlemanskou dohodou, že si nepolezou do věcí. Otevřel jsem horní šuplík. Sponky, lepidlo, nůžky, všelijaké škatulky. Druhý šuplík, náraz. Fotografie. Žasl jsem. Měla je tam, aby se na ně občas smrkla, nebo to někdo zapomněl zastrčit do spodu. Kdybych na cosi takového padl u jiných lidí, musel bych se opravdu opřít o jejich právo dělat se sebou cokoliv, abych je nesoudil. Smí si člověk zobrazit a popsat část těla? Proč ženský prs ano, ale muchlinky mezi nohama ne? Prudencie tu ovšem nechovala své součástky, ale mé nebo naše spojené. Jedna skvělá fotografie muže sedícího se skříženýma nohama, ostrá odvráz na čele, povroubky na rozvolněném váčku, celá povaha od očí a úst, posešpulená ústka pije. Byla to náhoda, či ženin pohotový humor? Celá póza sebevědomého muže, ovládaného životním názorem, že může takto nahý sedět jak oblečený, byla stržena do intimního posměšku bílou kapkou, visící mu na špičce toho názoru. Kapka před či kapka po, může se ptát jen pana. Je to snímek jedné mužské kapičky. To je jeho myšlenka. Věděla to fotografka? Snímek se jmenuje Káva. Na stolku u mužovy ruky je šálek s kávou. Pravda je, že ta žena měla smysl pro ten útvar, jenž jako by měl své vlastní myšlenky a pohyby. Klidně jsme vedle sebe leželi a ona někdy s pozdviženým obočím sledovala, jak se ležící tovariš, bez souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, hnul, zvedl i svůj ranec, jehož náklad se ve změněné poloze náhle překlopil.
1: To je kouzlo!
0: Zpočátku mi nevěřila, že o tom nevím a nemám na to vliv. Musel jsem se, zvláště po jedné těžké události, propracovat k názoru a opevnit se v něm, že z čehokoliv, co je naše, dělá špatnost nepozvaná osoba. Nemravný je ten, kdo prudencii při výslechu předloží obrázek, na němž ona potěšeně řídí rukou střik semene do svých úst. Tehdy mi nepřišly moc do rukou pornografické časopisy, proto jsem se bál svého studu. Později, když jsem to mohl srovnávat, oddechl jsem si, poznav, jaký je tu rozdíl v cíli i duchu. Zazvonil jsem u dveří, ale slyšel jsem, že uvnitř mohutně hučí vysavač, proto jsem si odemkl. Z předsíně jsem viděl, jak paní chodí, tahá za sebou hadici i tělo přístroje a mocnými pohyby odklápí a převrací polštáře gauče. Na sobě měla tmavomodré trikotinové kalhotky s delšími nohavičkami, než se dnes nosí. A bílou podprsenku, to se skoro ani už nenosí, jež se v práci houpala tíhou obsahu.
1: Nazdar, chtěla jsem být hotová, než přijdeš, promiň. A odlož si.
0: Odložit si, to bylo prostrané heslo. Znamenalo cokoliv, k čemu míří má návštěva. Nechcete si odložit? Vybídla mě při mé první návštěvě před 12, dnes 22 lety. Zpočátku by se události nehnuly z místa, kdyby mě takto nepobídla, jelikož já jsem to neuměl. Přisednout, sahat komu si na ňadra, potom pod šaty. Nebo jsem přišel před večerem v 5. Jdu od výslechu, řekl jsem. Nechceš si napřed odložit? Jenom vyndala prostěradlo a já pak usnul mezi prsy do tmy. Přicházejí muži k ženám. Potřebuju se napít něčeho, potřebuju se najíst. Potřeboval jsem jedině se do ní zarazit. Mám o tom úvahu, psal jsem jí pro obsah, ale neodvážil se jí tam dát.

0: Měla tu horko, byt byl k jihu. Svlékl jsem se do spodků bílých s rozparkem. Odpolední slunko leštilo nábytek, obrazy, sklenice a talířky. Šel jsem se do kuchyňky napít vody. Tam vedro ještě větší, pekla v troubě maso, už vonělo. Chystá se jet do staré, pojedu s ní? Počítala se mnou vším, co dělala a chystala. Vrátil jsem se do pokoje a zůstal ve dveřích. Pracovala vždycky prudce, 5 věcí naraz. Zároveň v koupelně šplouchala pračka.
1: Peru!
0: Mokré prádlo odveze a usuší na šňůrách před kamenným domem. Opřen ve dveřích, hleděl jsem na ní. Jak vystoupla na psací stůl u okna, jedním zdvihem stehna, aby odepla záclony z tyče. Její hmotné pohyby, rozkračování a vzpažování, prozáření jejího podpaží slunkem. V takových chvílích jsem se divil, že tak mocné energetické těleso smím a umím, vlastně musím skrocovat a porážet tak malým energetickým válečkem. Ale on je to šém. Vložen spoutá její hmotu i energii a vybije ji do ní. Žena je silný stroj života. Motor, do jehož hltné komory šlehneme bílou jiskrou a on jede, kam chceme, jelikož nás vhltla a naše vůle se už pohybuje po jejich siloproudech, což si neuvědomujeme. Dobil jsem vesmír, raduje se muž, rozhlédnu se v černé díře bez východu. Šel jsem k ní a stáhl jí ty modré trikotinky z boků. Vyšlápla z nich a pokračovala v práci na okně. Exhibo, pro ulici? Ne, pro mě. Vzrušuje se tím, že vzrušuje mne, jenž se děsí toho, jak se rozpíná nad chodníkem. Pohlédněte sem, něco uvidíte. Mučí mě a nutí mě k výkřiku slez. Nevykřiknu, ona nesleze. My se známe, každému se nám náš bumerang vrátí a dá nám ránu. Šel jsem si pro aparát. Při chůzi se mi vytlačil z rozparku a vodorovně se houpal anglický dong. Zaměřil jsem na ní aparát. Slezla z okna, uviděla dong, uchechtla se, pokrčila rameny.
1: Uklízím, peču, peru, jdi s tím někam.
0: Překládala věci ze stolu na knihovnu a utírala prach. Když se obrátila, zasmála se zas a když mě s hadrem v ruce míjela, zaklidila dong pod prádlo jak nůž do šuplíku. Pracuj, pravil jsem. Měl jsem příležitost nafotit ženu při normální práci, ženu pracovní, nahou při činnosti nepohlavní. Můžeš si jenom sundat ty kšíry? Poprosil jsem. Odepla je a hodila na židli. Zůstaly stuha vypouklé.
1: Peču,
0: připomněla, šla do kuchyně, sklonila se k troubě. A zadek. Celá ta krajina stytká nad pekáčem sama masa. Dělám černobílé, potřebovalo by to barvu. Šla zpátky do pokoje. Otírala obrazy, vystupovala na židle, leštila bok knihovny, trubicí vysavače šťourala zatopením. Měnil jsem vzdálenost a clonu, jak měnila polohu a pohyb. Líbila se mi ta hrubá krása neladného skrucování těla a údů. Šla s kbelíkem okolo mne, zastrčila dong.
2: Dej si studenou sprchu, miláčku.
0: Lhala to. Odpověděl jsem, vadím ti?
2: Naopak, práce mě víc těší.
0: Šla do kuchyně a vyndala pekáč z trouby. Šla do koupelny, třídila prádlo, namočila sundané záclony. Šla do synova pokoje, syn na prázdninách s otcem, a rovnala mu do skříně vyžehlené věci. Šla zpátky a zacpala mi dong pod prádlo. Hmátl jsem jí nečekaně, nečekal jsem to, mezi nohy. Zamručela a šla dál, horká, vlhká. Vzala se stolu ty své modré trikotinky a podala mi je.
2: Zkus si toto.
0: Když jsem překonal boky, šlo to. Dokonce mi pěkně padly. Musel jsem se v nich jen úsporněji rozmístit, protože nějaké vejce mi pořád naglančeně vyklouzávalo na jednu či druhou stranu. Šla zas okolo.
2: To můžeš krásně nosit, vidíš?
0: Byly moje, ty kalhotky. Pracoval jsem v nich to léto okolo domu. Hladil mě teplý vzduch ze silnice. Mokrý jsem hned usychal. Přesně jsem cítil svůj obrys a tvar před paní sousedkou, když se zastavila u plotu. Divil jsem se pijaně, že mě takto zřetelně ukazuje jako svého konkubíka. Ona myslela, že bych takto klidně mohl i do Konzumu, což jsem nedokázal ani v plavkách. Možná jsem byl ještě nevyspělý. Nemusel jsem se svlékat ani oblékat, neboť jsem byl obé zároveň, jak ti nevinní berani. Skončila. Vylila vodu z kbelíku, smotala šňůru vysavače a sklidila ho do skříně. Sedla si na gauč, opřela si záda a rozhodila naširoko paže. Udělal jsem poslední snímek pracující ženy a odložil aparát. Stáhl jsem ze sebe její kalhotky, Dong se hned vymrštil jak puštěný Leo. Usmívala se naň s obočím do otázky. Ale já čekal na její volbu. Jak mě vezme, tím budu. Obrátila se, ohnula a opřela se o lokty. To je strašně zajímavé. Z toho poznáte, jaký obraz žena o vás právě má. Rozpětí sahá od básníka po kance. Dost ihned jsem se vyjádřil. Ona zaplakala a podlomila se v kolenou. Vzdychala. Velice jsem byl spokojený. Cítil jsem to, jako bych uzavřel děj. Chodil jsem po uklizeném pokoji, bral do rukou různé věci, prohlížel si knihu. Od cípku jsem si odtrhával vysakující kapky, aby se nespouštěly na koberec, a otíral je o ženu.
2: Já se asi nehnu. Já zůstanu tak strašně.
0: Ale byla krásná. Pohled na ní mě strhl k něžnosti. Klekl jsem k ní a všecko jí olízal. Držela mě přitom za ruku. Obličej pořád vbořený do gauče. Prosím tě, řekl jsem. A jako ona se předtím, teď já jsem si ji rozevřel. Poddávala se, uvolnila, otevřela se dozadu, do hloubky. Naklonil jsem si ji víc proti oknu, abych viděl, co jsem si vždycky představoval a chtěl vidět, a potom jí o tom vyprávět. Jak se po jejich stěnách střásá a chvěje mé vášně, myšlenek a mé lásky k ní chám. Ale tento poslední obrázek pracující ženy jsem se neodvážil už podniknout. A později, když jsem to chtěl, nechtěla se už tak otevřít. Nepovedlo se mi to nikdy. A už s ní v životě takto nebudu.

Starou postel Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1978. V průběhu následujících 20 let se k proze opakovaně vracel a v závěru svého života ji připravil k vydání. Když teď při posledních korekturách čtu ten rukopis, už začínám cítit nechuť střízlivého člověka, jenž už nemá ty prudké smysly, takže začíná být mravný. Dobře, že to končí, protože jinak bych došel k úvaze, že to spálím. Vím, že by to byla chyba, ale tak bych se potrestal. Musím se už rozumem volat k pochopení těch dějů a stavů. A také si připomínám, že střízliví, chladní, moc mravní nic prudkého nenapsali a neudělali. Kdo ví, kdyby někdo který skladatel škrtal ve svých notách, když jeho vášeň vychladla, co by zbylo. Díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis získal Český rozhlas exkluzivní práva k rozhlasovému zpracování v roce, kdy si připomínáme z té výročí od narození autora. My tedy posloucháme celkem 20-dílnou premiérovou četbu, kterou připravila Petra Hinčíková a v režii Lukáše Kopeckého účinkují Michal Bumbálek a Jana Štvrtecká. 14. část od nich uslyšíme zase zítra po 23. hodině. Za chvíli ještě půl hodinka hudby soudobé, dnes v neděli večer a po půlnoci se propojíme se stanicí Český rozhlas D-dur, takže tok hudby různých stylů a epoch se bude linout z vltavského éteru do svítání. Do té doby zbývá nějakých 6 hodin, využijte je k odpočinku a ráno se budu těšit. Od mikrofonu se loučí Daniela Čermáková.

Pořad Soudobá hudba na Českém rozhlase Vltava právě začíná. V brněnském studiu Českého rozhlasu vás od mikrofonu zdraví Jan Hlaváč a dnes vám nabídnu díla skladatele Pavla Zemka Nováka. Brněnský rodák z roku 1957. Je opakovaně vyzdvihován jako jeden z nejvýznamnějších a nejprogresivnějších českých skladatelů artificiální hudby své generace. Mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v zahraničí, v poslední době se jeho tvorba zejména v Anglii těší velké pozornosti. Studoval skladbu společně se hrou na hoboj. Nejprve na brněnské konzervatoři. Poté studoval na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde dokončil ve skladatelské třídě studia kompozice u Miloslava Ištvana. To bylo v roce 1988. Posléze si doplnil hudební vzdělání stipendijním pobytem v Paříži a v londýnském Royal College. V letech 1987 až 2024 byl profesorem skladby a hudební teorie na brněnské konzervatoři. Kompoziční dílo Pavla Zemka Nováka čítá přes 100 komorních a orchestrálních skladeb pro různá obsazení. Stylově pro ně razil název kompozice s redukovaným kontrastem. Dnes jsou nejcharakterističtější jeho monofonní kompozice a kompozice s eliminováním disonantních intervalů. Na úvod si poslechněte dvě divertimenta pro dva soprány Pavla Zemka Nováka, které vznikaly mezi lety 2011 až 2013. Zpívají sopranistky Aneta Bendová a Eva Marie Gíslová.

bu, dem sta ren, ki kočka, ma zůsta, nem kočka, ma zůsta, nem

0: můj sám nic nezmůže opakovat.
1: Z díla Pavla Zemka Nováka jste slyšeli dvě divertimenta pro dva soprány. Zpívali Aneta Bendová a Eva Marie Gíslová. Pavel Zemek Novák je v rytmice, faktuře hudby, ale i v polyfonii a formě ovlivněn gotickou a celkově středověkou západní hudbou. Silná katolická víra a svobodomyslný přístup k technologii kompozice zbližuje Pavla Zemka Nováka se skladatelem Františkem Emertem. Kromě techniky unizona je u Pavla Zemka Nováka velmi častá volná modální technika, v rytmice s oblibou využívá lomených násobných rytmů. Komorní symfonie číslo 2 s podtitulem Pocta svatému Františku z Assisi pro klarinet a 10 smyčcových nástrojů je z roku 1988. My si tuto skladbu Pavla Zemka Nováka vyslechneme v podání klarinetisty Lukáše Daňhela. Brno Contemporary Orchestra řídí Pavel Schneider.

0: Dozněla komorní symfonie číslo 2 pro klarinet a 10 smyčcových nástrojů Pocta svatému Františku z Assisi od Pavla Zemka Nováka. Na klarinet hrál Lukáš Daňhel, Brno Contemporary Orchestra řídil Pavel Schneider. Milí posluchači, končí pořad Soudobá hudba na stanici Český rozhlas Vltava, který pro vás v brněnském studiu Českého rozhlasu připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Přesně včera si připomínal své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburku. Salzburger Festspiele. A tak i naše dnešní návštěva na stanici Český rozhlas D-dur bude platit tomuto městu pod Alpami. Festival se zrodil 22. srpna roku 1920 a u jeho počátku jako iniciátoři i organizátoři a umělci stáli režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. Se Salzburgem mezi dvěma válkami jsou spojena i další velká jména Bruno Walter, Arturo Toscanini, Clemens Krauss a Fritz Busch. 12. března 1938 došlo k Anschlussu Rakouska a nacistická ideologie začala okamžitě působit i na charakter Salzburského festivalu. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltra či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Díla zakladatele festivalu Hugo Hofmannsthala, především Jedermann, ku podivu ale ne Straussovy opery na jeho libreta, byly také vyřazeny z programu, stejně jako Reinhardtův Faust ve Feltenreitschule, kterého nahradilo představení Egmonta. Okleštěný festival přežíval válečná léta, ale přežil. Když po atentátu na Hitlera vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše, mohl se v Salzburgu nakonec uskutečnit ještě jeden orchestrální koncert, který dirigoval Wilhelm Furtwängler, a generální zkouška na nejnovější operu Richarda Strausse Láska Danae, která tady měla být uvedena v premiéře. K těm, kteří i za těchto okolností statečně drželi festival v provozu, patřil Clemens Krauss, který byl 1942 jmenován generálním intendantem, spolu s ním jeho dva dirigenští kolegové Karl Böhm a Hans Knappertsbusch a klavírista Edwin Fischer. Poválečná léta už znamenala příliv světových dirigentů a interpretů, a postupně se do popředí začal dostávat Herbert von Karajan, který se stal v podstatě neomezeným vládcem Salzburku až do své smrti roku 1989. Během 25 let Karajanovy éry zde také hostovala poprvé Česká filharmonie s Karlem Ančerlem a postupně rovněž celá řada našich komorních souborů. V Salzburgu se koná už od Karajanových dob také velikonoční festival, který se postupně osamostatnil a v jeho čele stály posléze Sir George Solti a Claudio Abbado či Sir Simon Rattle, vždy šéfové berlínských filharmoniků, kteří byli léta rezidenčním tělesem velikonočního festivalu. Už ovšem nejsou, po jakémsi sporu se rozhodli Salzburg opustit. Festival si však rychle našel náhradu v podobě drážďanské štátskapele s jejím novým šéfdirigentem Christianem Tillemannem. V roce 1968 tu však berlínští hostovali se Zubinem Mehtou a Jacqueline Desprez s nimi hrála Dvořákův violončelový koncert H-moll. Tady je záznam.

Koncert pro violončelo a orchestr H-moll opus 104 Antonína Dvořáka hrála Jacqueline Desprez, berlínské filharmoniky řídil Zubin Mehta. Byl to záznam ze Salzburského festivalu v roce 1968. Na konci Karajanovy éry už festival pociťoval určitou stagnaci. Nový intendant Gérard Mortier si dal za úkol vytvořit nový Salzburg. Za jeho působení výrazně vzrostl roční počet nových produkcí, na nich se podílela pro Salzburg nová režisérská generace a festival věnoval pozornost pro zdejší dramaturgii dosud zapovězenému repertoáru 20. století. Poprvé se tady objevil Janáček, Messiaenův svatý František z Assisi, Ligetiho Grand Macabre, opery Stravinského, Schönberga, Weila a Busoniho. Nového intendanta Petera Ruzicku čekal nelehký úkol – vyrovnat se s mozartovským výročím roku 2006. K vrcholům patřilo otevření domu pro Mozarta 23. června roku 2006, domu přestavěného z takzvaného malého Festspielhausu. A pokud jde o Mozartovo dílo, rozhodl se Ruzicka pro projekt, v jehož rámci by bylo postupně nastudováno všech 22 Mozartových oper. Ostatně občas se na festivalovém programu objevovala i jiná díla než slavná trojice na libreta Lorenza da Ponte. Například z roku 1982 pochází záznam na studování Mozartova raného Singspielu o jednom dějství s názvem Bastien a Bastienka. Mozartovi bylo 12 let, když dílo tvořil. Je to trochu pohádka. Bastienka je smutná, protože ji opustil její milý a našel zalíbení v jiné slečně. Ve vesnici se objeví kouzelník Kolas a Bastienka ho požádá o pomoc. Rada zní, aby si Bastiena nevšímala a dělala, že se nic neděje. Bastien je z jejího chování vyvedený z míry a také žádá kouzelníka o radu. Ten mu navypráví o Bastienčině lásce k bohatému nápadníkovi, ale nakonec mu ukáže cestu k pravé lásce a všechno dobře dopadne. Zpívají Edith Matis jako Bastienka, pastýřka, Klaus Hakan Hansie jako Bastien a Walter Berry jako kouzelník Kolas. Orchestr Mozarta a Salzburg řídí Leopold Hager.

Na záznamu Mozartova Singspiel Bastien a Bastienka zpívali Edith Matiss jako Bastienka, Klaus Hakan Ancie jako Bastien a Walter Berry jako kouzelník Kolas. Orchestr Mozarta a Salzburg řídil Leopold Hager. Záznam byl z roku 1982, kdy v Salzburgu ještě neomezeně vládnul Karajan. Ale i v pozdějších letech se ve vedení festivalu objevily výrazné umělecké nebo manažerské osobnosti. Přibývalo soudobé hudby a světových premiér a festival měl obvykle i velmi šťastnou ruku na mladé pěvce, ze kterých se po salzburském debutu stávaly světové hvězdy. Éra počátku 21. století je spojena s raketovým startem sopranistky Anine Trepko, účinkovaly tady hvězdy typu dirigenta Nikolause Harnoncoura, pěvců Thomase Hemsna, Michaela Schadeho, Diany Damrau nebo René Papeho. Od roku 2012 stanulo v čele festivalu duo intendant Alexandre Pereira a prezidentka Helga Rabl-Stadler. Pereirovo období bylo skrz naskrz úspěšné. Jeho dílem byl i návrat k festivalovému plesu nebo řada duchovních koncertů Ouverture Spirituelle, zahajující festival. Pereira rovněž vybral novou uměleckou šéfku svatodušního festivalu. Předchozí léta tohoto festivalu byla spojena především s dirigentskými osobnostmi Nikolause Harnoncoura a Ricarda Muttiho. Nyní se do čela Pfingstfestspiele postavila Cecilia Bartoli. Sfilá nakonec nejen jako zpěvačka, ale také jako dramaturgině. Loni byl salzburský festival ve znamení mýtů. Prodalo se 270 584 vstupenek, vyprodáno bylo celkově z 97%. Příjem ze vstupenek přesáhl o 3% zisk z předchozího roku a činil 31,2 milionu euro. Festival byl a je díky tomu z více jak 75% finančně soběstačný. K celkové sumě 61,76 milionů euro, kterou měl festival loni k dispozici, přispěli navíc víc jak 13 miliony euro Republika Rakousko, země Salzbursko a město Salzburg a Salzburský fond podpory turismu. Získané prostředky měly směřovat do generální údržby festivalových domů a do přípravy jubilejního roku 2020. Koronavirus ale zamíchal se všemi plány. Festival sice od 1. do 31. srpna probíhá, ale místo původně anoncovaných 200 představení se jich odehraje jenom polovička a také místa, kde se hraje, jsou omezená. Všechny produkce chystané na jubilejní rok 2020 jsou přesunuty na rok 2021. Jubilejní program začal už koncem července 2020 zemskou výstavou s názvem Velké světové divadlo a skončí příští rok koncem srpna. Celým programem budou prolínat díla letos jubilujícího Ludwiga van Beethovena a ve zvláštní koncertní řadě se představí přední světoví instrumentalisté a pěvci. 70 let na hudební scéně si tady připomíná Daniel Barenboim. Beethovenův Fidelio patří ke stálicím festivalové dramaturgie už od Karajanových dob. Tady je nahrávka z roku 1969. Zpívají Hans Hotter, bas, jako Don Fernando, Ingvar Wixel, bariton, jako Don Pizarro, James King, tenor, Florestán, vězeň, Christa Ludwig, soprán, Leonora, Florestánova žena, Franz Kras, bas, Rocco, žalářník, Edith Matiss, soprán, Marcelina, Rockova dcera, Donald Groub, tenor, Jacquino, vrátný a Kurt Mal a Klaus Hirte jako první a druhý vězeň. Dále komorní sbor Salzburského festivalu a sbor Vídeňské státní opery, sbormistr Walter Grohlhagen. Hrají vídeňští filharmonikové, provedení řídí Karl Böhm.